0: Jsem opravdu moc ráda, že k nám do studia přišel otorinolaryngolog docent Martin Chovanec. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že jste přišel a jsem taky ráda, že jsem si nezlámala jazyk na názvu vašeho oboru. A mě docela zajímá, proč jste si právě tenhle ten obor vybral. Co vás na něm zlákalo?
1: Tak to je delší historie a nechtěl bych tím zabrat celý pořád. A
0: stručně.
1: Já jsem věděl, že se mi líbí chirurgické obory a líbila se mi v podstatě asi nejvíc přístup právě ve škole kolegů, kteří nás vyučovali oral, tak to bylo asi to hlavní, co mě k tomu oboru přivedlo. Já jsem skvělého šéfa a ten obor je takovou vlastně internou chirurgii hlavy krku, hrozně široký a jeden vlastně z mála, který se opravdu jako stále rozvíjí a hodně se rozvíjí, takže jsem se v něm našel.
0: Co je takovým největším strašákem v tom vašem oboru? Největším problémem, který třeba nejčastěji řešíte?
1: Tím, že ten obor je hodně široký, tak jako vlastně velký rozdíl asi mezi tím je, pokud jste ambulantní otorinolaryngolog anebo někdo, kdo pracuje na lůžkovém pracovišti nebo na klinice, tak já sám dělám hodně onkochirurgie, potom se věnuju problematice spodiny lební, beru uši a štítnou žlázu, slinné žlázy, tak asi samozřejmě to nejhorší pro člověka, který je naším klientem, pacientem, jsou to ty nádory v oblasti hlavy krku.
0: Je něco, na co bychom si my, možní pacienti, měli dávat pozor? Kdy třeba zpozornět a už k tomu lékaři odborníkovi na ORL jít?
1: Tak pokud je to ve vztahu k těm nádorům, tak typicky je to zduření lymfatických uzin na krku, což vlastně dneska asi nejčastější symptom, se kterým lidi přichází, ale taky to může být změna hlasu, chrapot, bolesti při polikání, problémy s polikáním, poruchy artikulace, jsou takové typické projevy nádorů v oblasti hlavy krku.
0: Mě třeba při každé kontrole zubní lékařka prohmatává uzliny a kontroluje, jestli je všechno v pořádku. Můžeme si my sami něco takto jednoduše zkontrolovat, abychom měli klid v duši,
1: určitě,
0: že je to v pořádku.
1: Můžeme si právě prohmatat, šáhnout si na ten krk, ale samozřejmě máme velkou výhodu třeba v tom našem oboru, že my tam vlastně vidíme stejně jako stomatologové. To znamená, vlastně nakonec člověk, když si třeba čistí ústa a podívá se do pusy, tak vidí, jestli je v hrdle všechno v pořádku. Problém už je to samozřejmě s nosem, suchem. Můžete si všimnout, že máte poruchu sluchu, že jo? Ta vás také asi přivede k lékaři nebo k nějaké konzultaci z hlediska nosu, nosní symptomatiky, to je porucha nosní průchodnosti, výtok z nosu, krvácení, bolest.
0: Staráme se o sebe. Chodí k vám pacienti včas, anebo až ve fázi, kdy už je to špatné?
1: Tak z hlediska onemocnění v ORL zase je to odlišné. Myslím, že jsou lidi, kteří se o sebe nesmírně starají a přijdou velmi brzo, možná i třeba s minimální symptomatologií. Myslím si právě třeba ztráta sluchu až přes lidi, kteří se bojí, protože by mohli dostat sluchadlo, aby si pomohli. To je třeba jedna oblast. A z hlediska těch nádorů řada z nich je symptomatických po vám řeknu, 3-4 dekády před dneškem. Typický pacient byl těžký kuřák, alkoholik, starší muž, dneska tomu tak není, dneska jsou to mladší lidi od 30, samozřejmě do jakéhokoliv věku života, kteří právě mají úplně zcela symptomatické zduření uzlin a jako se třeba ukáže, to je rakovina mandle kořené jazyka, která do té doby zatím byla nemá, takže tam asi nemůžeme říct, že by se o sebe nestaral, nepřišel.
0: Tam to
1: a nebývají
0: prostě
1: to kuřáci, často je to vlastně ve vztahu pravděpodobně teda k infekci virem lidského papilomaviru.
0: Vy jste zmiňoval ten strach jít k lékaři, to je častá věc? Tam jste mluvil o tom strachu z toho naslouchadla.
1: Možná to nemusí být ani strach, ale že lidi vychází často ze své zkušenosti, že třeba jejich babičky, dědečkové měli sluchadla a stejně jim to nepomohlo. Samozřejmě technologie se vyvíjí a když si vezmete, jak vypadal mobilní telefon před 10 lety, jak vypadá dnes a co umí, tak to samozřejmě v této technice a technologiích se neskutečně vyvinulo. Takže si myslím, že máme třeba takovéhle možnosti. Je zvláštní třeba v České republice, podle mě lidi moc nechtějí řešit svou sluchovou poruchu sluchadlem. Brýle nosíme všichni, ale sluchadla ne. A myslím, že třeba v tom je rozdíl proti zemím jiným v Evropě.
0: To je zajímavé. Jak si to vysvětlujete, že na ty brýle už jsme se tak nějak zvykli a ta sluchadla se nám nezamlouvají?
1: Nezamlouvají, nevím. Já mám skoro pocit, že to je jako specifita střední Evropy.
0: Říká otorinolaryngolog Martin

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: S docentem Martinem Chovancem jsme si tady před chvílí povídali o nosním, uším a krčním lékařství, ale vaše jméno se v poslední době objevovalo v médiích především v souvislosti s difúzním gliomem mozkového kmene, což je nemoc, kterou měla a na kterou odešla vaše dceruška. Co to přesně je a co se v té hlavě děje, když tam něco takového se objeví?
2: Je to relativně vzácné nádorové onemocnění, které postihuje část centrálního nervového systému, mozkový kmen. Je to zhoubný, velmi agresivní nádor. Je to nemoc, která na jednu stranu je vzácná tím, že třeba v České republice ročně postihne do 20 dětí. Vzácně si může objevit i u dospělého. Je to onemocnění, které nemá žádnou účinnou léčbu, nelze je operovat vzhledem k umístění a charakteru toho, jak vlastně roste v klíčové struktuře mozku, která je důležitá pro řízení takřka všeho, počínaje srdeční činností, dýcháním, ale probíhají také zde dráhy, prohybnost, citlivost. V podstatě standardem léčby v současnosti je radioterapie, která bohužel ten pacientům nabízí v řadě případů přechodné zlepšení stavu a stabilizaci nemoci, ale pouze na dobu několika měsíců a následně vlastně znovu jako propukne a vede k úmrtí toho dítěte. Na druhou stranu, když se podíváme z pohledu jako medicínského, tak mozkové nádory dětí dneska předstihly svou četností v řadě zemí leukémie, takže je to významné téma nakonec i z hlediska jako zdravotního a pokud chcete mít zdravé děti, tak potřebujete, aby neměli nějakou autonehodu, nedošlo k nějakému úrazu, aby nedej bože teda neměli nádorové onemocnění, konkrétně třeba právě ty nádory mozku nebo krvetvorby.
1: Ví medicína, proč se něco takového objeví v tom mozku? Jak to je?
2: Gliom, zhoubný nádor mozku dětí je odlišný od toho dospělého. Ale je zajímavé, že v podstatě ještě před 12-13 lety jsme jako odborníci na něj nahlíželi jako na stejné onemocnění, které se bohužel vyskytlo u dětí a dneska víme, že ty molekulární cesty, jak teda ten nádor vznikají, jsou úplně odlišné. A mají jiné vlastně genetické pozadí, není to genetika jako po rodičích, ale pravděpodobně vlastně včasné fázi vývoje dítěte, potažmo jeho mozku, buňky, které jsou vlastně prekurzorové, předchází vývoji podpůrných buněk, glie, tak ta buňka, když se dělí, tak vlastně získá mutaci v jednom konkrétním genu, chyba v jednom jediném písmenku a ta způsobí to, že ta dvoušroubovice DNA není správně uspořádaná a vlastně dochází ke kumulaci dalších vlastně mutací a v řadu několika let vlastně propukne tato nemoc se vším.
1: Říkáte v řádu několika let, to znamená, že to tam několik let jakoby je, než se to projeví, než to vlastně máme šanci odhalit.
2: To úplně jisté není, ale obecně ten pohled současný takový, že vlastně k té mutaci, konkrétně v genu pro protein histonu H3, dojde k tomu poškození, to je vlastně protein, kolem kterého je vlastně namotaná ta dvoušroubovice, té DNA, té nukleové kyseliny, které jsou vlastně zapsané všechny geny. A pravděpodobně až vlastně s tím, že dochází k dalším mutacím, tak vlastně ta buňka se začne špatně chovat a ztratí nad sebou kontrolu a začne se vlastně chovat jako ten nádor. To onemocnění má typický vlastně věkový výskyt, vždycky postihuje vlastně děti, nejčastěji mezi kolem 6. roku života. Objevují se vzácně i u menších dětí, anebo naopak u starších dětí, dospívajících, úplně raritně teda u dospělých a to je to, co nás vlastně jakoby vede o tom přemýšlení, jak ta nemoc vzniká.
1: Jak se potom ta nemoc projeví, když už tady několik let, jak jsme si říkali, se tam něco děje v té hlavě, tak když už je to tak rozsáhlé, tak jak se to začne tak projevovat na venek?
2: Nejspíše vlastně jako v době, že když se nakumulují ty další mutace, které vlastně díky kterým ty buňky získají to agresivní chování, tak se vlastně začne objevovat ta symptomatika, on ten nádor roste jako extrémně rychle. Typicky prvním příznakem je bučilhání, kdy vlastně očíčko začíná koukat směrem k nosu, anebo je to obrna lícního nervu, kdy vlastně ochabne obličej, to dítě se nemůže usmívat, špatně dovírá očičko, ale samozřejmě mohou být i jakékoliv další příznaky, může se objevit zvracení, může být závrať, porucha vlastně koordinace pohybu, stability, můžu se vlastně objevit ochrnutí jak na končetinách, to znamená v chůzi, v pohybu, nebo třeba ochrnutí dalších vlastně nervů, které odstupují z toho mozku.

0: nechci křísit rány, které jsou relativně čerstvé, ale abychom byli konkrétní, jak se ten gliom projevil u vaší maleniny.
1: Děkuju za dotaz, já se ho nebojím a myslím, že je asi dobře, aby to, nedej bože, věděli ti rodiče, u jejich dětí se třeba projeví takovéhle příznaky, aby mohli co nejdřív vlastně vyhledat lékaře. To, čeho jsme si jako úplně reálně všimli a začali jsme vnímat jako projev něčeho zvláštního, přišlo relativně jakoby záhy, byly vánoční svátky. Jako každá jiná rodina jsme objížděli další příbuzné a bylo to samozřejmě náročné, ale taky krásné, takže jsme si mysleli, že 26. prosince Nina je taková unavená, ona už byla vlastně asi unavenější trošičku jakoby ten týden předtím, ale taky byla vlastně v prvním ročníku v základní školy, měli spoustu různých aktivit, takže to nebyly úplně jako specifické projevy. To, čeho jsme si vlastně všimli toho 26. prosince, že ona začala jako naklánět vlastně hlavičku do boku. Ona ještě úplně neměla v tu chvíli jako vlastně vyjádřené to šilhání a díky tomu, že nakláněla hlavičku a dívala se tak jako zvláštně na televizi a chodila vždycky do nějaké konkrétního místa v místnosti v obývacím pokoji, aby asi dobře viděla, protože když byla v jiném umístění, tak viděla dvojitě, tak toho jsme si všimli jako prvního a druhý den vlastně, já jsem teda šel brzy ráno do práce, měl jsem i službu, tak ty příznaky byly mnohem horší, když mi žena volala, nelíbila se jí a tak jsem mi řekl prostě, tak běžte teda se ukázat k lékaři, tak tím, že to byly svátky, tak vlastně de facto jedině někam do nemocnice. Oni nakonec se vlastně rozhodli, že půjdou k nám, protože u nás všechno bylo zavřený. Tamní kolegové vyšetřili vlastně zjistili, že na oku jako takovém nic není a doporučili vlastně neurologické vyšetření. A během několika hodin vlastně dcera začala mít problémy vlastně s tou stabilitou, začala špatně chodit, takže ji nemohla vést. Ten stav se jako velmi rychle jako zhoršoval. To znamená, bylo jasné, že musí zůstat v nemocnici k vyšetření, jestli se třeba nejedná o nějakou infekci mozku nebo zakrvácení mrtvici, anebo třeba právě nádorového nemocnění. Takže měla ještě ten den CTčko, to bohužel teda už vlastně prokázalo tu diagnózu. Ale když se mě zeptáte, jako jestli náhodou ještě něco třeba tomu nepředcházelo, tak to třeba mnohdy ani vlastně ta odborná literatura neuvádí a my se třeba bavíme vlastně s rodiči dalších dětí, které tahle ta nemoc stihla, tak ona měla třeba 2-3 týdny předtím takové jako extrémně živé sny a hrozně zvláštně se smála. No, to v podstatě asi něco, co ten nádor poškozuje z hlediska systému, které jsou platní třeba psychice a chování, tak to si myslím, že to byly projevy. A potom to, co taky jako jak u naší Niny bylo, tak u jiných, je, že se vlastně už od léta jako třeba jako hodně potila, i když tomu třeba nebyl důvod a měla obrovskou chuť k jídlu, ráda jedla. Večer prostě po každý jedla jogurt, tak mi jako rodiče jsme měli obrovskou radost, že Ninka krásně roste a že si jde dát ještě jogurt. Možná toto byly ve skutečnosti první projevy té nemoci.
0: Jaké jsou potom možnosti nějaké terapie, nějaké léčby v případě toho gliomu?
1: Tak jak jsem již uvedl, za standardní léčebný postup je považována radioterapie s cílem vlastně ovlivnit vývoj té nemoci, byť se v tu chvíli vlastně na to díváme jako na paliativní, znamená ne s cílem vyléčit, ale s cílem teda vlastně ovlivnit ty symptomy, zpomalit tu nemoc. Ta druhá možnost, která je svým způsobem považovaná za standardní, je takřka nedělat nic. To znamená řešit problémy, které ta nemoc dělá, tak, aby se to děťátko co nejméně trápilo. No a pak jsou ještě postupy experimentální medicíny, respektive to, co je nově vyvíjeno, s cílem změnit vlastně infausní prognozu tohleto onemocnění. To je nakonec cesta, kterou my jsme zvolili.
0: Říká Martin Chovanec.

0: Vy jste vycestovali i s malou Ninou do Paříže.
1: To
0: co to vlastně bylo za léčbu, kterou jste tam podstoupili? Jak jste se k tomu dostali?
1: No, já jsem bohužel dával ve škole pozor, takže když už jsem viděl to CTčko, tak mi bylo jasné, že to jako není úplně dobré. Na druhou stranu podle žádné zobrazovací metody nikdy nemůžete říct úplně s jistotou diagnózu, takže po CT navazovala magnetická rezonance, ta už dává velmi charakteristický obraz, asi by to bohatěji stačilo k té diagnóze spolu s tou s věkem a klinickou symptomatologií. Nicméně dneska asi doporučeným standardem je provést biopsy, to znamená cílený odběr malého vzorku, který provedla neurochirurgická klinice dětí, dospělých, motole, a z toho vzorku jednak se teda potvrdí ta histologická diagnoza, ale také se provede vlastně velmi komplexní molekulárně biologický genetický rozbor, který může identifikovat třeba cíl pro nějakou konkrétní léčbu, dneska jak se říká cílená léčba. Bohužel to se teda děje jako u extrémně malého množství pacientů. Naše Nina neměla tohleto štěstí, že by nějaký cíl měla. Následně jsme vlastně byli seznámeni s tou diagnózou, vyhlídkami, které byly bohužel tak strašně pesimistické. Musím říct, že ty první dva dny jsme věřili, že se probudíme z toho strašného snu a nevěděli jsme co. Nikoliv to, jestli nechceme vůbec nic, nebo jestli chceme jenom radioterapii, ale samozřejmě chtěli jsme udělat cokoliv pro Ninu, udělat cokoliv pro nás, pro celou rodinu. A asi po těch dvou dnech já jsem se vlastně nějak zvedl a tím, že jsem zdravotník a jsem vědec a výzkumník, tak jsem začal víc hledat. Vyhledal jsem vlastně klinickou studii, která je zaměřena vlastně na nově vyvíjená léčiva, léčbě této nemoci. Obecně dneska, já nemám, si chci říct úplně, že jako velmi slibné, jo, protože velmi slibného zatím nic není. Počet vyléčených vlastně dětí s touhle diagnózou by se dal čítat na jednotky, jo, za třeba posledních 50-60 let a nikdo neví. Aspoň. Jestli to je tím, že zrovna ten nádor byl tak konkrétně unikátní, že reagoval na jakoukoliv léčbu, anebo jestli to bylo díky pokroku medicíně, ale vlastně relativně v roce 2017 vlastně bylo identifikováno léčivo, které zásadním způsobem vlastně jako prodloužuje přežití u této nemoci, zmírňuje tu symptomatiku, ale právě není jasně jasné, jestli to jako funguje u všech nebo jenom u nějaké podskupiny této konkrétní diagnózy, a na to je zaměřena ta klinická studie. Já jsem teda tou dobou oslovil nejenom francouzské pracoviště, ale 6 možná dokonce víc těch nejlepších pracovišť na světě. Já musím říct, že to bylo jako neuvěřitelné, že 31. prosince pošlete kolegům e-mail a oni mají odpověď 31. prosince. Takže žena byla trošku jako ráda, že nejenom já jsem blázen, že odpovídám ve 2, ve 3 v noci na mnohdy jako věci, které jsou jednoznačně odložitelné, ale tady vlastně jsme dostali jako velmi dobrou reakci. Mimo tohoto léku ještě vlastně jedna potenciálně slibná léčba, která se říká CAR T-cell terapie, ale ta v současné době vlastně probíhá pro tuto diagnózu prakticky jenom v USA, v Asii, v Austrálii.
0: A u nás se nic takového neděje zatím.
1: Ne, bohužel zatím nic. Máme dvě špičková neuroonkologická centra v Brně a v Praze. Určitě tam je ta medicína té nejlepší možné úrovni, ale zrovna vlastně ani jedno z těch pracovišť není zapojeno do nějaké klinické studie na ty nově vyvíjené léčebné postupy.
0: Jak finančně náročné je něco takového? Jít se léčit nebo se účastnit nějaké studie v zahraničí?
1: Já možná udělám ještě úkrok stranou, určitě, protože klinická studie nikdy neslibuje něco víc. Klinická studie je
0: studie
1: zaměřená na něco, takže je potřeba, u nás to možná bude jednodušší v tom, že já rozumím o tom, jak je konstruovaná studie, na co je zaměřená, co je její cíl. To znamená, ne každá klinická studie si cílí za úkol přivést na svět lepší diagnostiku a terapii, to je jako první věc. A většinou klinické studie, ty samozřejmě probíhají i v České republice, na všechno možné, jsou většinou hrazeny zadavatelem té studie. To znamená, někdo přijde s geniálním nápadem, něco vymyslí, funguje to třeba skvěle na buňkách, následně to funguje skvěle na zvířecím modelu a následně vlastně teprve se jde do toho testování tom modelu toho lidského organismu. Smysluplné je asi primárně vyhledávat klinické studie těch vyšších stupňů, třetí, čtvrtá fáze, takže třeba ta studie, kterou my jsme jako zvolili, byla přesně v této fázi už navazuje na nějaké předchozí výsledky, které říkají, vypadá to, že by to mohla být léčba budoucnosti nebo základ pro léčbu budoucnosti. A teď už konečně k tomu vašemu dotazu, tím, že vlastně jako to hradí ten zadavatel, tak pokud splníte všechna kritéria, která tam jsou, a je to třeba klinická studie v Evropské unii, tak samozřejmě můžete jít se léčit do země Evropské unie za určitých podmínek, to znamená, je potřeba prodiskutovat s vaší zdravotní pojišťovnou, jestli tu standardní část té léčby bude ochotná hradit zdravotní pojišťovna, což většinou tak je. Na druhou stranu samozřejmě zdravotní pojišťovna může říct, že uhradí pouze tu standardní část léčby do výše běžné v České republice. Jo, to znamená, tohle to jsou otázky, na které nám museli odpovědět organizátoři té studie a my jsme to museli prodiskutovat se zdravotní pojišťovnou a přesně tak jsme se dohodli. To znamená, nevěděli jsme, jaké budou náklady na ty nemedicínské položky, ale ten zbytek, jako třeba to experimentální léčivo, bylo hrazeno v rámci té studie.

0: Je vlastně reálně možné, aby se v uvozovkách obyčejný smrtelník, ne zdravotník, jako třeba vy dostal k takovým informacím, že tam je taková studie, ta by třeba mě nebo mému příbuznému mohla pomoci?
1: Možná dneska v době umělé inteligence tu odpověď dostanete velmi rychle. Já jsem na to umělou inteligenci nevyužíval, ale šel jsem tou svojí cestou, že se začínám stárnout, tak prostě spíš stále věřím svému úsudku a zhodnocení data. Ta druhá věc je, myslím si, že jako i experimentální postupy nějakým způsobem je něco, co my jako zdravotníci nějakým diskutujeme se svými klienty, především pokud to dává nějaký smysl a třeba u takhle strašně závažné nemoci to jednoznačně smysl dává.
0: To znamená, že v ideálním případě ten ošetřující lékař by třeba měl nebo mohl ty lidi informovat.
1: Myslím si, že ano. A samozřejmě on nemusí úplně do dokonalosti vědět, co zrovna v tu chvíli konkrétně běží za tu studii. On existuje přímo vyhledávací portál pro všechny klinické studie. Dneska jsou registrované. Když se člověk zadá na webovém portálu www.clinicaltrials.gov svoji diagnózu a že ta studie zrovna běží, tak mu to automaticky vyhledá. Následně tam je vždycky někdo, kdo je zodpovědný, ten s vámi zkomunikuje, co je potřebné, co to vlastně znamená. Tam je potřeba jako vnímat, že mnohdy třeba ta klinická studie může znamenat nějakou zátěž pro toho člověka. To znamená, ne, klinická studie vždycky znamená vše lepší.
0: Také vás vlastně nemusí vybrat třeba do té studie. Nemusíte se jim v uvozovkách
1: nemusíte se hodit, protože že cílem klinické studie je prokázat, že něco je teda lepší než to, co známe teď. Bohužel proto musí být homogenizovaný ten vzorek a tak, aby třeba z této léčby, kterou absolvovala naše dcera, se stala léčba budoucí standardní.
0: V jaké chvíli padlo to rozhodnutí, že založíte nadační fond a začnete pomáhat?
1: Poté, co jsme zvážili všech, čeho se ta klinická studie týká. Možná to je cesta, kterou my se chceme ubírat. Poté, co jsme to prodiskutovali s odborníky, kteří se o nás starali, vysvětlili jsme jim důvody, protože já musím říct, že mimo to, že chcete udělat maximum pro svou rodinu, tak myslím, že i na začátku, jako my jsme si řekli, že se touhletou cestou chceme vydat i proto, že je to jako jediná cesta na to něco změnit. Jo? Protože pokud u vzácné nemoci nebudou pacienti vstupovat do klinických studií, tak stále se jim bude jenom říkat, že žádná cesta není. Jo. Znamená, pokud se má něco změnit, tak ten výzkum prostě nezačíná a nekončí v té laboratoři. On začne v té laboratoři, ale prostě musí na ní navázat ty klinické studie. Pak teda samozřejmě na to navázalo to, že musíme odcestovat, že budeme muset skončit přechodně v práci nebo vůbec skončit v práci. Nevíme, jaké jsou náklady, nikdy jsme ve Francii nežili. Člověk začne licitovat, jestli si to může dovolit. A rodina, přátelé vlastně nám nějakým způsobem chtěli pomoct, ale my jsme vlastně říkali, že my nějak jako pomoc nechceme. Na druhou stranu pak dojdete k tomu, že jediné, jak vám můžou pomoct, je to, že vám třeba nějak pomůžou finančně. A my jsme se nechtěli vlastně na to konto obohacovat. Takže naši přátelé navrhli vlastně formu založit nadační fond. A my jsme řekli dobře, tam vlastně primárně na začátku právě přispěli naše rodiny a přátelé s tím, že jsme si dali jako za požadavek, že ty prostředky, které nevyužijeme, by mohly pomoct někomu dalšímu, koho něco takového stihne. A netušili jsme, že nadační fond bude mít takovou reakci vlastně u veřejnosti a že se dočkáme takové podpory. Bylo to vlastně pro nás jako vlastně velmi cenné, že nám to pomohlo i po té psychické stránce, že jsme viděli, že vlastně na to nejsme sami, že toho já si jako nesmírně vážím. A pak už se ta myšlenka nějakým způsobem jako rozvíjela dál, protože nadační fond to nejsem já a manželka, ale je to vlastně okruh přátel, kamarádů, kteří mají to know-how, jakým způsobem s tím letím nakládat a všechny nás to vlastně nějakým způsobem těší a naplňuje.
0: Kolik peněz už vlastně dárci zvládli nasypat do té vaší nadační kasičky? Pro kolik lidí jste roztáčel už vlastně po druhé ten kolotoč na Letné?
1: Na účet nadačního fondu se dostalo něco kolem 14 milionů nebo ke 14 milionům. Kolotoč pro Ninu. Cíle kolotoče je šířit povědomí a trošičku ještě jako navazuje na naše poděkování přátelům, rodině a i té veřejnosti, protože když naše dcera odešla, tak my jsme jim chtěli nějakým způsobem poděkovat a naše Nina vždycky milovala kolotoče a tak nás napadlo, že bychom se chtěli vlastně se všema kamarádama jíma i s těmi, které jsem uvedl, vlastně nějakým způsobem rozloučit a poděkovat za ní právě touto cestou a přitom vlastně jsme chtěli informovat o tom, co dělá a začíná dělat nadační fond a kam se chceme směřovat. Letošek vlastně už byl druhou akcí, byl odlišný v tom, že letos jsme tam nestáli sami jako rodiče, které stihla tato nemoc, ale vlastně už těch rodin tam bylo mnohem víc.

0: Kolika lidem už jste stihli pomoci?
1: Nadační fond nepomáhá jenom rodinám a dětem. De facto jsme zaměřeni na tři skupiny. Jedno jsou vlastní vědci, které se snažíme podporovat tom, aby něco vymysleli, aby se změnila prognoza této nemoci. Pak jsou to ti poskytovatelé péče, to znamená nejenom zdravotníci, ale samozřejmě primárně zdravotníci, lékaři, sestřičky, ale také psychologové, lidi z podpůrného týmu, rehabilitační specialisti, kdokoliv, kdo se věnuje dětem s mozkovým nádorem. No a pak tou třetí, asi nejvýznamnější skupinou jsou samozřejmě ty rodiny a jejich děti. Je otázka, jakým způsobem se na to dívat, protože vlastně nadační fond, my jsme tak trošku jako čekali, že hodně často vlastně budeme oslovováni tou rodinou s nějaké informace, ať už pro ověření, nebo odpověď mnohdy třeba i na relativně jako jasné otázky, tak tam to množství je určitě někam ke 20, přes 20. Z hlediska toho, že se snaží nadační fond vlastně udělat podmínky pro zajištění léčby, která není v České republice dostupná a to může mít opravdu celou řadu forem, tak v tuhletu chvíli vlastně jsou to 4 rodiny, které se vlastně zapojí do stejné klinické studie jako jiná naše, ale pak jsou to vlastně další rodiny a děti, kterým jsme se snažili vlastně zajistit přístup ke stejnému léku, ale vlastně mimo klinickou studii, takzvaně program rozšířeného přístupu k léčivu.
0: Můžeme možná zmínit některé z těch příběhů, které teď hýbají vaším nadačním fondem, komu teď můžeme třeba pomoci? Vím, že na webových stránkách máte právě konkrétní třeba lidi.
1: Tak v současné době máme jednu dívenku Johanku, která je zapojena do klinické studie. Na druhou stranu tam rodina byla velmi schopná, sami si zřídili vlastně na začátku své cesty.

0: ty sbírku, ale také jsme jim již vlastně dali, protože asi nejspíš finanční zdroje, které mi ze své sbírky už nebyly dostatečné, takže tam jsme už dali příspěvek. Pak máme vlastně dva muže, jedno z toho je dospělý a druhý je mladík, kteří jsou vlastně oba dva zapojeni do toho programu, toho rozšířeného přístupu k léčivu, a v současné době teďka vlastně máme bohužel nově dívku ve věku 25 let, která se bude zapojit do klinické studie, a dívku, které jsou 4 roky, která také půjde do stejné klinické studie.
1: Přiznám se, že pro mě samotnou je nesmírně těžké jenom s vámi mluvit o takto závažném tématu. Vůbec si neumím představit, jak to zvládáte vy. Pomáháte těm rodinám, ale i třeba sobě i nějakou psychologickou pomocí? Můžete nasměrovat psychologa, psychiatra, nějakou psychohygienu jim poskytnout nebo třeba poradit?
0: Tak já si myslím, že to je přesně jakoby ta druhá úroveň, kterou jste zmínila. Na druhou stranu úkolem nadačního fondu asi není být úplně jako rozcestníkem nebo přesně říkat, co se jak má dělat. No, na druhou stranu spíš na nás padají na té lidské úrovni vlastně dotazy, co jste dělali vy, co byste dělali. A to je jako pohled jedné rodiny, dvou lidí a našich přátel, co třeba se dělalo. To znamená, že spíš, když se vyskytne nějaký problém a třeba se nedaří získat tu podporu, přesně jak byste sama řekla, na úrovni zaplatit psychologa, sena psychologa, fyzioterapeuta, tak to je přesně to místo, kde ten nadační fond nějakým způsobem může pomoct minimálně třeba s tou finanční podporou. Ale tím, že se na nás vlastně obrací odborníci, kteří třeba se snaží s námi nějakým způsobem spolupracovat, tak už máme vytipovaná konkrétní jména, konkrétní adresy. Na druhou stranu Česká republika je velká, my žijeme v hlavním městě, tak lépe asi odpovíme na otázky tohoto typu, které se týkají vlastně Prahy, Středočeského kraje, než úplně třeba severní nebo jižní Moravy.
1: Povězte mi, kde vyberete tu sílu to všechno zvládnout? Co vám pomáhá?
0: Tak je to ta rodina, jsou to přátelé. A i když se do toho stavu jako dostanete, no tak máte jenom dvě cesty. Znamená, že můžete někde být schovaná v koutě brečet. My jsme si vybrali tuhletu cestu a určitě nám to pomáhá. Kdyby nám to nepomáhalo, tak to neděláme. Jo, samozřejmě dostáváme dotazy, jestli nám to víc neubližuje, když se setkáváme se stejnými příběhy. Já si myslím, že vlastně oba dva s manželkou hnedka na začátku jsme vnímali obrovskou potřebu se s někým setkat, komu tahle nemoc jako vlastně vstoupila do života. Jo, ne, možná byste viděla to, že se to dá zvládnout, že můžete fungovat a že musíte fungovat. Možná se zeptat i na něco konkrétního, ale my jsme vlastně tuhle možnost jako nenašli, nedostali, a když už prostě se tohleto všechno stalo a děje, tak nám přijde vlastně trošku škoda tuhletu možnost vlastně komu nabídnout, tomu, kdo o ní má zájem. No, protože samozřejmě nemusí být úplně každý, kdo takový zájem má a chce.
1: Naším hostem byl docent Martin Chovanec, jeden ze zakladatelů nadačního fondu NINA. Díky moc za to. Děkuju za to, co děláte. Mějte se krásně.
0: Moc děkuju také, mějte se krásně.
2: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Folková pohlazení.
4: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a trimských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo 2 písně od mistra dané tematiky. Vaby Revola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a šel.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. Veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jeho Češi.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela. Nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám. Vzrušení, jak západ slunce hořím, že jsem sám.

znáš, víš, že jsem stará vesta, já jsem člověk

A takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Brož v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

všechno, co se ve vás hroutí, sadista školník dobíjí, zachráníte až po zákoutích.

0: tričce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano. I tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou to zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jak se tvoří obsah vysílání České televize? Jak vznikala parodická reality show Odhalení, která sledovala život goril nížiných v pražské zoo? Budu se ptát, mým hostem je Radomír Šofr, manažer vývoje pořadů, režisér a scénárista. Natočil celovečerní dokument o dyslexii a dalších poruchách učení. Napsal a režíroval 13-dílný seriál Rande s fyzikou. Budeme mluvit o tom, jak složité je komunikovat s tvůrci, vyvažovat témata, i o tom, jak moc se proměnila televize od doby, kdy sám v televizi začínal. Připomeneme si úsměvy s velkým U, které připravoval jako scénárista. Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.
5: Nosím černý brýle.

0: Radomír Šofr se narodil v Novém Jičíně. Vystudoval dramaturgii a scénáristiku na pražské FAMU. Spolupracoval s většinou českých televizních stanic, působil například jako šéfredaktor Vlastní tvorby na Primě, kde vedl publicistiku, dokument, zábavnou i hranou tvorbu. A nejenom s televizemi, ale i s Českým rozhlasem. Je autorem několika původních televizních formátů. Tak jsem moc ráda, že se teď potkáváme na půdě Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Cítíte se tu jako doma?
1: Musím říct, že se tu cítím jako doma, protože já jsem rozhlasu věnoval 10 let svého života, kdy jsem vlastně vytvářel videotvorbu Českého rozhlasu, což je takový paradox. Takže já jsem byl vlastně kameramanem Českého rozhlasu, střihačem Českého rozhlasu. Vlastně jsem publikoval videa na webové stránky Českého rozhlasu.
0: Co na tom vlastně nahlédnutí pod pokličku rozhlasové tvorby, rozhlasových studií pro vás bylo tím nejlákavějším?
1: Tak já jsem měl štěstí, že nás jako ten videotým vlastně vždycky zvali na ty nejzajímavější akce, protože to video se nepořizovalo z běžných pořadů v té době, kdy jsem v tom rozhlase pracoval, ale vždycky, když byla nějaká velká akce, velký koncert, takže já nevím, 40 koncertů Sočru, Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfínu jsem absolvoval, ale nebo když byly nějaké věci, když třeba vyhořel na Pustevnách ta Jurkevičova chata, tak jsme dělali velký 11-hodinový benefiční koncert v Rožnově pod Radhoštěm. Takže to byly takové ty krásné akce, nebo jsme dělali předvolební besedy, takže jsem se dostal třeba velmi k duelu, k závěrečnému prezidentskému duelu tehdy mezi panem Schwarzenbergem a panem Zemanem. Takže vlastně jsem se s tou kamerou Českého rozhlasu dostal možná blíž k zajímavým věcem, než s kamerou České televize.
0: Troufám si připomenout moment, a opravte mě, jestli se pletu, my jsme se poprvé osobně viděli při Rosničce roku?
1: Je to tak.
0: Tušíte, kdy to bylo? Já vůbec.
1: Já si myslím, že to byl takový rok 2003 nebo 2004. Ale pamatuju si, že jsme si na vás tehdy připravili úkol a že jste se potápěla v Hříměždicích dolomu.
0: No jasně, to si pamatuju úplně přesně, protože ten úkol měl být něčím složitým, co vlastně nikdo z nás nebral jako komfortní situaci. Bylo to vybučení z komfortní zóny, ale myslím si, že mnozí na tom byli hůř. Jestli si pamatuju, Táňa Míková lezla na lezecké stěně. Máme ještě nějaký příklad, který vidíte v paměti?
1: No asi nejhorší teda byl úkol pro Petru Volákovou, dneska Petru Eliáš Volákovou, protože ta
0: červy
1: řekla... No, ne had.
0: Tak had.
1: Ona řekla, že by nikdy si nedala na sebe hada. Takže jsme se dohodli, že toho hada, a ona na rozdíl od vás ostatních, kteří jste to měli v přetáčce, tak ona to měla přímo na tom jevišti, kde se jaksi bral ten přímý přenos. A ještě to bylo tak jako pro ní nešťastný, že tam akorát byl break reklamní. Takže ona si jednou toho hada musela nechat jako dát na ten krk před tím reklamním breakem, pak se řeklo, teď je reklama, takže jí to sundali na těch 6 minut, co šly ty různé reklamy na to psí jídlo a tak dál. A potom jí toho hada zazdali na ten krk, aby se pokračovalo v přímém přenosu.
0: Máme spoustu společných vzpomínek. Radomír Šofr je mým hostem v Záletech.

0: Dobrý den.
1: Ahoj, celých 69 dní a 4 hodiny našich 16 kamer sledovalo gorilí rodinu v pražské zoologické zahradě. To je 99 600 minut.
0: Ano, přesně tak dlouho trvala naše tak trochu jiná reality show Odhalení, kterou pro vás připravil Český rozhlas Leonardo.
2: Radomír Šofr je se mnou v záletech a spolu se mnou teď poslouchal znělku. Přiznávám se, že při ní, při znělce Odhalení, běhal mráz po zádech, co vám?
3: No také, je to velký kus mého života a moc rád na to vzpomínám. To byla taková doba, že se v jeden rok objevily dvě reality show vlastně na konkurenčních komerčních stanicích. Jedno bylo Vyvolení na Primě, druhý byl Velký bratr na Nově a začaly spolu strašně zápasit ty komerční televize. A já jsem akorát končil na Primě, protože jsme si tam nějak neporozuměli. Já jsem to měl úplně v prvopočátku tu velkou reality show taky ve své náplni, ale chtěl jsem to trošku vést právě do takového jako psychologického experimentu, což na komerční televizi opravdu nejde, takže mi řekli, že si přestáváme rozumět a dostal jsem výpověď a asi 14 dní jsem chodil po Praze, říkal jsem si, co teď budu dělat a zavolal mě tehdy pan Bobek, který byl ředitelem stanice Leonardo a říkal mi, co dělám, že jestli bych nechtěl do takové parodie na reality show o těch gorilách jako ve Vila, teď mi to odvyprávěl. Já jsem říkal, no výborný, tak já jsem teď pověsil akorát tu pravou reality show, tak to se přesně hodí, že teda teď půjdu do té parodie.
2: Bylo to jisté svlečení nějaké role? Cítil jste se s těmi gorilami jaksi víc v pohodě než s lidmi? A teď omlouvám se za to, co si vytvářím v hlavě, jaký most.
3: Ne, no tak to bylo najednou obrovské osvobození, protože ono to začínalo jako parodie, takže my jsme samozřejmě tehdy, jak se ta Nova s Primou jako přetahovali, tak na Nově řekli, že jejich vítěz dostane 10 milionů. Na Primě řekli, že jejich vítěz dostane 11 milionů, takže my jsme hned kontrovali, že náš vítěz dostane 12 milionů. Což, a hráli jsme si opravdu i s těmi slovíčky a začali jsme to vršit jako ty parodické prvky, takže zafungovalo to velmi dobře. Takhle časem, my jsme z té parodie pak vlastně pochopili, že to je příležitost odstoupit a je to příležitost vlastně začít dělat nějaký enrichment, jak se říká, nějaké obohacující vlastně pokusy, abychom se o tom živočišném druhu, o těch lidoopech něco dozvěděli. Takže velmi brzo už jsme opustili takovou jenom tu hru, tu hravost té parodie, když jsme ji tam stále drželi, ale už jsme se pouštěli do těch pokusů, takže já jsem po večerech kreslil různá bludišťata, která potom vyráběl někdo z dřevotřísky, nějaký truhláři a tam byl for, že se musel prstem vytáhnout pomeranč a projet celým tím bludištěm a která gorila to jako první stihne, tak se dostane k tomu pomeranči, takže dvě gorily to rozmlátily hned, ale ta menší, ta si s tím pak hrála skutečně delší dobu, takže takhle týden co týden musel být experiment s lidoopy.
2: Kolik melounů nakonec přišlo gorilám?
3: Skutečně 12, to jsme dodrželi.
2: To jste dodrželi, slovo platí. Proč se to schéma, ten pořád ten cyklus celý lidem tak líbil. Proč ho s napětím sledovali?
3: Protože se vyvíjel. Protože se vyvíjel. Od vlastně legrace parodické to přešlo ke skutečné edukaci v oblasti etologie, chování zvířat, savců, nám velmi podobných a končilo to vlastně podporou života goril nížiných přímo v Kamerunu a vlastně tehdy ještě byl běžný v Africe bushmeat, takže vlastně jsme toho využili k tomu, že se napsali pohádky, které pro kamerunské děti, aby pochopili, že ty gorily nejsou jídlo, ale že jsou to vlastně, že to živočišný druh je velmi blízký, takže ono to mělo tolik vrstev a asi ten nejsilnější moment pro mě byl, že tehdy zabřezla Kamba, což byla ta vlastně nejstarší samice a ten porod se pak vlastně nepovedl to dítě cestou na svět nebo mládě cestou na svět, tedy zemřelo a byla ohrožená životem i ta Kamba a já si pamatuju, že tehdy se sjeli přenosové vozy všech možných televizí, včetně právě Primy a Nové a České televize a vlastně tam rozvěsili ty antény a celý ty přebírali od nás ty obrázky od Českého rozhlasu a vlastně se nás ptali, jako co je nového, že my jsme vlastně stvořili legendu té rodinné skupiny goril nížiných takovou, že to vlastně potom šlo i do těch hlavních vysílacích zpráv těch nejdůležitějších televizních stanic v Čechách. Tak.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zvu vás na rande. Teda, abyste to špatně nepochopili, nezvu vás na rande jako se mnou, ale s fascinující a krásnou vědou, která se jmenuje fyzika. Já vás budu zkouškama jenom provázet. Vlastně dělat takovýho, jak se říká, křena.
2: Ono, dělat křena ve fyzice, to není úplně jednoduchý úkol. Mým hostem v Záletech je Radomír Šofr. Možná v té souvislosti, proč oba máme rádi fyziku?
3: No já myslím proto, že oba jsme se jí chvíli věnovali, vy vlastně celý život, já jenom chvilku. Taky jsem to zkoušel studovat, ale pak jsem zběhl na tu filmařinu.
2: Je to téma, které není snadno televizně uchopitelné. Pro vás tím pádem lákavé?
3: Určitě, ale fyzika je uchopitelná velmi dobře, matematika se špatně uchopí. Ale mě vlastně napad takový nápad základní pro to rande s fyzikou, že použiju mladý lidi jako různé figuranty prostě do těch různých situací a ono se to ukázalo jako velmi nosné. Takže já jsem vlastně udělal casting v jedné gymnaziální třídě a tam jsem si vybral spoustu takových těch typů a to už stačilo vždycky posadit na kolotoč a ukazovat domnělou odstředivou sílou, která je vlastně jenom setrvačnou silou a teď to všechno vysvětlovat. A ono se to z toho stala taková velmi hravá záležitost.
2: Vznikla i kniha, která nese stejný název, kolektiv autorů vy, tedy můj dnešní host v Záletech Radomír Šofr, Martin Vlach a Zdeněk Drost. Jak moc důležité je spolehnout se na další členy týmu?
3: Velmi. My jsme si tohleto vytkli, nebo já jsem si to vytknul, že celý ten projekt Rande s fyzikou od té televize k té knize musí být fyzikálně naprosto správný a exaktní. To znamená, že za vším, co tam kdy zaznělo, se musí jaksi postavit i fyzikální veřejnost a říct, ono to tak skutečně je. Proto já jsem našel dva velmi zapálené pedagogy, jeden se později stal i proděkanem, konkrétně Martin Vlach, a oni to se mnou tvořili a to byly dlouhé hodiny po kavárnách. Asi třeba nejzajímavější věc, kterou já zpětně beru, bylo, když jsme si řekli, jak ukázat stav bez tíže. Protože my jsme si udělali takovou jako anketu, průzkum a lidi si myslí, že stav bez tíže, ten se může jenom někde ve vesmíru a že souvisí s tím, že tam jako není gravitace. Což je samozřejmě obrovský mýtus, protože stav bez tíže se běžně nachází na Zemi a s gravitací má co dočinění, ale ne tak prvoplánově, protože lidi říkali, že třeba na oběžné dráze už není gravitace, takže je tam beztížní stav, ono to tak samozřejmě není. Ale jak to teď ukázat vlastně v televizním pořadu? No a Martin Vlach právě říkal, tak já skočím ze stolu a jak budu padat z toho stolu, tak v tu chvíli jsem jako v beztížném stavu, což má pravdu, a ty to v tom filmu ukážeš a já jsem říkal, ale to nikdo nepochopí, protože všichni uvidějí, že ty skáčeš ze stolu, to je zkušenost, kterou všichni mají, vidějí, že v tu chvíli letíš dolů. Takže jsme to furt takhle krůček po krůčku jako vylepšovali, no a to natáčení skončilo, a nebudu říkat ty peripetie, natáčení skončilo v Tyršově domě, kde je velmi dlouhá tělocvičná, kde jsme na tu jednu stranu dali černý samet, protože na černém sametu nevidíte to pozadí toho pohybu. Před černý samet jsme dali trampolínu s gymnastkou, která si vzala do ruky kladivo a kameraman si musel dát velký odstup, proto ta velká tělocvična, aby stihnul ušvenkovat přesně s tou skokankou nebo s tou holkou na té trampolíně. A vlastně, když s ní takhle tu kameru zvedal a padal, jak ona skáče, tak ve všech těch momentech, kromě toho odrazu od té trampolíny, byla vlastně ve stavu bez tíže. A to se ukázalo, že když pustila to kladivo, tak lítalo vlastně s ní vedle ní a byl to přesně ten pohled, který známe z oběžné dráhy, kde si kosmonaut kladivo dá vedle sebe a před tím sametem nebylo vidět, že letí nahoru nebo že padá, čili najednou to bylo, že ta skokanka se vznáší a kladivo se vznáší vedle ní. Takže takhle jsme ukázali v televizi vlastně beztížní stav, jako ta sekvence tam trvá asi 7 vteřin a stála hodně přes 50 000 natočení.
2: Spoustu času bez pochyby. Víte, na vás je vidět, že si s prací hrajete. Je to základní princip toho, že vás to baví?
3: Určitě. Určitě. Já jsem vlastně člověk, který má strašně rád takový odstup nebo lehký humor a hledám ho právě ve věcech, které jsou třeba vážný, jako nějaká věda nebo vědecká disciplína, ale já tam ten humor potřebuju.

0: Vítám vás, milí diváci.
1: Radomír Šofr je mým hostem v Záletech. Dnes každý blok rozhovoru začínáme ukázkou. Mě to moc bavilo totiž listovat vaší televizní tvorbou a zvlášť u úsměvu jsem se často usmívala. S Radomírem Šofrem dnes moc ráda mluvím v Záletech. I ve vás vyloudí tahle znělka pořád ještě úsměv na tváři.
2: Vyloudí a hlavně vyloudí krásnou vzpomínku na spolupráci s Jaromírem Hanzlíkem. Kdysi hvězda první velikosti, dnes člověk, který už v médiích tolik nevystupuje, ale ty úsměvy, to byl projekt, na kterým jsme se nějak sešli a který byl šťastný a oba nás velmi bavil.
1: A to mě zajímá, jak jste se na něm sešli.
2: Pravda je, že já jsem přišel později k tomu projektu, takže já jsem nestál u jeho zrodu, ale dostal jsem se v nějaké fázi, kdy bylo potřeba obměnit scénaristický tým a tehdy mě někdo tak nějak jako doporučil, my jsme se s Jaromírem neznali, ale měl jsem to štěstí, že se mě podařilo vlastně napsat ty texty tak, jak to Jaromírovi šlo dobře do úst a jak si mezi náma časem vzniklo poměrně velké pouto právě tady tím, že Jaromír je totiž obrovský puntičkář a pedant a on potřebuje mít napsaný scénář opravdu přesně.
1: No a kde se pak bere ta lehkost toho projevu, když je to přesně napsané? Protože je to na míru.
2: No protože Jaromír je herec. A herec s velkým H. To znamená, že on má exaktně napsaný text, který potom zahraje, jakože mu ho právě přináší, jako z nebe se mu takhle jako sype, že mu to přináší slina na jazyk, ale právě tam to muselo být všechno napsané. Takhle Jaromír prostě pracuje. Já jsem se od Jaromíra naučil spoustu věcí.
1: Například?
2: No, jednak, že musí být všechno přesně napsané a jednak, že když bychom potom točili ještě i nějaké další věci dokumentární, že třeba natáčecí den končí tak, že se jde nejdřív připravovat další den. To znamená, štáb vždycky šel už si někam sednout po 12-hodinové směně do hospůdky na nějaký to pivo, kameramani, všichni zvukaři, co byli okolo. Když to já s Jaromírem jsem musel třeba do sauny, a tam jsme hodinu si říkali, jako co, jak to budeme zítra točit a tohle. A Jaromír vždycky říkal, no jenom abych v tom třeba nevypadal. To je blbý, tohle bych já nikdy neřekl, to musím nějak jinak. A tak se furt jako ošívá, tak jsme seděli nazí v té sauně a takhle jsme připravovali to natáčení. A teprve po té hodině a půl, po těch třech koupelích, Jaromír řekl, tak mě už je jasný, co zítra točíme, tak půjdem do té hospody za tím štápem.
1: Kde jste vlastně točili?
2: To jsme tehdy točili ve Františkových lázních, takový pokus o cyklus o lázních, ale zůstalo jenom u jednoho dílu.
1: Mluvil jste o tom, kdo byl autorem scénářů úsměvů. Pavel Tausik, Gustav Opustil, Věra Šašková, Jaroslav Dudek, Ondřej Suchý, Jitka Škapíková, čtuli správně, snad jsem se nezmýlila. No a účinkující tedy Jaromír Hanzlík, a teď spousta dalších. Máte spočítáno, kolik dílů úsměvů. Úsměv vyvolalo u televizních diváků?
2: Přiznám se, že nevím, ale natáčelo se plných sezon asi 11 a ono to šlo jako týdeník, takže to je 11x40. No, určitě 500 dílů, pak byly ještě nějaké speciály k 60. výročí České televize, takže takových 500 dílů určitě.
1: Ostatně ve vysílání České televize najdeme úsměvy stále.
2: Je to tak, je to věc, která nestárne.
1: No a teď mi právě řekněte to kouzlo té televizní tvorby. Jak udělat věc, která na obrazovkách nezestárne?
2: A když máme společnou tu fyziku, tak já doufám, že to nepopíšu moc složitě, když tak to přeložte divákům. Představte si vlastně jednoduchý diagram jako dvě osy, svislou a vodorovnou. A na vodorovnou osu si dáte takovou škálu od nápadných témat až po taková jako nenápadná témata. Dobře. Na tu svislou osu si dáte podstatná témata a nepodstatná témata.
1: Ježíš, co z toho vyjde za křivku?
2: No, vyjdou v zásadě 4 kvadranty.
1: Dobře.
2: A ty si můžete krásně zkombinovat. Takže teď se můžete dostat k tomu, že máte témata nepodstatná a taková neviditelná, tak to je neumění. Nepodstatné neviditelné téma, to je k ničemu, to můžete poděkovat, vrátit. Pak máte témata, která jsou nápadná, ale nepodstatná. Mm-hmm. A to jste v bulváru. Bulvár je velmi nápadný, křiklavý, ale nepodstatný. Mm-hmm. Pak máte témata řekněme, podstatná, ale nenápadná. A tady už se dostáváme k něčemu, co se zpravidla odpovědně, že to má jako ten veřejnoprávní důvod, je to podstatné, ale trochu nenápadné, tak se s tím musí pracovat. No a pak máte témata, ty když trefíte, tak jste vyhrála ve sportce, a to jsou ty nápadné a podstatné. A když to řeknu jako příklad, tak teď třeba v poslední době jsem dělal takový, produkoval takový film, nebo dokument ve službě horám. A to téma je vlastně podstatné, protože je o horské službě, záchranářích, o lidech, kteří vlastně pomáhají v nějakých jako složitých situacích, ale zároveň je to jako mediálně nápadné, je tam prostě krásná příroda hor, je tam dobrodružství, je tam něco, co jako přitahuje, takže to je to šťastný téma, který je zároveň nápadný a zároveň podstatný.
1: Režisérem je Martin Vrbický, mladý tvůrce.
2: Je to tak, my máme akorát v těchto dnech předpremiéru toho dokumentu a diváci budou mít příležitost ho vidět vlastně v úterý 21. října.

0: Reality Aleny Zárybnické.
1: Komunikace s tvůrci mě velmi zajímá v dnešních záletech. Mým hostem je Radomír Šofr. Jak složité je tvůrce vyslyšet, zároveň za ním stát a být mu oponentem?
2: To je velmi složité, protože teď jste vlastně těmi slovy vystihla náplň práce dramaturga.
1: Au.
2: Dramaturgie to je vlastně těžká disciplína, protože dramaturg musí potlačit své ego. Dramaturg je někdo, kdo musí hrát na toho tvůrce, kdo je mu podporou, kdo mu musí, každý tvůrce do svého díla zamilovaný, má pocit, že všechno vymyslel úplně ideálně. A dramaturg je ten, kdo mu musí strašně diplomaticky vysvětlit, že třeba některá věc tam nefunguje, že se to musí třeba udělat nějak jinak. A nesmí použít to slovo musí, protože jakmile tvůrci řeknete, že se něco musí, tak to už je prostě první karambol. Takže je to vlastně disciplína, která se studuje a vlastně dramaturgů, dobrých dramaturgů je velmi málo.
1: Když se řekne zóna zájmu, co je ve vaší zóně zájmu?
2: Zóna zájmu je vlastně takový nový koncept. Dřív bylo spoustu magazínů v České televizi, různých folklorik a našich venkovů a tak dále, které byly úzce věnované jedné oblasti a tehdy jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně to rozšířit, abychom mohli jít jako s těmi dokumenty do všech diváckých skupin, takže udělat pouze jeden cyklus, který bude přinášet vlastně všechna důležitá témata.
1: Navazuje například i na Ratolesti?
2: V této chvíli ano.
1: Můžeme prozradit, co bude v zóně zájmu po Ratolestech?
2: Po Ratolestech bude chvilku zase volná tvorba, protože ono jenom to přizpůsobovat těm seriálům, to bychom se dostali zase do takového tématického sploštění, takže chvíli se budou zase frekventovat ta nejrůznější témata, která vlastně ovlivňují naši současnost.
1: Radomír Šofr, producent, režisér a scénárista. Posloucháte Zálety.

0: to je základním předpokladem, aby vzniknul film, který má nějakou hodnotu, který nebude jenom politickým plakátem. Aby tam byla taková důvěra, že ten prezident nebo prezidentka nechá toho autora točit i ve chvíli, kdy třeba nemá náladu, kdy je rozladěný z něčeho, kdy se mu třeba nepovede zareagovat správným způsobem. A to je vlastně o tom, a tady se dostáváme zpětně vlastně k té profesi toho dokumentaristy, že dokumentarista musí umět jít tomu tématu, musí si umět rozpracovat ty respondenty, o kterých chce točit, ty lidi, které chce portrétovat, a musí se k ním dostat. To je vlastně mnohdy velmi dlouhá práce a zařídit si tento předpoklad je vlastně většina toho úspěchu.
1: Na závěr vždycky poslední otázku Záletu klade umělá inteligence, tak teď otázka tedy pro Radomíra Šofra, producenta, režiséra, scénáristu. Kdybyste měl možnost natočit dokumentární pořad o něčem, co nikdy nebylo zachyceno a přitom by to ovlivnilo naši společnost, co by to bylo a proč?
0: Tak já, abych si získal čas, tak bych odpověděl, jak odpovídá umělá inteligence. To je skvělá otázka. asi bych se vrátil k nějakému vědeckému tématu. Já teď, kdybych mohl dostat všechno dohromady do jednoho cyklu historii, kterou mám velmi rád, udržitelnost a ekologii, které se poslední dobou hodně věnují i v České televizi, tu fyziku a řekněme, že ty gorily představovaly tu udržitelnost a tady ty biologické věci, tak kdybych všechna tato témata, a možná trošku s vesmírem a s počasím, tak kdybych všechna tato témata dostal do jednoho příběhu, který by fungoval a nebylo by to jako dort, kočičky a pejska, tak to by bylo asi to životní dílo, které bych chtěl.
1: Radomír Šofr, producent, režisér, scénárista, velký televizní profík, byl mým dnešním hostem v Záletech. Děkuji za to.
0: Já také děkuji a uteklo to jak voda.
1: Jako vždycky v Záletech. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Íránské střely zasáhly v Hormuzském průlivu 2 tankery Spojených arabských emirátů. Počasí bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna pořád stála 2570 korun. Stejně jako letos. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale třeba za elektromobily nebude třeba při použití dálnice platit. Říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
3: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
2: Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišla o evropské dotace z Národního plánu obnovy. 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3 milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Na odchodnou tak Kostka dostal dvakrát víc než například Zdeněk Kabátek, ex-ředitel VZP, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
4: No, nebudu k tomu poskytovat žádných zem. Nic to tomu nebudu říkat. Já s pojišťovnou už nemám nic společného. Na schránu.
2: Pojišťovna je podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Její nový ředitel Ondřej Falix tvrdí, že bude ekonomicky odpovědný a konkurenční doložku nemá. Irán zasáhl 2 tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Iránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah 2 supertankerů potvrdili. Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve 2 skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovaly jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronu způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce, pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne může být hlavně v jihovýchodní polovině území na některých místech skoro jasno až polojasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
1: Doprava.
2: Čerstvá nehoda je na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 je průjezd pomalý, zatím není hustý provoz, fronta je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Tereza Haserová.
0: Přeji vám krásné dobré ráno. Vám, kteří právě vstáváte, i vám, kdo už jste třeba v práci nebo na cestě na dovolenou, se pokusím zpříjemnit následující necelou hodinu. Díky dnešnímu dennímu tisku se například dozvíme, jaká netradiční družice by měla být vyslána na oběžnou dráhu země koncem příštího roku. Nepřijdete dnes ani o zajímavosti, co se stalo v historii tento den. Teď už přeji všechno nejlepší k svátku všem Karolínám. Nejen pro ně dnes vysíláme na Českém rozhlase Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Jsem moc ráda, že posloucháte Český rozhlas Dvojku. Pojďme nahlédnout do denního tisku. Nabízím české občanské průkazy, polské, rumunské nebo ukrajinské pasy. Velmi vysoká kvalita, včetně speciálních znaků. Popisuje padělky, které vyrábí muž představující se jako Dragan. Na ruské sociální síti Telegram nabízí bez jakýchkoliv skrývání falešné osobní doklady, řidičské průkazy, pasy, různé identifikační karty nebo třeba i kopie či falzifikáty různých dokumentů, včetně maturitních vysvědčení nebo smluv. Ceny jsou od 20 tisíc korun za řidičský průkaz až po 80 tisíc korun v přepočtu za kompletní novou identitu. Počtu zdražených falešných dokladů, zejména u cizinců, rostou. Mladá fronta dnes pronikla právě mezi lidi, kteří je vyrábějí a nabízejí. Koupit si je prý zcela jednoduché. Dočtete se dnes ve zmiňované Mladé frontě Dnes. Roku 1851 se v Londýně konala světová výstava, první velká mezinárodní expozice průmyslu a kultury zemí světa. Tahle viktoriánská podívaná plná křišťálových paláců a kuriózních vynálezů přilákala do britské metropole na 6 milionů lidí, což vyvolalo obrovskou, dosud nevídanou dopravní zácpu. Vzhledem k tomu, že městské ulice byly spletité a špatně zmapované, cestující čelili obrovským zpožděním a zmatkům. Voskové koňských drožek bloudily a návštěvníci zuřili. Aby se zabránilo další navigační anarchii, úřady zavedly test, který měl zajistit, že taxikáři skutečně vědí, kam je. Zkouška, která z toho v roce 1865 vzešla, je dodnes obrovskou výzvou. The Knowledge of London je obecně považována za jedno z nejtěžších odborných testování na světě. Více se dnes dočtete v Hospodářských novinách v článku s titulkem Nechcete dostat Alzheimerovu chorobu? Buďte taxikářem v Londýně. Astronomové a tvůrci vesmírných družic a raket nejsou suchaři. Dokladem jejich smyslu pro humor má být i Brnosat, ryze brněnská družice, která poletí na oběžnou dráhu Země koncem příštího roku. Satelit sice bude seriózně řešit několik vědeckých projektů, současně ale vyšle jasný vzkaz mimozemšťanům. Až přistanete v moravské metropoli, nudu nečekejte. Družice o velikosti 30x10x10 cm ponese návod, jak z brněnského Orloje na náměstí Svobody, který má tvar 6-metrového projektilu, vyčíst, kolik je hodin. I když je časostroj vydávající skleněné kuličky atrakcí města, odečíst něj čas neumí téměř nikdo, píše deník Právo. Teď už si ale užívejte krásnou ranní muziku a uslyšíme se zase za chvíli. Hej!

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes nás čeká teplý den s přeháňkami a bouřkami. Ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší teploty budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Pozor na bouřky, budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu. Teď už poslouchejte dále Český rozhlas Dvojka. Jsem ráda, že jste s námi.

0: Vaše ráno na dvojce.
1: Dnes s Terezou Haserovou.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

co se stalo v historii dnes, tedy 14. července. V roce 1789 proběhlo dobytí Bastily v Paříži. Tato událost je ve francouzských dějinách považována za konec takzvaného starého režimu a začátek velké francouzské revoluce. Pevnost Bastila sloužila jako věznice a byla symbolem despocie francouzské monarchie. 14. červenec ve Francii je státním svátkem. Také dnes, přímo v dnešní den, slaví 45. narozeniny Ladislav Hampl. Herec známý například z úspěšného seriálu Vyprávěj nebo Okresní přebor. Přejeme mu tedy všechno nejlepší.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude popularizátorka houbaření Lucie Drozdová, kterou mnozí znají jako šumavskou houbičku. Jak se z výprav do lesa s kamerou v ruce stal projekt, který učí lidi lépe poznávat svět hub? Co všechno prozradí Šumava tomu, kdo se v ní dívá opravdu pozorně? A proč houbaření zdaleka není jen hledání plného košíku? Také o tom bude naše povídání s Lucí Drozdovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Evropská komise včera schválila dalších 25 miliard korun pro Český národní plán obnovy. O v pořadí už šesté platbě informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud komise Česku proplatila víc než 163 miliard korun. Peníze z Evropské unie směřují třeba do zdravotnictví, digitální transformace, výzkumu a vzdělávání. O dálničních známkách bude dnes jednat poslanecká sněmovna. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za tu roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné dál. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů porostu. Ministr už dřív řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Z plameny dál bojují hasiči. Na místě jich zasahovalo celkem asi 800. Zapojená jsou i 4 hasičská letadla a několik vrtulníků. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Kvůli požáru propojky museli hasiči evakuovat dva domy. Jeden dělník se zranil. Podle mluvčího společnosti Gasnet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky budou obnovené koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky.
0: Počasí.
3: Ráno a dopoledne může být hlavně v jihovýchodní polovině území na některých místech skoro jasno až polojasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
0: Doprava.
3: Na dálnici D5 směrem z Plzně z Bystřete na příjezdu do Prahy za sjezdem na Rudnou na 1,5 kilometru stojí nákladní auto s defektem. Na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem se začínají tvořit obousměrné kolony před omezením u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový, kolony jsou od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic zhruba na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Tereza Haserová.
4: Děkuji za předání slova, jsem moc ráda, že posloucháte Vaše ráno na Dvojce. Společně se dnes ještě prostřednictvím reportáže vydáme do Zlína a poslechneme si také, jaký vzkaz si pro nás připravila Halina Pavlovská do svého koláčku štěstí. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Haserová a přeje vám to nejlepší ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásné ráno, milí posluchači, přichází chvíle na reportáž. Požáry zasáhly v posledních dnech několik míst u nás. Někde už se snaží alespoň trochu nabrat druhý dech. I když hasiči spáleniště i zbylou část budovy 34 ve Zlíně stále prolévají vodou, se začátkem nového týdne se do míst kolem začal vracet život. Platí to i pro Baťův institut, tedy budovy číslo 14 a 15, ve kterých sídlí krajská knihovna, muzeum i galerie. Ty jsou jenom pár desítek metrů od zborcené 34.
1: Tady v ústřední knihovně v 15. budově Baťova areálu jsme otevřeli dnes. Trošku chodí více lidí, většinou vrací knížky.
2: Vysvětlila mi v pondělí dopoledne zástupkyně ředitele krajské knihovny Františka Bartoše Jana Tomancová.
1: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
3: Dobrý den, co si přijete?
2: Mezi prvními čtenáři byla i paní Lucie. Vidím, že máte roušku na rameni, tak jako cítíte ještě ty následky požáru?
4: No cítím, jak jsem přišla, tak jsem cítila smrad, tak jsem si pro jistotu dala roušku.
2: Tady ale už to není.
4: Tady v knihovně to cítit rozhodně není a je to tu lepší než venku.
2: Kavárna v přízemí centrální knihovny ale pro veřejnost zůstává zavřena. Prostor budou minimálně do středy využívat zasahující hasiči, popisuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
5: Vytvořili jsme si tady zázemí pro zasahující. Je tady voda, je tady kafe, je tady čaj, dostanou oběd a večeři i snídaní vlastně, pokud jsou tady přes noc a mají možnost sem odskočit si na záchod, což je strašně výhodná devíza.
2: Pro muzeum jihovýchodní Moravy v sousední 14. budově továrního areálu bývá v pondělí zavírací den. Běžný provoz tak podle mluvčí Silvie Lečíkové začne od úterý.
6: Pro nás v tuto chvíli je největší připomínka celé té hrozné události jen slabý zápach, který se line ještě malinko z klimatizace, který pomalinku odplývá.
2: A úterým se návštěvníkům otevírá i poslední stroj lístku v sousedství ohořelých trosek 34. budovy, Krajská galerie výtvarného umění. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes nás čeká teplý den s přeháňkami a bouřkami. Ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu. To bylo dnešní počasí.

0: Teď už nás čeká koláček štěstí Heliny Pavlovské. Cestujete rádi? Pokud ano, tak kromě vtipné příhody dnes skrývá tento koláček také malý cestovatelský tip.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Villefranche-sur-Mer. Tak se vyslovuje název snad nejhezčího městečka na Azurovém pobřeží, což doslova znamená svobodné město nad mořem. Je to změť starých uliček s okrovými domy a je tam nejidyličtější zátoka, kterou jsem kdy viděla. Má kamarádka včera právě do tohoto městečka odjela na dovolenou. A mě se hned vybavilo, jak jsem tam kdysi odcestovala s manželem a s mými dětmi. Francouzsky neumím vůbec. A tak jsem dlouho u recepce hotelu nechápala, proč nás nechtějí ubytovat. Pak mi vše došlo. Přicestovali jsme ne 15.7., ale už 14. Nikdy nezapomenu na vražedný pohled mého muže. S dětmi jsme nocovali v autě u pláže. A i když další dny v hotelu byly zality sluncem, můj muž se pořád kabonil. Nemám moc ráda super dochvilné lidi. Já všude chodím pozdě, i když mám ty nejlepší úmysly. Ale co je fakt úplně strašné, je přijít někam, třeba na návštěvu, dřív. Musím se přiznat, na předčasného hosta jsem někdy i sprostá.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: I my si dáme pozor, abychom dnešní vaše ráno zakončili ani ne brzy, ani ne pozdě, ale včas. Pro dnešek se s vámi loučím. Nabízím ale ještě hezké písničky do 6. hodiny, než přijdou zprávy a po nich Hraní dvojka s Janem Kovaříkem. Pro dnešek se s vámi loučí Tereza Haserová.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
4: Krásná perla Labuan.
3: Bojuje.
5: Prince a princezna jsou v bezpečí.
3: A brání svobodu Malajzie.
6: Ta loď je plná vojáků.
3: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v TV vysílání.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Některá města se obávají zániku agentury pro sociální začleňování. Dopisem se obrátila na premiéra Babiše. Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Počasí bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Varují předtím meteorologové s tím, že hrozí taky přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Rychlý příval vody pak může místy rozvodnit menší toky. Pístraha platí pro celou republiku od 11 hodin dopoledne do 10 hodiny večer. Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly právě ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování na boj s chudobou.
2: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal desítky milionů korun na sociální projekty. Výjmenovává je primátor Milan Merz z hnutí Nový sever.
3: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
2: Místo starostka Litvínova Květuše Helmichová se SNKED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
4: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovala o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při 5-hodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodě. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikly úder proti Teheránu a dnes večer by obnovili blokádu íránských přístavů, informovalo o tom CENTCOM. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Postalm při pádu z Ferraty. Informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy Ulanového mostu. Tělo z rokle vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co se přesně stalo, vyšetřuje salzburská policie. Lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 6 hodin večer tam archeologové představí výsledky georadarového průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela. Návštěvníci uvidí záběry z výzkumu a budou moct s odborníky o nových objevech diskutovat, říká vedoucí vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Žďárková.
5: Před 2 lety odborníci provedli nejprve georadarový průzkum a následně nedestruktivní výzkum objevených nepřístupných prostor. Byla objevena pohřební komora zřejmě rytíře Andreáše Neymana, Riglitz a Levensteinu, který tam má i náhrobní kámen ve zdi kostela, ale byly objeveny některé zdi, o kterých jsme netušili, a o vysvětlení celé té situace se nyní odborníci pokusí.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne může být hlavně v jihovýchodní polovině území na některých místech skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní vítr.
1: Doprava.
0: Pojďme na dopravu. Na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení do 1. pruhu. Fronta má asi kilometr a zdrží vás 5 minut. Silný provoz je na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na 210 km a pomaleji se pokračuje až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na vás už se těší Honza Kovařík.
7: 4:30 po šesté, přeji dobré ráno. Máme 14. července, já jsem rád, že moje kolegyně Tereza tady už kolem 17:30 mluvila o tom, co tohle datum znamená pro Francii. A já bych řekl, že v den dobytí Bastily hrát semifinále fotbalového mistrovství světa, to tedy bude dnes večer ve Francii pořádně živo. Přemýšlel jsem o tom cestou sem do rádia a uvědomil jsem si, že jako kluci jsme měli pocit, že nejslavnější Francouzi jsou Athos, Porthos, Aramis a spolu s nimi D'Artagnan. Řekl bych, že dnes večer to bude trochu jinak a že v hlavních rolích vystoupí, řekněme, Kylian, Osmany, Mikael, myslím tím Mbappé, Dembélé a Olis a záda jim bude jistit nikoli D'Artagnan, ale Didier, myšleno Deschamps. Jak s tím naloží Španělé, nevím. V každém případě nás, sportovní fanoušky, čeká dlouhý den. Výkop zápasu je v 21:00. Teď je teprve necelých 6 minut po 6. Jestli nás, fotbalových fanatiků, máte, děvčata, už plné zuby, chci vás uklidnit, končí to už tuhle neděli. A my naopak začínáme. Začínáme písní, která by vás mohla po ránu docela dobře naladit a pak pro vás máme tradiční ranní audiokvíz.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na hodinách ve studiu dvojky je přesně 9 minut po 6. a já vítám zájemce o ranní mentální rozcvičku u našeho tradičního audiokvízu. Než vám vůbec pustím první zvuk, chci vás trošku uvést do souvislostí. Ponořili jsme se poměrně hluboko do historie československého rozhlasu a budeme společně dnes ráno hledat pořad, který, když já jsem byl druhý den na světě, tak už slavil 6. narozeniny. Složité, vidíte, po ránu. Tak já to řeknu rovnou, napřímo. Poprvé se vysílal 2. září 1963. Po vzoru jednoho pořadu na BBC ho začala vysílat tehdejší stanice Praha. Později jsme ho rádi převzali i my pod naším novým názvem, tedy Dvojka. Jak byl inzerován v rozhlasovém časopise jako víceméně zábavná jízda Luna Parkem aktualit a zajímavostí. Denně pondělí až pátek za pouhých 60 minut děti a vojsko polovic. To je samozřejmě nadsázka, kreativní licence našich tehdejších kolegů, nic to nestálo, jenom to mělo připomenout takovéto pouťové vyvolávání. No a kde se to vysílalo? V 17 hodin, když se do toho rozhlasového časopisu dívám, tak se pořad usadil mezi relacemi z nové tvorby našich i zahraničních spisovatelů a pak byly zprávy a půl hodinka Hovoří Moskva. No, nevím, jestli bych v téhle souvislosti a v takovém sousedství chtěl vysílat, ale budiš. Takže pozor, začínáme od konce, dám vám poslechnout poslední 3 vteřiny té znělky, jestli něco poznáte.
1: Ranní dvojka. Audiokvíz.
0: No, to jsme se moc nepředvedli. Babička by řekla, to jste se moc nevycajchnovali. Víte, my jsme chtěli s Terezou vyhledat záznam prvního vydání pořadu, ale nemáme. Tenkrát se vysílal pořad živě a to bylo dost zvláštní na tu dobu, tak se vysílal jen málo který pořad. A ještě bych rád řekl, že u zrodu toho pořadu stála kolegyně Alena Maxová a lidé a tvůrci kolem ní, kteří v rámci reorganizace programu rozhlasu měli opustit literární oddělení, konkrétně redakci humoru a satiry a začít dělat estrády. Do toho se jim moc nechtělo a tak raději, po té, co paní Maxová slyšela pořad na BBC, začali vysílat něco jiného. Říkáte, že to nemáte šanci uhodnout, ale máte. Ukázka číslo 2. Stop. Tady se to prostě musí zastavit a vy musíte napsat na dvojka@rozhlas.cz nebo 702 222 220, kterýže pořad dneska po ránu hledám. Jsem si jistý, že to ví každý z vás.

Úterní ranní audiokvíz trochu připomíná volební výsledky za časů Jednotné národní fronty. 99,8% odpovědí je správných, ale to mi nebrání v tom, abych ještě přidal trošku na ukázce a doplnil informace o hledaném pořadu. Takže rozjíždíme to. Opakuji, že od 2. září 1963 zněla tahle znělka každý všední den ve vysílání Prahy, později Dvojky. Pořad se v roce 2023 tedy dožil svých obdivuhodných rozhlasových šedesátin. Éru na Dvojce končil jako pořad nedělní, provázel vás Michal Jagelka. A pokud máte někteří nostalgický pocit, že už nelze slyšet kolotoč Omyl, přátelé, je třeba ladit Český rozhlas Pohoda, ale to nevadí. Já mám k tomuhle pořadu nostalgický vztah. Nebýt ho, byl bych se asi v roce 2014 nevrátil. Tak poslední šance napsat mi správnou odpověď pro dnešní audiokvíz je právě teď. Hraje vám Sandra. Ta píseň se jmenuje Legračně, v playlistu je napsáno hi, hi, hi se třemi vykřičníky, ale když to řeknete anglicky, zní to světácky. Hi, hi a ještě jednou hi.

0: 6.25, přemýšlel jsem, čím to, že mi tahle píseň dělá tak dobře, tak jsem si ji našel. Je to jasné, je ze září roku 1986, to mi bylo krásných 17, to se to trsalo na diskotéce v Jaltě. Plzeňané vědí. No, paní Jana mi napsala, vy jste ale propalovači, je ne? Já vím, ale dneska je to úplně jedno, protože nakonec jste to stejně věděli všichni. Ale pro forma pojďme to dohrát až do konce.
1: Audio quiz. Odhalení.
0: Mám tady krásnou doušku k tomu. V tom raním kolotoči není mnoho času, ale tohle je opravdu kolotoč, napsala Jana a má pravdu. A Markéta k tomu píše, miluju kolotoč, moje dětství, domácí nudle s mákem od babičky, teď je tady zatím srdíčko, a pak moje mateřská s dětmi. Mám to stejně až na tu mateřskou, Markéto, vyrostl jsem taky u rádia a jestli jste jako já, vždycky zasažení tím, když to poprvé zacinká, tak nezapomeňte, že na vlnách Českého rozhlasu Pohoda vysíláme Kolotoč v mírně inovované verzi. Dodnes můžete naši sesterskou stanici naladit. Je to stanice pro zkušené posluchače, sám se tam občas uchyluji. Tohle už je píseň Heleny Vondráčkové, je to píseň meteorologická, bude se v ní tleskat do dlaní, tak jen držím palce, ať dnes to léto nedorazí s nějakou velkou nadílkou vody nebo dokonce ledu.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Brusel dnes hostí třetí přístupovou konferenci s Ukrajinou a Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Konkrétně se bude projednávat takzvaný šestý tematický blok, který slučuje dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Zároveň se uskuteční dvě další mezivládní konference. Na jedné se uzavřou dvě kapitoly přístupových rozhovorů s Černou Horou, na druhé pak tři kapitoly s Albánií. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Debatovat budou, jak o mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Po požáru, který ve čtvrtek 9. července zničil výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou hlavní turistické cíle ve městě otevřené. Návštěvníci mohou navštívit Baťův mrakodrap, včetně pojízdné kanceláře, památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně muzea jihovýchodní Moravy i další místa. Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu, v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne může být hlavně v jihovýchodní polovině území na některých místech skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21 stupňů, mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
1: Doprava.
0: Na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na druhém kilometru je omezení do jednoho pruhu. Fronta má asi kilometr, zdrží vás 10 minut. Silný provoz je na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a pomalu se pokračuje na kilometr 196 ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
2: 6:30, inspirován předpovědí počasí, otevírám radarové odrazy tady na jednom z webových portálů a chci na dálku pozdravit vás všechny, kteří nás posloucháte v Ústeckém kraji. Celý kraj, opravdu od kraje až do kraje, je teď zakryt tím bouřkovým mračnem, tak držím palce a doufám, že jste stihli jako já včera večer poslechnout varování Českého hydrometeorologického ústavu. Zbalil jsem zahradní nábytek, umístil automobil tam, kde na něj nespadnou větve. Vše, co nešlo odstěhovat, jsem aspoň nastrkal ke zdem domu a držím si palce. A říkám si, že to bude, jako vždycky maminka říkala, když si vezmu deštník, neprší, a naopak, tak když mám tu zahrádku vzorně uklizenou, tak nás to možná mine. A nebo taky ne. Držím vám palce, ať je zálivka přiměřená a vaše úterní ráno dobré. Pokusíme se k tomu přispět třeba návštěvou hodonínské zoo, další indicí pro naší pátračku mrazivého léta na Dvojce a taky muzikou. Budou hrát a zpívat třeba Dalibor Janda, Pink se svou dcerou a ze všech nejdřív skupina Kryštof.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Hned teď, tedy v 6.38, pro vás máme další prázdninový tip. Napadlo nás to ve chvíli, kdy jsme zjistili, že ve Zlíně už je možné navštívit zase ty klasické baťovské atrakce. Říkáme si s Terezou, která chystá ranní dvojku tento měsíc pro vaše uši, že když už pojedete tímhle směrem, mohli byste třeba udělat drobnou zajišťku a podívat se do hodonínské zoologické zahrady. Proč? Protože tam dokončují nový pavilon akvárií, ten, který má nahradit původní zničený tornádem před 5 lety. Ta nová expozice bude imitovat africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika a pozor, už se tam stěhují první ryby. Dalšími budou zoologové ty dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem by návštěvníci hodonínské zoo měli vidět 2000 jedinců z 35 rybích druhů. Skoro si říkám, jak se to tam vejde, ale když budete tu reportáž pozorně poslouchat, zjistíte, že vejde. Přesné datum otevření expozice zatím není jasné, ale mělo by se to stihnout ještě o prázdninách.
2: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí, na sebe navzájem. Prostě musí si na všechno zvyknout.
3: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
2: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
4: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy?
2: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu. Co je zajímavé, že třeba některé ty rybky, když se podíváte do té vedlejší nádrže, tak na dně jsou ulity a oni si tam dělají takové domečky.
3: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
2: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky a v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
4: Jak se pozná, že se zvykají dobře?
2: Poznáte to podle toho, kdyby ta zvířata hynula. Poznáte to i podle toho, jak ty ryby prosperují, že na to krmení se jakoby sjedou a zobkají. Vidíte sama, že vlastně ty rybky k nám připlují, jsou zvědavé, takže my si je můžeme prohlídnout, jestli jsou v pořádku.
3: Pavilon doplní taky 4 akvaterária. Na těch ale zatím řemeslníci pracují.
2: Tady v tom prostředním by měli být lesci, což jsou ryby, ale takové zvláštní. A v dalším teráriu by potom měly být želvy a gekoni. A v tom posledním tak bude leguán.
3: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
5: Tak určitě očekáváme, že to je v této sezóně to hlavní lákalo pro návštěvníky. Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom 2 nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
3: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Český rozhlas.
1: My Češi jsme lokál patrioti i pokud jde o zoologické zahrady, tak jestli jste poslouchali tu pozvánku do Hodonínské s poznámkami, no to je toho, u nás máme daleko větší lákadla, klidně napište na dvojka@rozhlas.cz, co zajímavého nabízí ta vaše oblíbená zoologická zahrada. Slibuji, že nejlepší tipy rádi zveřejníme. A teď už slíbená muzika. Tohle je Pink a důkaz, že jablko nepadlo daleko od stromu.

A ještě jedna zvířecí zajímavost v úterním ranním vysílání dvojky. Ve Vysokých Tatrách mají novou zvířecí celebritu. Je to chundelatý bílý pes, kterého pojmenovali Bernard. Podle slovenského serveru hnonline.sk tento tulák přišel do Vysokých Tater z Polska a než byl odchycen na slovenské straně, nachodil prý po nejvyšších horách někdejší společné federace nejméně 140 kilometrů. Lidé ho vyfotografovali už na polské straně Tater s podobným psem, zřejmě bratr nebo sestra, ale zatím se podařilo odchytit jen jednoho. Turisté se ho prý trochu báli, ale poté, co se o něj postarali ochranáři přírody, se z něj stal přítulný mazlík. V každém případě, pokud při svých letních procházkách po Vysokých Tatrách potkáte toho bratra nebo sestru, nemáte se pokoušet o odchyt, lepší prý bude kontaktovat místní odborníky, kteří se o všechno postarají. Bernard ho pojmenovali, no víme proč. Podle patrona, který dal jméno i slavné dynastii horských psů z toho švýcarského horského průsmyku. Máte doma Bernardína? Tak to vám závidím. Jako malý kluk jsem vždycky toužil po takovém psovi. Přiznám se tady, i když bych asi neměl, vždycky jsem si představoval, že by se na něm dalo jezdit. No, tak nic. Pokud chcete, napište mi něco o vaší oblíbené zoologické zahradě. Pokud se vám nechce po ránu psát, klidně poslouchejte. Tady je Dalibor Janda. Padá hvězda, něco si přejte.

0: Dalibor Janda a píseň pro všechny romantiky, píseň o padající hvězdě. Pravda je, že dnes nad ránem už hvězdy vidět nebylo. Není se co divit, ve 3.15 překročila naši severovýchodní hranici mohutná bouřková oblačnost a od té doby řádí. Podle aktuálních radarových odrazů dorazila na severovýchodní okraj Prahy. Tak uvidíme, s jakou se potážeme. Vy se do vesmíru za hvězdami svým způsobem můžete vydat v pátračce mrazivého léta na dvojce. Jejíž další indicii pro vás chystám a mám ji právě teď. Držím vám palce.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Mé tělo nepřišlo na svět v křiku na porodním sále, ale za běžných zvuků cinkajících vidliček a nožů u společného jídelního stolu. Dotklo se mě, že jsem do této uzavřené společnosti lidí také nebyl přizván, a proto jsem se ze vteřiny na vteřinu rozhodl ukrást si veškerou pozornost pro sebe. Nekompromisně jsem si prorazil cestu přímo skrze hrudní koš svého šokovaného hostitele a udělal jsem to s velkolepým

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude popularizátorka houbaření Lucie Drozdová, kterou mnozí znají jako šumavskou houbičku. Jak se z výprav do lesa s kamerou v ruce stal projekt, který učí lidi lépe poznávat svět hub? Co všechno prozradí Šumava tomu, kdo se v ní dívá opravdu pozorně? A proč houbaření zdaleka není jen hledání plného košíku? Také o tom bude naše povídání s Lucí Drozdovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na odchodnou dostane ex-ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Kostka celkem 6 milionů, dvakrát víc než bývalý šéf VZP. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v centru Paříže. Počasí bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Český rozhlas už informoval, že má nárok na 3milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3milionovou roční konkurenční doložku. Podle mluvčího pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského nové vedení jedná úsporněji.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
3: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
5: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Irán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obrany schopnosti.
6: Do vzduchu vzlétnou i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která pátým rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dopoledne může být hlavně v jihovýchodní polovině území na některých místech skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se přidají přeháňky nebo bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
0: Doprava.
3: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy čekejte komplikace u sjezdu na Jirny a Úvaly. V omezení na 8. kilometru vyšetřují nehodu kamionu s osobním autem. Kolona z 11. kilometru je na 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou fronty u Senohrab před nájezdem na D1. Zdržení je 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Honza Kovařík.
7: 7.04, 14.07. Nevím, jestli tahle kombinace číslic něco zásadního znamená pro vás. Pro nás to, že začíná další vysílací hodina ranní dvojky. V té následující 30-minutovce, protože my náš program dělíme na půl hodinky, pro vás máme zamyšlení nad tím, jak se postupně mění náš pohled na to, co čekáme od svého zaměstnání, podle čeho si lidé v naší zemi čím dál tím častěji práci hledají. Zkusíme se podívat, jestli rostou houby, možná zmíníme počasí, to bych měl asi udělat hned. Pozor, od západu postupuje severní polovinou republiky mohutná bouřková činnost, přesně tak, jak meteorologové předpověděli. No a taky budeme hrát namátkou třeba Briana Adamse, mojí oblíbenou píseň Summer of 69 a ze všech nejdřív kapelu Turbo. Plzeňáci vědí, že pro ně mám slabost, ostatní nám to prominou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 7:10. Včera jsme touhle dobou s Pavlem Prouzou mluvili o trendech v našich dovolených. Dnes se vrátíme do práce a nebude to úplně radostné zjištění. Lidé totiž prý už nehledají práci, která bude jejich koníčkem. A přitom dřív jsme, ruku na srdce, všichni snili o nějaké práci, která nás bude naplňovat. Poslední dobou je ale daleko důležitější taková pragmatičtější otázka, tedy kolik dostanu za svoji práci zaplaceno. Do popředí vyhledávání pracovních příležitostí se dostává výplata. Proč tomu tak je, řekne nám Pavel Prouza. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pavle, opravdu klesá počet lidí, které baví jejich práce?
2: No je to tak, zaměstnání, které baví, to označuje za nejdůležitější faktor pracovní spokojenosti jen asi čtvrtina lidí. Přitom v roce 2019 to bylo více než 40%. Naopak podíl těch, kteří na první místo staví dobrý plat, vzrostl za stejnou dobu z 26 na 31%. Tady by se nabízelo, že může jít o nějaké plošné vyhoření, ale není tomu tak. Řada lidí má stále víc hlouběji do kapsy, takže z práce jako koníčku se stal primárně zdroj obživy. Takže v tomto směru vítězí zdravý ekonomický pragmatismus a když se člověk ze své mzdy jen tak uživí, promítá se to do vztahu k zaměstnavateli, do hodnocení atmosféry ve firmě i do ochoty dávat do práce energii navíc.
1: Počkejte, mohl bych namítnout, že peníze přece jen nejsou úplně všechno.
2: No to máte, Honzo, pravdu. Samotné peníze opravdu dlouhodobou spokojenost nezajistí. Jestliže firma nějak selhává v přístupu k zaměstnancům, tak to ani vysoká mzda nevynahradí. Spíš problém jen oddálí. Tady musí firmy zapracovat na otevřenější komunikaci o mzdách. Nejde jen o výši mzdy nebo její zvyšování. Roli hraje to, jestli zaměstnanci rozumějí tomu, proč dostávají právě tolik, kolik mají na výplatní pásce. Velkým problémem totiž je, když má zaměstnanec pocit, že jeho mzda neodpovídá pozici, kterou zastává. Takových lidí je v současné době 35%. A kromě většího důrazu na mzdy si personalisté začínají všímat i změn v chování zaměstnanců, které označují jako tiché vnitřní vyhoření a emoční vyčerpání.
1: Tiché vyhoření, to se prosím pěkně projevuje jak?
2: No ještě to není klasické vyhoření nebo otevřená nespokojenost. Pracovník dál chodí do kanceláře, plní své úkoly, ale postupně ztrácí energii, iniciativu i důvěru ve firmu. V lidech se sčítá nejistota, tlak a pocit nedocenění. Vše funguje navenek normálně, ale bublá to uvnitř. Zaměstnavatel si toho všimne prakticky až ve chvíli, kdy klesá výkonnost a lidé nosí výpovědi. Tady už nějaké zvyšování mzdy nepomáhá, v takové situaci samotné peníze zaměstnance ve firmě neudrží. To ukazují i průzkumy personálních agentur, podle kterých více než polovina zaměstnanců už někdy odešla ze zaměstnání kvůli špatné atmosféře nebo nevyhovujícím vztahům. S pocitem odcizení a rutiny se na pracovištích setkalo 59% zaměstnanců a s nedostatkem ocenění a přemírou práce 57%.
1: Tak musím se přiznat, že mě ty hodnoty procentní docela šokovaly. A tak se nakonec zeptám, jestli přece neexistuje nějaký recept na spokojeného zaměstnance?
2: No, nejrychlejší efekt ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců má změna každodenní komunikace. Je to pravidelná zpětná vazba, lepší informovanost nebo větší prostor pro rozvoj. V případě výdělků se osvědčil srozumitelný systém bonusů navázaný na výsledky. Zaměstnanci pak jednoduše ví, že když se firmě daří, odrazí se to i na jejich výplatních páskách. Lidé také oceňují větší autonomii, třeba flexibilní začátek a konec pracovní doby nebo možnost napracovat si hodiny. No a poučka pro manažery, podřízené mají vést a ne jen kontrolovat.
1: Uzavírá tohle neúplně veselé téma Pavel Prouza, ale mluvit je o tom potřeba. Pavle, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky děkuji, nashledanou.
1: Za sebe se přiznávám, že manažování mi nikdy nešlo, vedoucím jsem byl jen krátce. Můj tým měl asi 20 lidí a já měl co dělat, abych udržel nos nad vodou. No tak doufám, že váš vedoucí je na tom lépe, že vy nepatříte k té polovině lidí, která není spokojená a že vaše odměna je spravedlivá a vykročíte teď ve 7:45 do práce s chutí.

0: dokola.
1: 7.21, kolegyně Tereza Haserová, která tady se mnou ráno co ráno celý červenec slouží v ranní dvojce, pravila, že jestli dnes naprší, vypraví se o víkendu do lesa se svým upcyklovaným výrobkem. Dobré ráno, zkus to nějak vysvětlit.
2: Dobré ráno. Můj upcyklovaný výrobek, tak je můj košík a ta upcyklace v něm spočívá v tom, že je vyrobený z novin.
1: Co
2: znamená,
1: prosím?
2: To, že z něčeho nepotřebného vytvoříš něco, co ještě můžeš dále využít. Je to vlastně něco podobného jako forma recyklace, ale využiji nějaký ten materiál k tomu, abych si z toho vytvořila něco dalšího. V mém případě je to tedy krásný, takový dočervena zabarvený košík.
1: Já jsem to pochopil, ale nedovedu si to představit. Jsem v lese, po dešti, všude mokro, naložím ten košík mokrými houbami a...
2: No, pán, který mi ten košík prodával, tak tvrdil, že rozhodně nepromokne a šla okolo i paní, která tvrdila, že má květináče z novinového papíru a nikdy neprovlhly, takže já tomu hodlám věřit.
1: Dobrá, tedy já se svým upcyklovaným košíkem by si šla kam? Já tak nenápadně zjišťuju místa, kde by mohly růst.
2: To chápu. Já sleduju různé stránky na sociálních sítích,
1: ale
2: kde se
1: no
2: doporučuje,
1: tak,
2: co kde hledat.
1: Nějaký rodinný typ, zaručené
2: místo. Já osobně
1: místo.
2: Ti právě chci říct, že tam je pravidlo, že se neříkají ta místa, kde se hledají.
1: No,
2: ale já jezdím na Valašsko. Aha. Do okolí tedy Valašské Bystřice, můžu to prozradit. Většinou houbařím se svým strýcem Rosťou a se svým tatínkem a právě v této oblasti.
1: Rosťo a tatínku, odpuste jí to, právě to řekla. Já na oplátku ti řeknu, že na Šumavě, když je hřibový rok, tak lesy v okolí turistického hraničního přechodu mezi Bučinou a Finsterau jsou taky moc hezké místo. No a vy na sebe dejte pozor, budete-li houbařit, hlavně nesezbírejte nějakou ošklivost. To jednoduché pravidlo přece říká, nejeste to, co neznáte.
2: Přesně tak.
1: A ještě nějaké houbařské varování?
2: Ještě důležité pravidlo především pro ty letní měsíce. Pokud odjedeme někam do zahraničí a my Češi jsme vášní houbaři, tak budeme chtít sbírat právě ty naše oblíbené hřiby. Musíme si dát pozor na tamnější pravidla. Musíme si je nejdříve zjistit.
1: Ano, ne všude jsou tak benevolentní, pokud jde o pohyb v lese a odnášení plodů odtud. Tohle už je Natália Imbruglia na hodinách 7.24.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. V dětských domovech by už neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Vedení občanských demokratů přitom Dvořáka minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Dostatečně podle něj totiž nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil. Tvrdí, že spolustraníky o čestném nabití majetku přesvědčil. Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především během předbíky ulicemi města. Devítidenní festival se neobešel bez zranění. Při jednom z běhů se účastníkovi do obličeje zabodl roh a dalších 12 lidí potřebovalo ošetření kvůli různým úrazům. Den před začátkem oslav proti běhu zbíky demonstrovali aktivisté z organizace ochránců zvířat PETA, podle které jde o týrání zvířat. Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času.
2: Počasí.
1: V jeho východní polovině území může být ještě na některých místech skoro jasno až polojasno, jinak bude převážně velká oblačnost, postupně na většině území se přidají přehánky nebo bouřky, mohou být i silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21, mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
2: Doprava.
1: Na D11 Hradce Králové do Prahy čekejte komplikace u sjezdu na Jirny a Úvaly. V omezení na 8. kilometru vyšetřují nehodu kamionu s osobním autem. Fronta je z 11. kilometru na 15 minut a silný provoz pak pokračuje i za nehodou až do Prahy. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady na 27.5. kilometru je hromadná nehoda. 3 auta stojí v levém pruhu a vybočuje se tam. Na D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení, teď se zdržíte asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
3: 7:33, důležitý údaj o čase, Dvojku posloucháte v úterý 14. července a já na dálku děkuji Petře z Hoclavic, naší věrné posluchačce, která mi poslala košíček i s králíkem. Je to samozřejmě jenom fotka a Petra píše, že košíky z papíru plete už 20 let, je to fajn, z ničeho se umotá něco hezkého. A musím říct, že jak ten s králíčkem, tak ten s květinami, tak i celkem reprezentativní ukázka velikosti košíků mě docela přesvědčili. No, tak jestli naprší a neuschne moc, tak možná nějaký ten upcyklovaný košík do lesa taky vezmu. Jára píše, že na houby chodíval Zagbel. To by, Járo, udělalo radost mému tatínkovi, který svého času chodil do Gbela do školy a lesy kolem tam na jihozápadním Plzeňsku měl prochozené křížem krážem. No, nebudu z vás dál tahat vaše tipy na houbová místa, stejně mi je většinou nepošlete a radši vám slíbím, co bude dál. Navštívíme nejveselější hřbitov Evropy, Možná, aspoň si to myslí Petr Voldán, který ho viděl na vlastní oči. A podíváme se také na Brněnsko. Několik turistických typů pro nás bude mít Elevka, jedna z těch, kteří s námi celý červenec vysílají ranní dvojku. A pochopitelně budeme hrát, snad se vám trefíme do vkusu.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Slíbil jsem vám výlet do Rumunska a slib samozřejmě splním. Vypravíme se do rumunské vesnice Sapenca v podhůří Karpat. Mají tam asi jediný veselý hřbitov na světě. Jedná se o stovky dřevěných náhrobků s epitafy a obrázky, které dnes slouží jako velmi svébytná galerie a kronika celé vesnice. Víc nám o tom poví Petr Voldán. Dobré ráno, Petře.
2: Hezké ráno.
1: Poslyš, nespletli jsme si datum, není 1. duben a my přece budeme mluvit o veselém hřbitově?
2: No mně to nejdřív taky tak připadalo, ale nakonec opravdu budeme mluvit o veselém hřbitově, jakkoliv to zní asi posluchačům teď po ránu, možná někteří rozespalí si protírají oči, jestli dobře slyší nebo sní. Prostě veselý hřbitov existuje a jak jsi říkal, je to nejenom evropská, ale dá se říct podle toho, co jsem zjišťoval, i celosvětová rarita.
1: No a kde se na severu Rumunska taková rarita vzala?
2: No musíme na severovýchod, musíme na řeku Tisu v podstatě, která na dohled málem z toho hřbitova tvoří hranici s Ukrajinou a zároveň tam jsou blízko maďarské hranice, takže je to takový koutek v podstatě výspa Rumunska.
1: OK, a teď buď tak moc hodný, Petře, a popiš nám, jak takové místo posledního odpočinku ve vesnici Sapenca vypadá a zejména už ven s tím, proč je to vlastně veselé.
2: No tak veselé. Veselé je to proto, že ten hřbitov opravdu nepůsobí tak jako místa, kam jsme zvyklí, aspoň já teda a většina si posluchačů chodit spíš zadumaní, než se tam přijít usmívat. Už jenom když tam člověk přichází k tomu hřbitovu, tak přes zeď vidí takové zvláštní modré střížky a docela barevný pravoslavný kostel, takže už v tu chvíli zpozorní, ale většina lidí tam samozřejmě a jezdí tam hodně jezdí cíleně, tak vědí, tak jako já jsem věděl, do čeho jdou. Je tam těch náhrobků, které jsou z dubového dřeva a jsou všechny opravdu modré a zkrášleny ještě kresbami a těmi epitafy, tak je jich tam zhruba na 800, takže je to na delší procházku, také tam člověk nepotkává jenom ty pozůstalé, těch tam bývá pramálo, ale spíš ty turisty, ono tam přijede za rok asi 200 tisíc lidí, což když si to porovnáme, ta Sapenca, to je vesnice nějakých 3,5 tisíce obyvatel, takže 60krát tolik se jich tam vystřídá za rok. No a ta veselost, ono to zní zvláštně, ale když v roce 1935 ten první náhrobek dubový tam osadil samouk řezbář Sten Petraš, tak vlastně tam doplnil jednak vyřezávanou takovou kresbu, kterou potom doplnil barvami.
1: Ano.
2: A k tomu takový malý veršík, epitaf. No a od té doby jich tam opravdu je na 800 a je to taková kronika, tam si člověk čte příběhy, protože ono to není o smrti, tam se dovíš povolání zesnulého, jeho povahu, rodinné vztahy, na některém tom náhrobku, jak ten člověk odešel z tohoto světa, takže když tam chodíš, tak hned poznáš na dálku, na pár metrů, že tam a tam odpočívá učitelka, tam horník, jinde traktorista nebo úředník za stolem. Je to opravdu neuvěřitelné.
1: Mám tomu rozumět tak, že kromě obrázků a epitafů se tam člověk dočte i sem tam nějakou veselou historku.
2: Určitě.
1: Takhle. Dobře, Petr mi poslal fotografii, já samozřejmě jsem nebyl schopen rozluštit v místním jazyce, ale ještě mě zajímá, ty jsi říkal, že na hřbitově nepotkal prakticky pozůstalé, ale jenom turisty, tak co je pro turisty největším lákadlem? Ta samotná existence tohohle výjimečného místa?
2: Ta existence, no a v dnešní době, kdy každý má téměř každý chytrý mobil, ve kterém jsou překladače, tak ano. Stačí zaměřit ten mobil na ty náhrobky, já jsem to dělal také tak, protože v rumunštině opravdu také se nějak neorientuju. A tam si člověk třeba přečte, že tam na sebe napráskal, dá se říct, jeden muž, co měl rád koně, takže měl rád nejenom koně, ale také vysedávání v hospodě, ale co je na tomto zajímavé, hlavně vedle cizích manželek. Takže nad tím se člověk opravdu pousměje, byť je na hřbitově, nebo tam byl jeden náhrobek, který cílil na tchýni, protože tam ten člověk psal, že kdyby žila jenom o 3 déle, tak by tam ležel on sám. A teď jí nebuďte, protože by mi zase nadávala a spílala. Takže...
1: Už tomu začínám rozumět, tomu podtitulu Veselý hřbitov. Nakonec a stačí mi stručná odpověď, Petře. Bude hřbitov veselý i dál, tedy má zakladatel nějaké pokračovatele?
2: Má už třetího nástupce, on i ten Stan Patraš se vychoval prvního a po něm už nastoupil třetí. Shodou okolností také Stan Patraš, který bydlí na stejném dvorku, naproti tomu dvorku toho zakladatele. My jsme ho viděli při práci a zrovna i osazovat další dubovou desku s tím náhrobkem, takže bude důvod, proč se tam na ten sever Rumunska vypravit i do budoucna.
1: Velmi zajímavou pohlednici ze Sapence v podhůří Karpat nabídl Petr Voldán. Petře, děkujeme, hezké ráno.
2: Přeji veselý den. Já děkuji.

0: České republice.
1: Říkáte to s krásnou hrdostí v hlase, to se mi líbí. Když už někdo tam k vám do okolí Tišnova přijede, kam by měl zamířit nejdřív?
0: Tak určitě doporučuji Trenkovu Rokli v údolí říčky Bobrůvky. Je to skalní soutěska, kterou lidé často přirovnávají právě ke slovenskému ráji. Cestou narazíte na malé vodopády, kaskády a třeba i krásný úsek s fixním lanem. Podle pověsti tady někde baron Trenk ukryl svůj poklad a Trenk se do historie zapsal jako velitel pandurů, kteří bojovali po boku vojsk Marie Terezie proti Turkům. Panduři prosluli ne odvahou, ale právě i svou krutostí a tak císařovna nakonec nechala Trenka uvěznit na brněnském Špilberku. Je pohřben v kapucínské kryptě a zajímavostí je, že právě po něm údajně dostali jméno i pánské Trenky. Jeho panduři totiž nosili krátké strchní kalhoty.
1: No teda, to jsem ještě nikdy neslyšel. A máme ještě nějaký typ přímo z Tišnova, Běto?
0: No pokud vás baví historie, tak se vydejte na cestu hrdelního práva. 2,5-kilometrová trasa vede od radnice, kde bývala Šatlava, až k základům Šibenice, která stála pod vrcholem Kulcanina. Cestou projdete 7 zastaveními, které představují 7 smrtelných hříchů. A pokud si cestu chcete prodloužit, můžete si vyšlápnout na rozhlednu. Navíc jen pár kilometrů je před klášteří s klášterem Porta Celi, v překladu to znamená brána nebe. A klášter založila vdova po českém králi Přemyslu Otakaru I. král na Konstancie, to bylo někdy v 13. století. A zajímavostí je, že dodnes v něm žijí sestry cisterciačky. Navštívit můžete také podhrádské muzeum a v létě si třeba posedět v klášterní kavárně nebo ochutnat pivo z místního pivovaru.
1: Já se omlouvám, v mém podání je to možná umanutost, ale když jsem byl kluk, nebyl žádný výlet kompletní, když v něm nebyl hrad. Máte nějaké doporučení?
0: Určitě mám. Doporučila bych hrad Pernštejn. Ten patří k těm nejkrásnějším a je zajímavé, že za téměř 800 let své historie nebyl nikdy dobyt. Z Tišnova se tam dá dojet vlakem nebo autobusem, ale pokud si chcete trochu zasportovat, můžete vyrazit i na kole. To vás pak čeká zhruba 20 kilometrů. Hrad možná znáte i z pohádek, natáčely se tu například pohádky Jak se budí princezny nebo Sedmero krkavců.
1: No a jak tak koukám na meteoradar, tak zatím k vám na Moravu deště nedorazily, takže horký den. Kdybych se chtěl ve vašem kraji nějak osvěžit?
0: Tak můžete vyrazit třeba do lomu v Dolní Rožínce, ten leží jen pár kilometrů za hranicí Jihomoravského kraje, už tedy na Vysočině. No a kdo bude mít cestu směrem k Moravskému krasu, může navštívit také zatopený lom Šošůvka, který leží nedaleko propasti Masocha.
1: Tak a teď ale musíte s pravdou ven, Alžběto, vaše vůbec nejoblíbenější místo, tam, kde jste doma?
0: Tak zrovna na něj koukám z okna a jsou to louky v Dolních Loučkách, kde jsem vyrůstala. A s kamarádkou jsme si tam dělali pikniky a chodili se dívat na východ slunce, tak na to mám moc hezké vzpomínky.
1: Tak děkujeme nejen za tu vzpomínku, ale i za spoustu tipů z rodného kouta Alžběty Kadlesové. Hezké ráno, Běto, užívejte volno.
0: Krásné ráno.
1: Za sebe říkám, že moje nejoblíbenější místo z dětství není překvapivě Borský park, kde jsem jezdil na tříkolce, ani Výsluní, kde táta koupil zahradu, ale nedaleká Přehrada v Liticích. Za mých klukovských časů jsme tam jezdívali na kole a u takové polouschlé jabloně jsme skákali z nejvyšší větve. Prosím vás, jestli máte na starosti nějaké nezletilce, dohlédněte, že dneska budou skákat jenom do hluboké vody, že tam není nikde nic pod hladinou a taky dejte pozor, jak říkávala babička, ať nejdou do vody uřícení. Tohle jsou Cranberries, za 4 minuty už bude 8.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Počasí postupně se přidají přeháňky nebo bouřky. Bude oblačno a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
2: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Iránu. Podle velitelství tím dál oslabili iránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu iránských přístavů. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Kvůli požáru propojky museli hasiči evakuovat dva domy. Jeden dělník se zranil. Podle mluvčího společnosti Gaznet Tomáše Pernise je místo zabezpečené a dodávky budou obnovené koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
3: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
4: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou padesátník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
5: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
4: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Místy hlavně na jihovýchodě může být ještě skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce Rady na 27,5 kilometru překáží hromadná nehoda. Tři auta stojí v levém pruhu, teď je zdržení asi 20 minut. Velmi silný provoz je na příjezdech do Prahy po dálnici D7 z Chomutova. Před omezením u letiště je fronta na 10 minut a kolony jsou i na příjezdech po D10 z Mladé Boleslavy od Počernic a také na dálnici D11 z Hradce Králové od sjezdu na Úvaly. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Honza Kovařík.
7: 8.04, to je údaj na našich studiových hodinách. Vteřiny pro tuto chvíli nechávám stranou, protože chci říct dva důležité letopočty. Jestli jste rok narození 1943, takové posluchače samozřejmě máme. Já třeba na dálku zdravím Jarku a Michala. To je ten dobrý ročník 43. Nebo naopak ročník 1962. Měli byste zůstat u rozhlasových přijímačů. Za chvíli totiž budeme mluvit o kapele, která vznikla v tom 62. a její frontman bude mít zanedlouho 83. narozeniny. To by vám jako nápověda bohatě mohlo stačit. Tak, dobré ráno a díky, že vstáváte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 8:09 nepochybuji, že mnozí vyluštili moji nevěřčenou hádanku. Kdybychom byli v televizi, mohl bych teď jenom udělat na Jardu, který sedí u protějšího mikrofonu, vypláznout na něj jazyk a všichni by věděli. Jaroslav Špulák, dobré ráno, Jardo.
2: Dobré ráno.
1: Promiňte to nezdvořilé gesto, ale vy jste to pochopil.
2: Já to naprosto chápu.
1: Jde o ikonickou zkratku kapely, kterou chceme probrat. Jsou to jen 3 roky, co jsme žasli nad tím, že Rolling Stones umí stále ve svém věku vydat skvělé album, tehdy Hackney Diamonds, a je tu další. Je tu další, jmenuje se Foreign Tongues, se mi pletou jazyky.
2: Tak je to pořád blízko tématu.
1: Jsem pořád blízko tématu. Na albu je 14 skladeb a já se zeptám, Jardo, to album, o kterém jsem se zmínil, tedy Hackney Diamonds, propagovali Stouni tiskovými inzeráty. Tentokrát zvolili stejný nebo jiný postup?
2: Zvolili v podstatě stejný postup, protože v dubnu letošního roku se ve vybraných městech světa začaly objevovat plakáty, kde název cizí řeči, což je český překlad názvu jejich aktuálního alba, byl v těch řečech, ve kterých zemích ty plakáty byly. No a na rohu toho plakátu byl onen jazyk, který jste zmínil na začátku, tedy tradiční jazyk skupiny Rolling Stones. Když skupina Rolling Stones vydala svůj první single, to bylo měsíc poté, tak jej nevydala jako Rolling Stones, ale jako kapela The Cockroaches. To byla skupina, respektive to byl název, pod kterým ona vystupovala, tedy kapela Rolling Stones, v 70. letech, když jezdila na takzvané VIP večírky. Tam nevystupovala jako Rolling Stones, ale pod tímto názvem. No a při druhém singlu, který si konec konců za chviličku pustíme, tak už přišli na scénu normálně naši oblíbení Rolling Stones.
1: Normálně se k tomu přiznali, že jsou to oni. Fanoušci museli být překvapeni, protože na předchozí album čekali dlouhatánských 18 let. Teď je tady najednou za 3 roky další. Je to normální?
2: Je to normální. Stalo se, že Rolling Stones, a to už přiznali, když vyšla předcházející deska v roce 2023, prostě neměli inspiraci. Oni se pokusili ji najít. V roce 2016 vydali album, na kterém byly cover verze jejich oblíbených bluesových písniček. Mm. Jenomže to byla deska, na které nebyly jejich vlastní písničky a fanoušci chtěli právě ty. Takže v roce 2023 vyšlo Hackney Diamonds a to nahrávání tohoto alba bylo tak plodné, že zbyla spousta nápadů na to, aby z nich mohlo být ukuto nové album. A to vyšlo před několika dny.
1: Předpokládám, že i tentokrát jsou na albu nějací hosté.
2: Jsou tam fenomenální hosté. Rolling Stones tvrdí, že ti hosté, kteří na desce jsou, tak vždycky přišli do studia, přišli se podívat za kapelu a oni jim řekli, chlapci, no není možná, vy jste tady jen tak stáli a dívali se, pojďte si s náma zahrát. Tak se to stalo Paulu McCartneymu, který hraje na baskytaru v jedné písnice. Paul McCartney potom vyprávěl, že to bylo naprosto fenomenální, protože neměl žádnou odpovědnost. Chtělo se jenom po něm, aby vzal do ruky baskytaru, zahrál bez chyby a hrál pouze na tenhle nástroj. Musel ani zpívat. Hostem ve studiu byl také Robert Smith ze skupiny The Cure. Ten dokonce do toho studia přišel za svým kamarádem, producentem Andy Wattem a jak on přiznal v jednom rozhovoru, chtěl se s ním prostě opít. Chtěl se s ním povídat a opít se. Jenomže ve studiu byli Rolling Stones, plácli si rukama a Mick Jagger řekl Smithovi, pojď nahrát nějaké věci a on nechtěl. Teprve večer, když mu při alkoholu Andy Watt řekl, že by nebylo od věci, kdyby přece jenom něco nahrál, tak Robert Smith nahrával. No a na desce je taky Steve Winwood, bývalý člen skupiny Traffic. A zajímavá věc je, že Charlie Watts, zesnulý v roce 2021 bubeník skupiny Rolling Stones, tam má také svůj příspěvek, protože Rolling Stones ještě vzali pasáž, ve které bubnuje on.
1: Takže takový pozdrav z bubenického nebe. Jardo, potřebuji si udělat pořádek v tom, jestli bude nebo nebude nějaké turné. Zaznamenal jsem oba názory. Vyjedou Rolling Stones někam koncertovat?
2: Rozhodně to nebude v letošním roce, i když deska vyšla v roce letošním, ale vysoká pravděpodobnost existuje pro rok 2027. Jsou dva ostrovy. Jeden ostrov ve skupině Rolling Stones hovoří, že by tahle kapela měla normálně vyjet na turné, tak jako vždycky. A ten druhý ostrov, a ten tvoří pauze, kytarista Keith Richards říká, že už je příliš unavený na to, aby jezdil od města k městu, a že navrhuje, aby kapela Rolling Stones hrála takzvané rezidenční koncerty. To znamená, vybereme si nějaké město, postavíme tam pódium, budeme tam několik večerů hrát a lidé budou z celého světa jezdit za námi. Tak uvidíme, jak se rozhodnou.
1: Ano, trochu to připomíná to úsloví o Mohamedovi a hoře. Nakonec jsem si nechal logickou otázku, která vrtá hlavou mnohým, když uvážíme datum narození zúčastněných pánů, tak Mick Jagger bude mít za pár dní 83, Keith Richards má taky přes 80, Rona Wooda to čeká za rok. Kde se v téhle partě, řekněme, zkušených, bere pořád ještě chuť podle vás?
2: Já si myslím, že v rock'n'rollu to chodí následovně. V rock'n'rollu, nebo z rock'n'rollu se neodchází, tam se umírá. A nikdo z těch muzikantů, kteří třeba odešli do důchodu, tak tam nezůstali příliš dlouho a vrátili se na scénu. A další podstatná věc je ta, a to je evidentní i na té nové desce, že to všechno, co Rolling Stones dělají, je nesmírně baví.
1: Přejeme vám, aby vás taky bavilo to, co děláte, ať už je vám 50, 60, 70 nebo 80 plus jako členům Rolling Stones. Jaroslav Špulák byl mým hostem, díky Jardo, že jste přišel.
2: Děkuju, mějte se hezky.
1: A díky, že jste přinesl druhý single z aktuálního alba Rolling Stones Foreign Tanks. Ta skladba se jmenuje In the Stars.

0: Tak to byli Stouni, než to stihli dohrát, přišla zpráva, když jeden z mých synů ten znak Rolling Stones namaloval do rohu anglické písemky, dostal dvojku schování a nechtěli ho pustit k maturitě. No doufejme, že tyhle časy už jsou pryč.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: Nejvyšší čas aspoň jednou za ráno pověnovat se počasí. Tereza Haserová řekne, jak dnes bude.
2: Dnes nás čeká teplý den s přeháňkami a bouřkami. Ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia.
0: A ještě pohled na noc je mírně nejistá, protože bude pokračovat počasí s velkou oblačností, místy s občasným deštěm, přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Teploty v noci 18 až 13, na horách kolem 12 stupňů. Tak doufejme společně, že zálivky bude tak akorát a že se společně taky trochu ochladíme. Přejeme vám dobré ráno.

0: 6,5 minuty před 8:30 ve studiu dvojky se mnou Zita Senková, vaše průvodkyně následující půlhodinou. Já tě zdravím, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahoj Honzo.
0: Nechci mazat med kolem tvých profesionálních úst, ale třeba moje žena tvrdí, že tvoje půlhodina je nejlepší pořad na dvojce. Mám tě pozdravovat. A co jí dnes naslibujeme, jakého hosta a jaké téma?
1: Tak mým dnešním hostem bude Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A z toho už si myslím, je jasné, že si vezmeme pod lupu komunikaci zejména vlády, která bilancovala své první pololetí, tak jak se jí vede, jak využívá, nakolik sociální sítě. Víme, že pan premiér má svůj podcast, je mimořádně aktivní a vzkazuje tam i panu prezidentovi různé věci, čímž se dostaneme také k tomu, jak paní Hejlová vnímá i taková ta gesta, různou symboliku, třeba na summitu Severoatlantické aliance. Média si všímají různé věci, kdo vedle koho stojí, jak se u toho tváří, o čem se debatuje. No a jsem ráda, že otevřeme i téma 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. No a nevyhneme se ani politice. Ministr měl být na zahájení, ministr kultury nepřijel, ale ve Varech byl.
0: Tak, to jsou podle mě lákavá témata. Užijte si je na dvojce se Zitou Senkovou a návštěvou, kterou avizovala. Tohle je Eros Ramazzotti. Přeju krásné dopoledne. Ve 12:06 se opět můžeme slyšet naživo.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Řeč bude o symbolice a významu gest, o komunikačním stylu trojkoalice a také o chybějící ministrovi, který přece jenom dorazil. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
3: Vláda bilancovala své první pololetí v úřadě. Jak si paní Hejlová z vašeho pohledu vede z hlediska PR, z hlediska komunikace? Víme, že mimo jiné každé pondělí se konají klasické tiskové konference, kabinet, respektive jeho komunikační tým je aktivně například na Instagramu, pan premiér má vlastní podcast, je rovněž velmi aktivní na sociálních sítích, což bychom mohli říct i o ministrině financí nebo vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, i mimo jiné jeho momentky s Venkou Betinou jsou už, řekla, takové ikonické.
4: Když se podíváme na tu podporu veřejnosti, tak my tam vidíme několik různých typů dat a poměrně stabilně u nás v Čechách je vždycky nízká důvěra vládě, ať je to jakákoliv vláda, což je poměrně zajímavé, že u nás vlastně ta důvěra vládě se pohybuje někde kolem 25, ale může klesnout až na třeba 20%, což opravdu celosvětově jsou velmi nízká čísla. Tato konkrétní vláda Andreje Babiše si ale udržuje zatím, podle toho, co víme z těch momentálních výzkumů, poměrně jako vysokou možnost znovu zvolení té vlády. To znamená, když se zeptáte, koho byste volili nyní, tak je tam celá řada těch voličů, kteří by znovu volili například hnutí ANO, což je poměrně jako vysoké číslo. Tam se to pohybuje někde kolem 40%.
3: No a jak tedy k té důvěře nebo jejímu budování přispívá právě ta komunikace? Jaký styl teda zvolila trojkoalice?
4: Zase já to vezmu trošičku ze široka. My z jiných výzkumů vidíme, že lidé se odklánějí od těch tvrdých politických témat. Takovou tu většinovou veřejnost, ta politická jednání příliš vlastně nezajímají a to zajímá poměrně úzký okruh poučené veřejnosti, která se skutečně zajímá o to, jaká rozhodnutí tam padají, jaké zákony se přijímají a tak dále. Takže velkou část veřejnosti zajímá takové to, co je populární na té vládě. Kdo se s kým má rád, kdo se s kým nemá rád, jak, přesně jak jste říkala, kdo má jakého mazlíčka, jestli je to pejsek nebo kočička, jaké se kdo vzal šaty a tak podobně. A to je ten komunikační styl, který tato současná vláda prosazuje, to znamená, zabývá se těmi tématy, které jsou aktuální, které jsou přijatelné pro tu velmi širokou veřejnost a které nezdůrazňují politická témata, pokud nemají výhodu pro jejich voliče. Takže pokud se jim podaří něco prosadit, tak to samozřejmě do té komunikace okamžitě zařazují. A to jsme viděli třeba i na té poslední tiskové konferenci vlády.
3: Čím vás zaujala poslední tisková konference před teda parlamentní přestávkou? Byť, jak řekl, myslím, to byl právě vicepremiér Havlíček, to ještě neznamená, že by se pochopitelně chod úřadu zastavil.
4: Spíše asi tou vizuální stránkou, vlastně ta vláda se sešla venku v Kramářově vile, takže ta vizuální stránka byla trošičku jiná.
3: A pardon, vy jste myslela teď to vlastně to bilancování, já jsem teď citovala vicepremiéra ze včerejší tiskové konference. Paní Hejlová, kdybyste měla srovnat ten komunikační styl předchozího kabinetu expremiéra Fialy a současné trojkoalice, vidíte tam nějaké zásadnější rozdíly, kdo je zdatnější v tom, jak používá sociální sítě, jak se snaží oslovit veřejnost?
4: Určitě tak, ta současná vláda v podstatě vyrostla na sociálních sítích, takže oni s tím mají velkou zkušenost, je to součást jejich identity, nebrání se jejich používání, je to, řekla bych, pomalu v jejich DNA. A tím, že čím dál tím více lidí podle statistik sleduje politické zprávy přes sociální sítě, tak tyto kanály nabývají na důležitosti. A to se skutečně nebavíme jenom o tom vnitropolitickém dění, ale sociální média jsou stále důležitější i pro tu mezinárodní diplomacii. Takže tyto kanály nelze bagatelizovat nebo opomíjet a nebo nějakým způsobem říkat, my to nebudeme dělat, my se s tím nechceme učit, my nebudeme dávat nic na Instagram, já se nebudu fotit se svým pejskem. To si myslím, že to je jako volba každého politika, do jaké míry chce zveřejňovat soukromí. A dnes mají politici mnohem větší míru kontroly nad tím, co chtějí zveřejnit a co ne. Ale to, že musí komunikovat ten svůj politický obsah a co dělají, co je podstatou jejich práce i na sociálních médiích, tak to dnes platí skutečně nejenom pro politiky, ale i pro tu vlastně širší diplomatickou sféru.
3: Co jste si, paní Hejlová, řekla, když jste viděla fotografii lídrů summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře před týdnem, před neformální večeří, což byl první den akce, kde organizátoři jak si rozsadili pány Babiše a Pavla, každý stál na jiném konci skupiny.
4: Je zajímavé, že tyto fotografie jsou takovou tradiční ikonografií těchto politických setkání a pokud by tam nebyl ten spor mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem, tak by se o nich nikdo nebavil. Ale právě to, že stále každý na opačné straně, tak to zaujalo celou řadu českých médií a symbolizuje to nějaký ten spor nebo konflikt na současné české politické scéně.
3: Jak víme, dvě delegace jedné republiky byly v podstatě na tom summitu Severoatlantické aliance. Víceméně se tam ani nějak extra nepotkávali, respektive nevyhledávali. Andrej Babiš si s Petrem Pavlem jen podali ruce, podle slov premiéra. Lídři na takových setkáních obecně, jak už jste i řekla, paní Hejlová, jsou pod velkým drobnohledem médií, nejenom těch domácích, ale pochopitelně i jiných světových. Často si novináři všímají různé detaily, oblečení, účesy, nonverbální gesta, kdo kde stál, vedle koho, jak na koho se usmíval, jak se u toho tvářil, tak čeho jste si vy z těch dostupných fotografií, videí odnesla nebo všímala, co vás zaujalo jako odbornici právě na strategickou komunikaci?
4: Tak Česká republika opravdu již více než půl roku žije tímto konfliktem, prostě kdo na ten summit pojede, kdo kde bude vedle koho sedět, kdo tam bude mít jakou roli. A to bohužel zastínuje celou řadu těch dalších informací. Takže my jsme tady viděli dva rozdílné komunikační styly. Prezident Pavel spíše akcentoval to, co se tam asi domluvilo, jako takové ty opravdu jako podstatné věci. A premiér Babiš zase mluvil spíše k těm svým voličům a akcentoval to, co si myslí, že je zajímá, spíše takovým odlehčeným tónem a tak dále. Ten summit v Ankaře my musíme prostě vnímat v kontextu té současné geopolitiky. Druhá fáze války na Ukrajině je tady s námi 4 roky a přichází zima, na kterou se i Ukrajinci velmi pečlivě připravují. A možná, že právě už po těch 4 letech, je to neskutečně dlouhá doba, tak právě tato zima bude možná ta, která rozhodne v tom konfliktu. A skutečně ten konflikt je jako pro celou řadu něčím, o co už se přestávají zajímat. Už je to součástí stabilní nějakého toho vnímání toho světa. A pro jinou část lidí naopak jako dopadá ta tíha toho konfliktu. A tam nesmíme zapomínat samozřejmě na obě dvě i strany, jak samozřejmě jak tu ukrajinskou napadenou stranu, tak i tu ruskou stranu, která také jim dochází prostě ropa, celá řada surovin. Takže já si myslím, že ta Ankara prostě symbolizuje to, jakým způsobem se ta politická budoucnost v tom následujícím roce bude ubíjet. ubírat.
3: Jinak teď jste mimo jiné nastínila, paní Hejlová, jak některá témata v závislosti na tom, co se děje, se dostávají, třeba jsou trošku upozaděná, pak jsou zase na titulních stránkách. Tak jak s tím pracovat? Vlastně i z hlediska právě té komunikace s tím čtenářem, posluchačem nebo divákem, aby dostával ty informace v nějaké míře, aby to bylo zajímavé, aby toho zase nebylo moc, tak jaký je váš názor?
4: No, je zajímavé, že ta minulá vláda se snažila právě toto pojmout v oblasti té strategické komunikace a hodně zdůrazňovala náš přínos Ukrajině a podporu Ukrajině. A nyní vlastně tento kongres akcentoval, že ta částka, kterou my jsme vlastně dali do NATO, nebyly ty slíbené 3%, ale pouze 1,8. Takže já si myslím, že to opět může vést k nějakému zklamání části voličů, ale vlastně na obou dvou stranách. Protože u té části těch voličů, kteří jsou silně na straně podpory Ukrajiny, toto může vést ke zklamání. A naopak u té části voličů, která Ukrajinu nepodporuje a spíše akcentuje ty české národní hodnoty, nebo dejme tomu nějakým způsobem ty veřejné finance investovat zpět do České republiky, tak ta zase může mít negativní pocity z té komunikace, která již proběhla. Takže tato část veřejnosti má pocit, že na stranu Ukrajiny jsme dávali již příliš. Takže toto vlastně je velmi výhodná situace pro současnou vládu, která opticky z těch 1,8%, ať udělá jakýkoliv krok, tak to bude zlepšení. Tak to bude to i malé zvýšení bude vlastně zlepšení. Takže pro ně je to komunikačně velmi výhodná situace.
3: To si myslí Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Napětí mezi vládou a Hradem se opět vyhrotilo. Premiér Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích ostře ohodnotil právě ten konflikt s prezidentem Petrem Pavlem, co se týče účasti Severoatlantické aliance, ale nejenom to. Vůči Pavlovi se včera vymezil i Karel Havlíček, cituji jeho slova: nechceme se stát součástí kampaně pana prezidenta, rozumíme tomu, že má zájem o další znovu zvolení, nicméně my plníme naše vládní úkoly, které jsou čistě v exekutivní rovině. Tolik slova vicepremiéra Havlíčka, tak jak vy pohlížíte na tento spor?
4: No a takovéto spory máme ještě 2 roky předtím, než k tomu zvolení teprve bude docházet. Takže my teď ještě 2 roky budeme žít velmi pravděpodobně tady v těchto sporech mezi vládou a prezidentem. A tyto spory velmi pravděpodobně neustanou, protože když se vyhrotili už takto, tak obě dvě strany budou hrát na ty své voliče a na tu jejich podporu. Takže se domnívám, že ta česká politická scéna i v těch následujících měsících a letech bude ve znamení podobných sporů.
3: To jsou vyhlídky, paní Hejlová. Čekají nás na podzim komunální volby, také doplňovací volby do třetiny Senátu. Co očekáváte z hlediska právě nějaké strategické komunikace, nějaký leitmotiv vlastně těch nadcházejících voleb, jak se to vyvíjí?
4: Já očekávám slabší podporu toho minulého koaličního bloku, z nichž některé ty součásti těch koalic jsou tak jako na hranici v podstatě, takže uvidíme, jak se toto projeví i v těch komunálních volbách.
3: Spíš jsem myslela, na co vlastně volič, jak si slyší z toho optického pohledu, co se týče vývoje těch předvolebních kampaní jako takových.
4: Vždycky jsou tam nějaké záležitosti, které jsou důležité, nějaké třeba finanční, samozřejmě programové a tak dále, ale potom většina stran už dneska se řídí politickým marketingem, kdy mají provedené předvolební průzkumy, vyberou si nějaké jedno téma, která je polarizační a na tom postaví tu kampaň. Takovým typickým příkladem byly třeba nemocniční poplatky. Jo, jste pro, anebo jste proti. Takže většinou vždycky potom ta kampaň se točí na nějaké takové menší věci, která je ale pro ty voliče důležitá.
3: Změňme téma. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je už historií. Křišťálový globus a další ocenění už předpokládám zdobí poličky v domovech jejich nových majitelů. Festival si letos připomněl také 80 let od vůbec prvního ročníku akce, která se konala v Mariánských Lázních. Tak jak jste si užila v svátek filmu? Vy jste strávila ve Varech několik dní.
4: Je to tak, já jsem ve Varech byla na ty vlastně první 4 dny a jezdím tam už 250 let. Takže já jsem tam skutečně jezdila ještě jako studentka. Nikdy jsem tedy nebyla ve Stanovém městečku, ale vlastně letos jsme spali v jednom z těch rekonstruovaných hotelů, který byl dříve právě tím lázeňským domem, ve kterým jsme byli ubytováni ještě jako studenti. A ta proměna Karlových Varů pro mě jako občasného návštěvníka je vždycky příjemným překvapením. Vidím tam zrekonstruované památky, letos tam bylo skutečně opravdu hodně lidí a ti lidé mají dobrou náladu. Samozřejmě vidím tam i pozitivní vývoj českých firem, které se tam prezentují. Takže pro mě ty Vary i letos byly opět velmi příjemným kulturním i společenským zážitkem.
3: Co je podle vás taková ta největší přednost nebo specifikum Karlovarského festivalu?
4: Propojení těch jednotlivých publik. V těch Karlových Varech skutečně se potkávají tři světy. Na jedné straně ten svět filmový, svět celebrit, ale i producentů a všech různých filmových profesí, kterých je u nás stále hodně a právě i proto je Česká republika relativně úspěšná v té filmové branži. Vidíme tam svět biznisu. To znamená, že do těch Karlových Varů stále jezdí poměrně hodně například firem, které sponzorují ten festival, ale i dalších velmi důležitých domácích podnikatelů, biznesmenů anebo lidí, kteří jsou aktivní, dejme tomu, v té ekonomické sféře. A jsou to třeba i zakladatelé různých českých firem nebo jejich ředitelé a tak podobně. A je, ten třetí svět je svět toho filmového publika, fanoušků a veřejnosti. A já bych řekla, že tyto tři světy se tam prolínají, někdy jsou oddělené. V těch Karlových Varech na tom festivalu vzniká čím dál více míst, kam je nějakým způsobem omezený přístup, exkluzivní přístup, přístup na kartu a tak podobně. Ale ve finále všichni, pokud se ženou lístek, tak mohou sedět v tom stejném filmovém sále a sdílejí vlastně všichni ten zájem o ty filmy, které se tam promítají. A ředitel festivalu Krištof Mucha letos zdůrazňoval, že to je právě to, co činí ty Karlovy Vary výjimečné, že tam je to filmové publikum. Na rozdíl od Cannes nebo jiných filmových festivalů, které jsou spíše pouze profesní, tak u nás se to vlastně tyto tři složky společnosti setkávají.
3: Jinak, když jste zmínila výkonného ředitele Mezinárodního filmového festivalu Krištofa Muchu, tak také byl mimochodem hostem tohoto pořadu, tak vlastně říkal, že ta otevřenost těch Varů je také tím dalším specifikem. A vlastně ten loňský 59. ročník, ten se konal poprvé bez dlouholetého prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. A tehdy mi pan Mucha řekl, že to byl právě pan Bartoška, který vlastně nad nimi držel ochranitelskou ruku, hlídal, aby byli všichni spokojení, tak nyní už vlastně to vedení festivalu, kam patří také umělecký ředitel Karel Och a pochopitelně celý velký tým spolupracovníků, už jsou vlastně sami.
4: Je to tak, já jsem měla možnost je tam sledovat jednak na tom samozřejmě oficiálním zahájení, ale i na dalších akcích, různých setkáních s novináři a tak dále. A myslím si, že co je předností toho pokračování toho festivalu, je, že se jim to podařilo opravdu zachovat. Že konkrétně pana Muchu jsem viděla na celé řadě těch aktivit, které tam byly, takže on tomu musí věnovat opravdu velkou energii, velký čas, propojovat ty různé světy, ty tři světy, o kterých jsme se bavili. a to není nic jednoduchého. Taky bych teda, když už tady mluvíme v rozhlase, ráda zdůraznila, že panu Můchovi trošičku závidím, jak krásně on dokáže vyprávět. On má neuvěřitelný dar vyprávění, má velmi příjemný hlas, takže ty historky z toho filmového světa a okolo toho festivalu, kdykoliv je slyším v rozhlase nebo někde jinde, tak si myslím, že i pro ty diváky jsou velmi příjemné a velmi zajímavé.
2: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Pokračujeme v rozhovoru s Denisou Hejlovou, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a zůstáváme pomyslně ještě u 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Účast na slavnostním zahájení avizoval minister kultury Otto Klempíř. Nepřijel s tím, že nechce přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří. To jsem citovala jeho slova. Řekl také, že má Karlovarský festival rád, považuje ho za mimořádně důležitý nejenom pro českou kulturu. V den toho slavnostního zahájení večer sdílel na svém účtu fotografii z ostravského hudebního festivalu Beats for Love. Do Varu ale Otto Klempíř nakonec přijel o den později. Tak jak se díváte, paní Hejlová, na absenci, na absenci, ale každopádně chyběl na tom slavnostním zahájení této prestižní akce, která letos navíc slavila dvě jubilea?
4: Ministr kultury má svou rituální a ceremoniální roli a ta je v té komunikaci velmi důležitá. Takže ministr kultury nesmí chybět na těch oficiálních zahájeních různých typů těchto festivalů. Ať je to Pražské jaro, měla by to být prostě, já nevím, třeba různé ty festivaly, Dvořáková, Praha, Strážnice a zejména Karlovy Vary, protože ten karlovarský festival je nejenom pro to domácí, ale i pro to zahraniční publikum. Takže tam toto je skutečně jako jedna z významných událostí a tyto ceremonie stejně tak jako svatební obřad nemůžete mít bez oddávajícího, tak tyto ceremonie jsou prostě pro ty politiky důležité a pokud nemají nějakou závažnou výmluvu, například nějakou prostě nemoc anebo zahraniční cestu, tak by tam vždycky měly být přítomni bez ohledu na to, jakou předpokládají reakce publika. To je součást jejich práce.
3: Takže i v případě, kdyby tam bylo nějaké riziko, jak se stalo na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde byl pan Klempíř vypískán, měl přijet a riskovat to?
4: Já se domnívám, že ano, a nějakým způsobem to publikum to i očekávalo. Docházelo tam potom k řadě takových humorných situací, kdy zejména v pozdních nočních hodinách to publikum očekávalo, že se tam pan ministr objeví. A někteří pánové, kteří vypadají trošičku podobně jako on, tak v těch pozdních hodinách už byli s ním zaměňováni. Říkali, tamhle je, už jde, vypadá jako on, to bude určitě on.
3: Takže
4: ta očekávání tam jako určitě byla. A to, že nebyla tak úplně naplněná, tak si myslím, že řadu lidí jako zklamalo.
3: Kdybych se ještě vrátila k tomu, co řekl, že nechce přilévat olej do ohně, tak se také v médiích debatovalo o tom, zdali třeba Strážnice a podobné místa, podobné platformy mají, nemají sloužit k vyřizování účtu.
4: No, já se domnívám, že nemají, protože Česká republika do těchto kulturních událostí finančně podporuje a dá se říct, že do nich investuje. Mimo jiné

0: Vidí nás jako národ, který je nejenom kulturní, ale který má prostě opravdu, jak jsem říkala, sofistikovanou třeba filmovou produkci, což nás poté může v té konkurenci jiných států, které dávají třeba filmové pobídky těm zahraničním štábům, trochu odlišit. To, že my tady máme i ty profese, které to dokážou udělat.
1: Umí Česko, tak říkajíc, kulturní diplomaci. Mimochodem současná vláda velmi kritizuje průběh již teda bývalého expo v japonské Osace.
0: Já se domnívám, že na tom Karlovarském filmovém festivalu ta prezentace těch firm, které souvisejí s kulturou a které spolu vytvářejí ten kulturní kapitál, byla určitě mnohem důstojnější, lepší a zajímavější samozřejmě než na tom uplynulém expu. Ale měla jsem radost z toho, že na tom Karlovarském filmovém festivalu vidíme celou řadu značek, které jsou na pomezí, jsou to komerční značky, vyrábějí třeba nějaké produkty nebo nabízejí služby, ale zároveň je můžeme považovat za opravdu jako klenoty té české kultury. A to jsem byla ráda, že tam žijí tím současným životem.
1: Konstatuje Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za váš čas, názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji, hezký den.
1: I vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jezita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Potkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude popularizátorka houbaření Lucie Drozdová, kterou mnozí znají jako šumavskou houbičku. Jak se z výprav do lesa s kamerou v ruce stal projekt, který učí lidi lépe poznávat svět hub? Co všechno prozradí Šumava tomu, kdo se v ní dívá opravdu pozorně? A proč houbaření zdaleka není jen hledání plného košíku? Také o tom bude naše povídání s Lucí Drozdovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. 2 díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Na pražském hlavním nádraží je zastavený provoz kvůli anonymní bombové hrozbě, tam zasahuje policie. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné výchově. Počasí bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala. Na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaku je zastavený a metro stanicí jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je o 8:45 v obou směrech uzavřená Velznova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Velzonově ulici vyhnuli.
5: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. 6 milionů korun. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal 2x víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabát, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, u které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
7: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
5: Mexiko podá ve Spojených státech trestní oznámení kvůli úmrtí 17 jeho občanů v amerických detenčních centrech a při zásazích proti imigračních úřadů. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Reagovala tak mimo jiné na čtvrteční zásah ve městě Houston, při kterém pracovníci proti imigrační agentury ICE zastřelili mexického dělníka. Podle Washingtonu chtěl do jednoho z agentů najet autem, to ale popřeli tři mužovi spolujezdci. Fotbalisté Francie se v semifinále mistrovství světa utkají v Dallasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinalový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Utkání začne v 21 hodin českého času.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Ještě dopoledne může být v jihovýchodní polovině území na některých místech skoro jasno až polojasno, jinak bude oblačno, postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
0: Doprava.
5: Jak jste slyšeli, v Praze je obousměrně uzavřená magistrála u hlavního nádraží. Kvůli policejnímu zásahu je provoz zastavený směrem k muzeu a také směrem do Holešovic. Auta se otáčí u budovy opery a také v křižovatce Bulhar. Na D1 z Brna do Prahy jsou fronty mezi sjezdy na Sázavu a Chocerady. Na 27,5 kilometru vyšetřují hromadnou nehodu v levém pruhu. Zdržení od sjezdu na Sázavu je asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou dva na dvojce.
8: Úterý 14. července a 4,5 minuty po 9. hodině a také po zprávách, které připravila Naďa Procházková, Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, jsou připraveni stát se vašimi průvodci dnešním dopolednem.
9: Je to tak, hezké dopoledne vám přejeme a dneska se vydáme na svatbu, na jednu svatbu, na dvě svatby, na oslavy.
8: Budeme slavit, ano, budeme slavit. Možná máte pocit, že není co, na druhou stranu optimista by řekl, že každý den se najde něco, co se dá oslavit, no a nás bude zajímat, jaké oslavy máte rádi.
9: A také, jak se slaví u vás a jestli je to nějaký rozdíl podle věku nebo podle toho, jaké to je výročí, co chcete slavit a tak dále, poslechněte si to naše dnešní zadání a také důvod, proč to otevíráme za chvíli. Samozřejmě splníme i dnes nějaké vaše přání a pokud ho máte nebo vás napadlo právě teď, napište nám ho na rnp@rozhlas.cz.
8: Ještě jednou hezké dopoledne všem a příjemný poslech.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: No a právě Šárka pravděpodobně vdavek chtivá zmínila před chviličkou ty svatby.
3: Jak jsi na to přišel?
2: No, nevím, tak ty jsi říkala, vydáme se na svatbu a měla jsi takovou radost.
3: Měla jsem radost, protože
2: myslel,
3: jsem
2: že přijde pozvání.
3: Ne, vlastní svatbou, tu už mám za sebou jednu. Je to dávno, Jiří.
2: A stačilo.
3: No, myslím si, že zatím nic takového v plánu rozhodně není. Ale nicméně, proč ty svatby? Protože jsme se nechali inspirovat dvěma svatbami k tomu našemu dnešnímu tématu. Já vidím, jak se bavíš, ty posměváčku jeden.
2: Tak. Já bych ti to přál. No nic, jdeme dál.
3: Ty svatby byly, Jiří, nedávné. Pojď ano. Se věnovat, ano, tomu tématu. Hodně sledované mimo jiné. V obou případech se totiž vdávaly slavné a úspěšné ženy, ovšem přístup k tomu samotnému obřadu, a to je důležité, i svatebnímu veselí byl zásadně odlišný.
2: A to nás právě zaujalo. Svatba jedné z nejúspěšnějších umělkyň počátku 21. století, tedy zpěvačky Taylor Swift, byla skutečně gigantická. Světová hvězda počátkem července obsadila, jak jsme se mohli leckde dočíst, půlku Manhattanu a pronajala si celou Madison Square Garden. Mimochodem, podle odhadů odborníků, stál například catering, tedy občerstvení pro jednu osobu, zhruba $1,300, což je asi na jednoho 28 tisíc.
3: Lakomci. To supermodelka Eva Herzigová na své svatbě o proběhlém víkendu vsadila na intimní obřad s malým okruhem svých nejbližších a svatební oslavy se nesly v duchu uvolněné italské elegance a nenuceného šarmu. No a možná v tom sehrál roli i fakt, že se s partnerem k tomuto kroku rozhodli po 25 letech vztahu. A to už mají mnoho opulentních oslav jistě za sebou.
2: Takže to mohlo být takové klidnější. Tahle dvě různá pojetí téhož nás přivedla k tomu, abychom se tedy dnes společně s vámi zastavili nad otázkou, jak se slaví u nás nebo u vás. Tedy se ptáme
3: na to, jestli máte rádi velké nebo malé oslavy a prosím pěkně, nemusí být svatební. Jakékoliv oslavy, kolik hostů je podle vás tak akorát, no a jestli třeba slavíte doma nebo v restauraci, protože, a to se asi shodneme, že obojí má svá pro i proti.
2: No a také nás zajímá, jak se váš přístup k oslavám a mejdanům, když to tak řekneme, všeho druhu, mění s plynoucím časem, přeci jenom alespoň z vlastní zkušenosti můžeme říct, že člověk je takový klidnější, už méně vyhledává ten ryk a veselí, co?
3: Ano. 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Když

0: A už nám píšete o svých oslavách, o tom, jak rádi slavíte. Přidala se jako první naše posluchačka Monika. Zdravím, oslavy mám hodně ráda, ale miluju spíš oslavy ostatních než ty svoje. Nemusím se na nic ohlížet a mohu se jenom nerušeně bavit s lidma, píše Monika.
1: Ptáme se, jak se slaví u vás, ale v tom našem pracovním titulku je napsáno, jak se slaví u nás, tedy bychom se měli zeptat i sami sebe. Šárko, oba dva máme, abych nechodil daleko až ke svatbám, ale máme za sebou poměrně nedávno oslavu 50. narozenin.
0: Ty nedávno, já už déle trošku.
1: No,
0: ale řekl si to
1: já
0: hezky,
1: nedávno
0: samozřejmě.
1: A ty prostě skoro nedávno. A jaké to bylo? Bylo to velké?
0: Nebylo to vůbec velké, protože shodnu se s tebou v tom, co jsi tady naznačil před chvílí, že čím jsem starší, tím mám radši komornější oslavy. Tudíž já jsem vlastně, co se týká mých 50, neměla žádnou hromadnou oslavu. Já jsem to tak jako oslavila s těmi, se kterými jsem chtěla, s každým zvlášť.
1: To rozmělnilo.
0: Ano.
1: Takhle. Což je asi dobrý plán, no. Podobně to udělala i moje žena loni a ukázalo
0: bylo to
1: se
0: vlastně
1: to,
0: příjemné. Trvalo to dlouho a bylo to příjemné. A vždycky, když jsi s někým slavil, nebo se šlo na večeři, nebo prostě přijeli k nám, tak to bylo hezké, můžeš se věnovat tomu člověku, který tam zrovna je. Bylo to hezké. Ale je pravda, že teď nedávno, já nevím, jak to je dlouho, 2-3 týdny, slavil 50. můj přítel, a to jsme měli takovou jako komornější oslavu u nás doma. A bylo to hezké, nebylo tam příliš lidí, ale tak nějak hezky zapadla ta partička dohromady. Bylo to fajn, taky nechtěl velkou oslavu. No, jak to máš?
1: Někdy to vyjde a někdy taky ne.
0: Ano.
1: Ne, já to mám rozhodně, takže velké oslavy už nevyhledávám. Dřív mi to nevadilo, ne, že bych to vyhledával, ale nevadilo mi to.
0: Mě to dřív bavilo.
1: No, možná mě to i bavilo někdy, ale dnes už to je samozřejmě jinak a vlastně kdekoliv je mnoho lidí, tak mě to trošku leze na nervy s jednou jedinou výjimkou.
0: A to
1: je, když je dost lidí na koncertě.
0: Tomu úplně na našem, rozumím. Na našem, samozřejmě. Jak jinak? No, uvidíme, jak má ráda oslavy a jak velká, jestli se to v průběhu času také mění. Naše kolegyně, moderátorka, herečka Adéla Gondíková. Asi není tajemstvím, že má za sebou ty svatby dvě. Na všechno se vyptáme.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.

0: O oslavách a to jakýchkoliv dnes společně s vámi, naši milí posluchači, přidal se i Bronislav. Jsem vyloženě slavící typ, tak to začíná. Mám rád setkání úzké i širší rodiny, kamarádů a spolužáků, celý život dávám lidi dohromady a každý důvod k oslavě je dobrý. Vždyť na světě jsme jenom chvíli, tak se radujme. Podepsán Bronislav.
1: O oslavách teď s naším hostem. My jsme velice rádi, přestože pokud máme správné informace, si právě užívá někde daleko, někde v teple, možná někde u moře, tak si na nás udělala chvilku času naše drahá kolegyně, herečka a moderátorka Adéla Gondíková. Hezké dopoledne, Adélo.
2: Ahoj, já vás zdravím oba dva.
1: Ty jsi veselá.
2: Já strašně směju, že já už jsem tady ne v nákupním centru, ale už nakupuji jídlo a jsem v Čechách.
0: Takže tak my jsme měli mylné informace.
2: Ano, ano, ale protože já jsem to možná tak zamluvila, že jsem prostě na dovolený, to znamená pro mě volno, takže to je takový všeobecný pojem. Ale už jsem se vrátila, bylo to krásně, teďka už prostě pracuji doma, kde je pořád co dělat, že?
0: Tak jsme moc rádi, Adélo, že jsi to užila. Začali jsme u svadeb a dvě jsme zmínili, které tak nedávno proběhly celým světem a éterem. Říkala jsem, že není tajemstvím, že ty jsi zvládla svatby dvě, u nich začneme. Jak moc byly odlišné, co do velikosti a množství hostů, Adélo?
2: Ano, měla jsem to štěstí, skutečně, že jsem si zažila dvě. Možná mě čeká třetí, že? Tam bude úplně jiná, to si potom řekne. Ne, ale jako bylo to vlastně podobný, možná ne, na ten počet lidí to bylo asi ještě větší, protože jsme s Jiřím Langmajerem, který mým manželem, měli jakoby víc kamarádů asi, nebo jak bych to řekla, nevím. Tam se nám to trošku zvrtlo, to se přiznám. A dodnes mě oslovují lidé a říkají, je, vám to tak slušilo na té svatbě, tam to bylo tak hezké a já vůbec nevím, že tam byli, takže. To je můj
1: a nikdo to je.
2: Ano, ano, to mám problém s mozkem, ale ta první svatba vlastně se nám taky trošku vymkla, protože byla taky vlastně docela veliká, ale díky tomu, že to bylo před je mezi tím 20 let nebo kolik, tak samozřejmě byly rozdílní, bylo to takový legrační, všechno jsme si dělali sami, měli jsme prostě, Ondřej měl v saku prostě nějaký peníze, který jsme jim tam dali na dřevo, řekli, tak až to zmizí, tak nechte je pít všechny a až to jako zmizí, tak pak nějak to, a pak jsme neměli na taxíka domů, takže to bylo takový celý jako legrační a my jsme si, já jsem si i pekla snad ty koláčky svatební sama si, pak jsem si je tam na ty stoly dala, pak jsem je vlastně zase sebrala, protože to nikdo nesměl a dal jsem to prostě svojí tchýni do kapsy, no sranda to byla, bylo to legrační, tady to no. Už bylo trošku organizovanější, aha. Ta druhá svatba a byla zase taková veliká, tak já se jako přiznám, že samozřejmě vždycky ty menší oslavy jsou lepší, protože si s těma lidma řeknete víc, potkáte jich víc a proto já moc velký oslavy jako nedělám, přiznám si, že v rodině jsme to úplně neměli, nebyli jsme ta slavící rodina, že bychom se prostě scházeli na všechny ty svátky, narozeniny a všechno furt slavili dokola, bylo jich jako málo a byly takový rodinný vždycky, no.
1: No a takže... teď mi ale pověz, od svadeb trošku jako blíž k současnosti a dostaneme se vlastně konkrétně k tomu, jak se u vás slaví dnes, protože Jirka, kterého si před chvílí zmínila, tvůj skvělý muž, měl nedávno 60. hodně se o tom mluvilo, hodně se o tom psalo, spolu jste tady vedli rozhovor v blízkých setkáních a já mám pocit, že jako Jirka z podstaty není úplně člověk, který by si udělal mejdan pro 150 hostů, na druhou stranu těch kamarádů a známí musí mít obrovské množství. Jak se slavilo?
2: Určitě. No ta oslava tentokrát nebyla tak veliká, že Jirka samozřejmě rád přijímá dárky, že?
1: To tomu rozumím, ano.
2: Ta oslava je vždycky taková pozitivní. Ne, ano. To samozřejmě zlehčuju, ale byly 40. veliký, byly 50. veliký a ty 60. už vlastně nechtěl, protože měl přesně tu zkušenost, že je to takový hodně veliký, ten člověk je v té pozornosti jenom sám a vlastně potom si s nikým nic jako neřeknete a pak jenom druhý den koukáte, co tam je za hromadu věcí. Je to prostě náročný. Takže se rozhodl, že to tak nebude a vlastně to celý rozdělil. Měli jsme oslavu svojí, osobní, pak jsme měli oslavu s dětma, pak jsme měli oslavu, pak měl vlastně v divadle oslavu, takže to tak jako rozdělil ty lidi a bylo to strašně, strašně příjemný. Všem to doporučuji.
0: V podstatě se doslavuje až do dnes.
2: Mimochodem, dneska má narozeniny moje dcerka.
0: Všechno nejlepší. Jaká bude oslava?
2: Jaká bude oslava, přesně tak. Půjdeme do restauračního zařízení s celou naší nejbližší rodinou.
1: Takže užijte si to. Užijte.
0: Herečka, moderátorka Adéla Gondíková si s námi povídá na dvojce. Adélko, poslední otázka. Ty jsi říkala, že z dovolené jsi doma, že už pracuješ doma. Jistě na vlnách Českého rozhlasu Dvojka teď přes léto chybíš našim posluchačům. Hraješ někde na letních scénách? Vlastně ptám se na to, jestli když ne na rozhlasových vlnách, tě mohou někde potkat anebo vidět.
2: Já se strašně snažím po té šíleným tempem zvládnutý sezóně divadelní vždycky mít volno v to léto, takže se mi to děje i letos, takže já jsem hrozně ráda, že nedělám jako opravdu vůbec nic, nemaluju se, teď tady chodím po obchodě, mám na sobě tepláky, je to strašně zvláštní pocit, ale...
1: Nikdo tě nepoznává.
2: Ne. A je to vlastně, co hrozně užívám a fakt jakoby pracuju. Občas jedu třeba s Honzou Dětkem, že vyprávím něco lidem a tak, tak to je takový, to neberu jako práci, to je spíš taková jako zábava, že občas si kam člověk vyjede, ale hrozně si to užívám, protože tý práce je doma jak na kostele, takže vyklízíme skříně a podobně, znáte to.
1: Adélo, moc děkujeme za to, že jsi na nás udělala chviličku i takhle v obchoďáku, pozdravuj doma, ještě jednou všechno nejlepší tvé dcerce k narozeninám, zdravíme i Jirku a měj se moc hezky, pěkné léto.
2: Děkuji, jdu koupit máslo a moc se na vás těším září.
1: Ahoj,
0: hezký den. Ahoj.
3: Český rozhlas 2.

0: Ano, kdybychom zrovna neměli nic ke slavení, lásku můžeme oslavit vždycky.
1: Každý den.
0: My se těšíme na vaše další zprávy, dostaneme se k nim, ale teď ještě jedno zastavení, takové vědecko-archeologicko-turistické.
1: Je to pravda, vypravíme se do Egypta. Mimochodem, byl jsi v Luxoru?
0: Ještě ne.
1: Nebyl. Jeď tam, je to nádhera dívat se na ty hrobky, je to prostě krásné a vlastně dodnes trošku nevysvětlitelné, jak to všechno dokázali v těch letech postavit. Ale proč hovoříme o Luxoru s odvoláním na nedělní prohlášení egyptského ministra cestovního ruchu a památek? Je totiž na světě objevená další hrobka, patřící muži jménem Paser, a tu objevila nizozemská výprava v thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště, které určitě znáte a navštívili jste mnozí z vás.
0: Ona to není žádná hrobka, jako třeba u Tutanchamona, nevidíme tam ty zlaté poklady, ale nález je to velkolepý a samozřejmě z historického hlediska důležitý, ale nejen z historického, a to odráží tu turistickou stránku věci, o které jsem mluvil, protože ten nález nedaleko Luxoru, tak ten teď Egypt bude velmi propagovat, stejně jako všechny ostatní, a to z toho důvodu, že má cíl oživit cestovní ruch, tedy klíčový zdroj svých příjmů, což ale já jsem tam nebyl. Mi přijde vlastně zvláštní, protože mám dojem, že těch lidí tam jezdí obrovské množství. Ale možná méně než před několika lety.
1: Neumím to posoudit, možná ten zájem klesá, možná po většinu my všichni Češi už jsme tam byli. Já jsem tam byla asi 5krát.
0: Nepovídej, tak to tam byla i za mě, to já už tam nemusím.
1: Ukážu ti fotografie.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme, a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ahoj milí, moje oslavy narozenin probíhaly většinou u nás na zahradě pod vzrostlými stromy s kamarády a přáteli s kytarami, banjem, harmonikami. Scházelo se nás většinou tak kolem 25 lidí, můj přítel griloval maso a já jsem se postarala o další dobrutky a občerstvení. To nám píše Monika z Jablonce nad Nisou a dodává, že v září bude chystat oslavu 80-letému tatínkovi, tak snad to všechno klapne. Držíme pěsti.
1: Držíme, jaké oslavy máte rádi, jak se slaví u vás, o tom si povídáme a vy dál můžete psát e-mailem i SMS-kou, ale teď přijde na řadu něco jiného, alespoň na chvilku.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: A dnes máme opět jedno přání my na vás, a to sice, abyste poznali, co?
0: Poznali zvuk a dnes ho má na starosti Jiří, velmi zodpovědně k tomu přistoupil, takže prosím vás pěkně, Jiří teď předvede, a to jenom připomínám, ty zvuky děláme ve studiu, není to nic, žádný zvuk, který bychom mohli stáhnout, toliko drobná nápověda pro vás. Kdo bude první, odpoví dobře, získává ponožky dvou na dvojce se jmény Šárka a Jirka, ty jsou takové speciální a myslím si, že to dneska bude trochu těžké, ale možná nás překvapíte, no každopádně poslouchejte.
1: A když tak potom poradíme, kdybychom viděli, že v tom tápete, ale zkusme to, takže zvuk.
0: No.
1: Co? Ještě jednou založím.
0: To jsem zvědavá, co vy na to naši milí posluchači, tak nám napište, co to bylo za zvuk na 702 222 220 nebo na dvojka@rozhlas.cz, no jsme zvědaví.

0: Desítky a desítky SMSek a e-mailů, ovšem zatím ani jedna správná odpověď na ten zvuk, který za chviličku zopakuji. Možná vás trošku zmátlo, když jsem řekl založím a potom se, jak si ozval ten zvuk, tak musím říct, že založím něco jiného než papír, tedy to není děrovačka, kterou píšete nejčastěji.
1: Je to pravda, potom tady je, že to je otevírání piva, tady lahváčů, tady píšete.
0: To bychom jich tady měli otevřených teď.
1: To by byla řada. Kousnutí do jablka, také ne. Trhání papíru, také ne. Možná bychom mohli dát drobnou nápovědu. Tedy poslechnete si za chviličku ten zvuk a já jenom doplním, že pokud se s takovým zvukem setkáme, povětšinou je to v kuchyni. Dáme vám šanci ještě jednu písničku, naši milí posluchači.
0: Já myslím, že teď už to půjde.

0: Nápověda, kterou jsme vám dali před chviličkou, všechno obrátila.
1: Je to tak. Sice se tam stále ještě objevovalo třeba krájení cibule nebo utržení papírového ubrousku.
0: Ano, ale ta správná odpověď. Budeš ještě dělat ten zvuk, ne? Už si to uklidil.
1: No, mám to tady vedle sebe. Tak
0: ještě naposledy.
1: Už teda neopřu ten brousek o stůl, ale udělám to v ruce.
0: Tak, čili správná odpověď, Jirko?
1: Je broušení nože a je to takový ten ruční brousek, protahovací, jak tam také někdo správně napsal, s těmi brusnými kolečky proti sobě, kam založíte nůž a potáhnete směrem k sobě.
0: Ano, takže několik správných odpovědí nakonec přišlo.
1: Já si ten nožík dobrousím.
0: Buď tak hodný a já mezi tím povím, že ten, kdo byl první s tou správnou odpovědí, byl posluchač, jehož koncové telefonní číslo je 005, takže vám gratulujeme, vám dnes náleží ponožky dvou na dvojce se jmény Šárka a Jirka. A mimochodem děkujeme, jsme moc rádi, že jste takový hravci a že do toho jdete pokaždé s námi.
1: A máte uši jako rysy. Moc děkujeme. My půjdeme dál, stále ještě si povídáme o tom, s čím jsme začali po 9. hodině, tedy jak se u vás slaví. Podíváme se, až se zase tou záplavou zpráv o zvuku dostaneme k těm zprávám, k našemu dnešnímu povídání, tak se do nich ještě za chviličku začteme.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek
2: 2 na 2.

0: posluchačka Marie. Dobrý den, jsem babička 4 vnoučat a téměř všechny jejich narozeniny se slaví u nás. Manžel, čili děda, každému z nich vždy složí básničku a já jsem z nich nechala vydat knížku k dědovým 60. Teď se na to chystám za 2 roky, tak to bude k 70. A děti ty knížky ilustrují. A mně to přijde
1: úplně
0: skvělé to dát dohromady. Děda musí koukat.
1: Tak si to každopádně krásně užijte. A ještě jedna zpráva se vejde. Ta je od naší posluchačky Šárky. Vážení a milí, oslavy ve Bzeneckých Sklípcích nebo jiných tamních zajímavých prostorách jsou nezapomenutelné. A na mnohé se vzpomíná dodnes. Většinou se to neslo v duchu strýčka Pagáča, kdy se vyprávěly neuvěřitelné příhody a historky z Bzenecka, až nám tekly slzy po tváři. K tomu chlapi hráli převážně na kytary a všichni jsme zpívali. Nechybělo dobré vínko a různé pochutiny. Dodnes bych to popsala jako vymáchání se v živé vodě. No a proč to píšu v minulém čase? No jak to bývá, roky přibyly, někteří z party už nás opustili, ale přesto jsem tam se nás pár sejde a trošku si zaspíváme. S pozdravem, posluchačka Šárka.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy. Já teď přemýšlím, jestli mě čeká v následujících týdnech nebo měsících nějaká větší či menší oslava a vlastně to nevypadá. Takže až na něco dojde, řeknu ti, jak velké to bylo. Jestli
1: dobře,
0: to
1: stálo, mě v srpnu čeká svatba, kde jdeme kamarádce pomáhat, protože tu svatbu chystá jako svatební dar pro svoji neteř a potřebuje dobrovolníky, tak ti řeknu, bude to velké na zřícenině hradu, kde vůbec nic není. Bude to hezké, těším se moc.
0: Užijte si to. Teď už ale pozvánka k 10. hodině, která tady bude za 5 minut, to znamená aktuální zprávy a potom poradnu.
1: Podíváme se do duše, samota v létě, naším tématem a naším hostem psycholožka a psychoterapeut Ivana Dlouhá.
0: Tak zůstaňte s námi.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude popularizátorka houbaření Lucie Drozdová, kterou mnozí znají jako šumavskou houbičku. Jak se z výprav do lesa s kamerou v ruce stal projekt, který učí lidi lépe poznávat svět hub? Co všechno prozradí Šumava tomu, kdo se v ní dívá opravdu pozorně? A proč houbaření zdaleka není jen hledání plného košíku? Také o tom bude naše povídání s Lucí Drozdovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené. Bombu policisté nenašli. Nejvyšší soud potvrdil podmínku za veřejné nošení symbolu Z spojovaného s ruskou agresí. Počasí bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Velznově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikně s nápisem Z a s nápisem za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Hasiči 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj ji sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly právě ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování na boj s chudobou.
2: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal 10 milionů korun na sociální projekty. Vyjmenovává je primátor Milan Merz z Hnutí Nový Sever.
3: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
2: Místostarostka Litvínova Květuše Helmichová se SNK ED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
4: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: A Držpašské skály na Náchodsku mají dnes do 14 hodin vyprodanou kapacitu prohlídkového okruhu. Vstupenky do skalního města si turisté musí kupovat online. Hodinová kapacita je 400 lidí. Po druhé odpoledne jsou ještě vstupenky k dispozici.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dopoledne může být hlavně v jeho východní polovině území na některých místech skoro jasno až polojasno, jinak bude oblačno, přidají se přeháňky a bouřky, teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
1: Doprava.
0: V Praze je opět obousměrně otevřená magistrála u hlavního nádraží. Policejní zásah na hlavním nádraží ukončili, provoz se vrací do normálu. Na dálnici D7 je fronta na příjezdu do Prahy z Chomutova. Začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 25 minut se popojíždí do omezení u letiště. A silnice číslo 3 je hodně ucpaná na obchvatu Benešova směrem z Budějovic do Prahy. U Mrače je omezení a fronta je od Konopiště asi na 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Čárka Volemanová a Jirka Holoubek.
1: A naše skvělá Naďa Procházková, která přinesla další aktuální zpravodajský servis. My za něj děkujeme a poradnu nabízíme. Léto je vnímáno jako čas radosti, dovolených a sdílených zážitků, což pro mnoho lidí paradoxně přináší prohloubení pocitu izolace.
6: A na někoho z nás třeba právě v těchto dnech a týdnech doléhá tíha společenského tlaku na štěstí a spokojenost. No a v dnešní poradně se pokusíme rozklíčovat, proč právě léto tak silně akcentuje pocity osamění a jak s takovým stavem pracovat.
1: Naším hostem se už za pár minut stane psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá a nabízíme prostor, a to ve druhé a třetí části naší poradny, i pro vaše otázky. Teď je 5:30 po 10:00 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A naším hostem, jak už před chvílí bylo zmíněno, hostem vždy vítaným, my vás opět rádi vidíme, milá Ivano, psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá. Hezké dopoledne.
3: Děkuji za krásné přivítání a přeji krásné dopoledne.
2: Samota v létě. Já musím říct, že mě to, když jsem si ve scénáři přečetl, že si dneska budeme povídat právě o tomto tématu, mě to překvapilo, protože občas samotu a osamění řešíme obvykle okolo Vánoc. A teď máme červenec.
4: Mě to nepřekvapilo, protože si myslím, že když má člověk volno, tak má více času na přemýšlení a tím pádem ten mozek má volno přemýšlet nad věcmi, které nás možná stresují. Jak to je? Proč právě léto a proč právě ten pocit osamělosti mnohdy?
3: Já když jsem viděla to téma, tak mě to neskutečně potěšilo, protože tohleto téma se moc o létě neprobírá, nebo v létě neprobírá. A ono je docela dost častý a v poslední době víc frekventovaný, než to bylo dřív. Proč? Protože začíná období, kdy odjíždí většina lidí na dovolený a u těch mladých třeba, když vidíte na těch sociálních sítích, jak se dávají ty fotky, ty úplně nejlepší a ty jsou u moře a ty jsou u moře a já sedím doma a já vlastně nemám se s kým ani povídat, tahle kámoška odjela, tahle kámoška tady není a já sedím sama doma, nemám s kým jít ani na kafe. U těch starších to je, že těm starším odjedou vlastně třeba rodinní příslušníci nebo ty kamarádky, se kterými trávili odpoledne nebo chodili někam do nějakých těch komunitních center trávit čas a jsou taky sami, takže tohle téma sem fakt patří.
2: Sociální sítě je samozřejmě moment, na který jsme narazili při přípravě na to naše dnešní setkání a povídání, protože na jednu stranu ano, tam vidíme, jak se všichni mají báječně, protože oni tam nepíšou, když to nestojí za nic a jak je to skvělé a jak cestují a my jsme doma. Na druhou stranu právě sociální sítě mohou být jako formou a prostředkem, jak ten kontakt udržet i s tím, kdo je třeba na druhém konci země koule a může mi ukázat video, jaké to tam má, můžeme si o tom povídat.
3: To sice ano, ale ten na té druhé straně většinou s někým na tu dovolenou odjel a chce se věnovat jemu a na nás už tolik času nezbývá a tomu na té druhé straně, který je sám, to často přijde líto, když vidí potom ty obrázky a ty nejlepší vlastně záznamy. To, že to tam je ošklivé nebo něco, to už nikdo nezdílí, že jo, to už je jasné. A proto ta samota v létě, no.
4: Ivano, jaký je rozdíl mezi samotou a osamělostí?
3: Veliký. Samota je něco, co vyhledáváme, aby jsme byli konečně sami se sebou a aby nám bylo dobře, když to osamění, to je stav, který je dlouhodobější a je to pocit, který nás vede spíš k tím depresivním stavům a k tomu zamýšlení, jak jste říkala, a je to stav, kdy, ve kterým se nechceme nacházet, když to samotu častokrát vyhledáváme.
2: Dobře, a já to tedy vezmu z optimistického konce, protože když máme ten titulek Samota v létě, tak to znamená, že ta samota v tomto případě, ať si ji vybereme nebo ne, ale mohlo by to být něco ohraničeného. Rodina se vrátí za 14 dní, kamarádky zase přijedou. Je to snaží to proto překlenout a případně jak to tedy překlenout?
3: Určitě ano, je to období, kdy můžeme dělat něco, na co jsme během roku neměli čas. To znamená třeba začít se učit cizí jazyk nebo začít, já nevím, mě napadá teď třeba malování nebo nějaké ty sporty, nebo prostě mít čas na ty kamarádky, na které jsem neměla přes rok čas a konečně jim zavolat a říct, hele, jsem sama, nejdeš se mnou na kafe a užít si opravdu ten každý den, který máme pro sebe, protože víme, že to brzo skončí.
4: Jiří, ty jsi měl chvilku samoty, že jsi teď v létě začal s angličtinou.
2: Ne, neměl jsem chvilku samoty. Já budu mít chvilku samoty teď a vyplním pár dní, to, což neznamená, že nebudu chodit sem do rozhlasu.
4: Napiš domácí úkoly z angličtiny.
2: Budu psát domácí úkoly a budu malovat, Čárko. Ano. Kdybys neměl do čeho píchnout.
4: Jsi hodný, já odjíždím v pátek na dovolenou, ale budu na tebe myslet.
2: Velice laskavá.
4: My si dnes povídáme o samotě v létě, o osamocení. Teď jsme trochu odlehčili to téma, nicméně ve druhé části samozřejmě i s prostorem. Třeba právě pro vaši otázku, pokud se chcete Ivane Dlouhé na něco zeptat, i dnes můžete. 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa nebo telefonní číslo, můžete nám zavolat na 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Samota v létě, jak se vypořádat s pocitem osamělosti, když okolí žije naplno, to je téma naší dnešní poradny, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25. Naším hostem ve studiu zůstává psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá.
3: Když se cítíme sami, možná právě i v tomto období, může na nás přijít pocit i, že si za to také sami můžeme, že jsme v něčem selhali, že nás tady všichni nechali, všichni jsou někde pryč a nikdo si na nás nevzpomene. Jak k tomu přistoupit tak, abychom neměli pocit, že je to naše selhání?
4: Může přijít jakýkoliv pocit a můžeme si častokrát vyčítat, že tenkrát jsem měla udělat tohle, a kdybych bývala neudělala tohle, mohla jsem mít takového muže, takového přítele, nevracet se zpátky. Proč? Stejně to nevrátíme a nemáme litovat toho, co jsme udělali, ale toho, co jsme neudělali. Takže nevracet se zpátky a spíš koukat dopředu, co s tím udělat, vymyslet, co budu dělat, co mě baví a co bych vlastně já chtěla dělat. A i když třeba nemůžeme, já nevím, někam jít nebo jsme nějak omezený na pohybu, tak se přece dá najít spousta věcí, které můžeme ještě dělat. Máme tady opravdu telefony, máme tady sociální sítě, máme tady počítače. Já častokrát říkám, na dovolené odhoďte tyhle ty stroje od sebe a věnujte se těm, s kým jste, ale pokud jste sami, tak je to dobrý společník na to, abyste si mohli aspoň s někým popovídat i přes ten telefon nebo přes ten počítač. A nebo začali se sebe vzdělávat a něco dělat. Víte, ono...
3: Co když si někdo řekne, v mém věku už to nemá cenu?
4: Nikdy
3: třeba
4: si to neřekne.
3: Sebevzdělávání. No,
4: nikdy
3: právě,
4: si to nemůže říct, vždycky to má cenu. Protože nikdy nevíme, jestli tady budeme ještě týden nebo 10 let, tak jako vždycky to má cenu. Nikdy bych se takhle nevzdávala. Ale je to stav mysli, jestliže já budu chtít se v sobě užírat, tak se užírat budu. A vždycky si nějaký ten důvod k tomu, proč si ubližovat, najdu. A já bych byla hloupá, kdybych nehledala nějakou cestičku, aby mě bylo líp. A já takovou tu první pomoc pro to mám. Pusťte si písničky, když jste byli mladí. A zkuste si trošku zatancovat, nebo když můžete aspoň se zavlnit, ale ono to strašně pomůže, protože ty písničky, pusťte si je pořádně nahlas, ať sousedi nadávají. Ale oni, je to první pomoc, která opravdu vás z těchto těch letargií vytáhne.
2: Ano, anebo zpívat pořádně nahlas, i když falešně. Ivano, přicházejí zprávy od našich posluchačů. Jedna od naší posluchačky, že zažívá smutné léto, o tom píše, protože jí zemřel manžel, byl mu 58 let a i když byla na dovolené s vnoučaty, jí pořád smutno. Prosí o nějakou radu, co by mohla udělat.
4: Víte, ono, když vám odejde nějaký člověk, se kterým jste celý život vlastně byla nebo byl, tak ono to bolí a ono se s tím musí to myšlení naše smířit a vzít to jako neměnný fakt. Prostě se nedá nic dělat a ten člověk, kterého jsme milovali, zůstane v našem srdci vždycky. A takhle to vzít. To, že tady není fyzicky, ale přesto na něj budeme myslet, tak stejně s námi bude. A nemá cenu si ubližovat a ubírat si čas, ba naopak začít hledat nějaké nové cesty, které jsme nemohli dělat, když jsme byli ještě spolu, tak teď něco dělat, co jste chtěla jenom vy a co nešlo, když jste byli dva. Tak si zkuste splnit nějaké to přání, třeba chodit po obchodech, to určitě muž s vámi nechtěl chodit, tak se podívejte, co na vás, kde mají hezkého. Nebo vemte ty vnoučata, běžte spolu na zmrzku, nebo něco si udělejte hezkého, aby vám bylo dobře.
3: To chození po obchodech mě dovádí k myšlence, jestli přesto, že tam třeba nepotkáme nikoho známého a přesto, že se nutně nemusíme dát s někým do hovoru, pomáhá to, když půjdeme mezi lidi kamkoliv?
4: Určitě ano. Je to pocit být mezi lidmi a pozorovat je. Sednout si, dát si zmrzlinu, dát si kávu a nebojte se, sedět sám není dneska vůbec nic výjimečného. Je to běžné, že ženy nebo muži chodí sami i do kina třeba. Sedněte si a pozorujte lidi. Je to zajímavé a je to takové, že nejste opravdu zavřená sama doma.
2: Mm-hmm. Ivano, napadá mě, když někdo propadá do toho pocitu osamělosti a možná smutku, teď mě to napadlo v souvislosti se zprávou naší posluchačky, nestálo by za to si prostě sednout a třeba se vybrečet, že třeba i v té emoci, v tom pláči může přijít úleva?
4: Určitě ano, ale to, ten pláč, ten přichází bezprostředně po té události, tak ono už se vám třeba po půl roce nechce tak často plakat, nebo po čtvrt roce, já nevím, jak to je čerstvé, tahle událost, ale určitě ten pláč, ono se říká, že omývá duši a ten pláč k tomu životu prostě patří.
3: Ivana Dlouhá, psycholožka, psychoterapeutka s námi zůstává ve studiu. Samota v létě, jak se vypořádat s pocitem samoty a osamění, když máme dojem, že všichni okolo nás teď žijí naplno a baví se a mají se skvěle a u nás se to moc nedaří. O tom mluvíme a budeme o tom mluvit i ve třetí části poradny už za chvíli. Stále můžete zavolat na 22 155 25 25 anebo napsat svůj dotaz třeba SMS-kou.
1: Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek Dva na dvojce.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Dva na dvojce?
2: Poradna.
3: Dnes o samotě a možná i osamění v průběhu letního období s Ivanou Dlouhou, psycholožkou a psychoterapeutkou a samozřejmě s vámi.
4: Je to tak, a někdo z našich posluchačů využil telefonního čísla k nám do studia, to znamená, že má právo se ptát. My tady Ivaně posuneme sluchátka, protože jsme teď zjistili, že je nemá, a vy si můžete poslechnout, ano, ten dotaz. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarmila. Prosím vás, já se nechci ptát, ale jenom bych chtěla říct, že jsme byli s manželem 56 let, vzal mi ho v roce 20 covid a já žiju teďka s pejskem labradorkou, s ní si nepopovídám, ale stává se mi, že čekám třeba na autobus a v té budce už někdo sedí a já pozdravím a on mi něco odpoví a já už se dávám do řeči. Je to normální.
3: Já teda nejsem odborník, ale myslím, že to je skvělý způsob. Děkujeme za zavolání, uvidíme, co na to Ivana Dlouhá. Povídejte.
6: Dobrý den, je to úplně normální a je to strašně fajn a klidně si povídejte i sama se sebou a klidně si povídejte i s pejskem. A to, že si s vámi povídají lidi třeba na zastávce, to znamená, že už se umíte usmívat na svět a že se na ně neškaredíte, že jste příjemná, protože kdybyste vypadala nepříjemně, tak vás nikdo neosloví. Takže vy se už umíte smát.
3: Já osobně obdivuji tu schopnost, že člověk přijde a někoho osloví jenom vlastně pro tu komunikaci nebo pro tu dobrou náladu. To je skvělé. Děkujeme, ať se vám daří.
4: Další dotaz od naší posluchačky Jany. Dobrý den, moje osamělost a smutek už došly do takové fáze, že prostě nepláču, protože to nejde, ale všechno zůstává někde uvnitř mě. Co mám dělat, ptá se Jana.
6: Nenechávejte si to v sobě. Můžete s tím pracovat, pokud si to takhle už uvědomujete, tak to už je první krůček, že s tím chcete něco dělat. Když nevíte, jak začít, tak najděte si nějakého terapeuta, někoho na popovídání. Nemusíte chodit k psychologům, najděte si jenom terapeuta a řekněte, potřebuji si s někým povídat, potřebuji si utříbit myšlenky. A už jenom tím, že ty svoje pocity vypustíte ven, tak už je slyšíte a už je můžete v sobě začít řešit, protože pokud je máte v sobě uzavřené, tak asi nemáte možnost ani řešit, protože to neslyšíte, jak vám vevnitř je.
3: Teď ještě jeden telefonický dotaz. Zdravíme toho, kdo se dovolal, a máte slovo. Hezký den.
7: No, dobrý den, tady je posluchačka z Plzeňska a ráda poslouchám vaše pořady, zdravím všechny a chtěla bych, jestli by mi paní Dlouhá mohla říct názor na to, že ano, už jsem dlouho vdova a jsem sama ráda, nemám s tím problém. Mám kolem sebe hodně přátel, ale když přijedu na návštěvu nebo i rodina, tak jsem moc ráda. A chtěla bych třeba, aby tu pobyli díl, ale ve finále, když už jsou tu delší dobu, tak už mě to vadí, protože jak jsem si na to samotu zvykla a dá se říct, že mi skoro vyhovuje, tak je to takový rozpor ve mně, jak by to paní vyhodnotila tohle.
4: Děkujeme za zavolání. Ivano, jaká bude odpověď?
6: Že jste úplně normální.
3: Já tomu tak rozumím.
6: Já taky. Protože vy máte už ráda svůj klid a vy už jste se naučila být sama se sebou a je vám sama se sebou dobře, máte se ráda a ono to není jednoduché naučit mít sám sebe rád, takže vám je se sebou dobře a pokud vám někdo tu vaši krásnou samotu naruší, tak vy jste strašně šťastná, že je tam máte. No, ale ten klid je taky pěkný.
4: Ivano, možná prosba o takovou první pomoc, pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo si říká, tak ten dnešní den bude zase za mnou a potom přijde takový ten smutný večer. Jaká by byla ta první pomoc? Co vlastně v takových pocitech a v takových situacích pro sebe můžeme udělat jako první věc?
6: To je to slovo, které jsem tady už řekla, mít se rád, a ono to je strašně těžké, aby se sami se sebou vydrželi, tak si nejdřív musíte v sobě vevnitř udělat pořádek a aspoň se na sebe ráno jednou, pardon, usmát a říct si, tak dneska udělám tohle a tohle. Naplánujte si nějaké drobné věci, nějaké drobné kručky, co vám udělá radost, co chcete, co byste si chtěli splnit a dejte se do toho. A i když se kolikrát vám do toho nechce, nadechněte se a řekněte se, hele, to jsem si chtěla splnit, jdu na to, jdu do toho. Než budu sedět doma a jenom se užírat tím, že jsem sama a litovat se, bože, to přece není svět.
3: Můj laický pohled by byl rozchodit starý videopřehrávač nebo DVD přehrávač a pustit si dobrý film. Já bych si pustil nějakého Belmonda. Co ty, Šárko?
4: Já taky Belmonda. Když to říkáš, tak toho úplně miluje. To vzpomínka na moje dětství. Na Belmonda jsme vždycky koukali s tátou.
6: Nebo Bílou paní.
3: Nebo Bílou paní, ano. Tak dobrý film, spojený ještě ke všemu se vzpomínkami, by mohl zafungovat. Moc děkujeme. Ivana Dlouhá s námi ve studiu. Krásné léto.
6: Mějte se krásně.

0: A přijměte další pozvání k poslechu Českého rozhlasu Dvojka. Dnes odpoledne lehká letní jídla, nemusí být jenom saláty. Jak připravit maso tak, aby bylo šťavnaté, chutné, přitom nezatížilo organismus? Musíme sáhnout jen po kuřecím mase, nebo lze odlehčit i vepřové či hovězí? Jaké přílohy, bylinky, úpravy dodají pokrmům svěžest? O tom všem dnes odpoledne. Hostem bude Jiří Šedivý, pedagog střední školy gastronomie, a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: Jeden jediný muž bude dnes králem na červeném koberci. Přivede ho samozřejmě Aleš už za chviličku. Jméno toho muže Karel Gott.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
2: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
2: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
2: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
2: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
2: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
2: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
2: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
2: chytrý telefon,
3: DAP rádia a další ceny.
2: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A už se těšíme na to vzpomínkové setkání dnes. Aleš Cibulka už společně s námi je ve spojení. Aleš, hezké dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
4: 14. červenec má na červeném koberci pravidelně rezervovaný muž, který byl no právě na červených kobercích celý život jako doma. Narozeniny by slavil Karel Gott.
2: Aleši, jak jsi na našeho, no a snad by se nezlobil, byl by možná trošku i potěšen, někdejšího dvojkového kolegu zavzpomínáme.
3: No určitě by byl rád potěšen, protože já si vzpomínám, jak vždycky nadšeně přicházel natáčet sem k nám na dvojku, zgustnul si na tom, potom si zašli na dobrý obídek a vznikla celá řada úžasných dílů pořadu Zpátky si dám tenhle film. Bylo nám ctí, že Karel Gott vzpomínal na své oblíbené písně, na nejrůznější zážitky, a protože Karel miloval židovské anekdoty, možná si vzpomenete, že každý díl toho svého sobotního pořadu okořenil jednou z nich. Takže já jsem si říkal, možná taková trošku netypická vzpomínka, ale mám tady pro vás anekdotu Karla Gotta. Tu, kterou jsem vybral, jsem nazval cvičně Cesta manželů v poušti. Tak Karle, můžeme poprosit?
5: Pan Poprštajn s jeho ženou Ester se rozhodli, že si udělají takovou dobrodružnou cestu, že ještě neznají Saharu. Ztratili orientaci a už třetí den byli bez vody, bez jídla, pátý den už skutečně jenom leželi a byli skoro už u konce života, když náhle pana Poprštajna napadlo: Ester, už si poslala ten klavír do té naší školy těm dětičkám na obci? Ne, ještě ne. A už si zaplatila poplatek na obci? Ještě ne. A poslala si ty peníze synagoze? Ještě jsem je tam neposlala. To je dobře, to je dobře. Prosím tě, proč je to dobře? Tak to nás najdou.
3: První anekdota Karla Gotta. Ne, já jsem věděl, že se vám bude líbit. Mám teda v záloze ještě jednu, kdybyste chtěli.
4: No, jsem s ní, samozřejmě. No, já jsem od někoho neslyšel nikdy tolik židovských anekdot jako od Karla Gotta a Tomáše Tepfra. Takže jestli máš...
3: Ano, to je pravda.
4: Jestli máš ještě mám nějakou...
3: Ano, to je moje velmi oblíbená. No a drobně přitvrdíme. Proč ne? Karle, můžeme poprosit druhou anekdotu.
5: Švýcar v Tel Avivu hledá hodinářství, kde by mu opravili hodinky. A tak chodí uličkami, až se dostane do takové úzké staré uličky a tam vidí krámek a ve výkladní skříni jsou obrovské hodiny, tak tam zajde. Tam stojí ortodoxní žid s jarmulkou na hlavě. On mu říká: prosím vás, já jsem ze Švýcarska, poprosím tady, kdybyste se mě podíval na ty hodinky, mám nějaký problém. A ten prodavač mu říká: ale já, my tady neopravujeme hodinky. No jak to? Co tady děláte tedy? Já tady dělám obřízky, pane. Obřízky, tak proč máte ty obrovské hodiny ve výkladní skříni? Říká: můžou mě poradit, co si tam mám vystavit?
4: Ta byla taky dobrá.
2: Ano, ale si tak nemůžem poprosit o něco do třetice.
4: Čas nám to jistě ano, dovolí, ano.
3: Já myslím, že rád jsem na vás připraven. Tenhle ten vtip jsem nazval Mladý žid u zpovědi. Karle, můžem poprosit po třetí?
5: Přijde žid do katolického kostela ke zpovědi. Přichází kněz a říká: tak synu, vyprávěj, v čem jsi zhřešil. Otče, rád bych se svěřil s tím, že tuto noc jsem promiloval se dvěma ženami, které mě potom říkali, že něco tak krásného ještě neprožili. Tak synu, tak to bude 100krát zdrávas a 100krát otčenáš. Ano, otče, ale víte, já jsem žid a já ty vaše prosbičky a modlitbičky neznám. Tak co, synu, děláš v našem kostele, v našem chrámu? Otče, kde jinde bych se s tímhle mohl pochlubit?
4: Aleši, děkujeme. Jedna lepší než druhá, ovšem říká se třikrát a dost. Tak něco
3: ano,
4: zase
3: výborně,
4: příště.
3: Dobře.
4: V nejlepším se má přestat, tedy je na čase, aby nám Karel Gott samozřejmě vedle vyprávění vtipů také zaspíval. Co si vybral?
3: No pokud máte sociální sítě, bude to song, který, a mně to tak připadá, snad nejčastěji doplňuje nejrůznější fotky a videa z dovolených a prázdnin. Já mám dokonce pocit, jakoby tuhle trošičku zapomenutou píseň právě sociální sítě znovu objevili. Karel Gott naspíval v roce 1980, převzal ji vlastně od Frankyho Valiho, který zpíval jako první. Českým nádherným textem ji opatřil Zdeněk Borovec a vlastně k těm aktuálním dnům opravdu velmi patří, zvlášť v den, kdyby Karel Gott slavil 87. narozeniny. Ano, to je ono, začíná léto, jak má být.
2: Takový byl Červený koberec a moc hezké vzpomínky na Karla Gotta. Provedl nás i dnes Aleš Cibulka, děkujeme za to. Budeme tě očekávat zase zítra.
3: Rád přijdu, těším se na vás, Karle, a máváme tam někam nahoru. Nezapomněli jsme na vás.

0: Když je řeč o tom létě ve zpěvu prostřednictvím Karla Gotta, který by dnes slavil narozeniny, což jsme si připomněli na Červeném koberci, tak k našemu letošnímu létu na dvojce patří stejně jako k létu minulým Pátračka.
1: Je to tak mrazivé léto na dvojce, letos ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných záplatek, dramatických zvratů a samozřejmě i v dopolední s indicí, která je potřeba ke správné odpovědi na naši otázku.
0: Důležitá je ta souvislost, protože vy v našem vysílání právě v červenci a v srpnu můžete poslouchat trailerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl českých i světových autorů. Vše s tím mrazivým nádechem.
1: No a samozřejmě upozorňujeme na jednu důležitou věc, že ty správné odpovědi, jaké jiné, můžete typovat pouze přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to každý týden do pátku do 12 hodin.
0: A vítěze se právě v pátek ovšem po 13. hodině dozvíme tady na dvojce z úst Honzy Rosáka ve Šťastné cestě. Abyste mohli správně hádat, k tomu jsou zapotřebí právě zmíněné indicie a tady je další z nich.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: V mých žilách nekoluje běžná krev, ale vysoce koncentrovaná molekulární kyselina, která se během sekund propálí i tou nejpevnější palubou stvrzené oceli. Každé mé sebemenší poranění tak pro mého ozbrojeného či neozbrojeného nepřítele představuje téměř fatální riziko zkázy. Jak už asi správně tušíte, nejsem jen obyčejné monstrum podobající se stroji či divokému zvířeti. Jsem naprosto dokonalý biologický organismus, obdařený nejen schopností extrémně rychlého vývoje v dospělého jedince, ale i mimořádnou, chladnou inteligencí dravce, který nemá žádný soucit ani morální zábrany. K vyhledávání kořisti v naprosté tmě navíc na rozdíl od ostatních nepotřebují oči.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas dvojka.

0: To byla Lady Gaga, kterou za chvíli vystřídá další zpěvačka. Ovšem, dostaneme se do domácích vod, bude to Věra Špinarová, ale ještě předtím vás pozveme k blízkým setkáním. Řeč bude o houbách, což zatím nevypadá podle aktuálních informací pro vášnivé houbaře příliš nadějně. Přeci jenom je sucho, nějaká šance na úlovky je z podhůří, zejména z Benešovska, Jilemnicka, Berounska, ale mnohde je sucho. Tak pro obyčejného lajka to vypadá, že hub zatím
1: moc ne. Ale je dobré se na to připravit. No minimálně nás, v tom rozhovoru.
0: Třeba nás odbornice vyvede z míry. Řekne, že jich je spoustu
1: je
0: někde.
1: Je to tak. No a proč o tom Jiří mluví? Protože průvodcem blízkými setkáními dnes bude Vasil Fridrich. No a právě jeho hostem Lucie Drozdová alias Šumavská houbička. Proto tedy řeč bude samozřejmě především o houbách.
0: Protože na houby chodím rád, budu určitě poslouchat, poslechněte si to taky. Loučíme se a zítra dopoledne naslyšenou se těšíme 2 na 2, Šárka Volemanová.
1: A Jiří Holoubek.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí ex-řediteli Kostkovi celkem 6 milionů. Kromě odchodného má nárok i na konkurenční doložku. Rusko čelí ukrajinským útokům na plavidla v Azovském moři. Kreml proto zvažuje odklonění lodní dopravy. Počasí bude oblačno, postupně přehánky nebo bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Na odchodnou tak Kostka dostal dvakrát víc než například Zdeněk Kabátek, ex-ředitel VZP, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
2: No, nebudu k tomu poskytovat žádný věc, to toho nebudu říkat. Já s pojišťovnou už nemám nic společného. Na schránu.
0: Pojišťovna je podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Její nový ředitel Ondřej Felix tvrdí, že bude ekonomicky odpovědný a konkurenční doložku nemá. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili večer kolem 10. Zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Hmyzí jed způsobí podle odhadu alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Životohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
3: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
0: Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se nedaří napustit. Je to kvůli suchu. Správci památky se obávají, že nebudou moc v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk.
4: Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Takže budeme doufat v nějaké zase deštivější období, aby se jí podařilo napustit co nejdříve. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Zdaleka celý není pod vodou. Zatím se tady daří nejrůznějšímu vodnímu živočišstvu a rostlinstvu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 21 stupňů. Mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách zesílí.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. U Rudné na 4. kilometru je nehoda 2 kamionů v pravém pruhu. Fronta je ze 6. kilometru a zdrží vás asi 10 minut. Na D8 popojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Stojí od Zdib až do omezení ve Kbelské, zdržení 20 minut. Na D7 popojíždí kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova. Začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště. Ucpává se i výjezd z Prahy od Evropské k letišti, zdržení 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání. A Vasil Fridrich.
1: Češi nazbírají ročně přes 21 tisíc tun hub a do lesa za nimi vyráží téměř 70% českých domácností. Houbaření tak bez pochyby patří k našim nejoblíbenějším národním disciplínám. Množství plných košíků ale ještě automaticky neznamená stejně velký objem znalostí. Zatímco v kvantitě patříme ke světové špičce, v porozumění světu hub máme stále nejspíš co dohánět. I na to, jak to změnit, se budu ptát houbařky a influencerky Lucie Drozdové alias Šumavské houbičky. Vítejte na Dvojce.
6: Dobrý den, zdravím všichni posluchače. Těší mě, že jsem mohla přijít a říct něco o houbách.
1: A my jsme rádi, že jste dorazili, nicméně teď jste tady v rozhlase. Znamená to, že dneska už nebude moct nikdo z vaší rodiny, totiž váš muž, kteří pracujete spolu, zajít si do lesa, nebo už za sebou máte nějakou ranní procházku v lese, brzko raní za rozbřesku?
6: Dneska jsme to ještě nestihli, ale věřím, že večer si to ještě vynahradíme a půjdeme tam načerpat nějakou tu energii a možná najdeme i nějaké houby. I když teď je to období naprosto šílený.
1: Jak to
6: vůbec nic naroste. To sucho je drastický. Letos za mojí éru šumavské houbičky nejhorší rok zatím. Takže
1: dokážete jít do lesa a nezbírat žádné houby, jen se procházet?
6: Je to těžké. Pořád mi to jedno oko šilhá a kouká po stromech, po zemi a pořád skenuje ten terén. Je to taková nemoc už, bohužel.
1: Říká o své pozornosti při procházkách v lese můj dnešní host, influencerka Lucie Drozdová alias Šumavská houbička.
5: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si povídám s houbařkou a influencerkou Lucí Drozdovou alias Šumavskou houbičkou. Když jdeme my dva, kdybychom teoreticky šli stejným lesem, je pravděpodobné, že já uvidím jednu, dvě houby a vy jich spatříte 30. Co se musí změnit v hlavě člověka, aby začal vidět to, co bylo celou dobu před ním, ale on vůči tomu byl slepý?
2: Myslím si, že měnit se musí hlavně to, že člověk musí brát v potaz opravdu každou houbu. Já jsem taky dřív chodila a 90% hub jsem považovala za prašivky. Jakmile to bylo jenom trošičku jinak barevný než hříbek, tak jsem si říkala, oh, tak tohle ne, tohle do košíku nepatří. A jak jsem se vlastně stala hošmavskou houbičkou, tak najednou mě zajímala úplně každá houba, takže jsem tam opravdu u každé houby jsem tam prostě ležela v tom listí, zkoumala ji, očuchávala, rozřezávala a zkoumala vlastně, co je to za druh. No a takhle postupně jsem se naučila. Teď už řekněme třeba 152 hub.
1: Vy jste zmínila čich, totiž vůně. Je zásadním parametrem při rozpoznávání hub právě jejich vůně?
2: Ano, celou tu plodnici se člověk musí opravdu prohlídnout, očichat jí, zjistit, jestli nemění třeba barvu. Samozřejmě taky důležitý biotop, pod kterými stromy roste, v jaké půdě roste, všechno je důležité. Zvlášť, když člověk se učí nové druhy, tak všechno musí brát potaz a všechno si pamatovat a skenovat to.
1: Existuje nějaký protiklad, že nějaká houba třeba neúplně vábně voní, ale fantasticky chutná?
2: Já se musím přiznat, že já jsem na začátku opravdu byla překvapená, jak moc ty houby můžou vonět až zapáchat a co jsem dřív považovala za zápach, tak teď mi to hrozně voní, a takže se to strašně mění. Já bych to trošku přirovnala k tomu, že třeba člověk nejí olivy a pak se projí a najednou bez toho nemůže být. A já se takhle opravdu projedla k některým druhům a teď je prostě miluju. Takže třeba čirůvky pro mě začátku byly strašně aromatický, až nepříjemný a teď se nemůže dočkat, až začnou růst a já je zase začnu očichávat a mít na talíři.
1: Když se vrátíme k té naší pomyslné procházce lesem, je to tak, že vy si musíte tu houbu nejenom nakoukat, abyste ji vlastně viděla, ale i to prostředí, ten kontext v lese. Jak obtížné je právě tohleto, aby člověk pak už automaticky rozeznával lokality, kde může očekávat nějaký druh houby.
2: Zvlášť když na tom začátku musí člověk si najít ty lokality na ty jednotlivé druhy a opravdu to bylo tak, že jsem si řekla, teď chci najít tuhle houbu, načetla jsem si, v jakém prostředí roste a cíleně jsem do těch lesů chodila, takže jsem opravdu hledala třeba borovice nebo smrky, nebo jsem chodila do listnatých částí lesa a zvyšovala jsem tu šanci, že ten druh, který jsem si vyhlídla, najdu. Ale i teď jsou pořád druhy, který jsem ještě nenašla, takže ta cesta toho hledání mi ještě bohužel neskončila.
1: To je zajímavý bod. Je nějaká houba, kterou jste doposud nenašla a dráždí vás to natolik, že po ní toužíte a nemůžete kvůli tomu spát? A přitom je dohledatelná v oblastech, kam vychodíváte?
2: Bohužel není dohledatelná u nás na Šumově. Je to zákonem chráněná houba, hřib královský, je to takový ten top, který se samozřejmě nesmí sbírat, je to pokutou. Je to houba, která si zasluhuje ochranu, ale samozřejmě mi chybí na tom seznamu toho, že jsem se nemohla o té houby natočit to moje video, nemohla jsem se vyfotit, pochlubit. A už spousta houbařů mi nabízela, že mě vezmou na hřiby královské, ale jelikož tento rok je tak extrémně suchý, tak se zatím nikdo neozval, takže to vypadá, že zatím se mi ani letos to ještě nepřiblížil ten zážitek. Uvidíme.
1: Takže apelujeme na ty, kteří znají lokality, kde tento hřib je, aby se ozvali. Dá se stát natolik zkušeným houbařem, že nechodíte na houby je hledat a nacházet je, ale že si jdete vlastně pro ně, že přesně víte, v které lokalitě, ve který čas 100% nebo téměř 100% budou.
2: Přesně v té fázi už jsem. Člověk, já už opravdu 6 let celoročně houbařím, takže už vím, kdy, kde, co bude růst. Opravdu třeba s 80% jistotou tam chodím, ale letos mi opravdu to počasí nepřeje, to sucho je opravdu veliký a poprvé zažívám to, že mám prázdné košíky a jsem z toho trošičku nervózní, protože už na to nejsem zvyklá. Vždycky jsem se kasala, řekněme, těma plnýma košíkama. Říkala jsem si, a teď i přes to sucho se dají najít. Tak běžte, vyražte a já letos přes to sucho nenacházím. Takže letos je to opravdu takový pro mě výjimečný rok a doufám, že brzy se to zlomí a začne zase ten můj klasický koloběh, kdy si budu sbírat ty holobinky a ryžce už konečně a ty lišky a začne taková ta parádní letní houbařina, která zatím není.
1: I když 6 let je vlastně čas poměrně kratinký z hlediska vývoje klimatu, říkám si, je to tak, že i u vás na Šumavě některé druhy hub třeba už jsou méně k nalezení a jiné, které tam kdysi nebývaly doma, se tam začínají objevovat, nebo tento období, po které se tomu intenzivně věnujete, je příliš krátké na to, abyste takový objev učinila.
2: Myslím si, že ještě opravdu nemůžu to takhle posuzovat, těch 6 let, ty intenzivní houbařiny je přece jenom 6 let. Takže mně přijde, že spíše nacházím víc a víc druhů. A i když se třeba říká, já nevím, že třeba křemenáč smrkový je spíše vzácnější druh křemenáče, tak já naopak na Šumavě nacházím velice hojně, to samý hřib borový. Takže spíše mám pocit, že těch hub je dost. Pokud samozřejmě prší, tak si nemůžu stěžovat. Šumava je prostě houbařský ráj.
1: S přáním deště uzavírá tento vstup můj dnešní host Lucie Drozdová alias Šumavská houbička.

0: houbařkou a influencerkou Lucí Drozdovou alias Šumavskou Houbičkou si povídáme o čem jiném než o houbách. Já už jsem to zmínil na počátku, že z hlediska počtu kvantity jsou u nás ty sběry hub mimořádně objemné, velké. Nicméně, jak vy nazíráte na takovéto davové šílenství, když v dobách, a doufáme, že přijdou, takové té intenzivní sklizně hub vidíte na sociálních sítích, stoly přeplněné sbírkou hub, které si lidi přinesli z lesa. Je to něco, co dává smysl pro vás, anebo by si každý měl brát tolik, kolik spotřebuje a zbytečně ten les nedrancovat?
1: Já se vždycky snažím mít takovou svoji metu v plném košíku. A vždycky mě hrozně těší, když můžu ten košík naplnit pestrými druhy, kdy to opravdu hraje všemi barvami a můžu ukázat, že to není jenom o tom, o těch hřibech. Ale samozřejmě jsou období, kdy rostou jenom třeba všude bedly, všude hřiby a samozřejmě to láká k tomu si naplnit košík co nejvíc a ideálně co nejvíce košíku, nebo třeba plný kufr. A pak třeba na to sociální síť a všichni samozřejmě chtějí mít ten obdiv, že to zvládli tohle najít. Ty Češi to prostě v sobě mají. I já jsem tak trošku chlubivá, trošku to patří k mojí práci, řekla bych, pochlubit se tím plným košíkem a ukázat, že to jde nazbírat. Ale vždycky si nazbírám tolik, kolik spotřebuju a mám hodně kamarádů, mám rodinu, takže ve velkém rozdávám. Buď to potom už hotová jídla, anebo ty samotné houby. A vlastně mě to strašně těší, že jim třeba umožním ochutnat druhy, které by sami nesebrali, trošku jim rozšířím ten houbový jídelníček. Takže já to dělám pro svoji potřebu, pro potřebu svých blízkých a víc ani ťuk.
0: Zmínila jste druhy, které nejsou tak populární, nejsou tak známé, tak když nám zaprší v tomto prázdninovém období, které jsou ty druhy, které budou k nalezení, lidé je málo znají a přitom jsou výtečné?
1: Určitě to budou rysce syrovinky a holubinky. To jsou takové houby, které vydrží sucho, právě to letní období. Oni jsou takový pevnější a chuťově naprosto skvělý. Já nevím, jestli jste někdy ochotnala rysce syrovinku nebo vůbec rysce.
0: Nejspíš ne, ale myslím, že toto léto se rozhodnu, že to udělám.
1: Mě strašně mrzí, že jsem nemohla přivést nějaké sem do Prahy na ochutnávku. Myslím si, že by se z toho stala velice rychle vaše oblíbená houba. Je to prostě rysce a holubinky jsou houby, které většina houbařů považuje za jedůvky nebo za prašivky nejedlé, ale je to velká škoda. Tyhle houby patří k nejchutnějším vůbec.
0: Mluvíme o chuti. Předtím jsme si povídali o tom, jak důležitá je vůně při určování houby, jak časté je ochutnání houby přímo v lese, abyste zjistili, jestli je to ta správná nebo ne.
1: Ochutnávat se může takhle vlastně pouze jediný druh, a to jsou ty holubinky zmíněné. Jiné druhy rozhodně nedoporučuji tímto způsobem zkoušet. Holubinky musí člověk vždycky vědět, že má v ruce holubinku a pak si může dát kousek na jazyk. Pokud to bude pálit, tak je to pravděpodobně nejedlý druh. Pokud to pálit nebude, tak si může dát v klidu do košíku. Tenhle druh hub je prostě v tomhle skvělej a myslím si, že pro ty začátečníky je to vlastně jako super. Jediný lehce, jako řekla bych, nebezpečný druh holubinky. Holubinka vrhavka, ale po ní se člověk jenom vrhne, pozvrací a nehrozí mu žádný smrtelný nebezpečí, takže to je vlastně nejvíc nebezpečná holubinka, ta je rudě červená, takže docela dobře jde poznat.
0: Říká už na dálku mě ne, přátelé, já vám neudělám dobře úplně. Říkám si, co pro začátečníka je vlastně nejvýhodnější způsob, jak se vyznat v houbách, jednak sledovat vás, samozřejmě vás, váš profil, kde seznamujete lidi s těmi neobvyklými, ale i obvyklými druhy hub, pak asi mít po ruce nějaký atlas hub. Jak příznivě nahlížíte na všechny ty aplikace rozeznávací, které jsou v chytrých telefonech? Je to nástroj, na který se lze spolehnout, anebo je to spíš takový jenom rádce, který může přidat nějaký hlas, ale neměl by to být úplně absolutní určovací klíč k tomu, co to je za houbu?
1: Já jsem spíše proti aplikacím. Vyzkoušela jsem to jednou a to jenom kvůli svým sledujícím, kteří mě neustále bombardují dotazy. Co ta aplikace, funguje to, nefunguje, tak si říkám, musím to vyzkoušet, pak si můžu rozhodnout. Vyzkoušela jsem to, mě osobně to paradoxně poměrně všechno dobře určilo, takže já jsem z toho byla až překvapená. Ale vždycky by měl člověk mít více zdrojů k určení houby. Takže samozřejmě nějakou knížku může zkusit už přímo v lese tu aplikaci. Potom ideálně mít nějakého toho dobrého zkušeného houbaře hned za plotem, nějakého toho souseda. A nebo je mykologická poradna na internetu samozřejmě, kde si člověk může zaslat fotky a nechat si houbu určit takhle na dálku. Takže vždycky více zdrojů je ideální cesta. I takhle já jsem se učila.
0: S kým byste nejintenzivně konzultovala v začátcích vaší houbařské dráhy? Měla jste nějakou autoritu právě blízko, třeba u vás tam, kde bydlíte, anebo na dálku jste konzultovala s některými odborníky?
1: Vždycky to byla ta mykologická poradna. Nikdy jsem neměla někoho takhle zkušeného ve svém okolí. Teď jsem ta nejzkušenější já, takže všichni chodí za mnou. A bylo to vlastně pokus omyl, když jsem tu houbu si opravdu byla 100% jistá. Věděla jsem, že už jí můžu na ten talíř, tak jsem si ji tam dala. Samozřejmě byly některé druhy, které jsem si v lese s nadšením sebrala, pak jsem zjistila, jo, tak to ne, takže ta šla pak doma do koše. Prostě takhle jsem si to pomaličku, postupnými kroky rozšiřovala a musím říct, že ta bezpečnost toho sběru je velice důležitá. Člověk se nesmí nechat unést tím, že najednou vidí hrozně moc hub a říká si, jo, tak tohle je vlastně všechno to jedlí, řekla ta houbička, ale pořád tam musí být ten respekt při tom sběru a to, ta kontrola, jo. Je to potom ve finále na každém, co si na ten talíř dá, takže vždycky by měl být si opravdu 100% jistý.
0: Absolvovala jste i někdy i vy sama nějaký přešlap, který skončil drobnou nevolností, nebo tomu jste se zatím úspěšně vyhýbala vždycky?
1: Jednou jsem si dala pavučince do košíku, měla jsem pocit, že ta čirovka fialová, byl to pavučinec fialový, měl výraznou pavučinku pod kloboukem a mě to uniklo, až doma jsem si toho všimla, takže naštěstí na talíři neskončil. Nestalo se mi, že bych nikdy uvařila jedovatou houbu, opravdu jsem v tom velice jako byla opatrná, co jsem tam dávala. Takže i když teda samozřejmě v těch začátcích to bylo vždycky mamka moje, buď opatrná, Lucinko, ať se neotrávíš. A teď už mě všichni věří, je to strašně příjemný, no, ale samozřejmě pořád houby kontroluju. I když už nezbírám nic novýho úplně.
0: Nabádá k opatrnosti můj dnešní host Lucie Drozdová alias Šumavská houbička.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si povídám s houbařkou a také influencerkou Lucí Drozdovou alias Šumavskou houbičkou. Když říkám influencerka, je jasné, že jste se vydala statečně do online prostoru. Nicméně to nemá jenom klady, že můžete lidem a širokému publiku vysvětlovat, jaké houby jsou, jaké jsou dobré, které nezbírat, ale také se vystavujete některým neúplně pozitivním reakcím. Jak jste se s tím vlastně potýkala a potýkáte s tímhletím fenoménem, který je přítomen bohužel v online prostoru?
2: Člověk to musí vždycky tak trošku čekat, že když se tohle pustí, tak ty hejty přijdou. Mně přišly hned od začátku.
1: Co vám vytýkali?
2: Vytýkali mě, řekněme, nějakou moji přeafektovanost, nebyli zvyklí úplně na to, že člověk mluví furt s úsměvem, samozřejmě hledali chyby na mém vzhledu, v mých znalostech, které tehdy ještě samozřejmě nebyly takový, jako jsou teď, to bylo jasný, začínala jsem, takže někdy jsem občas řekla prostě hloupost, ale já jsem s tím počítala, že to přijde, takže samozřejmě tím, že jsem měla za sebou muže a mám, tak vždycky to můžem spolu probrat a říct si, jestli teda na těch hejtech něco je pravdy. Vždycky to je spíše o tom, že ty lidi jsou nešťastní a snaží se to ventilovat všude možně, tedy i na mých sítích. A já musím říct, že jsem pak zjistila, že vlastně super je využít v nějaký můj prospěch, takže jsem začala dělat tak trošku vtipné reakce a zesměšnila je a zároveň přitom ještě zedukovala ty diváky o nějaké houbě, takže pokud mě někdo nazval, dejme tomu třeba krávou, tak jsem sdělila, že krávy jsou dobré na to, že hnojí louky a pak tam rostou vatovce obrovské a tímhle stylem jsem to prostě navlíkala a lidi si to oblíbili, takže teď jsem ve fázi, kdy vlastně jsem i za hejty ráda, protože díky nim mám další content a další nápady na nová videa.
1: Vatovec obrovský je jedlý nebo nejedlý?
2: Ano, je jedlý, je vynikající, chutná jako sýr, je to taková ta obří, velká, kulatá houba a je to vlastně jedna z našich největších hub, opravdu dokáže dorůst do velkých rozměrů a když člověk najde, tak se potom nakrmí vlastně půlka vesnice.
1: A je to opravdu lokalitou jen na těch pastvinách, kde jsou krávy? Je to opravdu, to byl fakt, co jste
2: ano,
1: říkala?
2: Ano, byl to fakt a tahle houba má ráda hodně dusíku, takže takové ty hodně hnojené místa rostou tam kopřivy, jsou tam třeba často prasata nebo krávy, a tak v takových lokalitách jsou tyhle houby nejčastější.
1: Říkám si, jestli v počátcích, když začaly chodit ty negativní reakce, má člověk taky období nebo čas si říct, jestli bylo správné se vydat do toho online prostoru, protože zřejmě ten proud těch negativních reakcí neustane a musí být pevný a dost zintegrovaný, aby to zvládl. Byla taky chvíle, kdy jste si říkala, jestli já jsem udělala dobře?
2: Určitě byly ty momenty, kdy mě to trošku jako semlalo, kdy jsem prostě brečela, říkala jsem si, mám to zapotřebí tohle poslouchat, jdu do toho prostě s láskou, s energií, dávám do toho všechno a pak prostě mi přijde takovýhle nějaký komentář. A musím říct, že mi ale časem vyrostla velká hroší kůže a teď už se snažím opravdu to přecházet, vůbec to nenechat v sobě nějak uhnízdit. A možná mě trošku třeba spíš mrzí, když se dřív byly třeba takové věci, že zkušenější houbaři proti mě išli a to potom člověka zamrzí, že vlastně lidi z mých řad, by se dalo říct, no, z mojí skupiny do mě jdou, tak asi s tím už taky teď počítám, že jsem prostě takový vlk samotář a jdu si tou svojí cestou a někomu to líbit nemusí, někomu to se líbí.
1: Konec konců vás nemusí sledovat, když se jim to nezdá
2: to
1: dobré. Jo. Ale těch, co mají pocit, že to je dobré, těch je hodně. Překvapilo vás, jak velký zájem právě o vaše videa o houbách byl, anebo jste to očekávala od začátku a doufala jste, že to vyroste do takových výšin ti sledující?
2: Samozřejmě každý tvůrce se doufá, že ta jeho práce bude mít úspěch, že bude mít větší čísla, že to bude mít smysl to dělat, ale na tom začátku, když ty čísla nebyly nijak velká a samozřejmě té energie a práce s tím bylo opravdu hodně, člověk tomu dělal ještě svoji další práci a každý večer jsem usínala s tím, že jsem nevěděla, jestli to má smysl, ale nějak vnitřně jsem pořád dál a dál do toho prostě tu energii lila a vyrostlo to v takový hezký projekt, tak je to teď. Mám z toho radost.
1: A jaký typ naopak pozitivních reakcí je ten, který vás utvrzuje v tom, že děláte dobře? Ty nepochybně chodí také.
2: Chodí hodně mi zprávy pozitivní, které mě drží a je to právě ten můj motor, který mě pořád pohání vpřed. Jsou to samozřejmě komentáře typu díky vám sbírám tuhle houbu, díky vám se dívám úplně jinak na houbaření, bavíte celou naši rodinu, naše děti koukají na vás jako na večerníček. A to jsou prostě věci, kdy si říkám, to je ono, to je ten můj, ta moje cesta, po který chci dál kráčet a myslím si, že internetový prostor už mě tak nezbaví, baví mě to.
1: Dochází k zajímavému paradoxu, kdy sociální sítě, které nás odvádí dost často od reálného života, ve vašem případě vedou k tomu, aby lidé chodili do lesa a užívali si ten prostor přírody vlastně bez telefonu.
2: Je to tak, já strašně ráda inspiruju lidi, celkově k pohybu, je ráda inspiruju k nějaký lásce k přírodě a to, že vytáhnu ven, mě strašně těší, je to pro mě úplně super pocit.
1: Říká na dvojce v dnešních blízkých setkáních Lucie Drozdová alias Šumavská houbička.
0: Příběhy z kalendáře.
3: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
3: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
3: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
4: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskýcíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dnes si povídám s houbařkou a influencerkou Lucí Drozdovou alias Šumavskou houbičkou. My jsme v tom minulém vstupu zmínili, že vám někteří sledující vyčítali nějaké vaše nedostatečné znalosti či vzdělání. Ovšem vy máte certifikát, který vás opravňuje k tomu říkat, že jste znalcem hub.
1: Ano, já jsem si složila zkoušku znalosti hub. Je to vlastně takový certifikát, který opravňuje k prodeji hub. Takže pokud se někdo chce živit tím, že bude dodávat do restaurací svoje houby nalezené, tak tuto zkoušku musí mít, protože tomu rozumí a nedadá do té restaurace nějaký jedovatý druh. Může si ji složit kdokoliv. Já jsem to chtěla, abych měla spíš v ruce nějaký ten papír, který by mě trošičku opravňoval k tomu, že skutečně mám nějaké ty znalosti. No.
0: Když se vrátíme k těm vašim sítím, které jsou silné. Kdy si člověk uvědomí, že ho sledují nejenom kvůli houbám samotným, ale i kvůli vám, kvůli vaší osobnosti, protože je nějakým způsobem prezentujete, nějak se chováte. Kdy vám došlo, že vlastně jste velkým a zásadním důvodem, proč vás lidé sledují?
1: Mně to asi v podstatě došlo hned na začátku, protože jsem velice výrazný člověk, ráda se směju a mám hodně výraznou energii a tohle předávám i do té oblasti hub. Takže když jsem našla houbu, vejskala jsem radostí, když se mi nedařilo, tak ten smutek byl vidět na první dobrou. Já myslím, že lidi láká koukat na ty moje výrazné emoce.
0: Vy chodíte do lesa, protože točíte videa, chodíte se svým mužem. Je to tak, že někdy máte taky chutit úplně sama, protože mám pocit, že to houbaření je taková trochu introvertní záležitost, anebo jste si tak navykla, že jste ve dvojici, že by vám bylo samotné v lese smutno?
1: Já se přiznám, já se v lese trošku bojím, zvlášť když jdu do míst, kde je opravdu takový ten hodně hluboký les a některý ty lesy nemají úplně dobrou energii. Já nejsem to znáte, nikdy prostě jdete a najednou se cítíte trošku divně. A v ten moment já jsem strašně ráda, že mám muže vedle sebe, za sebou, před sebou, kdy prostě si můžu zakřičet, seš tady někde a cítím, že tam nejsem sama, takže já miluju chodit ve dvojici. Samozřejmě i to, že dva páry očí najdou toho mnohem víc, takže i ten úlovek je pak vlastně bohatší a je to prostě věc, kterou považuji za nějakou naší i třeba terapii, my si prostě projdeme spolu, napojíme se na přírodu, užijeme si tu chvilku bez dětí, prostě je to společná věc pro mě a vlastně ani nerada jako hledám třeba sama nový lokality, vždycky řeknu pojď se mnou, mrknem na nějaký nový les.
0: Říká o manželské souhře ve své práci můj dnešní host Lucie Drozdová alias Šumavská houbička.
2: Český rozhlas 2.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: a setkání Vasila Fridricha.
1: S houbařkou a influencerkou Lucí Drozdovou alias Šumavskou houbičkou si povídáme pochopitelně o houbách, o životě v lese. Houby pod zemí vlastně propojují stromy, přenášejí živiny i informace. Není zvláštní trochu v jistém slova smyslu, že symbol introvertní samoty, i když vy chodíte s mužem, takže ve dvojici, je ve skutečnosti založen na velmi husté a sofistikované síti vztahu? Překvapilo vás to, jak mohutný ten svět hub je vlastně v lese, že to nejsou izolované houbičky, které vidíme nad zemí, ale že ten vesmír je daleko větší.
2: Člověk, když se do toho trošku začte a opravdu si nějakou tu literaturu pořídí, tak nestačí zírat a říká si, tyjo, jak je člověk vlastně malinký a jak pod nohama má svět, o kterém ani doteď nic nevěděl. A je to úžasný. Já doteď si jako pořád objevuju nové informace, které mě překvapují. Ale musím říct, že je tolik nepředávám už do svých videí, protože jsem si všimla, že největší část prostě stejně pořád zajímá to, jakého by vlastně sebrat. Takže tohle to spíš jsou takové věci pro mě, jako osobně, ale to vědecký tam do těch svých videí tolik nedávám. A možná mi to trošku mrzí.
1: Naučili vás houby něco třeba o trpělivosti nebo spolupráci? Něco z toho světa, co oni mají přirozeně?
2: Myslím si, že mě to naučilo, že opravdu všechno není hned, že všechno má svůj čas a i to, jak rostou houby pomalu a rychle, tak i já rostu pomalu, ale jistě. Musím se smát, když se ohlednu za těmi začátky, kdy jsem všechno chtěla znát hned a jakým způsobem jsem to včera třeba prezentovala, tak teď už je to úplně všechno jiný. Takže určitě nějaká pokora, trpělivost a jít za tím, co člověk chce.
1: Zmínila jste nějakých 150 druhů, které dneska bezpečně poznáte. Máte pocit, že je dobré ještě zvýšit ten počet, který bude v tom portfoliu, anebo to vám úplně stačí a je to v pohodě mít tyhle ty znalosti pro české lesy?
2: Já si myslím, že už jsem v podstatě na nějaké hranici, která mě stačí, protože jsem spíš takový praktický houbař. A pak už takový to hledání takových těch bezvýznamných, řekněme, houbiček už mi nedává takový smysl, no, protože toho času taky není tolik. Takže spíš už se věnuju tomu, co znám a to prohlubuji.
1: Výstupy vaší práce nejsou jenom online, nejsou jenom virtuální, ale taky faktické, můžeme si na ně sáhnout, protože vám vyšlo několik knih. S jakou radostí přivítáte každou publikaci, která vyjde? Protože člověk, který pracuje v online prostoru, když dostane do ruky něco hmotného, je to přece jenom jiný zážitek.
2: Je to úžasný. Každá ta knížka je v ní kus mýho srdce. Každá mě trvala rok, takže i docela dost energie jsem do nich vložila. A kdyby mi někdo na začátku řekl, že budu mít svoje knížky, tak si poklepu na hlavu a řeknu si, vy jste se asi úplně zbláznili. Ale samozřejmě to bylo z toho důvodu, že já jsem se učila ty houby, nejenom je poznat, najít, ale taky zpracovávat. A zjistila jsem velice rychle, že mě moc nebaví takový ty klasický atlasy. Jak jsem říkala, že ta věda není úplně pro mě, že jsem spíš takový ten praktický člověk, tak jsem narážela na to, že jsem získávala informace strašně jako zdlouhavý ve slovech, který jsem moc nechápala. Říkám si, takhle to nejde, to prostě tohle lidi nenaláká, takhle se nebudou chtít učit, takže jsem pro ně vytvořila vlastně knížky praktické, inspirativní a dala jsem do nich takový to, že opravdu je od člověk otevře, řekne si, tohle chci, tady mám informace, jak to najít, jak to poznat, jak to zpracovat. Jednoduchý, jasný a inspirativní.
1: Čili psala jste knihu tak, jak byste ji chtěla jako čtenář mít?
2: Přesně tak, kdyby byly tyhle knížky pro mě, tak bych byla tehdy opravdu, by mi to ušetřilo čas.
1: Vraťme se ještě na moment k takovému věčnému dilematu, které houbaři řeší, jestli vyříznout anebo utrhnout celou, protože jsem se dozvěděl z rozhovoru s vámi, že to vyříznutí jenom prosté vás může okrást o rozpoznávací znaky některé houby, takže definitivně vytrhnout celou?
2: Ježíš, to je taková věc, která rozděluje svět houbařů na dva tábory. Je to podle toho, jak se to člověk naučil v dětství. Já jsem vždycky odřezávala houby, pak jsem je zase vyndávala a pak jsem zjistila, že ono je to jedno. Z hlediska toho podhoubí, neškodí mu ani jedno, ale pokud člověk chce houbu celou, tak by ji měl vyndat. A druhá věc je, že některé druhy houb mají poznávací znaky na spodku nohy. Takže pokud ji odříznu, tak bych potom mohla tu houbu nesprávně určit a tím zvýšit riziko nějaké otravy. Takže mnohem bezpečnější je tu houbu vyndat celou.
1: Další velice intenzivní a rozdělující dilema podle mě bude sušit nebo zamrazit. Čemu se přikláníte vy, anebo oba dva způsoby zpracování hub jsou pro vás stejně hodnotné?
2: Já jsem taková houbařka, která ráda zužitkuje čerstvé houby, takže já hodně, hodně vyvařuju. A to, co mi teda zbyde, když už je toho opravdu hodně, tak Některé druhy nasuším, některé zamrazím. Ono strašně záleží, co zrovna mám v tom nadbytku. Samozřejmě, že pokud má někdo velký mrazák, tak bude radši zamrazovat, ale mně přijde skladnější to sušení.
1: Děkuji, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Já vám přeju, aby zapršelo a byla dobrá houbařská sezóna. A přeju vám jenom samé pozitivní reakce na vašich sociálních sítích a ať houby rostou, ať je lidi sbírají a mají z nich radost.
2: Já moc děkuji za pozvání. Moc jsem se tady užila a doufám, že jsem navnadila na houby nejenom vás, ale i posluchače.
1: Nepochybně. Díky. Přejeme krásné odpoledne.
2: Díky, naschledanou.

0: mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Udělal, ty prej nemáš práci.
4: Jakože bych to věděl, gorilu.
3: Vanko?
5: Já bych ti chtěl dát tohle.
6: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
7: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
3: To je ten tvůj předělaný strejda, ne?

0: Je zblízka ten exponát?
1: Tobě já už prostě nenalivu. A ty hermafrodiče taky ne.
0: Ty vybíráš výpalný? Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
2: Vrať mi psa.
3: Ten můj pes. Most. Další díl ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně a policisté obnovili provoz na pražském hlavním nádraží i Wilsonově ulici. Čekáme velkou oblačnost na většině území, přehánky nebo bouřky, ojediněle silné na východě až později odpoledne. Nejvyšší teploty většinou až 31 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Zásah hasičů u budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měl skončit tento týden nejpozději do pátku, kdy přesně ale stále jasné není. Podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny se bude krizový štáb o dalším postupu znovu radit ve středu.
6: My jsme měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
4: Zjišťování příčin požáru budovy ve Zlíně bude podle hasičů trvat i několik měsíců.
5: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Provoz na vlakovém hlavním nádraží v Praze i ve Wilsonově ulici byl ještě dopoledne plně obnoven. Provoz vlaků byl ráno zhruba hodinu zastaven, metro stanicí jen projíždělo. Policie taky na necelou hodinu uzavřela v obou směrech magistrálu. Bombu nahlášenou anonymem nenašla. Teď pátrá po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Čeští sadaři zatím nevědí, s jak vysokými kompenzacemi za škody způsobené mrazem mohou počítat. Podle šéfa České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude EU. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro české ovocnáře požádalo.
7: O tu pomoc požádali samozřejmě i další země, které byly poškozeny, takže zejména je tam třeba Polsko, je tam Maďarsko a vlastně rada ministrů zatím rozhodla to, že počká, až ta letošní vegetace skončí, protože logicky tam mohou přijít i některé další katastrofy, například sucho, které teď panuje v mnoha oblastech, zejména střední a východní Evropy.
4: Sněmovna má projednat zrušení valorizace cen dálničních známek. Ministerstvo dopravy původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponeského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem vzniku požárů.
8: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
9: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohně šíří rychle a nepředvídatelně.
8: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších rodin pořádá Praha 5. Lidé mohou do 30. srpna darovat psací potřeby, sešity, výtvarné pomůcky nebo třeba aktovky. Odevzdávat je mají na recepci úřadu městské části v provozní době. Školákům je následně předají zástupci odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací, řekl místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z Hnutí ANO.
10: Do sbírky lze přispět novými i zachovalými použitými školními potřebami, které mohou ještě dobře posloužit. Jsme rádi, že aspoň malou měrou můžeme přispět těm, pro které je pořízení školních pomůcek citelným zásahem do rodinného rozpočtu.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle mohou být i velmi silné. Na východě Moravy a Slezska čekáme přehánky a bouřky budou až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 33 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě tepleji až 25. Zítra bude v severovýchodní polovině území, zejména dopoledne, oblačno až zataženo, s občasným deštěm anebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle mohou být velmi silné. Jinak bude oblačno až polojasno, objeví se přehánky nebo bouřky, ojediněle velmi intenzivní. Nejvyšší teploty většinou 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 17 a na Šumavě opět tepleji až 20.
5: Doprava.
4: Na 21. kilometru D5 směrem od Prahy leží v pravém jízdním pruhu sražená srna. Náhle se tam brzdí a vybočuje, tak tam dávejte pozor. A potom na D5 se v témže směru na stém 5. kilometru je hlášena nehoda v omezení. Teď je tam kolona zhruba na 10 minut. A dálnice D52 ve směru na Brno je neprůjezdná na 14. kilometru. Vzpříčil se tam kamion a nelze projet. Exit číslo 16 už je v koloně. Sjíždějte proto na 23. kilometru a jděte přes Židlochovice. To byly zprávy, teď Honza Kovařík.
2: 12.06. Zdravím všechny příznivce pořadu Byl jednou jeden rok, což jsou zejména ti, kteří rádi vzpomínají. Opakuji pro pořádek a také pro případ, že by s námi byl někdo poprvé. Tohle je nezávazná rozhlasová hra, ve které se snažíme procvičit svoji paměť, rozpomenout se, do kterého roku patří ta která událost, nápověda či píseň. Není to soutěž ve vyhledávání správného letopočtu, už jenom proto, že tady není k dispozici žádná výhra. Snad jen dobrý pocit. Vím, že mezi pravidelnými posluchači tohoto pořadu jsou tací, kteří se snaží od pondělí do pátku uhodnout bez chyby a občas to i dají. No, možná čekáte po včerejším relativním novověku nějaký exkurs proti toku času, to vás ale zklamu. Tak jdeme na to. Jdeme tentokrát do roku, ve kterém jsem, ano, byl otcem, ale můj rodičovský účet byl teprve v polovině. Je to také rok, kdy jsem se definitivně rozhodl, že už se nikdy nechci nikam stěhovat. Já vím, že se říká nikdy, neříkej nikdy, ale tenkrát jsem byl pevně rozhodnutý. Hrdinka uplynulého víkendu Linda Nosková tou dobou začínala s tenisem a ženskou vítězkou ve Wimbledonu byla Serena Williamsová, která je údajně Lindiným největším tenisovým vzorem. Ostatně, jak to s Lindou bylo, můžete zcela mimořádně poslouchat po 15. hodině na Radiožurnálu, kam nečekaně zavítá wimbledonská vítězka. No a ještě jeden tip. Numerická nápověda. Je to rok, který patří mezi ty s nejnižším ciferným součtem, na které tu vůbec můžete narazit. Tak střílejte, jsem zvědav, kdo se trefí první.
5: Byl jednou jeden rok.
11: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
5: na dvojce.

Skupina Nightwork má zajímavou historii. Vznikla jako záškolácký projekt. František a jeho kamarádi chodívali za školu a nakonec z toho byla kapela, která se docela proslavila. V našem roce už měli několik let hraní za sebou, jestli vám to pomůže. No a jestli vaši nezletilci občas přijdou ze školy s poznámkou, že se ulili, tak se nejdřív zeptejte, čemu se tam věnovali. Třeba z toho bude koukat nějaká zajímavá existence. Já se jdu podívat do vašich e-mailů a také SMSek, abych se informoval, jak to vidíte. Tak třeba Tom dnes odjíždí, píše, že bude poslouchat, ale psát nemůže. Novověk 2000 nebo 2001 nebo 2002 s otazníky. Markéta tady píše, pokud člověk umí počítat, tak to se musím podívat o jednu zprávu dřív. Podle Lindy, která začínala zhruba v 6 letech a její 21, kdo čte noviny se trochu i dozví, by to mohl být 2011. No a ještě jeden pohled. Kamila s Tomášem typují 2010. SMSky, tam je to pestřejší. Václav 2001, Hana 2010, Karel 2003 a ještě Alena 2012. Honzí, že by 2012, nepište tam ty otazníky, já vám to neřeknu dřív než ve 12.55, s tím se smiřte. Jdeme si pro nápovědu na hudební nebe. Na hudebním nebi se v tom roce pomyslně objevil Mars. Nemyslím tím planetu, i když taky se tou dobou dost debatovalo o cestě k Marsu, řešila se ta jednosměrná jízdenka, hlásili se tisíce lidí. Někdo tady v rozhlase žertoval, že by věděl, koho přihlásit, když je to cesta bez návratu. Ale já myslím Marse, který je křestním jménem Bruno. On se tak tedy nemenuje, on se jmenuje Peter Hernandez, pochází z Honolulu, ale po střední škole se s rodinou přestěhoval do Los Angeles. Kde vzal jméno Bruno? Tatínek mu začal říkat Bruno, když mu byly 2 roky, neptejte se mě proč. V každém případě v roce, který hledám, se tenhle hoch pod svou přezdívkou a uměleckým příjmením, dohromady tedy Bruno Mars, začal proslavovat. Vyšlo totiž album, které se jmenovalo Doo-Wops and Hooligans, 4. října našeho roku konkrétně. Nejdřív z něj vyšly 3 singly a potom to album. K jednomu z nich vznikl relativně vtipný videoklip. Snad si vzpomenete, Bruno a asi 5 chlapíků převlečených za opice.

0: No, osobně, když jsem se díval na ten videoklip, tak mi zdaleka podařenější přišla filmová Planeta opic, ale proti gustu žádný disputát. Podstatné je, že ty singly hrály stanice rozhlasové po celém světě, z Bruna se začala stávat hvězda a mohla za to i píseň, kterou vám nabídnu celou. Ta se jmenuje Granát a je v ní taková půvabná sloka, kterou stojí za to ve volném překladu přečíst. Chytil bych pro tebe granát, pro tebe bych přejel rukou po ostří, skočil bych pro tebe pod vlak. Víš, že bych pro tebe udělal cokoliv. No já pro vás taky, kromě toho, že bych vám předčasně prozradil letopočet. Kdo ho ví, ten snad taky ví, kam napsat. Kdo neví, připomeneme a pak Bruno Mars a Grenade.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz. Easy.

0: Granát v podání Bruna Marse proletěl naším vysíláním beze škod na hodinách 12.19 a z vás se docela sypou tipy na to, jaké máme horko a na to, že na většině území se zatím nesplnil ten slib obchodníka s deštěm, který tady ráno po 6. říkal, že všude jistě naprší. Omlouvám se, tak to po ránu vypadalo. No, pojďme raději mluvit o roce, který hledáme. Vy jste vsadili na dvě různé strategie. Někteří se to snaží dopočítat podle věku Lindy Noskové a podle vítězek dámské dvouhry ve Wimbledonu. Třeba Dáša, která zpochybňuje svůj původní typ 2011, respektive zpochybňuje typ 2011 a píše k tomu, to přece vyhrála Petra Kvitová. Sirina je ročník 1981, tvrdí Dáša, já nevím, tak bych si tipla třeba 2010. Ale ona, myslím, vyhrála víckrát. No, taky myslím, Dášo, řekl bych, že celkem čtyřikrát vyhrála Serena Williamsová ženskou dvouhru na Wimbledonu. No, pojďme nechat ten tenis chvíli ležet a dáme si kinematografickou nápovědu. V roce, který hledáme, se v našich kinech objevila hořká komedie režiséra a producenta Ondřeje Trojana, natočená podle stejnojmenné knihy Petra Šabacha. Mluvím o filmu Občanský průkaz. Asi jste viděli, jen pro pořádek, sledujeme osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů, a to od okamžiku, kdy v 15 dostanou ten vysněný občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v 18 snaží uniknout vojně a získat jiný vysněný průkaz, tedy modrou knížku. O tom něco vím, jenom jsem to absolvoval o něco později, jako absolvent vysoké školy. Tuhle jsem hledal, abych dětem ukázal vysokoškolský index a našel jsem to. Modrá, kartonová, přehnutá záležitost, nic velkého, a na ní ten kýžený nápis potvrzení o neschopnosti k činné vojenské službě. No, Občanský průkaz je film, ze kterého lze citovat do nekonečná. Já jsem vybral, řekněme, úterní chvilku poezie.
1: Poslouchejte.
2: Prázdniny se nachylují, ostružiny černají, 20 parti ukolejí, sladké plody sbírají. Ze strnišť už vítr fouká, slyšíš? Dále vláček houká. Přijel děti ve chvíli, prázdniny skončily. Smutno hledět na koleje, neříkej, že nikoli. Ty však dobré na všem zlém je, nemusej do školy.
3: A mě bylo divný, jak dokázal přes noc popsat celý notis milostných básniček pro Kvoňkou. Teď už mi je to jasný. Jsi genius.
0: Kromě mnoha známých filmových tváří stojí tenhle páně Trojanův film zejména na výkonech o něch mladíků, které hráli, já bych to rád řekl, Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a Jakub Šárka. A jen tak pro zajímavost, jestli vám někdy vrtalo hlavou, jak dlouho trvá takové natáčení, tak pokud jde o natáčecí dny, tak film jako je Občanský průkaz se dá natočit za 35 natáčecích dní. Celkově ovšem tým kolem Ondřeje Soukupa na tom filmu pracoval Ondřeje Trojana, promiňte, to se mi sem ještě zamotalo příjmení Soukup z předchozí nápovědy na téma Nightwork, takže celkově tým kolem Ondřeje Trojana pracoval na filmu Občanský průkaz od dubna předchozího roku do srpna roku, který hledáme. Tak, víte, který rok to je? Vemte do ruky telefon, vytočte nebo vyťukejte 22 155 25 25. Můžete svůj tip říct veřejně. Nevolejte, pokud jste to někde hledali. Hrajeme fair play a nejde o nic jiného, než o to vzpomenout si sám a bez cizí pomoci.
4: Mám se fajn,

0: Xindl X a jeho chemie, nevím, jestli jsem teď nespáchal hřích, protože jsem na základní škole slíbil paní učitelce Chovancové, že se nikdy nebudu živit chemií a ona mi na oplátku dala jedničku na vysvědčení. No uvidíme. Jako v pohádkách, kde bývá všeho do třetice, máme teď tři volající, kteří chtějí říct veřejně svůj tip. Tady je Honza Kovařík, kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Dolka.
0: Já vás moc zdravím. Jaký rok si tipnete a čím to podpoříte?
1: Jeničku, tipnu to 2010 a podpořím to tím, že na harmoniku v občanském průkazu hrál můj kamarád Matěj Ptáček.
0: Dobře vy.
1: kterého mám teďkom jako adoptivního syna.
0: No tak to je nádhera. Matěje, pozdravujte a uvidíme, jestli máte pravdu vy, anebo ti, kteří mi tady sveřepě tvrdí, že nejnižší ciferný součet má rok 2000. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Linka číslo 2, na té by teoreticky měl být Petr. Dobrý den, Petře.
2: Zdravím, Honzo. Budu stručný.
0: No, zkuste.
2: Máme tři věci společné, nejméně. Za prvé, oba dva máme modrou knížku.
0: Gratuluju.
2: I když já tedy jsem o ní usiloval z náboženských důvodů, vy asi ne, přes psychiatry. Za druhé, máme Honzíka a Marušku.
0: Ano, já mám teda Marianu, to je drobný rozdíl, ale budíš.
2: Já vím, no tak.
0: A do třetice?
2: Maruška je 2011, to znamená, že váš Honzík taky. A když ještě nebyl, to byl rok 2010.
0: No my nesmíme ani naznačovat.
2: Toho, jak jsem počítal.
0: Počítal jste hezky, Petře, teď jde o to, jestli jste se nepřepočítal náhodou. V každém případě děkuju, že s námi hrajete pravidelně každý den a srdečně zdravím celou rodinu. Mějte se.
2: Děkuji.
0: No a do třetice, jako v pohádce, jsem zvědav, kdo se ozve. Tady je Honza Kovařík, dvojka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Michal Zapletal, Beroun.
0: Michale, zdravím vás do Berouna. Povězte váš tip a jeho odůvodnění, prosím.
3: Tak můj tip je 2009. Mm-hmm. Napověděl jste mi tím filmem Občanský průkaz, protože moje dvě děti chodily tehdy v Říčanech na základní školu a tam se nějaké pasáže točily.
0: Ano.
3: A jak jsem počítal, že můj syn se narodil v roce 1999, tak si myslím, že mohl mít tak 10 let.
0: Aha.
3: Ale nevím to přesně, tak si myslím, že to je 2009. Ale typuju, protože moje dcerka byla už větší a úplně dneska vidím, jak byli oblečeni v těch retro věcech, takže 2009 je můj tip.
0: Jakože přímo hráli v komparzu, jo? V nějaké scéně.
3: Oni trošku komparzovali a mám takovou památnou fotku pořád v mobilu, takže když si na ní dívám, tak se vždycky zasměju, protože to byl přesně ten čas, kdy já jsem vyrůstal, takže to hodně takový veselý.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za tu vzpomínku a za ten tip. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
0: Jaroslav, který nás poslouchá v Liberci, pravidelně píše, Občanský průkaz je podle mě, jako pamětníka, asi nejlepší filmové zobrazení minulého režimu. Vlastně asi bych se k vám přidal, Jaroslave. Jaroslav typuje rok 2010 a několik sveřepých typujících znovu píše například Saša, že nejmenší ciferný součet má letopočet 2000. Přátelé, poslouchejte mě pozorně, řekl jsem jeden z nejmenších ciferných součtů a víc neřeknu.

Jsou skoro 4 minuty po půl jedné, rychlá rekapitulace, hledáme rok, kdy svět objevil talent Bruna Marse. V kině jsme se smáli při komedii Občanský průkaz a Linda Nosková začínala s tenisem. Jana připomíná těm, kteří typují 2000, že tou dobou nebyla Linda ani na světě. Tohle už je ale Kristýna.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.

0: Docela pohodovou píseň teď střídá stresující nápověda. V roce, který hledám, uvízly 10 000 lidí na letištích a 100 000 letů po Evropě bylo zrušeno, když sopka, v překladu nazývaná ledovec ostrovních hor, v originále ji nevyslovím za žádnou cenu, začala chrlit do atmosféry kamínky, led a písek. Dagmar Honsová, meteoroložka, řekla tenkrát novinkám, že je to jen otázka času, kdy se ten oblak dostane i k nám.
1: V následujících hodinách očekáváme, že se prachové částice budou dostávat postupně také v horních vrstvách stratosféry k nám do Evropy střední.
0: A měla pravdu. A já se hecnu a dám to. Ta sopka se jmenovala Eyjafjallajökull. A jak jsem říkal, zkomplikovala život spoustě cestovatelů. Třeba jste mezi nimi byli, třeba jste proklínali islandskou sopku na některém z evropských letišť. Můžete mi zavolat, který to byl rok? 22 155 25 25. A až skončíme dnešní hádání, najděte si na internetu, na YouTube, je dost neuvěřitelná videosekvence toho výbuchu. Chvíli jsem přemýšlel, jestli vám nepustím ten zvuk, ale pak jsem si řekl, že vás nebudu děsit zbytečně. Teď Tereza Kernlová, kdo chce, zavolá a řekne svůj tip veřejně.

0: 12.47 je na studiových hodinách. Na našem telefonu posluchačka Jaroslava. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Honzo, už jsme se dlouho neslyšeli.
0: No, tak to víte, jsem se snaží dovolat, Gregro, tak jsem rád, že se dneska usmálo štěstí na vás. Jak se dneska máte, všecko v pořádku?
1: Teplo.
0: No, pořád je tu od rána ta naděje, že něco přivezou, chrstnou to na nás a třeba se ochladí, ale my dva to neovlivníme, tak radši řekněte, který rok si dneska chcete tipnout a proč.
1: Já jsem si skoro jistá, že to bylo 20, protože žádnou jinou indicii jsem nechytla, ale moje máma byla v té době na tom Islandu, zlomila si nohu a obrovský problém jí dostat domů, ale všechno to klaplo, všechno prostě se je dobře odoperovali tam. Byl to mazec teda, musím říct.
0: Rozumím, ale zase kdo může říct, že mu operovali zlomeninu na Islandu, že?
1: Velká atrakce, ano. Protože tenkrát ona asi upadla opravdu po tom mastným...
0: Sopečným popelu.
1: Jo, jasně. No, takže 20 jsem si skoro jistá.
0: No tak skoro jistá, pořád není 100%.
1: Ale já počítám, víte co, protože vrašla pak ještě na vyndavání těch šroubů v Česku.
0: Aha.
1: Odmítli letět teda do Reykjavíku.
0: To chápu.
1: Řekli, že jako ne. A tak jako to tak jako přemýšlím, že já jsem tam měnila práce, ale myslím si, že to bylo 20, byla jedna práce a jedna, protože jsem byla jinde a proto mi to tak sedí.
0: No tak uvidíme.
1: Už není. Takže to nemůžu...
0: Jarko, uvidíte za zhruba 7 minut tady ten letopočet padne a vy budete vědět, jestli jste to dala. Rád jsem vás slyšel, mějte se fajn, nashledanou. Tak a teď se rozjede muzika, po které budou všichni fotbaloví fanoušci vědět bezpečně.

0: Podle sopky a fotbalového mistrovství světa už mnozí vědí, nemůže následovat jiná než fotbalová nápověda, ale nebude z Jižní Afriky, nýbrž z Itálie. V roce, který hledám, postavili v Neapoli sochu svému zbožňovanému. Ano, Diego Armando Maradona tam hrával a v našem roce mu k 50. v Neapoli postavili sochu. Tu informaci pro vysílání Radiožurnálu zpracoval kolega Michal Jurman.
1: Maradonu si velmi brzy dokázal jen málo kdo představit bez jeho četných kontroverzních výstřelků. Fotbalová genialita prostě musela Maradonovi zase někde jinde ubrat. Jednou kopl Brazilce Batistu na mistrovství světa do břicha, jednou řádil na večírcích, střílel po novinářích vzduchovkou. Fotbalistou ale zůstával stále nejlepším.
2: Maradona, dá se říct, dovedl porazit sám ten mančaft. Jemu stačilo, aby hrál 15-20 minut prostě a každý věděl, když za to velmi zatáhne, prostě se zatne na těch 15-20 minut, že dokáže dát ten jeden gól a zvrátit úplně výsledek.
1: Říká bomber neboli Tomáš Skuhravý, jediný český hráč, který se kdy s Maradonou potkal přímo na hřišti.
0: Celkem neuvěřitelný dárek dostal Maradona k 50. od místního senátu. Šlo o vyznamenání, které se jmenuje vzorný sportovec. No nevím, Maradona všechno jiné, jen ne vzorný sportovec. Kdy mu bylo 50?
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na

Znáte to úsloví, ve kterém se říká první i poslední? Tak ano, první i poslední z dnešních typů byly správné. Jak Jana ve 12.08, tak Dana ve 12.51 se shodly a obě si to nakonec potvrdili díky té islandské sopce. Takže nejen tyto dvě dámy, ale i mnozí další uhádli, že... Naše dnešní putování vedlo do roku 2010. Gratuluji všem, kteří to dali. Další příležitost zahrát si bude zase zítra 6 minut po 12. Teď už je na řadě Iva Bendová.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hmyzí bodnutí může vyvolat prudkou ale

0: alergickou reakci, varují lékaři. A Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Čekáme velkou oblačnost, na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty většinou do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Několik set lidí v Česku prodělá ročně podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
1: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
2: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou padesátník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
3: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
2: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Do Česka dnes dorazí velmi silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území republiky až do 22 hodin. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude i silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km v hodině. Plzeňští celníci zadrželi dalších 72 tun nelegálního odpadu. Ve spolupráci s inspekcí životního prostředí překazili hned 3 pokusy o jeho nelegální dovoz z Německa a Itálie. Podle mluvčí plzeňské celní správy Marcely Kašparové šlo o asfaltové směsi a drcené plasty. Kamiony mířily do zařízení, která takový odpad ze zákona vůbec nesmějí přijímat.
4: Rekordní množství zachycených zásilek potvrzuje, že Česká republika zůstává nadále místem pokusů o nelegální dovoz odpadu ze zahraničí. Případy jsme předali České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu.
0: Lidé po celé republice mohou až do konce prázdnin vyplňovat dotazníky o problémech na železnici. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic. Pokračuje její generální ředitel Tomáš Tóth.
5: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné na východě Moravy a Slezska, přehánky a bouřky až později odpoledne. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 33 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25.
7: Doprava.
0: D52 směrem na Brno je stále neprůjezdná na 14. kilometru, kde v omezení havaroval kamion. Exit 16 je už v koloně, sjíždějte na 23. kilometru a jeďte přes Židlochovice. Na 230. kilometru D1 směrem na Prahu stojí v pravém pruhu kamion po defektu a brzdí se tam do kratší kolony. A na silnici číslo 3 směrem z Prahy se zdržíte 10 minut kvůli nehodě u sjezdu na Pišeli a kvůli pracím silničářů kolem Olbramovic čekejte obousměrně zdržení, už ale asi na půl hodiny. Zprávy končí odpolednem na dvojce, vás provede Iva Bendová.
8: Dobrý den, je 13 hodin a 4 minuty, úterý a jak říkal Pepa, začíná odpolední dvojka. Těšit se můžete na inspirativní hosty, kulturní tipy, ale také zajímavosti z domova i ze světa. No a samozřejmě nezapomeňme ani na 2 soutěže. Na začátek muzika Rakhine Aleš Brichta a píseň Slečna závist. Tak hezké odpoledne vám všem.
7: Český rozhlas dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte úterní odpolední dvojku a jestli máte rádi kuriozity a hledáte navíc tip na výlet, pak vyražte do Pelhřimova. V tamním muzeu rekordů bude od zítra k vidění skutečný unikát. První plně pohyblivý hurvínek vyrobený drátenickou technikou. Jeho autor Petr Bém na něj spotřeboval prý víc než 500 metrů drátu a vytvořil tak originální podobu nezbedy, který už celé jedno století baví malé a také velké. No a my se budeme na dvojce bavit dál. Helena Vondráčková a Jiří Korn a jejich společná píseň Slunce.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Já miluju snídaně. Zvlášť ty víkendové, na které je čas i chuť připravit si něco výživného a pestrého, ale je pravda, že přes týden na takové debužírování příliš času nebývá. Jak se tedy nasnídat chutně a zdravě? Tak o tom se tento týden bavím s nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Je tady Jeste, ať vám to sluší. Dnes se budeme věnovat chybám, které při přípravě snídaní nejčastěji děláme. Tak jaké to jsou, Andreo?
3: Pokud se tedy bavíme o tom, že snídáme, že tam ta snídaně je přítomná, tak takové nejčastější chyby, které u ní vídáme, je, že nemají úplně vyvážený poměr třech hlavních živin. Bílkovin, sacharidů a tuku. Mm-hmm. A ona právě, ta kombinace těchto třech živin nám zajistí optimální množství energie a také budeme po takové snídani dobře sytí. My často vídáme, že ve snídani chybí třeba bílkoviny. Příkladem může být ovesná kaše vařená ve vodě nebo jen v trošce mléka. Po takové snídani často nám klienti udávají, že mají brzo hlad. Mm-hmm. Tak je to právě tím, že tam chybí ty bílkoviny. Nebo takový chleba s máslem a medem například, nebo s marmeládou. Samozřejmě občas si to na chuť můžeme dát, ale sytivé to příliš nebude. No a druhá věc, se kterou se setkáváme často, je nadbytek tuku u snídaní. Samozřejmě ono to k tomu svádí a tuk je dobrý, ale někdy je ho jednoduše v tom pokrmu trochu moc. Typicky třeba to mohou být míchaná vajíčka s nějakým sýrem, slaninou, a nebo třeba chléb obložený avokádem. Tam se nám vlastně spojuje oboje, může to být příliš tučné, protože avokádo je velkým zdrojem tuku a navíc tam může chybět ten zdroj bílkovin. Hmm. Takže to jsou asi ty nejčastější dvě věci.
2: Tak tuky by mohly u snídaní vadit, jak jste zmínila. Jak tedy v praxi vypadá taková tučná snídaně, kromě avokáda a míchaných vajíček se slaninou?
3: Dá se to určitě přehnat i s těmi zdravými tuky, což například je to avokádo, ale často je překvapivé, že třeba upozorňujeme i na množství oříšků. Ořechy, ořechová másla, já to mám taky ráda, taky si dávám ořechové máslo do kaše, ale dám si tam takovou jednu lžičku třeba. Často se setkáváme opravdu s tím, že je to lžíce a ještě je to ozdobené semínky a opravdu pokud někdo se snaží třeba o hubnutí a má tuhle hezkou, zdravou snídani, ovesná kaše, ořechové máslo, no tak někdy stačí jenom trochu ubrat toho ořechového másla. U snídaní se rozhodně nechceme tuku zbavit, jenom ho držet na nějaké rozumné hranici.
2: Co třeba různá snídaňová smoothie, je to zdravé?
3: Já nejsem úplně velikým fanouškem snídání smoothie, to z toho důvodu, že obvykle obsahují opravdu větší množství ovoce, což samozřejmě ovoce je zdravé, ale také obsahuje dost cukru a nezasytí na tak dlouhou dobu. Ovoce obsahuje také vlákninu, ale pokud ovoce odšťavníme nebo ho úplně rozmixujeme, tak tu vlákninu vlastně mechanicky zničíme a ona už potom nefunguje tak dobře. Navíc to smoothie většinou vypijeme hodně rychle, takže vlastně ten cukr hned máme všechen najednou a zase po takové snídani nebudeme dlouho sytí a není to ideální snídaně, pokud se chystáme jít si sednout třeba do kanceláře k práci. Kdybych si smoothie dala, tak spíš třeba před nějakým sportem, a nebo pokud ho chceme mít jako vyváženou snídani, tak bych přidala právě vločky a třeba jogurt.
2: No vida, tak já musím říct, že u mě dobrý, teď jsem si potvrdila, že snídám správně a jsem zvědavá, jaké tipy nebo recepty nám dáte, Andreo, zítra ve stejný čas po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Díky, že jste byli s námi, loučí se s vámi Tereza Bebarová a nutriční terapeutka Andrea Jakešová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Mostej, písnička od Karla Zicha a Lenky Filipové, která právě teď zazněla a dozněla v odpolední dvojce. Co ale rozhodně dnes nesmí chybět, tak to je samozřejmě další indicie v naší pátračce v soutěži, kterou jsme pro vás na letošek připravili. Pokud jste náhodou ještě neslyšeli toto léto žádnou z indicí, ani vlastně žádný popis té soutěže, tak možná vám bude jaksi k dobru to, že hledáme postavy známých, tentokrát děsivých příběhů. Už jsme našli Drákulu, už jsme našli Polednici, teďka je to třetí postava, kterou hledáme a je velmi specifická. Já se přiznám, že já jsem ji nikdy neviděla, protože já se tak strašně bojím, že na tohle jsem se opravdu koukat nemohla. No, možná vám to trošku pomohlo. Tak pokud by vám indicie odtajnila už je, koho že hledáme, tak stačí, když půjdete na web dvojky, tam na speciálním nebo ve speciálním formuláři vyplníte svůj tip a svoje jméno. No a v pátek po 13. se bude losovat další majitel poukazu pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Jinak ty tipy musíte poslat do páteční 12., abyste v případě, že budou správné, byli zařazeni do losování. No a teď už ta indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka. Má unikátní podoba je kombinací organických a mechanických prvků, díky čemuž velmi snadno splynu s temným prostředím a spletitým interiérem vesmírné lodi. Dokážu hodiny nehybně čekat jako součást potrubí v tichu a nikým nepozorován. Mé oběti mě tak zpravidla vůbec nečekají, když se náhle vynořím ze stínu vlhké větrací šachty. V prvním filmu z celé série mě diváci zahlédnou jen zřídka kdy, což výrazně podtrhuje až klaustrofobické napětí celého snímku. Režisér Ridley Scott v tomto ikonickém díle nabídl zcela nový, syrový obraz zla, jaký filmový horor i žánr science fiction do konce slavných 70. let vůbec neznali.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

Víte o tom, že lehká letní jídla nemusí být jenom saláty. Jak připravit maso tak, aby bylo šťavnaté, chutné a přitom nezatížilo organismus? Musíme sáhnout případně jenom po kuřecí mase, anebo lze odlehčit i vepřové, anebo dokonce hovězí? A jaké přílohy, bylinky a úpravy dodají pokrmům svěžest? Tak všechno, toto všechno se zeptá dnes kolegyně Tereza Stýblová svého hosta v Kávě o čtvrté, kterým bude Jiří Šedivý, pedagog střední školy gastronomie. No a jestli vás zajímají nějaké třeba nevšední kombinace, tak svoje dotazy klidně posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz a já na oplátku posílám Mekyho žbirku.

0: Pokud se pravidelně zapojujete do ptačí hodinky, tak teď tu pro vás máme podobnou zábavu. Až do konce týdne se koná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlů. Motýlí půlhodinky se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i rodiny anebo skupiny. A jak se do akce zapojit a proč se vlastně koná, to nám přišla povědět velká milovnice motýlů Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Předpokládám, že ty se zapojíš.
1: No Ivo, já už vlastně zapojená jsem daleko dřív, než byla motýlí půlhodinka vyhlášena, protože představ si, že mi letos krásně narostl a kvete motýlovník a slétá se na něj spoustu motýlů a kromě baboček, bělásku a žluťásku už se na něm pásl i otakárek ovocný, perleťovec, stříbropásek a dokonce i můra, která vypadá jako kolibřík, tedy dlouhozubka sivý zelová.
0: Počkej, chceš mi říct, že všechny tyhle ty jako motýly si poznala?
1: No ráda bych ti řekla, že jo. Ale tu dlouhozobku, tu jsem si musela vygooglit, ale perleťovce a otakárka, ty jsem si pak našla podle určovacího klíče, který jsem objevila na webu právě motýlípůlhodinky.cz.
0: Dobře, já myslím, že se leckoho teďka nalákala, třeba i někoho, kdo nemá doma motýlovník. Tak jak se do sčítání motýlu zapojit a jak vlastně motýly počítat?
1: Stačí se vybrat jedno místo, já ho tady mám, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy pak poslat prostřednictvím online formuláře. Sčítat ty motýly můžeme tedy na zahradě, na louce, při procházce, v parcích nebo třeba u školy. Nejvhodnější je jejich sledování za slunečného počasí a teplotách mezi 20 a 30 stupně Celsia mezi 10 a 17 hodinou. No a tu nejvyšší aktivitu vykazují motýly při teplotě kolem 25 stupňů. Ta nazbíraná data pak pomohou odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. A že opravdu mizí, tak to mi potvrdil David Číp, hlavní koordinátor skupiny Jaro, která tento projekt zaštituje.
2: Z naší přírody, co se týče denních motýlů, tak už zmizelo skoro nějakých 19 druhů, ale to by nebyl až tak zásadní problém, jakože daleko horší je, že zhruba asi polovička motýlů nám zmizela úplně. Že jde o to, že ty motýly nám mizí plošně, ne to, že zmizí nějaké jeden, dva druhy, ale že plošně nám ubyly motýly skoro o polovinu. Z těch druhů, které jsme třeba přišli, tak to jsou některé druhy žluťásků, třeba žluťásek barvoměný nebo úzkolemý, modrásků, třeba modrásek ligrusový, nebo někteří okáči, třeba okáč hnědý nebo stínovaný.
0: Mohou se při lepším zacházení s krajinou tyhle druhy motýlů zase objevit? Třeba z Milovic víme, že se tam objevily jak rostliny, tak živočichové, které už vědci považovali za téměř vyhynulé.
1: No podle Davida Čípa se ještě něco zachránit dá, ale jak od něj uslyšíme, bude to víc záležet teď na každém z nás.
2: I když je ta situace dramatická, tak ano, nemusí být všechno už zcela ztraceno. Každý z nás může k tomu přispět, třeba tím, jak se stará o svoji zahradu, jak se starají města o zeleň, protože když se bude sekat méně, tak je to super, ale zároveň také to zase nepřeklapá do druhého extrému, to znamená, že nesekat vůbec také není dobře, je potřeba sekat tak akorát. A také je důležité, jak se k ochraně opylovačů, včetně teda motýlů, bude dál stavět ministerstvo životního prostředí, které vlastně v letošním roce zrušilo všechny programy, které jsou právě na péči o přírodu, které pomáhají opylovačům i obecně v přírodě.
0: Jak složité je odeslat výsledky sčítání motýlu? Troufneš si na to?
1: Ivo, troufnu, protože já už jsem si to načetla a můžu potvrdit slova Davida Čípa, kterého jsem se také na to ptala, že by to měl zvládnout i laik, jako jsem já.
2: Právě, že tady to celostátní sčítání motýlů tak je určeno hlavně pro laiky. Je dělané tak, aby bylo co nejjednodušší pro ty lidi, tak, aby se do toho mohl zapojit opravdu každý. Pak jsou daleko složitější metody sčítání motýlů, které už dělají lidé, kteří jsou do toho víc zapálení, víc odborníci, ale my cílíme právě na tu širokou veřejnost, kterou chceme do toho zapojit a je to dělané tak, aby se opravdu mohl zapojit každý.
1: No a já ještě připomenu, že všechno o motýlí půlhodince se dozvíte na webu s adresou motýlípůlhodinka.cz a ještě přidám něco čísel. V loňském roce se do akce zapojilo 400 dobrovolníků, kteří odeslali téměř 4000 pozorování s víc než 36 tisíci motýly. Nejčastěji pozorovaným druhem motýla se loni stala babočka paví oko.
0: Až do neděle se můžete zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. O akci Motýlí půlhodinka nám přišla povědět Věra Fajfrová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Odpolední dvojka

0: 13 hodin na 53 minut, to je aktuální čas, pokud někam spěcháte, ať víte. Mimochodem jste spíš dochvilný typ, anebo chodíte pozdě. Jak to má Halina Pavlovská, nebude se tím tajit a prozradí nám to v Koláčku štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Villefranche-sur-Mer. Tak se vyslovuje název snad nejhezčího městečka na Azurovém pobřeží, což doslova znamená svobodné město nad mořem. Je to změť starých uliček s okrovými domy a je tam nejidyličtější zátoka, kterou jsem kdy viděla. Má kamarádka včera právě do tohoto městečka odjela na dovolenou. A mě se hned vybavilo, jak jsem tam kdysi odcestovala s manželem a s mými dětmi. Francouzsky neumím vůbec. A tak jsem dlouho u recepce hotelu nechápala, proč nás nechtějí ubytovat. Pak mi vše došlo. Přicestovali jsme ne 15.7., ale už 14. Nikdy nezapomenu na vražedný pohled mého muže. S dětmi jsme nocovali v autě u pláže. A i když další dny v hotelu byly zality sluncem, můj muž se pořád kabonil. Nemám moc ráda super dochvilné lidi. Já všude chodím pozdě, i když mám ty nejlepší úmysly. Ale co je fakt úplně strašné, je přijít někam, třeba na návštěvu, dřív. Musím se přiznat, na předčasného hosta jsem někdy i sprostá.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert a pražský dopravní podnik prověří kvůli včerejšímu poškození tramvajových tratí kamerové záznamy. Čekáme velkou oblačnost, na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné nejvyšší teploty, většinou do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Žalobci pověřili Národní centrálu proti organizovanému zločinu, aby využívání evropských dotací prošetřila. Informaci Seznam zpráv potvrdil.

0: potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Úřad Evropského veřejného žalobce chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Alena Schillerová z hnutí ANO zdůraznila, že prověřování neznamená vinu.
1: Říkala jsem to opakovaně, nebudu hodnotit práci úředníků, na to jsou jiné kompetentní orgány, ale jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu v souladu s tím, co po něm chtějí jak české, tak evropské předpisy, vyřešil.
0: Silné bouřky, které mají od dnešního odpoledne zasáhnout Česko, odezní ve středu kolem poledne. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou ale bouřky méně intenzivní s přívalovými srážkami zhruba 40 mm. V ostatních oblastech může při přívalových liácích napršet i kolem 50 mm a při opakovaných bouřkách i víc. Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer i tramvají. Nejezdili přes Čechův most a Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, co problémy způsobilo, pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
0: Provoz na Čechově mostě dopravní podnik obnovil večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze jednosměrně, a to z Palmovky směrem do centra Prahy. Celostátní pátrání po 33-letém pacientovi psychiatrické léčebny v Jihlavě vyhlásili krajští policisté. Naposledy muže viděli v areálu nemocnice v sobotu odpoledne, poté odešel a nepodal o sobě žádnou zprávu. Na sobě měl při odchodu bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšiltovku. Někdy nosívá brýle a mohl by mít i maskáčový batoh. Případné informace volejte na linku 158.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Bude převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle mohou být i velmi silné. Na východě Moravy a Slezska přehánky a bouřky až odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 33 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25.
4: Doprava.
0: D52 směrem na Brno je stále neprůjezdná na 14. kilometru, kde v omezení havaroval kamion. Policie odklání dopravu na exitu 16, před ním už je ale kolona na čtvrt hodiny. Na výjezdu z Prahy po D11 se zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením na 8. kilometru. V pravém pruhu tam chybí výkop kanalizace. A opatrně ve sjezdu z D6 na okruh směrem k letišti. Na vozovce tam jsou rozházená prkna. Zprávy končí, slovo má opět Iva.
5: Pokračuje úterní odpoledne Dvojka a pokračuje písničkou How Do You Do od kapely Roxette. Já doufám, že vy se máte dobře a přeji vám příjemné nejenom odpoledne, ale i poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Písničky skupiny Jelen si zpívají tisíce lidí, ale víte, co jim předcházelo? Kde se zrodili? Kdo je inspiroval a jaké životní příběhy se za nimi skrývají? Frontman kapely Jindra Polák teď vydal knihu nazvanou Jelen příběhy písní, ve které otevírá zákulisí vzniku známých hitů i své vlastní vzpomínky. No a my si spolu o tom budeme v dnešní odpolední dvojce povídat, ale řeč nebude jenom o knize. Podíváme se také na letošní koncertní sezónu, na Jelen Fest a na to, co všechno se za 13 let existence kapely změnilo, jestli vůbec něco. Víte, kde u nás v Česku uvidíte nejvíc afrických zvířat? Ano, je to v Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. A v těchto prázdninových dnech tam mají navíc i teploty, jako v Africe. My se tam už za chvíli za lvy, žirafami a opicemi vydáme s Vaškem Žmolíkem.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku.
2: Krásné odpoledne.
1: No a vzhledem k tomu, že já jsem před chvílí prozradila, že se dnes společně vydáme do Safari Parku, do Dvora Králové nad Labem, tak tebe na úvod poprosím, aby si nám ho představil.
2: Safari Park Dvůr Králové je jednou z nejznámějších zoologických zahrad u nás. Najdeš tam největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Dvorský Safari Park je taky světovou jedničkou v odchovu kriticky ohrožených zvířat a jejich navrácení zpátky do přírody. A jenom ještě připomenu, že před lety jsme tenhle Safari Park znali jako Zoo Dvůr Králové. Stačí?
1: No, já myslím, že na úvod určitě, ale samozřejmě to v následujících minutách rozebereme mnohem podrobněji. Mají třeba spočítáno, kolik tam vlastně mají zvířat?
2: Myslím, že inventury dělají pravidelně. Mělo by jich tam být víc než 2300. Je to největší kolekce afrických zvířat nejen u nás, ale vůbec v Evropě, jak už jsem zmiňoval. Mezi tamnější lákadla patří lví a africké safari, taky tajemné žirafy okapy, tropické bažiny, africká savana, vodní světy a další unikátní expozice. Pokud jde o ten odchov kriticky ohrožených zvířat a jejich navrácení zpátky do přírody, tak do Afriky už dokázali ze Dvora Králové, tedy z východních Čech, převést 8 nosorožců. Zároveň je to jediné místo na světě, kde se povedlo rozmnožit severního bílého nosorožce v lidské péči.
1: No a na to tam opravdu mohou být právem pyšní. Ale Vašku, berme v potaz, že nás třeba poslouchá někdo, kdo tam nikdy nebyl, tak trošku nám to řekni, jak to tam vypadá a je opravdu možné se v autě pohybovat přímo mezi zvířaty?
2: Jako ve správném safari, myslíš?
1: Přesně tak.
2: Je v africkém safari, návštěvník projíždí mezi volně se pohybujícími zebrami, antilopami a nebo ptáky. Jako jediná zahrada ve střední Evropě nabízejí v safari parku i možnost projíždět ve lvím safari mezi smečkou lvů. No a to všechno je doplněné o africkou kulturu a umění, ať už jde o výstavy, ochutnávky afrických jídel a nebo třeba koncerty afrických kapel. Mimochodem, africké dny, tedy největší přehlídku hudby a kultury Afriky u nás. Tam chystají na přelom července a srpna.
1: No tak to bude určitě dobrý termín na návštěvu Safari Parku ve Dvoře Králové. Ale pokud by to někdo nezvládl právě v tomto termínu, tak pojďme lákat dál, co tam ještě můžeme vidět.
2: Tak celoročně jsou otevřeny vnitřní expozice a pavilony, třeba ptačí svět, vodní světy, anebo jedovatá Afrika, dále krytá expozice nosorožců, hrošíků, okapy, anebo pavilon šelem. Pro zvídavé, tak pro ty je určena unikátní expozice umění pod kůží, kde, Ivo, představ si to, se seznámíš se stavbou těla obratlovců, mají tam víc než 330 kosterních exponátů zvířat z celého světa. Mimo jiné, tam uvidíš i kostru Nabiré, tedy posledního jedince bílého severního nosorožce, který žil a uhynul v Evropě. Tahle expozice je v Neumannově vile, což je jedna ze správních budov parku.
1: No zní to skvěle, ale Vašku, co ty žirafy, já na ně stále čekám. Případně co další lákadla?
2: Tak v Safari parku mají také krytý pavilon žiraf, takže je můžeš sledovat pěkně zblízka. No a dále mají třeba výběh hrochů nebo expozici tučňáků brýlových, která je vůbec největší v Česku. Ta expozice je součástí komplexu jihozápadní Afriky s anglickým názvem West Cape, který vychází z anglického označení provincie Západní Kapsko v Jihoafrické republice.
1: V Jihoafrické republice jsem nikdy nebyl. Tak prozrať, co tam uvidíme tady v té expozici.
2: Návštěvníci třeba mohou v průchozích voliérách pozorovat hnízdící plameňáky růžové anebo nesity africké, dostanou se do mokřadů se stovkami vodních ptáků, jako jsou pelikáni anebo čápy sedlatí. Prim hrají ale i další zvířata, třeba velké hejno tučňáků brýlových, jak už jsem zmiňoval, dále zebry, hyeny skvrnité anebo antilopy vrané. A areál West Cape doplňuje i řada zemědělských strojů, anebo první, představ si to, dvorská vinice. Vinici tam mají. Uhum. A budovy, které ukrývají provozní zázemí, anebo zimní expozici plameňáků, ku příkladu, ty respektují architektonický styl koloniálních dob Holandska i Německa na jihu Afriky.
1: No zkrátka, návštěvník se tam může připadat skutečně jako na jihu Afriky.
2: Přesně tak. A když chceš slyšet další lákadla, povím, že součástí Safari Parku je i galerie obrazů Zdeňka Buriana, anebo přírodní amfiteátr. Příjemným zpestřením jsou taky radovánky na několika obrovských hřištích, a nebo v Lanovém parku, což jsou místa nejen pro děti, ale představ si i pro dospělé.
1: No tak nevím, jestli bych do toho Lanového parku, ale samozřejmě člověk si tam najde zase něco jiného, pokud by nezvládl případně jako já Lanový park, ale Vašku, ještě na závěr, vlastně možná v krátkosti, ale jaká je historie Králové dvorské zoo?
2: Ano, tak ta je docela populární. Tak představ si, že tahle zahrada byla otevřena právě před 80 lety, v květnu roku 1946. Ale k jejímu významnému rozvoji došlo zejména v 70. letech. A ten rozvoj je spjatý s tehdejším ředitelem Josefem Wagnerem. Ten dovezl z 8 expedic do různých zemí Afriky okolo 2000 zvířat, zejména kopytníků, ale taky šelem, opica nebo plazů. No a ty se staly základem těch unikátních chovů, které tam mají. A i díky tomu je zahrada jedinečnou genobankou afrických kopytníků na evropském kontinentě.
1: Tak pokud na základě dnešního cestování po Česku vyrazíte na výlet do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem na východě Čech, tak já myslím, že to určitě bude stát za to. A nás tam pozval kolega Vašek Žmolík. Díky za dnešní putování a těšíme se na tebe zase zítra na Dvojce.
2: Naslyšenou v tomto čase.
0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.

0: Profesionalita, noblesa a obrovské charisma. Tím vším disponovala operní zpěvačka a herečka Soňa Červená. Její osobnost formovaly dramatické události spojené s dvěma totalitami, nacistickou a pak i komunistickou. Jako už významná operní pěvkyně emigrovala z východního Berlína na západ a její umělecká tvorba pak byla spojená s operními domy v západním Německu. Po návratu do rodné země se v 90. letech stala nepřehlédnutelnou osobností české kultury. Její mladiství postoj k životu a světu způsobil, že často spolupracovala s mladými kolegy. No a jedním z nich je i herec a zpěvák Jan Sklenář, který na ní zavzpomíná v úžasných životech.
1: Fakt je, že na ní myslím hodně často. Buď to se mi vkrádá do hlavy, když potřebuju s něčím pomoct, když je něčeho na mě moc, nebo když prostě potřebuju vymyslet, jak z něčeho ven. V běžných situacích si na ní vzpomenu, protože ona byla součást běžného tvůrčího a personálního života. No. Lidi můžou mít různý názory, ale ona asi zastávala ten, že u mladých šikovných lidí vlastně dochází k novým věcem. A ona strašně ráda byla u nových věcí a posunů a nějakých epochálních posunů. A tak se prostě obklopovala mladýma lidma, ale to neznamená, že by nekomunikovala s nějakou starší generací. Jenom si myslím, že prostě když byli mladí lidi, kteří dokázali obsáhnout i myšlení a zkušenosti už i těch starších, zkušenějších lidí, takže u nich byla strašně ráda.
0: Takhle zavzpomíná na Soňu Červenou právě v dnešním vydání pořadu Úžasné životy Jan Sklenář. Tak si to po 18. hodině na Dvojce nenechte ujít. No a samozřejmě odvysílané díly všechny najdete také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne režisér Lukáš Trpišovský z Dua Scooter. Jak se dá více než 20 let tvořit ve dvojici, aniž by jeden zastínil druhého? Co všechno pro něj znamená další pokračování ve vedení činohry Národního divadla až do roku 2034? A čím dnes může divadlo oslovit diváka, který je zvyklý na rychlý svět obrazovek a sociálních sítí? I na to se budu ptát režiséra Lukáše Trpišovského.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Asi tak, ať se slyším, co tam říkám.
1: Už jste slyšet teda do éteru. Některé písničky nás provázejí celé roky. Zpíváme se v autě, na koncertech a nebo prostě jenom tak doma. Ale často vůbec netušíme, jak vlastně vznikly. Někdy za nimi stojí velká životní událost, jindy docela obyčejný okamžik, kterého by si možná nikdo jiný ani nevšiml. Frontman skupiny Jelen, Jindra Polák, se rozhodl tyhle ty příběhy sepsat do docela objemné knihy nazvané Jelen, příběhy písní. A jestli vás zajímá, jestli a případně jak se třeba kapela proměnila i za 13 let a jaké jsou jejich koncerty v rámci Jelenfestu, tak i o tom si budeme v následujících minutách povídat, protože Jindra Polák je naším dnešním hostem. Hezké odpoledne, vítám vás.
0: Krásné, dobré odpoledne.
1: Já musím přiznat jednu věc, že když se mi dostala do rukou knížka Jelen, příběhy písní, tak jsem si okamžitě nalistovala stranu 30 něco, kde je vysvětlení, kde se vzala píseň Magdaléna. A já jsem trošku vám to tady jako... chtěla říct pohanila, ale tak to úplně nebylo, protože já jsem čekala nějaký velký poetický příběh a úplně se mi ho nedostalo.
0: Tak Magdalena je zrovna taková hodně specifická písnička, protože vlastně tu písničku už hráli kluci Ondra Málek a Martin Kasal ve svojí minulý kapele Šatlava, akorát, že pod úplně jiným názvem, s jiným trošku textem a úplně jako v jiných aranžích. A když jsme ji začali dávat spolu dohromady, tak jsme si ji udali po našem, po jelením.
1: A to je co vlastně po jelením?
0: Já nevím.
1: Je to nějaká specifikace?
0: Nevím. Míša Tučná, když jsme spolu jezdili vlastně k tomu našemu albu na památku jejího táty, tak říkala, že my těm písničkám dáváme jelení čmůch. To se mi líbilo, to je takový jako jo. To, co děláme. No. Takže tak a vlastně, když jsme jí psali, tak to jméno Magdaléna vlastně přišlo tak nějak automaticky, nebyl zatím žádný konkrétní příběh za ní. Tam až ten příběh byl potom, vlastně my jsme hledali, o čem bude ten refrén, protože jsme si říkali, co ta naše Magdaléna vlastně tam vyvádí. A jak je to popsané v té knížce, tak až když jsem vyslechnul určitý telefonní rozhovor v tramvaji, tak to všechno do sebe zapadlo a tu naší Magdalénu jsme v tom našli.
1: No víc z toho příběhu prozrazovat nebudem, protože pokud vás zajímá, tak si ho přečtěte v knize Jelen, příběhy písní. Já jsem tady říkala Jindrovi, že my ženy máme rádi větší poetiku a tak už jsem mu tady nastínila nějaký případný možný, jako možnou variantu vzniku písně Magdaléna, která by třeba potěšila ty ženy víc a možná by s větším takovým, jako s větší skrou v oku s vámi zpívaly, jako
0: no
1: na
0: tak
1: těch
0: možná
1: koncertech.
0: Pak společně můžeme sednout a napsat pokračování té knihy, kde ty příběhy ještě jako dorozeberem a dopíšeme tam nějaký takový...
1: Z pohledu faninky.
0: Přesně, jako. Přesně, aby to bylo jako pro ženy. Víte? Tohle je jako mužská edice a udláme ještě ženskou
1: spolu. No, ale to není špatný nápad, protože když se podíváte do vlastně hlediště, tak jak procentuálně to tam máte jako muži, ženy? Nebo na vás chodí rodiny, páry?
0: No? Já si myslím, jakože hodně jsou to rodiny, že na nás opravdu chodí od úplně malých dětí až po ty prarodiče a asi by se jako dalo říct, že ženy převažujou, ale musím říct, že percentuálně jsme to nějak nikdy úplně neskoumali.
1: Kolik písniček a jejich příběhů jste zmapoval v té knižce?
0: Já jsem v té knižce zmapoval úplně všechny. Úplně. Všechny, co jsme napsali a to je...
1: Takhle, co jste vydali?
0: No, všechny,
1: protože
0: co jsme
1: máte
0: vydali.
1: Asi nějaké v šuplíku. Ne?
0: Jo, tak to, co teprve vydáme, to bude to pokračování. Potom.
1: No, takže kolik je to těch písní vlastně?
0: Jo, já jsem to měl spočítaný a teď už se ho samozřejmě nepamatuju, ale je to něco přes 40 písniček, si
1: myslím.
0: No,
1: to je dost. Za 13 let. To je dost, jsem to chtěla spočítat, ale radši ne. Je tam nějaká píseň, jejíž příběh jako... když to řeknu velmi poeticky, máte opravdu zapsán v tom svém srdci skladatelském?
0: Já myslím, že jich tam je několik určitě, tak spousta těch věcí jsou opravdu příběhy vlastně z mýho života, jsou tam věci, které jsem zažil, jsou tam, až mě to překvapilo, jsou tam...
1: Prozraďte.
0: Tak teďkon přemýšlím, tak je tam třeba jedna písnička, kterou jsem kdysi napsal takový svojí první velký lásce a kterou jsem potom vlastně úplně uložil do šuplíku ještě s anglickým textem. Láska uložila tenkrát do šuplíku mě.
1: A ona to mimochodem, Jindro, ví, že je to o ní?
0: Já si myslím, že to neví. Myslím si, že to neví, že jsem to nikdy tenkrát jsem ji už nestihl zahrát a pak už se to nikdy nestalo.
1: A viděl jsi ještě někdy od té doby?
0: Myslím, že jsme se potkali, no.
1: Neřekneme křestní jméno aspoň.
0: Ne, nebudeme.
1: Dobře, tak ne.
0: No. A tak to je třeba taková, že jsem se úplně jako v myšlenkách vrátil do tohle času. Pak jsou tam moc pro mě hezký vzpomínky na dobu, kdy jsme s mým bráchou jezdili do Irska a tam jsme vlastně hráli na ulicích a zkoumali tamní muzikantskou scénu a města, tak třeba tam jsou, tak je tam moc jako pěkný příběh k písničce Domů, kterou mm-hmm. mám moc rád a která vlastně tam vznikla, byť vlastně je to jako o truhlářským synovi, tak vlastně tam má nějaký svůj prapůvod. Je tam samozřejmě, jsou tam písničky, třeba Klidná jako voda, která je pro moji dceru, to je taková hodně osobní, takže tam vždycky se u toho trošku rozněžním.
1: Tato předpokládám, ví, že to je o ní.
0: Ano, ta to ví. Vždycky, když náhodou přijde na koncert, tak tu písničku věnuju. Nesmím se moc koukat na ní, aby lidi nevěděli,
1: kde je.
0: Kolik
1: je dceře teďka?
0: 16.
1: Takže a pořád to bere, jako jo?
0: Pořád to bere. Mm-hmm.
1: Tak to je... Tak to
0: jo, mám, musím říct, že opravdu máme hezký vztah, že s toho mám velkou radost. No.
1: To je hezké. Já se trošku bojím, že po tom, co jsem z vás chtěla vymámit křestní jméno vaší první lásky, už mi nebudete chtít nic říct, ale doufám, že se to nestane, protože my budeme v tom povídání s Jindrou Polákem, zpěvákem kapely Jelen, pokračovat i po písničce, kterou je Světlo ve mně.

0: Smějeme se tady moc. Naším dnešním hostem je zpěvák kapely Jelen Jindra Polák a my si budeme povídat nejenom o knížce, která přede mnou leží, Jelen, příběhy písní, ale samozřejmě i o Jelen Festu, což je vlastně série koncertů, kterou teď, nebo se kterou objíždíte celou Českou republiku a nejenom vy, ale spousta zajímavých hostů. Tak nejdřív ještě se vrátíme k té knize, ať to nepřeskakujeme. Už jsme si řekli vlastně, na jakém principu jste tu knížku napsal, popsal jste vlastně, jak tedy ty písničky vznikly, ale jako vy tam vlastně dáváte nahlídnout i tak jako do soukromí, že jo?
1: Mhm, trošku jo.
0: Co jste třeba prozradil?
1: Ježíš, to já už teď takhle...
0: Tam, už si to nepamatujete.
1: No to já si teď tak rychle... Tak je tam, jsou tam třeba vzpomínky na to, jak jsem mojí mámě hlídal statek s koňma.
0: Vy máte statek?
1: Já ne, máma měla. Mm-hmm. Měla, hlídal jsem tam 12 koní a 25 koček.
0: Prosím.
1: Což bylo horší než ty koně. Tak to je třeba věc. No, máma byla hrozně to, hrozný dobrodruh. Takže zrekonstruovala statek po dědovi, který vlastně mu vrátil v restituci a pak potřebovala jednou odjet, potřebovala hlídat. Tak já, a na tom statku jsem napsal tenkrát v té době písničku Co bylo dál.
0: Mm-hmm. Tak trošku nepoměr je, koně, kočky.
1: Je to trošku nepoměr a příště jenom ty koně.
0: Dobře, tak jestli máte rádi písničky skupiny Jelena, já věřím, že ano, protože na jejich koncerty opravdu chodíte ve velkém, tak a zajímají vás, jak vznikly ty písničky, tak si to nenechte ujít, tuhle knížku, ale teď už pojďme lákat tady na Jelen Fest. Já jsem si tady otevřela vlastně seznam těch míst a měst, kam vyrážíte, je toho ještě opravdu hodně. A zároveň jsem říkala, že vlastně vy tam berete pokaždé nějakého hosta. Tak kdo už byl a kdo bude?
1: Tak zatím s náma hráli třeba Děda Mládek, Illegal Band.
0: A to musí být jako docela nářez.
1: To bylo super. To bylo
0: protože
1: úplně
0: já jsem na ně, pardon, že vám skáču do řeči, chodila i to teda asi 20 let zpátky, když jako byli na tom vrcholu. A ty, když to rozjedou a vy k tomu.
1: No, bylo to moc pěkný. Jakože to je úplně takový, že oni začnou hrát a najednou je jakože okamžitě instantně skvělá nálada. Jo, že to je fakt je ta energie boží. No, byl s náma Tom Artway, Tereza Balonová, Kateřina Marie Tichá.
0: Vaše vlastně bývalá zpěvačka.
1: Tak. A čeká nás toho ještě spousta, čeká nás, teď já se vždycky bojím, že na někoho zapomenu.
0: Nebojte, ale já to tady vidím, tam, já vám když tak pomůžu.
1: Čeká nás Jiří Pavlica s Hradišťanem, čeká nás Poetika, Lipo, Honza Nedvěd mladší a příbuzní. A teď nevím, jestli na někoho nezapomněl.
0: A ještě Tereza Balonová.
1: A ještě Tereza Balonová určitě.
0: No a nesmíme zapomenout samozřejmě na Adélu Orlovou, vaší jako současnou zpěvačku, která zároveň ale vydala, mám trošku tady napovídám, to říkám za vás.
1: Ne, já to sleduju, jak to krásně všechno máte zmáklý.
0: No protože Adélu jsme tady měli nedávno na rozhovoru, vlastně vydala album a zároveň krom toho, že teda zpívá v rámci Jelen Festu s váma, tak se tam taky představí.
1: Na každý zastávce má svůj recital, kde představí svoje písničky z tohoto alba vlastně v takový akustický podobě a zároveň pak vlastně zase na tom, tam se na tom malý stage akustický se s ním pak vystřídáme my, kde zase vždycky odehráme koncert pro děti, tak tam hrajeme kromě
0: jako
1: našich písniček.
0: V celé sestavě?
1: V celé sestavě a je to takový, hrajeme tam jako lidovky, hrajeme tam takový obecně známý dětský písničky a je to taková věc, kde se hodně ty děti do toho snažíme zapojit, protože vlastně ten Jelen Fest je celý koncipovaný tak, aby to bylo pro rodiny, pro celý rodiny, pro všechny generace, od těch nejmenších až po ty starší, aby se nám každý přišel na svý a nás se vždycky strašně mrzí, když potom někde na festivalu hrajeme později, se chodí za náma rodiče, říkají, no, tak děti už museli jít spát, tak se museli domů, oni byli nešťastní a pak tam vidíme ty tatínky, jak tam stojí, vysvím na zádech ty spící děti, tátové jsou zlomený, tak jsme říkali, že to musíme udělat tak, aby si tam každý prostě zažil to svoje. No.
0: Když si vezmu vlastně těch 13 let, co jako kapela Jelen už fungujete, jste úspěšní, tak a vy se ohlédnete zpátky, tak jak jste se proměnili? Já jsem říkala, že se na to zeptám, jestli vůbec jste se proměnili jako kapela?
1: Určitě jsme se proměnili, tak jednak samozřejmě sestava se rozrostla a i pár postů se vyměnilo. A myslím si, že tak samozřejmě logicky, my když jsme začínali, tak některým z nás bylo 15, některým bylo 30, nebo přes 30. A takže jsme tak jako se každý posunuli, někdo měl jedno dítě, má tři, kdo neměl žádný, tak má jedno, kdo neměl přítelkyni, má přítelkyni, kdo neměl hotovou školu, má hotovou školu.
0: Ano, Adéla, že víme, Adéla, že odstátnicovala.
1: No, takže ten posun tam určitě je lidsky i hudebně. Myslím, že když pak si člověk poslechne ty desky, tak slyší, že se jako snažíme neustrnout a nějak pracovat. Ale myslím si, že jako jak lidsky v tom, že jsme pořád parta kamarádů, kterou baví spolu jezdit, což si myslím, že je ten základ a je hrozně důležitý. A myslím si, že to je i ta energie, která vlastně na tom lidi baví, že to je furt jako když prostě banda kámošů vyrazí s kytarama na vejlet, i když už je to trošku taková větší banda. Tak
0: Rolling Stones taky pořád jezdí, že?
1: Přesně tak.
0: Taky banda kámošů.
1: Taky banda kámošů.
0: No a nemáte ponorku někdy?
1: Ne, ponorku
0: nemám. Nebo máte nějaký jako mechanismy, jak tomu předejít?
1: Tak tam spíš asi jde o to, že i tím, jak nás hodně, tak když někdo zrovna nemá náladu, nebo někdo s někým se zrovna úplně nechce bavit, což se samozřejmě stává, jo? Protože není to samozřejmě furt tak, že všichni jsme furt vysmátý a to někdo občas samozřejmě má svoje trable a chce mít klid, tak vlastně je tam ten prostor, že si může zalíst a ostatní si má vždycky s kým jiným povídat a šťouchat do někoho jiného. A snažíme se to tak jako vždycky respektovat, když někdo potřebuje trošičku jako mít klid.
0: My už jsme na konci našeho rozhovoru, ale mám ještě jednu otázku a nevím, jestli mi na ní budete chtít odpovědět, nemusíte ani, ale co byste přál kapele Jelen do budoucna?
1: Já si myslím, že vlastně tohleto, o čem jsme se bavili, je to nejdůležitější. To, co já bych si jako přál a co bych nám přál, aby nám tohleto vydrželo. Aby jsme ještě mohli pořád dál další roky jezdit a bylo nás spolu dobře, bavilo nás to, bavilo nás hrát a samozřejmě, aby lidi pořád bavili naše písničky a chodili na ty koncerty, protože bez toho by to nešlo. A my jsme moc vděční, že můžeme tohleto dělat a uvědomujeme si, že bez těch fanoušků bychom nikdy nebyli tam, kde jsme teď.
0: Krásně řečeno. Já myslím, že vzhledem k tomu, že fanoušci chodí hojně na vaše koncerty, tak je jasné, že tu základnu máte opravdu pevnou a dobrou. A jak budou růst a zase přibývat, tak já myslím, že se to bude neustále rozrůstat. Takže já vám popřeji, ať se to daří, ať zvládnete to letošní léto a budu se na vás těšit zase někdy u nás tady na dvojce, na viděnou, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání, naslyšenou a budeme se těšit na viděnou s váma všema někde, třeba na některém z Jelen Festu.
0: Říká zpěvák kapely Jelen Jindra Polák.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami, doznívat budou zítra. Klíšťata už letos v Jihočeském kraji způsobila stovky případů boreliozy i desítky onemocnění encefalitidou. Čekáme velkou oblačnost, na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, nejvyšší teploty většinou až 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle meteorologů platí výstraha před nimi na celém území. První se podle radaru už začaly tvořit na severovýchodě Čech. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a na Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
2: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. Pozdějších večerních hodin a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
0: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam mohou až do zítřejšího poledne. Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů a nebo komplikace na silnicích. Ceny pohonných hmot po ukončení státní regulace podle analytiků stoupnou. Cenový skok bude patrný zejména u nafty, která může v příštím týdnu zdražit až o 3 koruny za litr. O desítky haléřů pak poroste cena benzínu. Nejvíce bude zdražování znát na hlavních tazích.

0: Státní regulace cen skončí v neděli, stejně tak i úleva na spotřební dani na naftu. Jihočeští hygienici od začátku roku potvrdili 375 případů lymské boreliózy a 23 případů klíšťové encefalitidy. Nejvíc případů boreliózy hygienici letos zaznamenali na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Jak si letošní sezóna zatím stojí ve srovnání s loňskem, shrnuje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
1: Od začátku sezóny registrujeme o 6 méně případů klíšťové encefalitidy než v loni. U lymské boreliózy evidujeme o 147 více. Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním. U obou onemocnění je důležité také prevence proti přisátí klíštěte.
0: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem, řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše. Předtím jelo se zapnutými majáky. Filipu Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje.
2: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Čekáme velkou oblačnost, postupně na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, na východě Moravy a Slezska až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 33 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25.
4: Doprava.
0: D52 směrem na Brno je stále neprůjezdná na 14. kilometru, kde v omezení havaroval kamion. Policie odklání dopravu na exitu 16. A před Brnem je neprůjezdná taky D2 po nehodě kamionu a osobního auta na 5. kilometru. Vzhledem k uzavřené D52 je lepší objížďka přes Telnici a Tuřany. A na 40. kilometru D10 směrem od Prahy se srazilo osobní auto a motorkář. Je tam kolona asi na 10 minut. To byly zprávy, Iva má opět slovo.
5: Ano, my jsme začali 3.60 dnešní odpolední dvojky, no a to znamená, že si dáme úvodní písničku, tentokrát od Hanky Zagorové, bude to Benjamín, no a poté už se vás zeptám obligátně, máte vteřinku?
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Také vás někdy napadne, co by dnešnímu světu říkal takový Jules Verne? Verne mimo jiné předpověděl ponorky s elektrickým pohonem, kosmické lety s přistáním na měsíci, anebo podmořské telegrafní kabely. No a také cestu člověka do středu země. Tu ještě lidstvo nezvládlo. Ale co by tam mohlo badatele čekat, popsal ve stejnojmenném románu, jehož rozhlasové zpracování z roku 1985 jsme na dvojce v rámci mrazivého léta vysílali v neděli po obědě. No a tady je z něj krátká soutěžní ukázka.
2: Nevrátíme se, profesore.
3: Změřte hloubku, Hansi.
4: Mám strach, stričku. Vraťme se, prosím.
3: Když do zítřka nedosáhneme protějšího břehu, vrátíme se. Jaká je hloubka, Hansi?
5: 200 sáhů a dno nikde, pro vás už nestačí. Axele, pomozte mi vytáhnout sondu.
4: Ano. Tak. A je tady. Je. Podívejte, Hansi. Tady na ty hluboké rýhy. Od čeho mohou být?
2: Podivné. Vypadá to, že se do sondy zakously pod hladinou zuby.
4: Zuby? Kde by se tu vzal živý tvor?
3: Hans má pravdu.
1: Neslyšeli jste to v neděli a možná jste stejně jako já dostali po poslechu ukázky tady té soutěžní chuť poslechnout si to celé, tak to samozřejmě můžete. Ale pojďme tady nejprve k té ukázce. Tam se totiž skrývala odpověď na dnešní soutěžní otázku. Ještě prozradím, o co hrajeme. Je to sada výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerii Teta a získá jí pátá správná odpověď, respektive pisatelka či pisatel. Otázka zní, kdo z členů výpravy měřil hloubku podzemního moře. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
6: Na dvojce.

0: Do San Franciska zpátky jsme to v rámci dnešní odpolední dvojky stihli za bezmála 3 minuty. To byla rychlost. No a teď se podíváme na to, kdo si dnes odnese cenu v soutěži Máte vteřinku. Ptala jsem se, kdo z členů výpravy měřil hloubku podzemního moře.
1: Nevrátíme se, profesore.
2: Změřte hloubku, Hansi.
3: Mám strach, stričku. Vraťme se, prosím.
0: Správná odpověď byla hnedka v úvodu, ale pak tam bylo to jméno ještě jednou zopakováno. Takže Hans, to byla správná odpověď a sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerii Teta získává, protože nám poslal jako 5. v pořadí správnou odpověď Radek Nováček. Gratuluji, vzhledem k tomu, že vím, že pánové mají trošku problém s tím mazat se, tedy krémy na opalování, tak já doufám, že vy jste výjimkou, že to oceníte a hlavně si myslím, že celá rodina bude velmi spokojená. Hlavně to používejte, protože opravdu bez toho už se neobejdeme. Teď už ale ještě dodám, že všechny odvysílané rozhlasové hry a četby na pokračování najdete samozřejmě na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas, takže jak jsem v úvodu zmiňovala, jestli máte chuť si je poslechnout nejenom tu soutěžní ukázku, ale celou tu hru, tak si to rozhodně na Dvojce, na webu nenechte ujít.
4: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: S odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Z dovolené si chceme přivést hezkou vzpomínku. Jenže ne každý suvenýr je dobrý nápad. Korály, želvovina nebo třeba růžový písek ze Sardinie patří mezi přírodniny, jejichž dovoz je zakázaný. No a čeští celníci, ti by mohli vyprávět. V posledních letech zabavili třeba kufr s živými hady, ano, slyšíte dobře, krokodýlí hlavu anebo lampičku slepenou z chráněných mušlí. Co si z cest raději nepřivážet, nám ve své reportáži právě teď v odpolední dvojce prozradí kolegyně Tereza Chlubná.
3: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
4: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
3: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. I tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
4: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
3: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
5: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
3: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
4: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
3: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Zdrzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Stále posloucháte Odpolední dvojku a samozřejmě i v čase, který znamená naprosto jednoznačně cesty, cestování, a to ne naše, ale to, které nám zprostředkovává kolega, dokumentarista, cestovatel Petr Horký. Petře, hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: A mně se líbí téma, které si pro dnešek zvolil, a to je sůl. Dnes je sůl možná v uvozovkách obyčejná věc za pár korun, ale po většinu dějin patřila k nejcennějším surovinám světa. Bez soli by nebyly dlouhé cesty, obchodní stezky ani velké námořní výpravy. Byla sůl opravdu, Petře, tak cenná, jak se říká?
3: Byla. A mě právě moc baví, když můžu v Prstem po mapě hovořit o soli jako o jednom z motorů cestování. A je to velmi dramatický motor cestování, na který je navázána strašná spousta utrpení, obrovská spousta peněz a moci. A když člověk kdykoliv si posolí jídlo, se zamyslí, že chytá do ruky vlastně kus velmi dramatických dějin lidstva, pak je to podobně jako silná informace, která to cestování zpřítomňuje doslova do každého okamžiku, do každého našeho dne. Ona opravdu po většinu lidských dějin byla sůl strategická surovina. Nešlo jenom o chuť. Tam bylo hrozně důležité, že pomáhala uchovávat maso, ryby a další suroviny. To byl jeden z klíčových konzervačních mechanismů. Tehdy neexistovaly lednice, mrazáky, takže sůl rozhodovala o tom, kdo přežije zimu, kdo uživí armádu, kdo se může vydat na dlouhou cestu. Proto se jí taky říkalo bílé zlato.
2: Takže sůl vlastně pomohla lidem cestovat dál?
3: Ano, tak to bylo. U dlouhých výprav to byla naprosto klíčová otázka. Co budou lidi jíst za několik týdnů nebo měsíců? Kdo četl kdykoliv v dětství někdy třeba nějakou dobrodružnou knížku, tak si pamatuje, jak se tam vždy popisoval, když byla námořní výprava, že se nakládalo nasolené maso, sušené a solené ryby, tvrdý chléb k tomu a případně nějaké jiné trvanlivé zásoby. Bez nasolených potravin by prostě nebyly možné zámořské plavby. Například i Kolumbova cesta roku 1492 nebo Magalienšova výprava, která vyplula v roce 1519 a jako první obeplula svět. Kdyby neměli sůl, nic by nebylo.
2: A odkud se vlastně vzala ta obrovská společenská hodnota soli?
3: Ze vzácnosti a z nutnosti. Kvůli soli vznikaly obchodní stezky, vybíraly se daně a fakt zbohatla klidně celá města. Například slavná solná cesta Via Salaria vedla ve starém Římě od pobřeží Jaderského moře směrem k Římu. A jen taková perlička na závěr, často se říká, že anglické slovo celery, tedy plat, souvisí právě s latinským sal, tedy sůl. Jako není to tak, že by každý římský voják dostával výplatu přímo v soli, ale ukazuje to, jak hluboko se sůl otiskla do našich dějin i do jazyka.
2: No tak ne nadarmo se říká, že sůl je nad zlato, takže si dnes osolíme polévku.
3: A můžeme si říct, že bereme do ruky něco, co změnilo dějiny světa.
2: Krásně řečeno. A takový poetický závěr, o to se postaral Petr Horký. Moc děkuji za dnešní cestování a těšíme se na Dvojce na příště, naslyšenou.
3: Děkuji a přeji dobrou chuť třeba.

0: 15 hodin na 42 minut a to je v odpolední dvojice čas, kdy se spojujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem, což jsme učinili i dnes. A já tak v éteru dvojky vítám meteorologa Miloše Dvořáka. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Už včera jste vlastně upozorňovali, že dnes to počasí bude velmi bouřlivé, tak pojďme se na něj nejprve podívat, jak to aktuálně v Česku vypadá.
1: Ano. Je to tak, že na naše území proudí velmi teplý vzduch, zároveň ve vyšších vrstvách atmosféry počasí u nás ovlivňuje tlaková níže a tato kombinace způsobuje to, že máme relativně velmi teplo, dusno, teploty na některých místech přesahují 30 stupňů, nejtepleji aktuálně ve Štemberku 33 stupňů Celsia, do Břany necelých 33 stupňů, Staňkov, Strážnice, Lednice přes 32 stupně Celsia. A také už se místy vytváří bouřky, aktuálně jižní části středních Čech, Českomoravská vrchovina, částečně Pardubický kraj, v těchto místech relativně intenzivní bouřky doprovázené příhalovými srážkami a také kroupami, někde zhruba kolem 2 až 3 centimetrů. A tak to vypadá zatím ta aktuální situace. Samozřejmě během toho odpoledne a podvečera se bouřky budou vytvářet i na ostatním území a postupně by měly během noci postupovat směrem k východu, severovýchodu a během zítřejších dopoledních hodin by ty nejintenzivnější bouřky ještě doznívaly na severu, severovýchodě, východě našeho území a postupně by se situace uklidňovala, i když zítra odpoledne ještě počítáme s tím, že by přechodně se místy bouřky objevily, ale už by měly být výrazně slabší, než tomu bude během toho dnešního odpoledne.
0: A jaké teploty můžeme očekávat nejenom tady v noci, ale i zítra?
1: Jasný, takže během noci je relativně teplo, vzhledem k té velké oblačnosti a teplému vzduchu, tak bychom se pohybovali v teplotách zhruba v rozmezí 19 stupňů na jižní Moravě až po nějakých 13 stupňů na severu, severozápadě našeho území a zítra přes den očekáváme, že by teploty vystoupily na 23 až 28 stupňů Celsia. Na severu území by bylo chladněji s teplotami kolem 21, opět na jižní Moravě by mohlo být až zhruba 29 stupňů. V 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 a na Šumavě bude o něco málo tepleji až 20 stupňů Celsia. A vád bude proměnlivý vítr, ten by pak v bouřkách přechodně zase zesiloval.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Miloš Dvořák. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou. Hello.

0: Tak to byl na dvojce Marek Ztracený, před námi ještě Hana Hegerová, Petr Habka, jejich Levandulová, ale přede mnou sedí dnes do bíle oblečená Tereza Stýblová. Hezké odpoledne.
1: Ty máš co říkat, hezké odpoledne.
0: Ano, my jsme se sladili.
1: Dneska ladíme.
0: Takhle, my jsme se domluvili. Pojďme to klidně říct, dobře, že jsme se domluvili.
1: Ano, dneska jo? Na bílu.
0: Ano, ale nejdřív tedy o tom, o čem bude dnešní káva o
1: dneska
0: čtvrté.
1: Dneska bude hostem Jiří Šedivý, odborný učitel střední školy gastronomie u Krbu a bavit se budeme o masových pokrmech, ale protože je léto, tak to bude sice s masem, ale odlehčeně a nebude to jenom salát s kuřecím masem, protože to mě třeba napadne na první dobrou.
0: To jsem měla dneska
1: ano.
0: K obědu.
1: No vidíš, ten Cezar salát, že?
0: Přesně.
1: Takže zkusíme různé varianty samozřejmě a nejenom kuřecí maso, ale další druhy. Nebo
0: doufám, že ano. Já doufám, že posluchači a posluchačky jsou po jídle, protože jinak se jim určitě budou zbíhat sliny. Já dodávám dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat svoje dotazy. Loučím se a posílám na rozloučenou tu avizovanou levandulovou. No a zítra po 13. se na vás těším, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko podle ministra Macinky dál jedná s Izraelem o nákupu systému Spider a oba temelínské bloky mohou podle ministra Havlíčka vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Zítra bude v severovýchodní polovině území oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami i bouřkami, jinde oblačno až polojasno. Teplotní maxima většinou do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Uvedl to dnes ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na závěr návštěvy Izraele. Je to podle něj i jeden z důvodů, proč ho doprovázel zástupce ministerstva obrany. Izraelské systémy patří technologicky ke světové špičce. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V Temelíně to dnes řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. V provozu by tak mohly bloky být až do roku 2080 a 2082, o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Podle Havlíčka si to ale vyžádá roční náklady na modernizaci přes 5 miliard korun.
4: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy. Čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
2: Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala začala hořet včera ráno, plameny ji celou zničily. Škoda činí zhruba 80 milionů korun, pokračuje středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
5: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, zničením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Hasiči ve Zlíně začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí pro celý zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Kvůli pokračující rekonstrukci plzeňské

0: Ulice v Praze se lidé musí připravit na nová dopravní omezení. Od zítra bude část pod Bělohorské jednosměrná, a to směrem na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se to dotkne také 4 autobusových linek.
1: Změny se dotknou linek číslo 123, 149, 167 a 191. Některé zastávky se dočasně zruší nebo přemístí, několik jich naopak mimořádně přibude.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Zítra bude v severovýchodní polovině území zejména dopoledne až zataženo s občasným deštěm a bouřkami ojediněle i silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, objeví se přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Nejvyšší teploty většinou 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20.
3: Doprava.
0: Následky nehod na D2 a D52 před Brnem už odstranili, kolony by se měly zvolna dávat do pohybu. Na 108. kilometru D11 směrem na Prahu je v levém jízdním pruhu pytel neznámého obsahu, tak tam zpomalte a držte se vpravo. A na 46. kilometru D8 směrem od Prahy se po nehodě jezdí pouze jedním pruhem a brzdí se tam do kratší kolony. To byly zprávy, teď Tereza s kávou o 16:00.
4: Přeji vám krásné úterní odpoledne při poslechu Dvojky. Letní lehká jídla nemusí být jenom saláty, takže se dneska budeme povídat o tom, jak připravit i maso tak, aby bylo šťavnaté, chutné a přitom nezatížilo náš organismus, jestli musíme sáhnout jenom po kuřecím, anebo můžeme odlehčit naše jídlo i vepřovým či hovězím, jaké přílohy, jaké bylinky a úpravy dodají pokrmům svěžest a které české klasiky můžeme odlehčit, aniž by ztratili svou typickou chuť. Hostem je pan doktor Jiří Šedivý, odborný učitel střední školy gastronomie u Krbu a Univerzity Karlovy, Husitské teologické fakulty a katedry psychosociálních věd a etiky. Dobrý den, pane.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Když vy si chcete doma uvařit teď v létě něco odlehčeného a mělo by tam být maso, tak co by to bylo?
5: Tak určitě zvolím ryby, ale já musím na začátek říct, že odlehčené a lehké jídlo není úplně třeba dieta, protože spousta posluchačů si jistě představí, no tak to by mělo být něco opravdu lehkého, jako saláty a tak dále, ale ne, je to jídlo, po kterém se cítíme dobře, ale nemusíme slevit z chuti, to je důležité. No a maso takové jako samo o sobě není problém, ale rozhoduje, a to na začátek je důležité říct, jaký kus vybereme, jak ho připravíme a co k němu naservírujeme.
4: A vy konkrétně byste si tedy dal, co?
5: Tak určitě v tom
4: kousek masa.
5: Tak, a jak už jsem řekl na začátku, v tom dnešním parném počasí by to byl lehký salát a k tomu právě třeba kousek ryby.
4: Mm, tak to zní dobře, nechám se určitě nalákat, samozřejmě i na další recepty, které dnes určitě nabídnete. Jiří Šedivý je naším hostem, máte-li otázky, tak posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnes k té kávě budeme servírovat odlehčená, lehká letní jídla, ale s masem, protože maso je ideálním zdrojem bílkoviny a asi to známe ze své zkušenosti. Pokud tam ta bílkovina nějaká není v tom jídle, tak nás brzy přepadne hlad. I v létě.
1: Tak, je to je tak.
0: Že je teplo, takže náš organismus to zkrátka potřebuje. Jiří Šedivý už naznačil, že ryby jsou ideálním masem teď na letní přípravy. Obecně ale jaké další druhy masa ještě byste doporučili?
1: Tak a tady já jsem si říkal, že musím zmínit, že to není to kuřecí, to, kde teda musím říct, že je u nás obrovská spotřeba a dál ho následuje tedy vepřové maso. Ale pozor, my často zapomínáme na krůtí maso, králičí maso a co musím zdůraznit, je jehněčí a samozřejmě ryby. A právě to jehněčí, králičí, ryby se nám hodí do těch letních měsíců. My když se podíváme dokonce i do starých kuchařek, tak pro to letní období musíme říct, že už v minulosti a v historii jsme měli extra recepty, které tedy byly vhodné vařit z masa, musím podotknout, v těch letních měsících. A jsou to tedy třeba omáčky k vařenému hovězímu masu. To jsou ty známé rajská omáčka, okurková, ale ta velice oblíbená je koprová, no a potom tam máme ještě cibulovou omáčku nebo játrovou. Ale musím říct, že tady dominuje právě ta koprová a rajská. To jsou, musím říct, takové stálice a ty se hodí pro to letní období. Důležité je dobře uvařit hovězí maso. Tady podotýkám, že to hovězí maso bychom neměli vařit samotné. Vždycky ho vkládáme tedy do horké vody a to je důležité, aby se na povrchu rychle zatahla bílkovina a to maso nám zůstalo šťavnaté a vždycky to maso vaříme ještě tedy s další surovinou a to znamená kořenová zelenina, mrkev, celer, petržel, přidáme tam cibuli, můžeme přidat bylinky a to maso by se mělo vařit a pomalu vařit a mělo by získat ještě i lehce právě nádech třeba z té kořenové zeleniny a to maso potom ve výsledku je krásně šťavnaté a krásně ovoněné, to je ten správný výraz.
0: Vy jste se vlastně už dostal k té české klasice, ale odlehčené, protože si myslím, že si představíme právě, že když si dáme tu koprovou omáčku, nebo tu rajskou, tak k nám k tomu naskakují ty knedlíky a ta omáčka tak taky zahuštěná a už si říkáme, no, ale to s tím odlehčeným letním jídelníčkem nemá moc společného. To znamená, že tu omáčku třeba nezahustíme, ale nebo dáme jinou přílohu?
1: Určitě zahustíme, ale pozor, co je důležité, ta omáčka by měla mít typickou omáčkovou chuť. Nehutnou, ne pudinkovou, ne příliš, já bych řekl, až kašovitou a tak dále. To ne. Měla by být krásně tekutá, ta zahuštěnost by tam měla být znát a co je důležité třeba u té zmíněné koprové omáčky. Pozor, ten kopr, my už dneska studenty učíme, že kopr dáváme čerstvý až nakonec a krásně ho rozvoníme tím, že ještě nakonec přidáme na zjemnění kousek másla. Tím nic neskazíme, ale musím říct, že tady se dělá častá chyba, že toho kopru se tam dává hodně, máme ho hodně, chceme se ho zbavit, tak ho tam do té omáčky nacpeme prostě strašně moc. A potom ve výsledku ta chuť není moc dobrá, je ta omáčka, bych řekl, že je přetažená, příliš až tedy bylinková, tedy koprová a to víme, že nesnáší děti a potom samozřejmě i v dospělosti třeba mají vzpomínky na prázdniny.
0: To se potom táhne celý život.
1: Tak, ano.
0: A koprovka už nedostane šanci.
1: Tak, ne, a nedostane šanci, až potom třeba někdy v dospělosti jí znovu ten člověk ochutná a řekne si, je, teď je to vlastně moc fajn.
0: Až ve chvíli uslyší radu od Jiřího Šedivého, že tedy až nakonec a jenom trochu a čerstvý
1: tak,
0: kopr,
1: přesně
0: aby se to hezky ovonilo. Čím ty omáčky zahušťujete? Klasickou jížkou nebo co
1: tak
0: použít
1: určitě,
0: třeba i v létě, pokud bychom chtěli.
1: Určitě klasickou jížkou a tady musím říct, že samozřejmě té jížky, jak už jsem řekl, ta omáčka by měla být krásně konzistentní, hladká, Tady u té koprové omáčky používáme takzvaný bešamel, to je základní omáčka a je to máslová jížka, která je rozředěná mlékem a zjemněná potom smetanou. No a nakonec, jak už jsem řekl, my tam přidáme ten kopra, kousek toho másla a dochucujeme u toho bešamelu ještě typické, že tam přidáváme muškátový oříšek, trochu na chuť, prosím, a samozřejmě ho solíme. A taková omáčka je krásně jemná. My si můžeme tím mlékem krásně tu konzistenci vyladit a vlastně, když dobře provaříme, dobře mícháme, tak ta omáčka je potom krásně konzistentní, jemná, není hustá. To je důležité. No a k té příloze samotné, my nemusíme samozřejmě dávat 5 velkých knedlíků. My můžeme z toho kynutého těsta na knedlíky udělat třeba úplně jiný tvar, můžeme udělat 3 malé kuličky, kterým noky. Dáme přesně tak, tak může to být knedlík ve tvaru noku a k tomu dáme plátek masa, trochu té omáčky, ozdobíme koprem a je to malá, lehká porce. Tady bych nic neměnil, já bych v těch tradičních recepturách nic neměnil, ale v těch letních měsících ještě musím dodat, my jsme tady mluvili o těch původních recepturách, tak to byly i studené omáčky, protože teď samozřejmě borůvková sezóna, takže uděláme studenou omáčku z borůvek a nebo z malin.
0: A přidáme k tomu nějaké maso.
1: Tak tady bych úplně maso nepřidával, ale určitě tedy knedlík by šel, ale maso bychom vynechali.
0: Dobře, tak pro jednou. Zkusíme po písničce k dalším receptům s Jiřím Šedivým, odborným učitelem gastronomie, který je naším dnešním hostem s masem, ale odlehčeně, téma, kterému se věnujeme. Máte-li otázky, posílejte. 2@rozhlas.cz.

0: čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A dnes inspirace v kuchyni. Hostem je Jiří Šedivý, odborný učitel gastronomie. S masem ale odlehčeně, to je téma, kterému se věnujeme, takže vaříme samozřejmě. Už jsme zmínili ty omáčky. Jiří Šedivý by na nich vlastně nic neubíral, až tedy na té jíšce, řekněme, nezahušťovat příliš mnoho, příliš nekořenit. Místo pěti knedlíků si udělat pár noků a je to tak krásný letní oběd. A pak jste se dostala těm sezónním omáčkám, borůvkovým například. Já jsem vás nutila k tomu, abyste dal maso. Ale třeba krutí maso k té borůvkové, nebo potom ke švestkové dále, až se posuneme v té sezóně, to by šlo, ne? Nebo...
3: Tak to by šlo určitě, dokonce s tou černou švestkovou máčkou se setkáváme na Vánoce, to je ten tradiční kapr na černo, tak a vidíte, ten by šel krásně udělat i teď v těch letních měsících. My bychom nemuseli použít úplně třeba kapra, ale i jinou rybu a právě takovou omáčku nemusíme dělat ze švestek, ale udělat právě i z jiné ovoce. Tak taky by to krásně šlo. Mě napadá rybíz teď. Tak samozřejmě rozvařit rybíz, udělat z něj redukci, propasírovat a potom samozřejmě povolit krásně a k tomu opečenému masu.
2: Jak tu redukci děláte? Hodíte rybíz do vody, dusíte, vaříte? Jak se to,
3: ten rybíz samozřejmě propláchneme, odstraníme, nebo měli bychom odstranit jednotlivé stopky, nebo...
2: To už mě odrazuje, a když to neudělám, tak se nic nestane.
3: Pořádně propereme, to je důležité, a rozvaříme. A tady prosím, tady vaříme, na začátku je důležité podlít ten rybíz, a aby se nám úplně hned na začátku nepřipálil. A důležité je taky sledovat cukernatost, lehce můžeme dosladit, nebo přidat med, nebo sirup a uděláme, jakmile je rozvařený, tak krásně propasírujeme, potom ještě jednou přes plátínko, no a máme krásnou, já bych řekl, krásné pyré, které můžeme použít potom dál pro zpracování. My můžeme ještě dál dochutit, můžeme přidat, mě teď napadá citronová nebo citronová šťáva, můžeme přidat trochu kůry a přidáme trošku tymiánu, no a máme hotovou, povolíme, já bych přidal tady trochu červeného vína a no a teď mě napadá třeba krutí maso a k tomu přidat právě, k tomu grilovanému krutímu masu, přidat takovou rybízovou omáčku, ale nebo i králík. Toho králíka můžeme taky krásně, a tady mě napadá zase dobře, můžeme králík a ty jednotlivé části uvařit, to maso můžeme obrat, udělat takové trhané maso a k tomu přidávat právě takovou omáčku. A musím říct právě to, tady se nám krásně snoubí ta králičí chuť. Víme, že králičí maso je lehce nasládlé a ten rybíz nám k tomu dodá takovou příjemnou, já bych řekl dokonce atmosféru. A když k tomu dáme dobré červené víno, no tak musím říct, že to je taková příjemná letní večeře.
2: No úplně skvělá. Hmm. Takže to grilování jsme vlastně zapojili. Můžeme ugrilovat, to neříkala se to králičí, ale to krutí maso, to bývá hodně dietní, nebo není tak šťavnaté. Tak jak to udělat, aby to krutí taky
3: záleží na technice. A tady musím říct, že my jsme národ, který miluje grilování. Já bych řekl, že jsme úplně na předních příčkách, ne-li na první, tedy kde to grilováním se stalo takovou národní tradicí. Umíme grilovat na kameni, na různých plynových elektrických grilech a tak dále. Ale my často tedy grilujeme jenom krkovice a kuřecí prsa a sténa a tak dále. Ale pozor, my můžeme použít právě i jiné druhy masa, a zase tady zopakuju, je to od zvěřiny, jsou to různé kýty, dančí, jelení, nebo strnčí kýta, tady u té zvěřiny, tady bych vybral právě kýtu nebo hřbet a je třeba, aby byla naložená, aby to maso bylo krásně křehké, potom nesmím zapomenout na krůtu, Ta je moc dobrá. A tady bych doporučil nejenom krutí prsa, ale nezapomínáme ani na stehna, která jsou šťavnatější a mají úplně jinou chuť než třeba prso krutí. Mm. Tady je třeba říct, že ta krůsta je v tomto specifická, že má každá ta část se liší nejenom tou skladbou, těmi masovými vlákny, ale i chuťově. To je na krůtě zvláštní a zajímavý. Mm. Takže určitě nebát se krůty.
2: A jak s ní pracovat před tím grilováním? Naložit to maso?
3: Já bych s tím nakládáním byl opatrný. Tady nám stačí bílý pepř a sůl a my vždycky říkáme, že zachováme přirozenou chuť, přiznanou chuť toho masa. Já přece chci vědět, jestliže budu mít kuřecí maso, chci cítit tu chuť toho kuřecího masa. Jestliže mám rybu, krásný kousek ryby, tak chci cítit třeba chuť lososa. Ale jestliže mám krůtu, tak přece zajímá mě i to, co jsem tady řekl, tak chci cítit, jak chutná právě to kuřecí stehno, jak chutná to prso. A já bych to moc těmi různými marinádami nepřeháněl, protože musím říct, že ty koření jsou mnohdy v těch marinádách dost agresivní, nasáknou to maso a my pak cítíme dobře, cítíme to koření, ale necítíme právě tu charakteristickou chuť toho masa.
2: Jiří Šedivý je hostem Kávy o čtvrté, dělá chutě nejenom mně, ale už i mému kolegovi Jirkovi, který mi to teď sdělil do sluchátek, našemu zvukovému mistrovi, ale určitě i vám všem, kdo posloucháte Kávu o čtvrté s masem, ale odlehčeně. Můžete se ptát dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: S masem, ale odlehčeně, dnes vaříme v kávě o čtvrté s Jiřím Šedivým, odborným učitelem gastronomie. Mluvili jsme o grilování, mluvili jsme o omáčkách, kde se tady maso vaří. Ty úpravy masa v létě, aby to bylo odlehčené, asi zahrnují vše kromě smažení, nebo si můžeme občas i něco usmažit?
3: Ale tak občas můžeme. Já to úplně nevylučuju, samozřejmě. Tak jako je to u těch tradičních receptů, musím říct, já bych ty tradiční recepty úplně nějakým způsobem nevylehčoval, neměnil a tak dále.
2: Ano, protože řízek v trojobalu jinak než smažení.
3: Právě. No, my se setkáváme s tím, hodně v technologii mluvíme o tom, že můžeme upést právě maso třeba i právě v tom trojobalu, že potřeba jen olejem a potom ho dáme do trouby a tak dále, ale abych pravdu řekl, to není ten typický smažený řízek. Tady zase musím zdůraznit, jestliže budu smažit, tak smažíme opravdu správně, používáme řepkový olej, to znova opakuju, ten řepkový olej nám snese daleko větší zahřátí než právě slunečnicový, s kým se často setkáváme, že se chybuje. Používám znovu opaku řepkový, dobře ho zahřeju a smažím. Tady opravdu musí být ten olej dobře nahřátý, rozpálený. Ten řízek se musí okamžitě smažit. To je zásada, která platí u smažení. A takový řízek, když si dám jednou za čas, tak se nám nic nestane a člověk si, myslím, dobře pochutná. Jestliže to dělám každý den, no tak tam samozřejmě se to nějak na zdraví promítne a i na váze a to je špatně. No.
2: A když máme maso na přírodu, nebo přírodní řízek, takže ne obalený, třeba kuřecí,
3: ano,
2: nebo i vepřový, tak jak to udělat, aby byl zase šťavnatý, aby se na té pánvi neskroutil, aby z toho nebyla taková ta vysušená podešev. No, to
3: tak to nechceme. A tady je důležité opravdu teda zase, jestliže používám nějakou litinovou pánev nebo grill a tak dále, tak vždycky to maso nevysušit. Tedy opec a co je důležité, často se chybuje u grillování v tom, že po krátkých intervalech
2: pořád otáčím.
3: To nemá být. Musím říct, že zase, když se podíváme do technologických učebnic, když se jako do minulosti, tak tam jako je doporučováno vždycky teda nechat ten plátek masa, a to platí u kuřecího, vepřového, z jedné strany krásně propěkat, ne na prudko, prosím. Já se setkávám zase s tím, že se rozpálí to úplně na nejvíc a tam se dá to maso, to se začne pálit, takže máme okamžitě tu tendenci, dobře, pálí se to, honem to přetočím a teď to budu,
2: no
3: teď tam s tím
2: třeba,
3: to maso tam trápím.
2: Když to děláme na pánvi, tak nakolik ne?
3: Tak samozřejmě tady budu odhadovat určitě 180, 190 stupňů, tam se to rozpálí, ale nechám, potom snížím a to maso krásně pozoruju, jak se mi snížím teplotu na, bych řekl, střední stupeň a koukám se, jak se mi to maso krásně propejká. Po 3-4 minutách to maso otočím a vidím po straně, to platí zejména u kuřecího, kuřecí prso nebo u vepřové kotlety, vykoštěná vepřová kotleta, se říká karé, když mám ten krásný centimetrový plátek, tak ho po stranách ho naříznu, aby se mi nekroutil a krásně propékám. Nechám 3 minuty, otočím, nechám 2 minuty, vidím, jak krásně se mi vytvoří kůrka na povrchu, nám ty sacharidy krásně skaramelizují, udělají nám takovou příjemnou hnědou barvu. A tady je důležitý dlouho tam opravdu nenechávat. I to vepřové, i to kuřecí má být propečené, ale nemá být vysušené, má být šťavnaté. Často se setkávám s tím, že opravdu tam necháváme dlouho, 15 minut, 20 minut, až to maso, až to vepřový je úplně suchý. A to je špatně. Jo, my už dneska máme teploměry, můžeme píchnout teploměr dovnitř. Vidím, že tam má to maso, že tam dosáhlo 75 stupňů a to maso můžeme v tomhle stavu teda krásně sundat a může se servírovat. Jo. Takže tady prosím, já upozorňuji na to, jako zbytečně přesušujeme. My jsme národ, který miluje krkovici. Ta krkovice lecos, musím říct, že snese. Tím, jak je tučná, tak ona se nám krásně vypejká, nás to baví, ono to krásně syčí.
2: A voní.
3: A tak ji tam necháme dlouho, teď to odevíráme, rozumíte? Ono to krásně to vždycky to se rozvoní a tak, ale taky ta krkovice má být šťavnatá. Jestliže mám tučnou krkovici, počítám s tím, že ve finále na tom talíři tedy bude hodně šťavnatá. No ale neměla by být taky. Zase tý krkovici to ubírá na té kvalitě a vůbec potom i ve finále na kvalitě toho jídla, protože na tom talíři potom bude přesušená, nebude to dobrý. Ne. Má být krásně šťavnatá, ten tuk tam má být charakteristický, ten tuk je nositel chutí, často se to opakuje a u té krkovice to platí obzvlášť. Je oblíbená proto, že dobře chutná, protože obsahuje hodně tuku a proto ji netrápím na tom grilu nebo na pánvi, ale opravdu krásně ji nechám vypéct, otočím, platí to pro všecky. Ještě zmíním ryby, tam je to charakteristické tím, že tady, jestliže použiju třeba i na těch grilech se používá litinová pánev, vložím si do té pánvy pečící papír, dám krásně filety té ryby a potřuje, ten papír potřu tedy olejem, nejdříve dáváme stranu, která je z kůží a pomalu snížím ten výkon toho grilu a pomalu čekám, kdy mi po okraji začne ta ryba krásně bělat. Za prvý se mi vypeče krásně kůrka, jakmile začne po okraji bělat, otočím na 2-3 minuty, dodělám a ryba je hotová. Ryba má být šťavnatá, ne suchá. To znova a pozor, tam je charakteristické to, že tam má být zachovaná ta specifická dobrá kůrka. To platí u ryb, jako je pstruh a tak dále, i u lososa a tak dále. Jo, takže tady tohleto, to jsou hlavní důležitý zásady, na které nezapomínám.
2: Tak. Co k těm úžasným grilovaným kouskům naservírujeme? Vím, že Jiří tady dokonce naznačoval, že tam můžeme rád i meloun medový, tak to si dáme po písničce, takové recepty, přílohy. A jestli máte otázky k tomu našemu dnešnímu vaření s masem, ale odlehčeně, tak už je můžete i telefonovat 22 155 25 25.
0: Prázdninová blízká setkání na dvojce. Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi. Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich. I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině. Na dvojce. Radioservis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
1: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
0: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
1: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
0: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
0: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: masem, ale odlehčeně. V kávě o čtvrté s panem doktorem Jiřím Šedivým, odborným učitelem gastronomie, píše nám náš věrný posluchač Honza. Mohl by prosím, pan Šedivý, už přestat mluvit tak barvitě o jídle? Jsem už 45 minut v zácpě a hladový a on teď mluví o vepřovém karé a křupavé kurce na opečeném mase a já se mohu zbláznit. Tak Honzo, děkujeme, musíme vás zklamat, ještě to chvilku to
1: vydržte.
0: Potrvá do 17. hodiny a pak věřím, že už budete ze zácpy pryč a dáte si něco dobrého.
1: Tak určitě.
0: Máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Lucie. Já vás zdravím a chtěla bych se zeptat, jak je to s grilováním kuřecího masa, aby bylo zdravotně nezávadné. Normálně se říká, že by mělo se dělat 15 až 20 minut, tak jak je to u toho grilování?
0: Děkujeme za dotaz, protože byste, Jirko, říkal, že stačí pár minut, 3-4 minuty na jedné straně a na druhé.
1: Tak je to grilování samozřejmě a záleží, jak griluju a tady zase je důležité, jak používám ten gril. Jestli je to gril plynový, nebo jestli griluju jestli budu grilovat na dřevěném uhlí a tak dále. Prosím, úplně hlavní zásada je, že ten gril by měl být dobře roztopený. To znamená, u dřevěného uhlí nemělo by tam docházet k tomu, že tedy to uhlí se nám rozpaluje, hodně kouří a my už tam dáváme to samotné maso. Tam se nám potom samozřejmě hodně zakouří a to není moc pro zdraví samozřejmě příznivé. Tady bych doporučil, a co je důležité, mít pořádně rozhořené to uhlí, to uhlí musíš hnout. To samé platí u různých elektrických grilů a plynových. Tam stačí chvíle, aby se ten gril dobře rozpálil. Potom snížíme teplotu a začneme grilovat. U toho kuřecího masa připomínám, že používáme tedy šťavnatější jsou, tedy jsou stehna nebo vykoštěná stehna. U prsou tam můžeme grilovat celá prsa, krásně tedy z vykoštěného kuřete a tady je důležité, aby to kuře bylo propečené, ale zase mělo by být šťavnaté. Je dobré používat právě ty různé pomůcky, jak už jsem zmínil, teploměry a tak dále. Tady zase musím připomenout šťavnaté a pomalu pěkně propékat.
0: A naše posluchačka měla na mysli, aby se tam to kuřecí maso zbavilo možných choroboplodných zárodků, že to asi by mělo být děláno delší dobu, aby...
1: Musí být pozor, to musím teda zdůraznit, určitě. To maso by nemělo být syrové. Musí být upečené, to je třeba zmínit a musí být teplně upravené i uvnitř. Ne syrové, ale jak jsem zmínil, hlídáme tu teplotu třeba u toho kuřete na 75 stupňů. Tam prostě musí dojít k tomu, aby bylo teplně upravené. To kuře má být šťavnaté, ale ne syrové. Tak.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: No, tady Jirka, prosím vás pěkně, já mám takový spíš dotaz, nebo připomínku. 20 roku jsem neměl pořádně připravený nějaký maso ve veřejným nějakým občerstvením, nebo tak vepřový maso, je to prostě taková hůžova tvrdá. Co se s tím dá dělat, to je jedna věc. A pak ještě k těm masům, je vynikající, vynikající skutečně maso z nutrie. Tak jestli k tomu něco třeba povíte, taková roláda zvnitry je, to tady umí jeden občan a to je nedostižný.
0: Tak moc děkujeme i za váš tip. Tak Jirko.
1: Tak krásná otázka, tak já začnu tou nutrií. Já si vzpomínám, před rokem 89 se chovali na vesnicích nutrie, dokonce jsem měl spolužáka, měli doma, já si pamatuju, betonový bazény a chovali nutrie a vždycky nám vyprávěli, jak ty nutrie potom doma jedí, ale jak je to jemné, dobré maso. Určitě. My už jsme si odvykli a jak jsem zmínil, králík a do té skupiny právě takových těch jemných bílých mas patří i ta nutrie. Určitě chutná, ale jak jsem zmínil, prostě už na to nejsme zvyklí. Už není tak obvyklá, ale určitě.
0: Dá se vůbec
1: maso, abych pravdu řekl,
0: běžně v obchodech
1: ne, asi určitě bychom tady našli v České republice nějaký specializovaný chov, kde by se ta nutrie dala i už rozporcovaná sehnat a já musím říct, že nejenom z toho kuchařského technologického hlediska, ale i z výživového hlediska lze jenom doporučit. Krásné, jemné a chutné maso, a jak pán zmínil, tak dá se z něj udělat nádherné věci. Krásně jemný, musím říct, takže určitě ano. A ta druhá otázka...
0: Vepřové maso vždycky je taková gumová záležitost.
1: Určitě.
0: Špatně udělané.
1: Tak protože se samozřejmě u toho vepřového masa, já bych řekl, že je daleko složitější než právě to kuřecí maso. Ještě se dá zvládnout dobře, ta krkovice, ta, musím říct, něco vydrží. Ale u dalších druhů, jako je panenka, kýta nebo pečeně právě ta vykoštěná se používá karé nebo z kostí, je to kotleta, tak tam dochází k tomu, že se dlouho připravuje a vysuší a, jak posluchač zmínil, je potom hodně houževnatá, tvrdá, suchá, vysušená. To je špatně. Právě to vepřové maso musíme připravovat opravdu předtím, krátce předtím, než se bude podávat. Přijdou nám hosti, mám připravené vepřové maso, výborně, posaďte se a já připravím, mám připravené právě vepřové kotletky.
0: A za 10 minut a, by to tedy
1: ano,
0: mělo.
1: Přesně tak, přesně tak. Vkládám, až když přijdou hosti a nenechávám dlouho. Mám krásně připravený grill, přidám tu kotletu, mám připravenou, můžu ji předtím potřít olejem, osolit, opepřit a nechávám, tak za 5 minut mám vlastně ten vepřový steak hotový.
0: Tak a za chvilku ty přílohy.
1: Tak,
0: Meloun a spol. Předáme k různým druhům masa. Jiří Šedivý, náš host, stále se ještě můžete ptát. 22 155 25 25.

0: Zábava o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také Jiřím Šedivým, odborným učitelem gastronomie, s masem, ale odlehčeně. Velice příjemné téma podle vašich ohlasů, kterému se dnes věnujeme. Máme zase dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Kolář. Já bych se chtěl zeptat ohledně toho krůtího prsa, které padlo, že je suší. A tak co ho takhle naložit předtím na chvíli do jogurtu anebo do oleje, ale bez koření, aby si zachovalo to, tu svoji specifickou chuť. Mm-hmm.
2: Děkujeme za váš dotaz, nebo vlastně i nabídku, jak to vylepšit, Jiří.
4: Tak, správně je, že to prso samozřejmě je suší, ale pozor, my na to máme různé triky. Můžeme naložit, ale pozor, u toho nakládání, tady bych byl velmi opatrný, my můžeme udělat právě marinádu a můžeme si poradit bylinkama, citronem, jogurtem, hořčicí. A to nám úplně krásně stačí, přidal bych i zase já doporučuji med, protože to je krásná kombinace a s tím krutým masem a s tím prsem se nám krásně snoubí. Dál bych doporučil udělat nebo nechat stuhnout máslo, udělat z něj hranolky, ty nechat zmrazit a potom krásně to prso, jestliže budu péct celé prso, tak prošpikovat tím samotným máslem.
2: To jste nedávno udělal sám
4: tak,
2: si doma.
4: Tak, a musím říct, byla to hostina, že to je výborný. To prso zůstane krásně šťavnatý, máslo se samozřejmě vypeče, ale pozor, hodně nám zůstane ta šťavnatost a i ty chuťové vlastnosti nám zůstanou uvnitř toho masa, toho samotného krutího prsa. No a ale tady mluvíme o celém tom prsu, ale dál můžeme to samotné prso, tu část tedy nařezat tak na centimetr, centimetr a půl, takové plátky bych řekl, a ty potom můžeme lehce marinovat a krásně tedy grilovat. Předem bych je samozřejmě, jak zmínil posluchač, lehce namarinoval. Tady stačí potřít olejem, přidat bylinky, ten neustále zmiňovaný tymián, a to nám krásně stačí.
2: No a teď už ty přílohy, Jirko, prosím. Takže tak, tím melonem jste mě hrozně nalákal a to si myslím, že by se mohlo hodit.
4: No mohlo, a pozor.
2: Ale ne ten vodní melon.
4: No, ten vodní melon ne, ale pozor, já musím tady zmínit takové i netradiční, ale přitom velmi lehké a hodící se do toho parného počasí. Jsou to saláty, kde využíváme různé druhy zeleniny a ovoce. Můžeme krásně kombinovat a stačí dojít do obchodu a vyloženě se podívat to, co nás zaujme. A pozor, nejenom ovoce, ale zeleninu zmiňuji. Teda nemusí to být vždycky listové saláty, ale můžeme použít i tu tradiční kořenovou zeleninu, ale vlastně co teď, všechno to, co je teď sezóň. Můžeme kombinovat i takové nezvyklé druhy, jako je fenikl. Fenikl, když nakrájíme na slabé plátky, přidáme ten zmíněný oranžový medový meloun, který nám tam dá příjemnou chuť, ale pozor, my ho předtím, než ho dáme do toho samotného salátu, můžeme i lehce opéct. Lehce z prutka, no nám to na povrchu toho melounu udělá takovou příjemnou karamelovou chuť. Přidáme do toho salátu a pozor, teď můžeme kombinovat řepu, ten medový meloun, přidáme tam fenikl a přidal bych rukolu, no a potom třeba ještě mrkev a máme nezvyklý salát, který nám krásně to maso doplní. Ty chutě, ač to vypadá, že to je nezvyklá, že to nepůjde dohromady.
2: To teda
4: dohromady.
2: Vypadá, že to půjde moc
4: hezky dohromady. Se to krásně snoubí, ale nesmíme zapomenout spojit nebo odrezovat ten, jak se říká odborně, ten salát.
2: Odrezovat?
4: A tady přidáme správně, ano. Měli bychom přidat lehce tedy buď vytvořit lehký dressing, ale v tomhle případě bych udělal zálivku, lehkou zálivku, nebo můžeme použít jenom olivový olej, bílý pepř, sůl, anebo si připravíme vodu, do které přidáme olej, trochu octu, jablečného octu a lehce zakápneme celou tu kombinaci. Chvíli necháme ta zelenina a ovoce nám začne pouštět aromatické látky a všechno se nám to krásně propojí. No a takový salát je lehký, letní a hlavně osvěžující. On v kombinaci s tím masem nás krásně povzbudí. Není to nic těžkého, takže my se po tom salátu budeme cítit příjemně, zažene hlad, prosím, ale pozor, i nás tedy zasvětí. A pozor na kombinace, tady musím připomenout, používejme hodně takové ty barevné zeleniny, toho se nebojíme, a nejenom teda listový salát, ale i různé druhy, jak už jsem zmínil, dalších zelenin. A můžeme přidat i klidně ovoce, můžeme přidat broskev do salátu, která nám tam zase ty chutě krásně rozvoní a
2: prostě
4: a dochutí.
2: Prostě se toho nebát. A ještě jsem mi říkala taky luštěniny.
4: Tak a přesně tak, na ty my často zapomínáme. Luštěniny, dobře, nechce se nám je třeba vařit. Vím, že hlavní problém, já slyším to od studentů, nadýmají a musíme je vařit a co s nima dál. Ale pozor, dneska už luštěniny koupíme i předvařený a zase kombinace s různou další zeleninou, kdy ty luštěniny přidáme, ať to jsou fazole, zelený hrášek a vždycky je to něco zajímavého a moc dobrého.
2: Tak, martyrium končí. Trápení našich chuťových buněk v tuto chvíli, ale teď samozřejmě bude čas, abyste si sami připravili něco dobrého. Děkuji, naším hostem byl Jiří Šedivý, odborný učitel střední školy gastronomie u Krbu a univerzity.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek a víc než 2/5 Čechů nad 50 let nemají jasný finanční plán na důchod. Zítra bude v severovýchodní polovině území oblačno až zataženo s deštěm i bouřkami, jinde oblačno až polojasno, nejvyšší teploty většinou až 28 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Celoroční známka by tak stála dál 2570 korun. Například podle šéfa SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
3: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
2: Naopak opozice návrh považuje za populistický. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodou letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů nad 50 let, ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Finanční gramotnost Čechů se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém, popisuje Michal Straka z agentury Ipsos.
4: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí ve věku od 18 do 79 let. Od ledna do června se ceny obědů průměrně zvedly o 4 koruny na 202 koruny a 20 haléřů. Meziročně podražily skoro o 6,50. Vyplývá to z Edenred Restaurant Indexu. Nejvíce zaplatí lidé za obědy v Praze v průměru skoro 228 korun. Z krajských měst lze koupit naopak nejlevnější obědy ve Zlínském a v Olomouckém kraji zhruba o 50 korun levněji než v metropoli.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude v severovýchodní polovině území zejména dopoledne až zataženo s občasným deštěm a bouřkami ojedinělé.

0: Měle silnými, jinak bude oblačno až polojasno a objeví se přehánky nebo bouřky i intenzivní. Nejvyšší teploty většinou 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy budete osobním autem popojíždět asi půl hodiny od stého 86. kilometru k omezení na stém 96. Opatrně na výjezdu z Prahy po D10 na 2,5 kilometru leží upínací popruhy. Na 8. kilometru D11 směrem od Prahy se jezdí jen jedním pruhem zdržení 25 minut. A na 281. kilometru D35 směrem na Mohelnici jsou v pravém pruhu velké kusy pneumatiky kamionu, odstaveného o kousek dál. To byly zprávy teď Honza a Monika.
2: Jan Kovařík a Monika Valentová vám přejí krásné odpoledne, milí posluchači, a spolu s vámi, doufáme, se těší na další příběh z kalendáře.
3: Dnes si budeme vyprávět o stavbě, která svému původnímu účelu posloužila jen jednou a navíc přesně obráceně, než zamýšleli její tvůrci.
2: Bude řeč o budově, která se proslavila po celém světě až poté, co přestala existovat. Která hostila řadu známých osobností s mimořádným luxusem a přitom bezplatně.
3: Prostě řeč bude o místě plném protikladů, absurdit a záhad.
2: Jestli pak už něco tušíte, máte správnou odpověď na jazyku?
3: Jako bychom viděli, že převážně vrtíte hlavami, a tak nabízíme tradiční tři indicie.
2: Ta první zní svatý Antonín.
3: Ta druhá George Washington.
2: A indicie třetí, Markýz de Sade.
3: No, a vy můžete v klidu přemýšlet, kdo je náš kamenný host z minulosti. My vám to pochopitelně řekneme, až dozní úvodní písnička.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Před chvílí začaly na dvojce příběhy z kalendáře, které právě teď posloucháte, a už jsme vám s Honzou stihli říct tři nápovědy. Zněly svatý Antonín, George Washington a Markýz de Sade. Mají jedno společné, a sice pařížskou Bastilu. Jejíž dobytí davem dne 14. července 1789 odstartovalo velkou francouzskou revoluci.
1: Ta stavba se původně jmenovala Bastille Saint-Antoine, čili pevnost svatého Antonína. Dnes už ji ale všichni znají jen jako tu pevnost, která je tak slavná, že nepotřebuje mít žádné jméno.
0: Po jejím dobytí francouzský vojevůdce a revolucionář Markýz Lafayette daroval jeden z železných klíčů od Bastily tehdy čerstvě zvolenému prvnímu prezidentovi Spojených států amerických George Washingtonovi.
1: To jsme si nevymysleli. Důkaz je jednoduchý. Dodnes ten klíč můžete obdivovat v centrální hale Washingtonova sídla Mount Vernon ve státě Virginie. Visí tam uvnitř prosklené skřínky na zdi. Je velký asi jako králík. Zkusil jsem si to ukázat.
0: Zajímavý příměr.
1: Je velký asi jako králík a je vykovaný ze železa. Bastila prý měla původně ještě jeden klíč, ale ten se časem ztratil.
0: A známý francouzský autor pornograficko-filozofických traktátů Markýz de Sade byl jedním z mnoha vězňů. Za zdmi Bastily nedobrovolně pobýval skoro 6 let.
1: Tak to bychom měli vyřešené nápovědy a pojďme dál. Bastila sice byla postavena během stoleté války u městských hradeb jako mohutná brána a pevnost na ochranu Paříže proti Angličanům, nikdy v historii však nebyla obléhána nepřítelem zvenčí. No snad právě proto už brzy začala sloužit jako žalář.
0: A ne žalář ledajaký, ale především pro urozené či jinak prominentní vězně francouzských králů. Podivuhodnou hrou osudu se úplně prvním vězněm v Bastile stal sám její stavitel, bývalý královský správce Paříže Hugues Aubryot.
1: Inu, jak říká stará pravda, kdo s čím zachází, tím také schází.
2: Monika Valentová
0: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
0: na dvojce.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce teď budou na chvíli připomínat vyučovací hodinu francouzštiny. Jsem šťasten, že právě Monika Valentová se tomuto jazyku v mládí věnovala.
1: Ano, v mládí, ještě si to řekl, je to asi 30 let, takže nevím, jestli nám to pomůže.
0: No, zkusíme to a vracíme se do Bastily. Tamním vězením prošla řada dalších celebrit. Tak třeba renesanční myslitel a vynálezce literárního žánru eseje Michel de Montaigne.
1: Dále osvícenský spisovatel François-Marie Arouet, zvaný Voltaire, či dramatik Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, známý jako autor hry Figarova svatba, předlohy to stejnojmenné Mozartovy opery.
0: Nevím, co je na tom k smíchu, vedeš si, pokud jde o francouzskou výslovnost, naprosto skvěle. Bude hůř, na řadě je italština. Mezi vězni nechyběl ani italský mák, iluminát a dobrodruh Alessandro Cagliostro vlastním jménem Giuseppe Balsamo. Poté, co byly odhaleny jeho pletichy v takzvané náhrdelníkové aféře, sahající až do nejvyšších sfér ke královně Marii Antoinette.
1: Ovšem nejzáhadnějším vězněm Bastily byl neznámý muž s obličejem zakrytým železnou maskou, kterou nesměl pod hrozbou okamžitého zabití nikdy sejmout. A jeho totožnost dodnes nebyla uspokojivě objasněna.
0: Co je jasné, je, že slavný film o této figuře Nepouštějte dětem, já to před lety udělal a synkovi se o něm zdálo. Zpátky k tématu. Populární domněnkou, že muž se železnou maskou byl dvojčetem krále Ludvíka XIV., vyslovil poprvé Voltaire a proslavil ji Alexandr Dumas starší ve svém románu Tři mušketýři ještě po 10 letech.
1: Arcizvrhlík a praotec sadismu Markýz de Sade měl v Bastile fešácký kriminál a k jídlu dostával všechno, na co měl chuť. Ovšem s výjimkou španělských mušek, kterému ředitel věznice zakázal.
0: Mně osobně by víc vadilo, kdyby mi zakázal španělské ptáčky, ale budiš. De Sade se ve vězení příšerně nudil a tak začal z okénka své cely pokřikovat na kolem jdoucí výmysly o tom, že Bastila je plná nevinných lidí, které tu král nechává příšerně mučit. A popouzel tak dav, aby vzal pevnost útokem a všechny smyšlené vězně osvobodil.
1: Zlomyslného markýze pak pro jistotu převezli do blázince Charenton-le-Pont, avšak už bylo pozdě, protože pouhých 12 dní poté pařížský lid sadistovi nářky vyslyšel a schladil si na Bastile už dlouho pálící žáhu.
0: No, je to další historický důkaz o tom, jak snadno lze manipulovat davem, ačkoliv mu vyprávíte třeba úplně vymyšlené věci.

0: Na dvojce vám v příbězích z kalendáře příběh pařížské Bastily vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Pařížská Bastila byla strohá gotická pevnost s osmicí věží, nahoře obehnaná cimbuřím a dole chráněná vodním příkopem s padacími mosty.
0: Tato pevnost si stála v klidu na východním okraji Paříže, ovšem jen do července 1789, kdy se pařížská chudina začala bouřit kvůli neslýchané drahotě chleba.
1: Nutno říci, že situaci nepomohla ani královna Marie Antoaneta. Když se dozvěděla, že lidé nemají chléb, s pravým habsburským soucitem jim prý poradila, ať jedí koláče.
0: Ostatně o tom jsme tu už v našem pořadu taky mluvili. V Paříži následně propukly demonstrace, zatímco rebelové zapalovali celnice a rabovali sklady s obilím. Král do města povolal armádu, ale královští vojáci už nechtěli střílet do lidí.
1: Dopoledne 14. července dav lidí vyraboval invalidovnu, kde ukořistil množství pušek a děl. Scházel jim ale střelný prach a náboje, které byly uložené právě v Bastile. Velitel pevnosti Bernard René Jordan de Launay však povstalcům odmítl zbraně a munici vydat.
0: Tisíci hlavý dav pak zaútočil. A přestože pevnost hájilo jen něco málo přes stovku válečných invalidů a švýcarských žoldáků, vydržela se bránit až do odpoledne. Pak ovšem na Bastilu začali pálit z děl. Posádka se vzdala, povstalci pronikli do pevnosti a zmocnili se zásob.
1: Zajatému veliteli de Launay uřízli hlavu kuchyňským nožem, nabodli ji na kopí a za zpěvu písní nesli ulicemi Paříže. Vzbouřenci v Bastile také osvobodili vězně, ale navzdory fantazím markýze de Sade jich tu bylo jen 7.
0: Víme přesně, kdo to byl. 4 padělatelé směnek, 5. byl hrabě Hubert de Solages, zžalářovaný za udání svého otce pro krvesmilstvo s vlastní sestrou Paulínou, již vlastnoručně unesl z kláštera.
1: 6. a 7. vězeň byli šílenci, kteří zažili pořádný blázinec, když byli neseni jásajícím davem, ale už na zítří byli zase zavřeni do ústavu pro choromyslné v Sheratonu.
0: Ano, je to tentýž ústav, kam deportovali markýze de Sade. S jistou nadsázkou od té chvíle měli v Sheratonu zhruba polovinu vězňů spadlé Bastily.

0: Strohá gotická pevnost s osmi věžemi a cimbuřím. Tak vypadala hlavní hrdinka dnešních příběhů z kalendáře. Bastila byla původně postavena, aby chránila Paříž před útokem zvenčí. Přesto byla dobyta z vnitřní strany města. A kdo za to mohl? Údajně nudící se vězeň Markýz de Sade, který pokřikoval nehorázné lži na kolemjdoucí Pařížany.
1: Ale dnešní příběh z kalendáře o Bastile rozhodně není dovyprávěn. Ještě vám dlužíme informace, jak probíhala následná revoluce i demolice pevnosti, proč na tom místě potom vyrostl sádrový slon a jak vypadá náměstí de la Bastille dnes. Tak buďte s námi.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile. A někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Na Dvojce posloucháte stále příběhy z kalendáře, které dnes věnujeme výročí počátku Velké francouzské revoluce, která začala 14. července 1789 dobytím Bastily.
1: V celé osmivěžaté pevnosti tehdy úpělo pouhých 7 vězňů, už jsme si je charakterizovali, podstatné je, že ani jeden nebyl politickým vězněm. Dobytí pevnosti a následné zničení stavby nemělo žádný vojenský ani společenský význam. A přesto všechno, co jsem řekl, se pád Bastily stal celosvětovým symbolem revoluce. A 14. červenec je dodnes ve Francii hlavním státním svátkem.
0: Onoho dne však tušil jen málo kdo, jaké bude mít událost následky. Třeba francouzský král Ludvík XVI. Si dokonce do svého deníku ke 14. červenci 1789 zapsal nic.
1: Aha.
0: Protože se toho dne vrátil z honu bez kýženého úlovku.
1: No, tak se asi zmýlil trochu. Protože následujícího rána, když se král probudil pod nebesy své postele ve Versailles, poslanec generálních stavů vévoda de la Rochefoucauld mu oznámil, že lid zaútočil na Bastilu. Ludvík XVI. Se prý udiveně zeptal, to je snad vzpoura?
0: Nikoli, sire, to je revoluce, odvětil vévoda po dramatické odmlce. A opravdu události se daly do pohybu. Na pařížských ulicích vyhrávaly kapely, vojáci královské armády začali dezertovat a bratřice s rebely.
1: A také začala první vlna emigrace. Z Francie tehdy mimo jiných uprchli 2 muži z královské krve. Králův vlastní bratr, hrabě z Artois, budoucí francouzský král Karel X. A také proslulý vojevůdce Prince de Condé.
0: Demolicí dobyté pevnosti sám sebe pověřil stavební podnikatel Pierre-François Paloy, který si z rozebírání Bastily udělal docela výhodný obchod. Staleté kameny rozbíjel na kousky a ty potom prodával jako revoluční suvenýry.
1: Hádal bych, že příběh o něm četli ti, kteří rozbíjeli na kousky o staletí později berlínskou zeď. Ze železných součástí stavby, a že jich tam bylo, třeba mříže nebo řetězy padacího mostu, zase Messie Paloy Chile vyráběl nejrůznější šperky, tabatěrky a pouzdra na karty. Dokonce z nich razil pamětní medaile, nesoucí nápisy, pravda, s mnoha pravopisnými chybami.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u piana.
4: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt

0: teď je mi to líto.
1: Je 14. července, vy posloucháte Dvojku a znalce historie jistě neudiví, že už jsme s Monikou Valentovou dobili Bastilu.
2: Mohutná pevnost byla do roka rozebrána do základů. K prvnímu výročí dobytí Bastily na jejím zbořeništi podnikavý Paloj uspořádal taneční bál v obřím stanu.
1: V roce 1792 tu bylo postaveno náměstí Svobody, dnešní Place de la Bastille. A o dva roky později, během takzvaného velkého teroru, sem z náměstí Revoluce, to je dnes náměstí Svornosti, přestěhovali gilotínu vykonávající revoluční veřejné blaho.
2: Gilotina tady stála pouhé 3 dny a potom ji kvůli protestům místních obyvatel museli přesunout jinam. Za tu dobu ale stačila popravit 75 nepřátel lidu.
1: No panečku, tomu říkám výkon. Když revoluce konečně skončila, císař Napoleon na náměstí Bastily plánoval postavit fontánu s památníkem ve tvaru slona nesoucího na zádech nástavbu ve tvaru věže. Měla to být památka nebo připomínka vojenské výpravy do Egypta a taky protějšek vítězného oblouku postaveného na opačné straně Paříže.
2: Slon měl být odlitý z bronzu z děl ukořistěných Rusům. Na vrchol památníku vysokého 24 metrů se mělo vcházet po točitém schodišti, umístěném v jedné z tlustokošcových nohou. Ale Napoleonova armáda ukořistěných kanónů stažení do Ruska přivezla málo.
1: Buďme pravdomluvní, Moniko, Napoleonova armáda nepřivezla ani jeden kanon. Na náměstí proto vznikl pouze model pomníku v životní velikosti. Ten vytvořil ze sádry a dřeva sochař Pierre Charles Bridén.
2: Sádrový elefant se prošlapal až do světové literatury. V románu Bídníci od Viktora Iga totiž v Dutině, uvnitř rozpadajícího se sloního trupu, bydlelo ubohé dítě ulice, chlapec jménem Gavroche.
1: Pravdu díš? Když jsi to vyslovila, vzpomněl jsem si. Kašírovaný Napoleonův slon byl zbořen až v roce 1846. To už ale na náměstí Bastily stál nový památník nazvaný Červencový sloup.
2: Také je to hodně zajímavá stavba, ale o ní si povíme až po další písničce.

0: Na místě, kde kdysi stála Bastila a později kašírovaný slon, vznikl další památník. A my jsme vám s Monikou slíbili, že v příbězích z kalendáře probereme i jeho historii.
1: Ano, byl to červencový sloup, který na Place de la Bastille v Paříži přikázal vystavět v letech 1831 až 1840 poslední francouzský král Ludvík Filip Orleánský. A to na památku třídenní červencové revoluce z roku 1830, která téhož Ludvíka Filipa dosadila na trůn.
0: 640 metrů vysoký korintský sloup nese jména obětí červencové revoluce a jeho vrchol zdobí pozlacená bronzová plastika Génius svobody od Augusta Dimona. Pod sloupem se rozkládá nekropole, kam byla uložena těla padlých revolucionářů a jaksi omylem též několik staroegyptských mumií.
1: Přes veškerou jeho pompéznost Viktor Hugo sloup v Bídnících přirovnal k růže od kamen a s despektem o něm napsal. Staviteli slona se podařilo ze sádry vytvořit cosi velikého. Stavitel komínu vytvořil z bronzu nicotnost.
0: Konec citátu. Zatímco jedna revoluce v roce 1830 krále Ludvíka Filipa vynesla na vrchol moci, ta další o 18 let později jej zase smetla do propadliště dějin. Král musel prchnout do anglického exilu a Pařížané přímo na úpatí červencového sloupu při lidové veselici spálili jeho královský trůn.
1: A i když je dnešní Francie zase republikou, červencový sloup na Place de la Bastille stojí dál. Okolo něj se konají různé slavnosti, vojenské přehlídky, koncerty a trhy, politické demonstrace i sportovní akce.
0: A pozor, také sebevraždy páchané skokem z vrcholu. Ta první, pokud se to o ní dá vůbec říci, úspěšně proběhla pouhý rok po dokončení památníku.
1: Místo, kde se kdysi v pařížských hradbách tyčila středověká pevnost svatého Antonína, bylo příliš smáčeno lidskou krví a historie tudy kráčela někdy až moc stěžka. Dnes jsou tu ale největším zlem nekonečné šňůry automobilů, které objíždějí Place de la Bastille ze tří.

0: Autorem scénáře dnešních příběhů z kalendáře byl Petr Stančík. Z celého jeho scénáře je před námi na stole už jen poslední list. A v něm se píše: pevnost Bastila kdysi stávala u hradeb na východním okraji Paříže. Až do 14. července 1789, kdy ji dobil dav, aby osvobodil politické vězně. Tehdy tu už ovšem žádní političtí vězni nebyli.
1: Přestože byla Bastila dobývána zevnitř města místo zvenčí, jak předpokládali její stavitelé, a přes obrovskou přesilu útočníků se její malá posádka statečně bránila celý den, dokud na ní nezačali pálit z těžkých děl.
0: Pevnost z náměstí nezmizela úplně, její půdorys je tu vyznačen dlažbou a její duch je zakletý ve zdejším géniu locí.
1: Je to důležité, zásadní místo, však se o tom zpívá například v šanzonu La Bastille od Jacquesa Brela.
0: Zpívat si netroufnu, ale jeden verš s dovolením na závěr přečtu. Zbořili jsme Bastilu a nic to nespravilo. Zbořili jsme Bastilu, v troskách je naše láska.
1: Ano, ve francouzštině by to asi znělo trošku zvukomalebněji, ale obsah zůstává.
0: Ano, my pevně doufáme s Monikou, že vaše láska k příběhům z kalendáře v troskách není.
1: A těšíme se na vás zase příště.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne režisér Lukáš Trpišovský z Dua Scooter. Jak se dá více než 20 let tvořit ve dvojici, aniž by jeden zastínil druhého? Co všechno pro něj znamená další pokračování ve vedení činohry Národního divadla až do roku 2034? A čím dnes může divadlo oslovit diváka, který je zvyklý na rychlý svět obrazovek a sociálních sítí? I na to se budu ptát režiséra Lukáše Trpišovského.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Politici řeší nehodu Filipa Turka, zaznívají výzvy k jeho rezignaci a dálniční známky nejspíš od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Zítra bude v severovýchodní polovině území oblačno až zataženo s deštěm i bouřkami, jinde oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty většinou do 28 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Opoziční politici vyzvali poslance motoristů Filipa Turka ke sloužení poslaneckého mandátu a odstoupení z funkce vládního zmocněnce kvůli pondělní nehodě, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že pokud Turkova nehoda proběhla, jak to vypadá ze zveřejněných záběrů, měl by převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Poslanci podpořili v prvním čtení konec každoročního zdražování dálničních známek. Koalice chce, aby dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace i rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
3: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu velké kočkovité šelmy na Českobudějovicku. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem u Hluboké nad Vltavou. Podle ženy šlo jistě o velkou kočkovitou šelmu a nic jiného. Policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě volali linku 158. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Sviridenkové a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Sergej Korecký.
5: Sergeje Koreckého si na zítřek pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služební klidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukr Oboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Vyšne u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude v severovýchodní polovině území, zejména dopoledne, až zataženo s občasným deštěm i bouřkami, i silnými. Jinak bude oblačno až polojasno a objeví se i na ostatním území přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty většinou 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 20.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem od Prahy budete osobním autem popojíždět skoro půl hodiny od stého 86. kilometru k omezení na stém 96.

0: Na 8. kilometru D11 směrem od Prahy se jezdí jedním pruhem zdržení 20 minut. A na pražském okruhu čekejte obousměrné kolony před Ořechem. Popojíždí se i na D5 před Prahou od Rudné. To byly zprávy. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A teď už tu, přátelé, pro vás máme úžasné životy. Operní zpěvačka a herečka Soňa Červená prožila dramatický život, výrazně ovlivněný dvěma totalitami. Její touha po svobodě ji dovedla k emigraci a k rozhodnutí, že stesk po domově je nutno si zakázat. Po svém návratu do rodné země se v 90. letech stala nepřehlédnutelnou osobností české kultury. Mladiství, postoj k životu a světu způsobil, že často spolupracovala s mladými kolegy. Jedním z nich je i herec a zpěvák Jan Sklenář, který na ní vzpomíná právě teď.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Soňa Červená podle Jana Sklenáře.
4: Jsem Honza Sklenář, divadelní herec a zpěvák a ze Soniny vůle její kamarád a budu mluvit o jejím životě a o tom, co pro mě znamenala úžasná Soňa Červená.
5: Dobrý den, jak se vám daří? Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená, to je moje rodné jméno. Sporty provozují skoro všechny. Nejlépe jezdím na koni a řídím vůz. Ale ze všeho na světě nejraději zpívám.
4: Mě strašně překvapilo a fascinovalo, že si mě k sobě takhle pustila a vybrala si mě jako jedno z takových blížších lidí. To byla taková obrovská čest. A já jenom vždycky prostě myslím na tu její mladou duši, na tu obrovskou pracovitost, přesnost a důslednost. Ona byla k sobě velmi přísná, ale taky byla přísná k tomu okolí, ale dokázala velkoryse odpouštět ty různé nedokonalosti naše. To bylo moc hezký. Fakt je, že na ní myslím hodně často. Buď to se mi vkrádá do hlavy, když potřebuju s něčím pomoct, když je něčeho na mě moc, nebo když prostě potřebuju vymyslet, jak z něčeho ven. V běžných situacích si na ní vzpomenu, protože ona byla součást běžného tvůrčího a personálního života. No. Lidi můžou mít různý názory, ale ona asi zastávala ten, že u mladých šikovných lidí vlastně dochází k novým věcem. A ona strašně ráda byla u nových věcí a posunů a nějakých epochálních posunů. A tak se prostě obklopovala mladýma lidma. Ale to neznamená, že by nekomunikovala s nějakou starší generací. Jenom si myslím, že prostě když byli mladí lidi, kteří dokázali obsáhnout i myšlení a zkušenosti už i těch starších, zkušenějších lidí, takže u nich byla strašně ráda.

0: pebble, big tiger. Shutters from right to left, or back from left to right. You say he's sleepy, he says, what should I do tonight?
1: Ten začátek byl vlastně hrozně nešikovný. Ona se objevila najednou v Hradci Králové na obsazení návštěvy staré dámy, kterou režíroval Vladimír Morávek. Vedení divadla nám vlastně o té dámě nic neřeklo. My jsme prostě najednou před sebou viděli starší, zvláštní, distinguovanou paní, která snad přijela někde ze světa, kde něco asi dokázala. Zkoušela s náma v takovým obestření tajemstvím a neměla vlastně tu inscenaci ráda. Ona nějak nesouzněla vlastně asi s tím pojetím, ale bylo velký štěstí, že ten Hradec Králové měla jako svoje rodné město, i když to nebylo rodný, ale odtam pocházeli její předkové, kteří tam měli tu světoznámou fabriku na hudební nástroje, takže se do toho Hradce velmi často vracela. A je fakt, že přestože tu inscenaci neměla ráda, tak na nás nikdy nezanevřela.
2: Starosto Dědečký, jsem dojata vaší nezištnou radostí z mé návštěvy. Abych odměnil vaše nadšení, rozhodla jsem se věnovat Jelenu 1 miliardu. Jestliže někdo zabije Alfreda Illa.
1: Toho bývalého milence Illa hrál Hynek Pech a ona mu k premiéře věnovala svoji knihu Stýskání zakázáno, která se teda věnuje hlavně tomu životu od narození přes tu operní světovou kariéru. A on nám ji tehdy půjčoval po divadle a my jsme se teprve vlastně dozvídali, o koho jde. Samozřejmě, že během toho zkoušení jsme se dozvěděli, že je to asi nějaká světově proslulá Carmen a že je to operní zpěvačka. Ta její rodina byla pronásledovaná i fašistama, i komunistama a ona má opravdu mnoho peripetí, které jsou na hraně s kriminálem a na hranici nějakého odsouzení a polapení, takže tohle to jsme vůbec nevěděli, dozvídali. A ona teda byla dost skromná na tohle, to nedělala žádný machrovinky, takže jsme se to potom dozvídali až z těch knih. A ještě navíc, jak je ta hra samotná, je vlastně taková tajuplná, tak stejně tajuplná pro nás byla i ta Soňa. A ta její síla, kterou prostě ona vyzařovala jak v osobním životě, tak v tom jevištním, tak byla hrozně přítomná. A jestli si uvědomíte nebo vzpomenete, ona měla i takovou zvláštní zajímavou mluvu. Tím, jak byla vlastně operní pěvkyní, tak výslovnostně a takovým jako zvláštním zabarvením byla velmi poutavá, taková jako jedinečná. A rozhodně ona byla velmi přesný a disciplinovaný člověk. Velmi zvažovala jakýkoliv nákrok, jakýkoliv gesto, úhel pohledu na svého partnera. A tohle to ona nám vlastně bez děky předávala a tímhletím jako vládla a tohle to vysílala. Nějak zvláštně jsme si asi padli do oka, respektive ona asi rozhodla o tom, že se budeme navštěvovat a já jsem měl i trošku blízko k Filharmonii Hradecký, kde ona potom docela dost fungovala. Nechala postavit ty varhany, které tam dneska hrajou a stala se tváří toho sbírkového projektu. Měla tam několik abonentních řad červených, kdy uváděla hodně jako melodramata a ten svůj jako šansonový repertoár a tak a já jsem na tom spolupracovával. Jednou mě dokonce přizvala ke Dvořákově Kytici, kdy jsem s ní recitoval vždycky před tou symfonickou básní. Celou báseň mě dala za úkol Zlatý kolovrat, což je nejdelší báseň z Kytice. A řekla, Honzíčku, já se to naučím z paměti. Dělej, jak umíš. Takže jsem se to opravdu 2 měsíce učil a byl to potom velikánský zážitek. Pak jsem začal režírovat v Hradeckém rozhlasu a tak přijala tu nabídku moji, že bychom načetli ty její krásné knížky Stýskání zakázáno a Stýskání zažehnáno, které se věnovaly jejich životu a tak jsme společně s Pavlínkou Štorkovou a s Mírou Zavičárem a Jardou Pokorným, tak jsme na tom pracovali. A tam si myslím, že opravdu už došlo k něčemu jako hodně blízkému. Už jsem dostal pozvání k ní domů, i potom, jak měla sérii úrazů, tak i do nemocnic a stali se z nás takový na sklonku života blízcí přátelé.

Sonin život se sestává ze samých dobrodružství. Ona asi byla velmi odvážná žena, už jenom její dětství, tý zlatý pražský mládeže, protože byla dcerou Jiřího Červeného, což byl pražský právník, majitel a zakladatel pražského kabaretu Červená sedma. Ona vyrůstala v takové intelektuální pražské elitě. Myslím si, že byla asi velmi svéhlavá dívka. Pak se dostala i k filmu a při dospívání prostě si řekla, že začne zpívat. Všiml si ji Werich s Voskovcem, obsadili ji do Káče v Divotvorném hrnci a udělali z ní takovou jako megastar tehdejší doby. Potom, když přišel bolševik, tak ji začali vlastně z kádrových důvodů pronásledovat, takže se dostala do brněnské opery, kde ale nezažila nějaký úplně pěkný věci a dostala lano do Drážďan, což bylo východní Německo tehdy, a potom, když se měla spustit železná opona, tak na poslední chvíli se jí podařilo zdrhnout do Berlína, do západního. Tam se jí víceméně ujal Karajan, což bylo prostě naprostý jméno té doby a vůbec jakoby toho 20. století. A rozjela se její operní hvězda a stala se vyhledávanou světovou altistkou. Její hlavní repertoár teda samozřejmě byla Carmen, ale měla taky hodně ráda současnou a soudobou muziku. A na to asi byla jako velký interpretační odborník. Sjezdila ty největší festivaly světový a zpívala v těch největších operních domech. A potom celkem asi vždycky říkala, že snad včas zacítila, kdy musí s tou operou skončit. Aby, ona říkala, neskončila jako Maria Callas. A vrhla se na takový činoherno muzikálový nějaký výrazivý divadlo v Německu a měla velký štěstí, že se setkala s Bobem Wilsonem, který ji obsazoval, takže ona potom najednou pracovala s takovýma nejslavnějšíma rockerama, jako třeba Lou Reed anebo její milovaný Tom Waits. A potom 89. se už vrátila do Čech, věnovala tu poslední éru svého života buď to melodramům nebo různým písňovým recitálům, ale myslím si, že dost významně vlastně v dokumentaci té své rodiny, svých předků a vůbec dokumentaci 20. století přes osudy její rodiny a její osudy. Oni měli hodně zájem, Fero Fenič, Olga Somerová s ní natočila několik dokumentů, takže ona se takhle postupně jakoby dostávala do povědomí. A tím, že měla velký zájem jak o kulturní život, tak o politický život v té nový demokratický zemi, byla prostě hodně zvaná do společnosti jak takovým důležitým aktům a věcem. Jak

0: Ona měla celou řadu zklamání. Ona byla samozřejmě vyděšená tím stavem, jak to tady vypadá, jak to tady vypadá v ulicích, jak to tady vypadá v politice, jak to tady vypadá mezi lidma. Byla zděšená tím, jak se ta země rozutrácela do takových divných cizích rukou. To se vlastně týkalo toho jejího návratu po revoluci, kdy potřebovala najít bydlení v Praze a nějak se tady znovu etablovat. Takže jí štvalo, že prostě se tady nedodržovalo slovo, nedodržovaly se domluvy. Vím, že se potýkala i se svojí vzdálenější rodinou, že se tak jako zvláštně k ní chovali. A tak si myslím, že byla jako dost osamocená, ale tím, že byla velký patriot a národně cítějící jako bytost a strašně vždycky mluvila o té Vltavě, po které se jí stýskalo, tak si myslím právě přes to jakoby odpuštění a protože v tom čase se tady opravdu ty věci jako zlepšovaly a ona na to měla taky dost velký podíl, že se tady ty věci zlepšovaly.
1: Vyzývám vás, důd klidně, abyste mluvila vážně, jak se stará. Vy snad, my přece mlet, prosím.

0: všechno možné.
1: Zajímavý je, že ta její svoboda, svobodomyslnost nikdy nepřekračovala hranice někoho druhýho. Ona vlastně v tomhle tom byla velmi příkladný demokrat. Takže jsem nikdy neměl pocit, že by její svoboda, její rozlety kohokoliv v okolí utlačovaly. Co si myslím, součást její svobody byl její hluboký a pestrý vnitřní život. Ona byla jednak silně věřící, jednak velmi muzický člověk a měla ráda samotu. Samotu se svýma myšlenkama a nápadama a tak. A tu vyloženě vyhledávala. Asi taky proto, že prostě byla furt mezi lidma a furt strašně pracovala, tak milovala odjet úplně někam pryč, což pro ní třeba znamenalo koupit si dvouměsíční zájezd na zámořskou loď, kde ji nikdo neznal, kde mohla být prostě úplně sama a cestovat takhle po mořích neuvěřitelný končiny. Taky obrovská svoboda, ale pod šílenou asi disciplínou byla ta tvorba celoživotně. Já si myslím, že ona řešila hluboce vždycky to, v čem zrovna byla. Jestli prostě začala u Wericha v muzikálu, tak se snažila být skvělou muzikálovou interpretkou. A to byla mladinka, holka s takovým psíkem, vlastně i díky tomu psíkovi tehdy ten konkurs vyhrála. Potom se prostě dala na operu, snažila se sehnat ty nejlepší učitele a profesory a rozhodně byla obdařená a talentovaná, takže to dotáhla kam se to jen dalo, tak v té opeře. A potom se rozhodla skončit, vyhledala Pinu Bausch, což je prostě obrovský jméno jako výrazovýho tance a scénického pohybu, a nechala se touhletou Pinou Bausch svlíknout ze své vlastní kůže, aby se zbavila všech těch nánosů a afektů toho operního. To se jí prostě podařilo a díky tomu se potom dostala k tomu Bobu Wilsonovi, který byl zase výsostně úspornej režisér, takže ona se potom oddala totálně vlastně takovému vektorovému hraní myšlenek, velmi úsporným aranžmá. Vždycky se jakoby dokázala v tom smyslu přizpůsobit, dovzdělat a myslím si, že se snažila hrát myšlenky. Soňa a národní. I jakoby celoživotně i tím exilem bylo národní upřeno a ona pro Národní divadlo domluvila Roberta Wilsona. Robert s ním obsadil do němé role osudu a ta kreace se stala jako ikonickou pro tu inscenaci a pro její další jevištní život. Tohle to byla první inscenace Janáčkova osudu. Potom se ke spolupráci vrátili na té věci Makropulos, což ale byla činohra, velmi stylizovaná, a to byla slavná inscenace, se kterou objeli dost významný světový festivaly. Potom s Jiřím Nekvasilem a Alešem Březinou dali dohromady takovou zvláštní operom, melodram Zítra se bude o Miladě Horákové. Za to teda dostala snad všechny ceny, co se jako dostat dali, a sjezdili s tím celý svět.
2: Své přesvědčení jsem opírala o názory, stanoviska a informace osob, které byly pro mě autoritou. Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Své činy jsem dělala vědomě a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně. Odevzdaně přijmu trest, který pro mě bude nalezen. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem se změnila úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná.
1: Ona asi nejvíc milovala hudbu a svůj pohyb v hudbě. Buď to jí mohla jakoby vytvářet, interpretovat, anebo u ní být, anebo s někým sdílet. Byla obdařená opravdu jako velkým rozsahem. Jak do hloubky, tak jako do výšky. Ona byla schopná zpívat v pohodě mezzosopránové věci. A je teda pravda, když jsem potom se zabýval v té rozhlasové režii celou její diskografii, kterou jsem samozřejmě dostal díky Českému rozhlasu a díky taky Janu Králíkovi, což byl takový její editor, diskograf, řekněme, tak jsem zjistil, že ten hlas je velice charakteristický a pak od té doby už jsem ho vždycky bezpečně poznal. Já jsem to měl vždycky hodně spojený s jejíma zážitkama, s jejím povídáním a ona milovala a světově propagovala Janáčka. tak o tom vlastně vždycky mluvívala nejradši a ona je to vlastně velmi složitá, řekněme, muzika, ale emocionální. A mě vždycky strašně jako bavilo, že ona, ač asketická žena, nebo taková, řekněme, strohá nebo přímočará, tak dokázala se tím Janáčkem vždycky šíleně otevřít a nechat obrovský průchod emocím.

0: Když jsem od režisérského tandemu Scooter dostal za úkol zpívat Královnu noci, tak jsem se velmi rychle rozhodl, že to vlastně nebudu zpívat nějakým svým rokovo-šanzonovým stylem, ale že vyhledám svého profesora brněnského Vladimíra Richtera a bavili jsme se o kontratenoru, to znamená prostě opravdu o nejvyšším možným mužským hlase. A tehdy jsem právě volal Soně, pro co jsem se rozhodl, a ona se teda začala strašně smát, úplně jí to hrozně jako pobavilo, ale velmi ty moje pokroky sledovala, a když jednou přišla na to představení, tak byla strašně z toho nadšená a mě a nám teda celému ansámblu gratulovala. Jednak teda k tomu, že se mi podařilo tu roli obsáhnout opravdu v poloze tak, jak ji Mozart napsal, tak proto, že se jí to sdělení toho našeho kusu zdálo pokrokový a naprosto jako výstižný. Ona byla velkým fanouškem toho našeho představení.
1: Ahoj Soničko, pojď opatrně k oknu. Podívej se na parník Vyšehrad. My jsme si pro tebe připravili takové odpolední

0: Ne, vy jste už
1: něco poslední. Máš všecky objel.
2: My taky. Jsi úžasná.
1: Vy jste úžasný, co pak jo, já jsem v okně. Vy jste hodný, že vás to není napadlo.
3: Mě štěstí zdraví.
4: Ta akce na tom nábřeží, kdy jsme ji zpívali z Parníku Vyšehrad do oken, protože ona bydlela ve druhém patře vedle tančícího domu v tom Havlovic domě, tak to vzniklo tak, že ona měla 95. narozeniny a já tehdy spolu s takovými kamarády a kolegy z Police Symphony Orchestra a Ondrou Brzobohatým, Pavlínkou Štorkovou, její vlastně kolegyní z Národního divadla, s Mírou Zavičárem, ještě pár přátelama, jsme si pronajali parník. Ozvučili jsme ho a jako překvápko jsme jí udělali takový 20-minutový koncert z Vltavských vln. Ona Vltavu strašně jako milovala, tak jsme jí zpívali do okena, bylo hrozně vtipný, ona to nevěděla, viděla to jenom Danuška Píchová, paní ošetřovatelka, takže zařídila, aby spolu byli doma. No a Sonička právě celou dobu, kdy my jsme to na tom parníku instalovali a chystali a ozvučovali, tak myla okna a parapety, takže jsme se strašně báli toho, že nás uvidí, ale nic, dobrý. A pak jsme jí zavolali přes mikrofon na její telefon, který ona vzala a bylo to pro ní obrovský překvapení. Ona otevřela okna do kořán a tančila s náma na ty písničky, které jsme jí připravili, až jsme se báli, že nám z toho okna vypadne. Bylo to strašně dojemný a silný a pro nás to bylo důležitý ji udělat jako radost a vidět to, jak to na ní působí. Ona milovala dortík Pavlova, tak jsme jí tehdy právě nesli dortík. Asi 20 minut jsme spolu na chodbě vydrželi mluvit a ona byla strašně dojatá. Bylo to moc hezký.

0: Když jsem jí dal poslední dárek, když už jsme se neviděli, tak ona mi volala druhý den, děkovala, ale prosila mě, abych si pro ten dárek přišel, že už na tu knihu, kterou jsem jí věnoval, takže už nemá čas. A mě tehdy to strašně jako zamrzelo, nebo jsem si říkal, kde jsem udělal chybu. Až když jsem potom o několik týdnů později zjistil ty zprávy, že je v nemocnici a že umírá, tak jsem zjistil, že ona věděla, že už spěje ke konci a že prostě nemá čas na to číst knihy. Bude mít čas jenom na to odejít a odejít se vším všudy. Když jsem se tam octnul u té rakve, tak jsem si uvědomil, ta Soňa prostě dokázala pro mě úplně všechno. I mě dostat do Národního divadla. Mě se díky Soně poprvé objevil na scéně Národního divadla. Já jsem si to i přál, i s Mírou Zavičárem, že budeme držet čestnou stráž a ten výbor nás o to jakoby požádali, tak to bylo moc hezký. Bylo to silný, ale bylo to strašně krásný, klidný sejtí přátel a kolegů. Všichni, kdo měli proslovy, tak je protchli i takovým milým humorem, takže to bylo hřejivý a teplý. A když jsme potom vynášeli rakev a mercedeskou odjížděla do Hradce Králové, kde bylo druhý rozloučení v katedrále, tak to prostě bylo takový, že je pořád s náma. To ani nebylo rozloučení, že to prostě bylo jenom potvrzení toho, že se máme strašně rádi.
1: Well, the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore, crying more, more, more. But the cold black sea waits forever.
2: Světoznámou operní pěvkyni Soňu Červenou přiblížil v Úžasných životech herec Jan Sklenář. Ve spolupráci s mistrem zvuku Ladislavem Čurdou připravil Marek Mojžíšek. Dramaturgii měl Jan Herget.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Noční můry ožívají.
4: Každý stín může být nebezpečný.
3: Mrazivé léto na dvojce.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Oběť dávného přepadení banky.
7: Kolik peněz ukradl při té loupeži?
8: Jen hotovost z kasy.
7: Kvůli tomu vraždě.
6: Vydává nové stopy.
7: Co si myslíš o tom přepadení?
9: Že tam něco nehraje.
7: Kolik peněz v té bance byl?
10: No, hodně.
6: Ale tenhle zločin není dost zapomenutý.
11: Rozvířil si vodu.
6: Jesse Stone.
7: No jo.
6: Radikální změna.
10: Měl bys být opatrný.
7: To mi říkají všichni.
6: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od dvojky.
12: Příjemný večer, milí posluchači, právě teď, tedy minutku a půl po půl sedmé se na vaší stanici hlásí o slovo srdcovky od dvojky. Výlet proti proudu času s písněmi, které nás možná vrátí do let minulých nebo do léta, kdy nám bylo ještě hodně málo. A máme 14. července, to znamená i ta dnešní anketa se bude právě k tomuto datu upínat. Ale pojďme to nezdržovat. Pojďme pozdravit léto, protože léto to jsou nejen krásné slunné a tropické dny, ale také třeba velké bouřky, občas nějaká ta vichřice, kroupy, zkrátka někde je to tak a jinde onak. U nás v Praze je zatím stále jenom dusno. Ale dusno rozhodně nebude v dnešních srdcovkách, u kterých vás vítá a dobrý poslech přeje Pepa Melen.

Ať jsou prázdniny zas nej. Vy pokud máte prázdniny, tak ať jsou nej. A pokud jenom sledujete, jak mají druzí prázdniny, no tak jim to přejte a udělejte si taky trošičku pohodičku. Mám pro vás teď jedno jméno. V současné době 85-letá zpěvačka Dionne Warwick. Patří mezi nejvýraznější americké zpěvačky populární hudby. Narodila se v roce 1940, to znamená v prosinci oslaví 680. narozeniny. A já mám pro vás písničku, kterou pro ní složili bratři Gibbovi z kapely Bee Gees. Barry, Robin a Morris napsali pro Dionne Warwick píseň Heartbreaker. A tahle písnička se natáčela na jaře roku 1982. Natáčela se v Miami, také v New Yorku. No a vyšlo to v září roku 1982, kdy bylo Dionne ještě necelých 42. A musím říci, že tenhle single byl neskutečně úspěšný a dodnes patří velmi pohodové písně. Ostatně pojďme jenom nemluvit, pojďme hrát, protože srdcovky jsou o krásné muzice. Dionne Warwick, Heartbreaker.

Dionne Warwick, v současné době 85-letá dáma, ale stále je to skvělá žena, která samozřejmě tady zanechala spousty muziky a stále ještě je aktivní. Pojďme si dát letní písničku, protože i když tady v Praze se tady zatáhlo, tak léto tady je, ať je to, jak je to. Já mám tady písničku, která je sladká, nejen tady podle názvu, ale vlastně i podle příběhu, který pro vás mám. Vy tuhle písničku jistě z vysílání srdcovek znáte a já ji mám nesmírně rád, protože tahle písnička vznikla pro kapelu, která doopravdy neexistovala. Byly to prostě pouze kreslení hrdinové z amerického komiksového seriálu nebo komiksového světa Archie Comics. Ale za tohle opravdovou nakreslenou partou stáli skuteční muzikanti a skladatelé z New Yorku, jinak by to samozřejmě nevzniklo. V té době nebyla vůbec žádná umělá inteligence nebo snad nějaká pomoc počítačů, to prostě v té době opravdu nebylo. Před 57 lety tahle sladká bublina začala opravdu letět světem, to znamená, bavíme se o roku 1969. A musím říci, kteří lidé se skrývají za těmi vlastně kreslenými hrdiny z téhle kapely The Archies. Sugar Sugar, což je ta písnička, kterou si dáme, napsali Jeff Berry a Andy Kim. Producentem byl právě Jeff Berry, hlavní hlas naspíval Ron Dante. Ženský vokál patří Tony Wine a přidal se taky Andy Kim. To jsou samozřejmě jména, která pak můžeme sledovat v různých jiných kapelách, kde se více či méně prosadili. Dá se říci, že tahle písnička byla nejprve natočena na jaře a byla nasazena do vysílání rádia, ji v podstatě téměř nezaznamenala. A teprve při druhém znovu nasazení, což byl červenec roku 1964, se to úplně obrátilo a tenhle hit dokonale zabral. Pojďme si dát tedy trochu cukříku. Sugar, Sugar, The Archies.

Než se dostaneme k další písni, která je o lásce, tak mám tady pro vás anketu, protože máme minutku po 6:45. No a dnes máme 14. července. Já jsem rád, že to datum vyšlo právě na mě. Dnes máte prostor totiž říct, jak to vy osobně cítíte s dnešními oslavenci a jaké jejich písně máte rádi. Samozřejmě na jednoho z nich už jenom vzpomínáme. To je samozřejmě Karel Gott, vybral jsem tři jména, Karel Gott, Michal David a Michal Šindelář. Všechny tři tyto pány osobně znám, nebo jsem je znal a jsou mi blízcí. Něco jsem s nimi měl v životě společného a vždycky to byla muzika. Ale mě samozřejmě zajímá, jak to máte vy, protože dneska je 14. července, slavil by Karel Gott, slaví Michal David a slaví také Michal Šindelář. Tak mi napište na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi napsat také na SMS bránu 702-222-220 Michal Šindelář, Michal David a Karel Gott. Jaké jejich písně máte rádi a jak je vlastně vnímáte z hlediska pozice na tom poli domácí nebo i dokonce světové populární hudby. A jak už jsem říkal, my teď budeme hrát píseň o lásce a tady je Pavel Novák.

Tak máme tady několik vašich zpráv, které už stačily dojít. Ta první, která se netýká sice ankety, ale mě potěšila, je od paní Jarči. Dobrý večer, Pepo. Tak tuhle písničku v českém podání s Pavlem Novákem slyším poprvé a to je mi už 68 let. No a od toho jsou srdcovky, abychom trošičku namíchali ten éter třeba i českými písněmi, které ne tak úplně znáte, Ty lásko, neboli v originále Ty Amo. Samozřejmě je písnička, která už je tady pár let. Mimochodem český text k této písni napsal Miloň Čepelka. To je docela hezká věc. Je to mimochodem nahrávka, která vznikla v roce 1978 ve studiích Československé televize tehdy. Tak to jenom k tomu. Teď samozřejmě také Petr Kotwald a domácí taneční muzika. My se ale teď dostaneme do roku 65. Ve 64. vznikla kapela The Birds a proslula nejen takovým tím jako zásadním mixem, protože The Birds se pustili do toho, že vlastně míchali rock, folk, taky v podstatě téměř gospelové vícehlasé vokály, ale co nad tím vším tak nějak cinkalo, tak to byla 12-struná kytara, která je kytaristy Rogera McQueena. A tenhle ten muž včera oslavil 84. narozeniny, tak si myslím, že bychom si mohli dát jednu jeho píseň. Ta písnička je z období, kdy se kapela dostávala k písním různých autorů. Pete Seeger napsal vlastně folkovou písničku, kterou The Birds nahráli, a ten text je vlastně z biblické knihy Kazatel. Bylo to tehdy, řekněme, v období války ve Vietnamu mimořádně silné téma. Ta píseň se jmenuje Turn, Turn, Turn a tady jsou The Birds.

Přiznám se, že The Birds a tahle 60. léta mě baví nejen v létě, ale v roce 65 ještě zůstaneme. Tehdy začala vznikat písnička, kterou napsal Paul McCartney, ale tak, jak už to tehdy bylo dohodnuto v kapele, přinesl písničku do studia a podíval se na to také John Lennon, něco lehce upravil a bylo z toho samozřejmě autorské spojení McCartney-Lennon, jasně. Ale ta písnička je půvabně McCartneyovská a dneska máme 14. července, samozřejmě máme ten den Bastily, a tak jsem si říkal, že bychom Beatles mohli s tou francouzštinou propojit právě teď, protože je tady tahle písnička, která už není z toho začátečního, počátečního období té jednoduché, mnohdy až křiklavé rock'n'rollové fáze Beatles, ale dá se říci, že tahle píseň, alespoň co jak to vnímám já, je jedna z těch nejnižnějších balad, kterou Beatles kdy nahráli. Michelle.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, ano, máme tady mrazivé léto a to jsou samozřejmě mrazivé příběhy a my hledáme hrdiny těchto mrazivých příběhů. Pokud se přidáte k nám a soutěžíte s námi, tak můžete jet opravdu na luxusní adresu do Karlových Varů. To pokud se dostanete do pátečního slosování týdenních vítězů. Pokud je všechno tak, jak má být a vy už jste připraveni na svou indicii, tak ta je tady právě teď.
3: Mé tělo nepřišlo na svět v křiku na porodním sále, ale za běžných zvuků cinkajících vidliček a nožů u společného jídelního stolu. Dotklo se mě, že jsem do této uzavřené společnosti lidí také nebyl přizván a proto jsem se ze vteřiny na vteřinu rozhodl ukrást si veškerou pozornost pro sebe. Nekompromisně jsem si prorazil cestu přímo skrze hrudní koš svého šokovaného hostitele a udělal jsem to s velkolepostí sobě vlastní. Toto mé krvavé antré ve své době otřáslo dějinami kinematografie a jednou provždy se zapsalo na samotný vrchol těch nejděsivějších scén, při kterých tuhla divákovi krev v žilách.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Viktor Sodoma a nahrávka z roku 1969, která následující dekádu slavila velký úspěch. Halo, děťátko, tohle písničku napsal Jiří Bažant hudbu a Jiří Štajdl text. A ten příjemný orchestrální poses, tak to je Karel Vlach se svým orchestrem. Jedeme dál v našich srdcovkách, kromě toho, že máme anketu, která se dnes věnuje slavným jménům narozeným 14. července, Michal David, Michal Šindelář, Karel Gott. Tak tu máme samozřejmě také muziku z celého světa. Já vás teď zavedu do Dánska. Dánská kapela Michael Learns to Rock. Já jsem ji objevil kdysi na cestách. Slyšel jsem ji kdesi v obchodě, šel jsem potom, chtěl jsem nutně vědět, co to je. Odvesl jsem si jejich CDčko a musím se přiznat, že tahle kapela je v skutku, je prostě zásadní, co se týká skandinávských kapel, které produkují takový ten poprokový, baladický směr. Jejich hlavní zpěvák a hlas téhle kapely nedává oslavil 63. narozeniny, je to Jesse Richtera a je to také autor písně, která je o tom, že každý zná takový ten pocit, když se seznámí s někým, kdo je na první pohled skoro dokonalý, kdo působí dokonale, kdo je v podstatě něco jako zhmotněná pohádková bytost nebo dokonce zhmotněná nějaká jako filmová postava, úplně prostě dokonale a vy najednou jste vedle toho člověka a říkáte si, mám já mu vůbec možnost něco nabídnout, když je takhle dokonalý. Michael Learns to Rock a jejich píseň The Actor.

Nejsem žádný takovýhle muž, nejsem ani ten, který je tím hercem nebo velkou hvězdou, ale zároveň jsem ten, který hodně chce dát. Tak tolik alespoň píseň od Michael Learns to Rock a jejich The Actor. Dnes se vzpomínáme na různé umělce. Mám tady teď jednu vzpomínku na rok 1977 a autorem téhle písně byl Joel, kdy vlastně v té době ještě nebyl úplně hvězdou. Měl se sebou Pianomana, ale jeho další desky se prostě neprodávaly, tak jak si jeho vydavatelská firma Columbia představovala. A právě tady přišel ten zlom, nový producent Phil Ramone, Joela koncertní kapela a album, které dokázalo přenést energii z pódia do studia a oslovit tím v podstatě velkou a opravdu širokou veřejnost. To album se nahrávalo v červenci a v srpnu roku 1977 v New Yorku a tahle písnička je od Billyho Joela v podstatě o tom, že lidé, někteří z nás, se tváří tak, jako by nosili masku a nikdy ji mezi lidmi nesundávají, zejména proto, protože se bojí, kým vlastně jsou. The Stranger.

Tolik Billy Joel a jeho The Stranger. Pojďme na naší anketu, protože píšete a přejete taky samozřejmě. Já teď namátkou Karla Gotta mám ráda, uznávám jej. Michal David v závorce V. Štercl, ne, je to Vladimír Štancl, tady vás opravím, je velký hitmaker a rád pomáhá, třeba že hrál pro staré lidi před domem důchodců za covidu a to oceňuji nejraději. Mám největší znalezů a ztrát. Michal Šindela, samozřejmě Hořeli padaly hvězdy, všechno nej, hlavně zdraví, štěstí, lásky, to píše Adel. Co tady máme dál? Hořeli padaly hvězdy, Michal Šindela, poznala jsem ho díky vašim srdcovkám a moc se mi líbí, děkuji moc za tuhle zprávu, to píše paní Šárka. Ahoj, zaměřím se, a tady budu znovu překládat ze slovenštiny, zaměřím se na Michala Davida. Když jsem v roce 93 začal studovat na univerzitě, tak jsem po konkurzu do internátního rádia vysílal v internátné rozhlasové studio přes takové reproduktory do každé místnosti, do každého pokoje. A moje studio pro dva bylo asi jediné, které pouštělo československé písně. Zkrátka v 90. letech už se sem protlačovaly anglické písně a to je pointa. Jedni redaktory se rozhodli rozbíjat vinylové platně československých zpěváků jako odpad do odpadu. A já jsem s tím nesouhlasil, tady už se vrátím k překladu, ale jediná šance zachránit LPčka bylo vzít si je na svůj vlastní pokoj. Tak tohle k moje vzpomínka. Nakonec se rozbíjení asi po 50 kusech rozbitých desek skončilo. No a na Davida jsem už do... Davida už jsem do studia asi nevrátil a od té doby mám ho ve své fonotéce. Mám tam dvě skvělá alba Michala Davida. A propo, jeho koncert jsem zažil až před 8 lety v Košicích na zimním stadioně a byl opravdu skvělý. Dobrý večer, pane Pepo, díky, že zařazujete Viktora Sodomu. Hanka, děkuji moc za tuhle zprávu, kterou tady mám. Dobrý večer, Michal David mě kdysi oslnil písní Vejdem, bylo mi krásných 18 pryč. Poté, co zemřel Karel Gott, se svět zbláznil už úplně většinu času. Dobrý večer, Pepo, k té anketě. Michal David není úplně šálek mého čaje, ale viděl jsem, jak zpívá v Motole Onkoláčkům a byl super. Karel Gott je nokrajový, ale pořád ještě si dám tenhle song, poslouchám rád. Michala Šindeláře neznám vůbec, píše Bob. Dámy a pánové, pojďme do roku 1980. Michal David tehdy doslova prorazil touhle s tou písničkou, kterou sám napsal, text napsal Jaroslav Machek a má název Chtěl bych žít tak, jak se má. Michal David slaví. Michale, všechno nejlepší.

0: Pojďme rovnou pokračovat. Co píšete dneska je 14. července, to je ano plodné datum, jak mám tady napsáno někde. Dobrý večer. Od Karla Gotta mám ráda snad všechny písničky, od Michala Davida mám nejraději Poupata, v závorce jsem praštěná babka, s pozdravem Blanka. Paní Blanko, děkuji za ten optimismus, který sem přinášíte. Je to skvělé. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepo. Chybí mi Karel Gott, chybí mi velmi jeho krásný, nezaměnitelný hlas, charisma, humor. Naštěstí mám nám, fanouškům, zanechal svoje krásné písně, jako například Ti za štěstím se laví, když jsem já byl tenkrát kluk, Konec ptačík árií, Stokrát chválím čas. To píše posluchačka Míla. Kajka píše Plodné datum. Karel Gott, Michal David, s nimi jsem vyrůstala, brala je, jak přicházely jejich hity od pár havraních copánků přes Oči sněhem zaváté po oblíbené Ti za štěstím, skladbu Žít. Tu vnímám tak nějak nadčasově až osudově. S Michalem Davidem odlehčeněji, přesto od Nenapovídej, přes Je to blízko, po největší ználezu ztrát. Michala Šindeláře jsem mohla zažít při natáčení Vězné kavárny před 2 lety. Výborně, tak tady máme dokonce i vzpomínku, když byl někdo přímo na natáčení Vězné kavárny. Děkuji moc za tuhle zprávu. Tak tady, co máme ještě, tady Karel Gott, mám ráda a uznávám jej. Michal David, to už jsme tady měli. Wow, těch věcí, které mi píšete, je opravdu hodně. Tady máme ještě Krásný večer, Pepo, Letní jízda, která plesá u srdíčka. Michal David, především hity non-stop, Nenapovídej, Zůstaň, neodcházej. Karel Gott je prostě božský, i když už jen vzpomínáme, ale jeho písně Lady Carnival, Být stále mlá trezor a tak dále. Michal Šindelář, občas si poslechnu. Všechno nejlepší, alespoň takhle ve zkratce, to píše Míla a ještě přidává Super jízda. Já jsem si dovolil, přátelé, dát písničku, která je pro nás chlapy. Čím jsme starší, tím pravdivější.
1: Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl jsi lepší v počtech a já za slépečet.

Dva roky prázdnin, Robo Grigorovo, 80. léta v srdcovkách. Čím déle vysílám srdcovky a máme s Milošem s Kalkou našlápnuto, že snad ke konci prázdnin to bude 2000 dílů, které už jsme pro vás odvysílali, tak mám takový pocit, že většina z vás začíná reagovat vždycky na anketu tak nějak po 7:45 a když mají srdcovky končit, tak toho chodí čím dál tím víc. Ale já se do toho tak ještě na chvilku začtu. Karel Gott, to byl favorit mé mámy a tak bylo vždy jasné, jaké LPčko mamince koupit. Michal David, to je čas mých disco příběhů 80. let, to píše paní Olina. Díky za Birds, obzvláště Turn, Turn, Turn, moje oblíbená skupina, zvláště tato píseň, když mi bylo 20. Co nám tady píšete dál? Tady, tak tuhle od Gota mám docela rád, mám rád taky Navždy mlád, ale ptám se, kdo napsal text písničku Léta prázdnin, kterou jsem tady pro vás měl, tak to je původně od Jacquesa Brela a český text napsal Zdeněk Borovec, nádherný český text, datuje se to k roku 1975. Pane Pepo, od Gota je hodně hezkých písní, já miluji jeho Vltavu, to píše paní Hanka. Milé rádio, tak všichni tři jsou skvělí, ale jeden nejlepší, to je samozřejmě pan Karel Gott. Já měla tu čest, že jsem byla vybrána od Prago koncertu mu dát kytici. Moc na to vzpomínám, bylo to pro mě velká čest, protože Karla má moc ráda. Tak to byste ještě klidně mohla, paní posluchačko z Habartova, nám napsat, který to byl rok, kdy jste šla, nevím jestli v Lucerně nebo v Paláci kultury, někam předávat takhle cenu. Mám teď pro vás jednu nádhernou baladu, je to jedna z nejkrásnějších filmových balad 80. let, Peter Cetera a Glory of Love. Víc zamilovaných písní než tahle už není.

0: David Cetera a Glory of Love. Zahrali jsme si Michala Davida, hráli jsme Karla Gotta a ještě jsme si nedali Michala Šindeláře. Já jsem se rozhodl, že vám dám písničku, která je spojená se mnou, poněvadž my jsme s Michalem Šindelářem natočili jednu písničku, a to tím způsobem, že všechny kytary, které v té písni jsou, tak natáčel právě Michal Šindelář. Ta písnička má název Tak jsem tu zpátky, kamarádi. Otextoval ji Láďa Vostárek. V podstatě to bylo tak, že ten text už existuje asi 30 let, ale nikdo ho zatím nezhudebnil. Já jsem asi před 5 lety dostal tu možnost, že jsem k tomu napsal muziku. Spojil jsem se právě s Michalem Šindelářem, ještě tam solo pak natáčel Tomislav Zvardoň. Byli tam ale další muzikanti a také zpěváci a zpěvačky. Zpívala se mnou třeba Šárka Marková, moje sestřička Anička, nebo ještě pár dalších muzikantů, kteří se na tom podíleli. Tahle písnička získala nejen zlatou, ale také platinovou českou dvanáctku, a za to vám dodatečně všem, kteří jste kdysi před lety hlasovali, patří obrovský dík. Tak Michale Šindeláři, přeji ti všechno nejlepší k tvým narozeninám.
1: Tak jsem tu znovu, kamarádi, dík, že jste věrni zůstali. Tak jsem tu znovu, kamarádi, ne.

Ještě mi tady píše paní Božka. Reaguji na váš odkaz. Myslím si, že to byl rok 1987 nebo 88. Bohužel už si nejsem jistá. Posílám ale pozdravy. A to je samozřejmě reakce na to, když paní posluchačka byla vybrána od Prago koncertu a nesla květinu Karlu Gottovi. Dnešní srdcovky už jsou u konce. Úterý nám uteklo jak voda a já už se teď těším na zítřejší srdcovky, kde to taky srovnáme a dáme si opět nějaké zajímavosti. Vy nemusíte ladit jinam, protože samozřejmě dvojka vysílá dál. A tak mi dovolte, abych vám popřál příjemný večer. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný pondělní večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Václavy Ledvinkové o Vlaštovce Elišce. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Přichystal jsem pro vás další povídání o Vlaštovce Elišce. Sotva se malá švitorka spřátelila s Kubou, kterému se vylíhla pod střechou, musela odletět na zimu do teplých krajů. Moc se jí tehdy na cestu nechtělo. Teď už by se měla vrátit, ale zatím na ně Kuba čeká marně. Že by Eliška zapomněla na to, co při odletu slíbila? Snad ne, protože dnešní pohádka dostala název Zpátky doma.

0: Dobrý večer, děti. Moje kamarádka Vlaštovka Eliška po dlouhém přemlouvání přece jen odletěla do teplých krajů. Kubíčku, nezapomeň na mě, na jaře jsem zpátky, stačila ještě zavolat a zmizela v dálce s celým vlaštovčím houfem. A tak jsem čekal. Uběhl podzim, zima, teď je jaro a já vlastně čekám pořád. První vlaštovky už prohánějí zimou zlenivělé mouchy, ale moje Eliška nikde. Aby se jí tak něco stalo? Nebo že by na mě zapomněla? Ptám se a hned si zase odpovídám. Ne, ne, to by Eliška neudělala. Najednou to vedle mne zašustilo a objevila se známá hlavička. Už jsem chtěl vykřiknout Eliška, ale nebyla to ona. To jen vlaštovka, co má každý rok hnízdo na Eliášovic chalupě, mi zakroužila nad hlavou.
1: Tebe já znám, začal jsem opatrně.
2: To je toho, odsekla vlaštovka. Já tebe taky. Ty jsi Kuba, viď? A čekáš na Elišku?
0: Jakmile jsem uslyšel jméno mé vlaštovčí kamarádky, hned jsem ožil. Víš o ní něco?
2: To se ví. Ale co za to? Nedala se ta malá vyděračka.
0: Přinesu ti hrst drobečků.
2: Vlaštovkám přece drobečky nejedou.
0: Takhle mouchu, kdyby schytil. Dobrá.
2: Radši rovnou dvě, smlouvala vlaštovka.
0: Chytím ti much, co budeš chtít. Hlavně už povídej, přešlapoval jsem netrpělivě na místě. Nakonec jsme se domluvili na třech muškách a jednom pavoukovi. Vlaštovka spustila.
2: Víš, Eliška je docela fajn, ale má dvě chyby. Je moc upovídaná.
0: Ale to jste všechny, namítal jsem.
2: Kde pak? Eliška je v tomhle extra třída.
0: A to jako vadí, ptal jsem se hloupě.
2: No jasně, při letu švitoření strašně vysiluje, takže musí víc odpočívat.
0: Aha, to znamená, že se Eliška jenom někde zdržela, ale přiletí.
2: No víš, pokračovala vlaštovka, Eliška je taky moc krásná. Jakmile se někde zastaví, hned je kolem ní houf nápadníků.
0: Teď už jsem tomu vůbec nerozuměl. Co má tohle společného s Eliščiným návratem? Ale vlaštovka mluvila dál.
2: Eliška se zalíbila jednomu vlaštovčímu princi. Asi u něj zůstane.
0: Tak takhle to je s mojí Eliškou. Vlaštovka zamávala křídly a zmizela. Zůstal jsem sám. Rychle jsem zavřel oči, aby se mi slzy nevykutálely ven.
1: A když je otevřu? Co to?
0: Proti mně na římse okenního rámu sedí překrásná vlaštovka a dělá, že spí. Najednou otevřela oči, zase je zavřela, znovu otevřela, jako když hraje na mrkanou, a ze zobáčku jí vypadlo nádherné slůvko.
2: Kubíčku!
0: Ale, zakoktal jsem se.
2: Co pak ty už mě neznáš? Zapomněl jsi?
0: Divil se ten ptáček a hned spustil.
2: Já jsem přece Eliška.
0: Co dělají králíci, Kubo?
2: Ještě tu bydlí ten protivný pavouk. Je, vždyť ty nemáš svůj slamák.
0: Byla to ona. Moje vlaštovka Eliška. I když byla ještě mnohem a mnohem krásnější než loni, bezpečně se mi poznal podle švitoření.
2: Jakoby mi četla myšlenky, mlela Eliška dál. Ucházel se o mě vlaštovčí princ?
0: Já už to vím, špitl jsem nesměle, ale Eliška mě vůbec neposlouchala.
2: Princ, neprinc, nebyl sice ošklivý, dokonce byl i bohatý, ale já mu řekla, že chci domů. Přemlouval mě, prosil, klečel na kolenou.
0: Jenže doma je doma a domov je pro mě tady, v téhle vesnici, na těhle drátech a hlavně v téhle chalupě. Dal jsem jí za pravdu a pyšně jsem se rozhlédl po svém království,
1: které čítalo všeho všudy jednu venkovskou chalupu, pár ovocných stromů a dvorek, velký sotva jako dlaň.
2: A jak se tak rozhlížím, najednou vidím, že je cosi v nepořádku. Na střeše spadlé dvě tašky, utržený okap, tu a tam opadená omítka, lak na oknech oprýskaný, až hrůza. Paní Zima si zařádila, myslím si v duchu. Všimla si toho i Eliška.
3: Ty, poslouchej, Kubo, měl bys dům pořádně opravit. Vypadá hůř než vrabčí hnízdo.
2: A pak tichonce dodala,
3: do takovéhle chalupy by se žádný ženich nenastěhoval.
2: Cože, úžasl jsem, já žádného ženicha přece nescháním.
1: Laštovka se začala smát.
3: Ty jsi ale Kuba, Kubo, to se ví, že ty ne, ale já...
2: Snad nechceš, abych zůstala na ocet,
1: lekla se a zasněně se zahleděla na mladého vlaštovčáka, který letěl kolem a vysekl jí hlubokou poklonu. Konečně mi začalo svítat. Vlaštovka od Eliášů přece říkala, že se kolem Elišky nápadníci jen točí. A já tomu hlupák nevěřil. Dokonce i povídání o vlaštovčím princi jsem nebral tak docela vážně. Ale už je to tak. Eliška přiletěla

krásné vlaštovčí námluvy a sám jsem si vyhrnul rukávy, abych se pustil do opravy chalupy. Eliščině nastávajícímu se přece u nás musí líbit. No řekněte, děti, dobrou noc.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. Na já, pan, já všech je, já všecha narotil. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. No a ve 22 hodin v mrazivém létě Dvojky četba z románu Trhlina. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vítáme u poslechu dnešní schůzky všechny, kdož se podobně jako my toulají českou historií, zejména pak ty, kteří se toulají rádi. Jako třeba kdo, no, aby ten příklad byl strhující. Ano, jako třeba my. Někteří z vás, posluchačů, mají dokonce doma sbírku. Na místo motýlů si přišpendlují naše hlasy. Dnes si do ní mohou připíchnout další v pořadí 659. exemplář, o jehož obsahu napovídá úryvek z češtiny asi tak 200 let staré.
2: Na ja všech je. Já všech je narotil.
1: Pokud jste znejistili, co jste to teď zrovna slyšeli, tak zůstaňte na příjmu. Během příštích minut vyslechnete ještě větší hrůzy. Provázet vás budou hlasy
0: Ivany Valešové,
3: Františka Derflera,
4: Igora Bareše
1: a autora Josefa Veselého, přičemž tyto jmenované je ještě třeba doplnit o knižního inspirátora Petra Hořejše a neradi bychom zapomněli na režiséra Jaromíra Ostrého.

0: Nikoho z nás už to nenapadne. Denně použijeme nějaké slovo, kterým češtinu obohatil Josef Jungmann. Jsou jich nikoli stovky, ale tisíce, desetitisíce. Říkáme výrazy jako
1: ohromný,
2: úsvit,
1: ohon,
2: chmura,
1: zářeseline.
0: A ještě i jiná slůvka.
2: Zeměpis,
1: dějepis,
2: hvězdárna,
1: látka,
2: touha,
1: ryk,
2: útrpnost.
3: Všechno copyright Jungmannův, všechna tato slova vytvořil on ve své vlastní hlavě.
0: Lidé jim zpočátku nerozuměli. Co mělo znamenat slovo?
2: Plot,
1: bol,
2: děva,
1: chlum,
2: dolina,
1: luh,
2: neblahý,
1: šíje.
0: To všechno jsou novotvary, k nimž Jungmann využil ruštinu.
3: Už jsme si na ně zvykli.
0: Ale cítíme, že konstruktér české slovní zásoby si počínal neskonale citlivěji a kvalifikovaněji, než neblaze proslul

0: puristé a gramatikáři, kteří byli schopni regály přejmenovat na
1: přetahy skřínné
0: a z doposud používané flašky udělali
2: nápojičnou vydmutinu.
0: A to všechno jen, aby výraz nezněl německy.
1: Jungmann korunoval,
2: alespoň v jistém smyslu,
1: korunoval buditelské dílo prvních dvou buditelských generací tím, že dobudoval novočeský jazyk.
3: To, co bylo právě řečeno, to je nadsázka, ale nikoli velká.
1: 30 let sbíral Jungmann tylně slůvko po slůvku, větu po větě, příklad po příkladu.
2: Aby z nich nakonec sestavil monumentální pětisvazkový slovník česko-německý.
1: Měl 4689 stran.
2: Jungmann shrnul a rozvinul slovní zásobu českého jazyka.
1: Šlo asi o 120 000 výrazů.
2: Obohatil mateřštinu o bezpočet přejatých či nově vytvořených pojmů, které dosud chyběly zvláště pro zachycení jemnůstek básnického a literárního vyjadřování.
1: Což mu měli mnozí za zlé.
3: To snad ne.
1: Ale ano, vyčítali, že při překládání
0: lapá náramně po cizích a neznámých slovech.
3: Už jsme si ale řekli, že on opravdu lovil v cizích rybnících, třeba v ruském.
1: To lovil. Ve snaze přiblížit se lexikálnímu bohatství originálu, třeba u Miltonova Ztraceného ráje, si pomáhal slovy přejatými nejenom z ruštiny, ale i z polštiny, srbštiny, chorvačtiny.
2: Mnohé výrazy,
1: i když byly citlivě a poučeně dotvořené,
2: považovali tenkrát čtenáři za nesrozumitelné, šroubované, neslovanské.
3: Ale časem si zvykli.
2: Dnes už nikdo z nás nic divného netuší, sáhne-li při hovoru každou chvíli po pojmu, který do naší mateřštiny opatrně přesto uměle vložil či narouboval Jungmann.
0: Z novotvarů pocházejících od Jungmanna či jeho spolupracovníků používáme mimo jiné slova.
2: Syný,
1: poznatek,
2: názor,
1: časopis,
2: rostlina,
1: kyselina,
2: přízvuk,
1: čtverec,
2: trojúhelník.
0: Zajímavé jsou i další zdroje, ze kterých se tehdy spisovná slovní zásoba obohacovala.
3: Píší autoři češtiny za školou profesor Karel Hausenblas a doktor Jan Kuchař.
0: Někdy se obnovovala stará, už zapomenutá slova, například
2: celovat a chorý.
0: Jindy se slova nově vytvářela.
1: Například nerost a ozvěna.
0: Často se napodoboval cizí vzor.
2: Cestopis, podle německého Reisebeschreibung, a pojem podle Begriff.
3: Ale stejně se nejčastěji ohlížel Jungmann a spol po slovanských jazycích, jestli by se v nich nenašlo něco příhodného.
2: Tato slova měla tu výhodu, že se nepociťovala jako cizí, skoro okamžitě zdomácňovala a zvyšovala slovanský ráz češtiny.
3: Příklady?
2: Dodnes se žije v českém odborném i běžném jazyce mnoho slov polských, například v botanice, bedla, blízna, brukev a dokonce i modřín.
1: V zoologii jsme si u Poláků vypůjčili čolka a ropuchu.
3: A už jsme jim tyto obojživelníky nevrátili.
2: V mluvnici užíváme z polštiny pocházející výrazy podmět a časování.
1: Z ruštiny k nám připutovalo hodně slov. Orobinec, pestík, krysa, treska, tuleň.
2: A zdomácněla tu i slova slovinská, srbská či chorvatská. Cesmína, chaluha, chobotnice, lastura.
1: Avšak i mnohá naše slova, kterých se dodnes užívá v běžném konverzačním jazyce, jsou tohoto původu. Třeba z polštiny pochází výraz výraz, také vzor nebo rozčilit se.
2: Ruský punc mají přídavná jména četný a nudný, jakož i dnes módní sloveso řešit.
3: Ale jeho původ už nikdo neřeší.

0: Na konci října roku 1815. opustili Jungmannovi město, ve kterém strávili prvních 15 let společného života, Litoměřice. V Praze si pronajali prozatím byt a hledali vhodný dům, který chtěli koupit za peníze stržené z prodeje zděděného majetku. Po měsících hledání se rodina nastěhovala do svého, do horního poschodí jednopatrového domu u Tří hroznů v Široké ulici. Protože nedali dohromady potřebnou částku, koupili si dům napůl s magistrátním radou, se kterým se znali z Litoměřic. Ze zadního pokoje Jungmannovic bytu byl výhled do rozlehlé františkánské zahrady, po níž se procházeli mniši s breviáři v rukou. V domě, původně gotickém, později přestavěném renesančně a barokně, kdysi pracovala vyhlášená zvonařská huť. Do nedaleké ulice Pasířské se začas nastěhují František Palacký, Josef Václav Frič a Václav Staněk a do průchodu z Vodičkovy do Štěpánské Pavel Josef Šafařík.
1: Významná část týmu českého národního obrození, tak jak nám to právě vylíčil historik docent Robert Sack, to byli vlastně sousedé.
2: Okruh lidí, kteří znali český spisovný jazyk a kteří ho i užívali, byl dost malý.
3: Zpočátku byli tito vlastenci.
1: Slovo vlastenci je v uvozovkách, a to proto, že bylo chápáno posměšně.
3: Zpočátku byli vlastenci předmětem ironie a někdy i útoků a šikany.
2: Což platilo ještě pro celou první polovinu 19. století.
1: Jeden z obrozeneckých básníků, lékař Josef Bojislav Pichl, tento počáteční stav vystihl výstižně výrokem.
0: Kdyby bývalo v kavárně u Komárků v staroměstském Ungeltě, kde se scházeli čeští literáti, spadlo klenutí, bylo by pohřbilo celou českou literaturu.
1: A možná i notnou část celé české vědy.
3: Nepříznivé pro šíření češtiny bylo to, že dlouho do hlouby 19. století trval stav, kdy se tohoto jazyka v soukromém životě společensky výše postavených vrstev téměř neužívalo.
2: Je známo, že ku příkladu v rodině Františka Palackého se poměrně dost mluvilo německy.
3: A pokud se v konverzaci češtiny užívalo, byl to jazyk hodně pokažený.
1: Za chvíli si to názorně ilustrujeme rozvinutím titulu dnešní schůzky, ale ještě předtím pohlédněme na germanizovanou češtinu.
3: Nadále v ní bylo přítomno mnoho německých slov, často zkomolených.
1: Nějaký příklad?
3: Freile byla slečna.
2: Hauptsoch byla hlavní věc.
3: Eigentlich znamenalo vlastně.
2: O nevyrovnanosti a bezradnosti v české konverzaci svědčí ostatně i zajímavý a málo známý pokus Matěje Josefa Sichry, který chtěl dát hovorovému jazyku jistá pravidla.
1: Kam se dostal?
2: Na jedné straně k vulgarismům, když ženě nesluší klobouk, nabízel Sichra frázi:
0: svědčí ten kokrhel jako sviní koruna.
3: A na straně druhé měl zálibu ve starobilých a pro běžný styl nevhodných spojeních. Když někdo někomu ubližuje, říkal, že
0: je mu křiv.

0: Ale vraťme se zpátky do nového pražského bytu Jungmanových, kde jsme je opustili. Aha, v Široké ulici.
1: Z domu v Široké ulici vycházeli Jungmanovi děti do nedalekých Nových alejí nebo k Preslovům do Sirkové ulice a vraceli se přes tichý Františkánský plácek.
2: Pouze některé ulice byly vydlážděny. Děti se museli vyhýbat jámám a kalužím.
1: Na šafaříka, který tudy projížděl do Jeny, dělala Praha dojem náramně zpustlého města.
2: Na koňském a dobytčím trhu nízké a chatrné domy.
1: Na neupravených nábřežích boudy a cihelny.
2: Staroměstská radnice hrozila zřícením.
3: Teď šedá a zestárla jak kníže, který ztratil vládu. Pohroužen ve snách rozjímá na rozvalinách svého hradu.
0: Tak si završoval o tehdejší Praze česko-německý básník Moritz Hartmann.
2: Krátce po příchodu Jungmanových se začala v Praze aspoň budovat kanalizace.
1: Za 5 let vzrostl počet jejich obyvatel o 12 tisíc lidí.
2: Podle Jeníka z Bratřic byla Praha ještě v polovici 18. století sice česká, ale dvojjazyčnost se považovala za samozřejmou.
1: Během Jungmanova života přibylo opět Čechů.
2: V roce jeho smrti se odhadoval jejich podíl na 60%.
1: Národnostní příslušnost se však zjišťovala podle neurčité odpovědi na otázku, zda tázaný mluví německy.
2: Za Němce byl označen ten, kdo odpověděl...
3: Já.
0: Mezi těmi, kdo odpovídali...
3: Já.
0: Byli dozajista i Češi svému jazyku odrodilí. V rozmlouvání o jazyce mateřském Jungmann paroduje mluvu odrodilého Čecha, tak to, ta ukázka je mnohem delší, ale nám stačí pouze kousek té hrůzy.
3: Na, pan, já všech je, já všecha narodil. Já pil můj šifot ne přes granic česky, já v Praze narodil, v Praze šifa pil. Já ne šatný kafehaus v Praze, kde já nepil jako Toma. Šatný zál, kde já nefor tancovat. Já mám topše tapak koušil, topše biliard hral, lepší než mancher kafalír. A můj jazyk já mluvit topše.
0: No já, fiporne to šekla. Konc šesky.
2: Zápas o český jazyk, o jeho podstatné obohacení, modernizaci a znovu vzkříšení byl hlavním tématem, zprvu dokonce jediným tématem národního probuzení.
1: Trval déle než půl století a nabýval na zarputilosti a emotivnosti.
2: Jestliže ještě skeptik Josef Dobrovský pojímal jazykovědné otázky s chladnou věcností, převážila u jungmanovské generace citovost nekritických hodnot, což vedlo až ke komickým výstřelkům.
0: Aha, jakým ku příkladu? Zase ypsilony a joty?
2: Ne, tentokrát šlo o počty.
0: Počty čeho?
2: Dlouho byl považován za korektní výpočet, podle něhož činilo k letopočtu 1800 stáří českého jazyka 2712 let.
0: Nebylo to 2713 roku?
2: Už jsem řekl 2712.
0: A jak se na toto house numero přišlo?
2: Slované přece představují potomky Homérových hotentotů.
0: No, už chápu.
1: Jungmann byl schopen posmívat se němčině jako řeči ošklivě chrochtavé a štěkavé, jenom aby ji zošklivil národně vlažným Čechům.
0: Autoru mnoha vlasteneckých deklamovánek Františku Jaromíru Rubešovi zase připadlo, že...
3: Jazyk český plyne ze srdce. Není tak sáhodlouhý jako ruština, temný jako angličtina, nicotný jako maďarština a prsní jako němčina. Má španělskou hladkost a vlašskou sladkost.
0: A František Ladislav Čelakovský označil češtinu přídavným jménem, které se v jiných spojeních užívá i dnes. Většinou se myslí, že je to slovakismus. Ale ne, básník svými vlastními českými ústy prohlásil, že jeho mateřština je...
3: Jazyk bohovský.
0: Trochu sebe chváli nemusí škodit, že? Ale když její moc, je třeba se poohlížet, který pak asi mindrák se jí kuriruje.

0: Jako 37letý si Jungmann postěžoval příteli, že ho opět tíží nemoc, domácí starosti, úřad a pomalu i léta. V 48 připojil ke svému podpisu témuž adresátovi starý. 3 roky na to se svěřoval, že přibývající věk mu ubírá na klidu a potěšení ducha. Když ho dcera Anna obdařila vnučkou Maruškou, poznamenal, že jeho německé příjmení mu nepomáhá proti stáří a dětkovství.
1: Ale Jungmann nemocný byl, tedy podařilo se mu uzdravit se, jenže nemoc se vracela.
2: Byla to tuberkulóza.
3: Krátce po 50 ho postihá sice lehčí, ale přece jen mozková příhoda.
2: Ve svém chorobopise měl i těžkou úplavici a zlatou žílu.
3: Při psaní a při korekturách mu vadila krátkozrakost.
2: Epidemii cholery se vyhnul.
3: Ale revmatické bolesti ho přinutili chodit oholi.
2: Přesto pořád učil na gymnáziu a vykonával funkci prefekta. Byl také zastupujícím ředitelem učené společnosti.
3: Po 70 však už za něj musel často suplovat kolega.
2: Načež si dal říct a po 45 uzavřel učitelskou dráhu.
3: V posledních 2 byl tak slabý, že už neopouštěl Prahu.
1: Ostatně do hlavního města Vídně se za svůj život ani jednou nepodíval.
3: Na podzim roku 1847 mu už bylo notně zle.
2: Ale v listopadu se zdálo, jako by se jeho stav výrazně zlepšil.
0: Hle, já navzdory lékařům se uzdravuji.
2: Bylo to však jen zdánlivé.
3: Když přišla krize, přijal poslední pomazání.
0: Jsem povinen to učinit, co katolík a úředník.
2: Krátce po půlnoci 14. listopadu roku 1847. v klidu, obklopen rodinou, zemřel.
1: Byla mu 74 léta.
0: A byl mu vypraven pohřeb?
1: Napsal profesor a Jungmannův životopisec Václav Zelený.
0: Jakého se před ním nedostalo ni žádnému vlastenci českému. Byla to první z oněch velkolepých slavností, jimiž hlavní město Království Českého slavívá poslední cestu oněch mužů, kteří život svůj posvětili jeho službě.
1: Byl to prý suchar, takový tichý, nenápadný člověk, upjatý kantor a do své vědy a do svého slovníku ponořený učenec. Ten, kdo přeložil Goethovu píseň Milostničky, ten však lidskému citu rozuměl.
3: Znáš onu zemi, citrony, kde kvetou, v tmavém stínu pomeranče žhnou, tichounký dech z modrého nebe dme, nechvěje myrt a laur se vzhůru pne? Tu jestli znáš, o tam nech s tebou se, o můj milenče, dám. Znáš onen dům? Na sloupech spoléhá a zlatý sál a skvoucí jizby má a mramory se na mě dívají. Ach, co ti ubožátko dělají? Ten jestli znáš, o tam nech s tebou se, o můj ochránce, dám. Znáš onen vrch a stezku v oblaku? Meskyně hledá stopy ve mraku. V rozvalinách saň lítá obývá. Zbořené skály příval okrývá. Ten jestli znáš, o tam, nech ať se tam můj otče s tebou dám.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 659. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. Další schůzku 660. uvedeme zítra večer ve 20 hodin a podtitul zní Ideály a iluze českého probuzení.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Řeč bude o symbolice a významu gest, o komunikačním stylu trojkoalice a také o chybějící ministrovi, který přece jenom dorazil. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Vláda bilancovala své první pololetí v úřadě. Jak si paní Hejlová z vašeho pohledu vede z hlediska PR, z hlediska komunikace? Víme, že mimo jiné každé pondělí se konají klasické tiskové konference, kabinet, respektive jeho komunikační tým je aktivně například na Instagramu, pan premiér má vlastní podcast, je rovněž velmi aktivní na sociálních sítích, což bychom mohli říct o ministrině financí nebo vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, i mimo jiné jeho momentky s Venkou Betinou jsou už, řekla, takové ikonické.
4: Když se podíváme na tu podporu veřejnosti, tak my tam vidíme několik různých typů dat a poměrně stabilně u nás v Čechách je vždycky nízká důvěra vládě, ať je to jakákoliv vláda, což je poměrně zajímavé, že u nás vlastně ta důvěra vládě se pohybuje někde kolem 25, ale může klesnout až na třeba 20%, což opravdu celosvětově jsou velmi nízká čísla. Tato konkrétní vláda Andreje Babiše si ale udržuje zatím, podle toho, co víme z těch momentálních výzkumů, poměrně jako vysokou možnost znovu zvolení té vlády. To znamená, když se zeptáte, koho byste volili nyní, tak je tam celá řada těch voličů, kteří by znovu volili například hnutí ANO, což je poměrně jako vysoké číslo. Tam se to pohybuje někde kolem 40%.
3: No a jak tedy k té důvěře nebo jejímu budování přispívá právě ta komunikace? Jaký styl teda zvolila trojkoalice?
4: Zase já to vezmu trošičku ze široka. My z jiných výzkumů vidíme, že lidé se odklánějí od těch tvrdých politických témat. Takovou tu většinovou veřejnost, ta politická jednání příliš vlastně nezajímají a to zajímá poměrně úzký okruh poučené veřejnosti, která se skutečně zajímá o to, jaká rozhodnutí tam padají, jaké zákony se přijímají a tak dále. Takže velkou část veřejnosti zajímá takové to, co je populární na té vládě. Kdo se s kým má rád, kdo se s kým nemá rád, jak, přesně jak jste říkala, kdo má jakého mazlíčka, jestli je to pejsek nebo kočička, jaké se kdo vzal šaty a tak podobně. A to je ten komunikační styl, který tato současná vláda prosazuje, to znamená, zabývá se těmi tématy, které jsou aktuální, které jsou přijatelné pro tu velmi širokou veřejnost a které nezdůrazňují politická témata, pokud nemají výhodu pro jejich voliče. Takže pokud se jim podaří něco prosadit, tak to samozřejmě do té komunikace okamžitě zařazují. A to jsme viděli třeba i na té poslední tiskové konferenci vlády.
3: Čím vás zaujala poslední tisková konference před teda parlamentní přestávkou? Byť, jak řekl, myslím, to byl právě vicepremiér Havlíček, to ještě neznamená, že by se pochopitelně chod úřadu zastavil.
4: Spíše asi tou vizuální stránkou, vlastně ta vláda se sešla venku v Kramářově vile, takže ta vizuální stránka byla trošičku jiná.
3: A pardon, vy jste myslela teď to vlastně to bilancování, já jsem teď citovala vicepremiéra ze včerejší tiskové konference. Paní Hejlová, kdybyste měla srovnat ten komunikační styl předchozího kabinetu expremiéra Fialy a současné trojkoalice, vidíte tam nějaké zásadnější rozdíly, kdo je zdatnější v tom, jak používá sociální sítě, jak se snaží oslovit veřejnost?
4: Určitě tak, ta současná vláda v podstatě vyrostla na sociálních sítích, takže oni s tím mají velkou zkušenost, je to součást jejich identity, nebrání se jejich používání, je to, řekla bych, pomalu jejich DNA. A tím, že čím dál tím více lidí podle statistik sleduje politické zprávy přes sociální sítě, tak tyto kanály nabývají na důležitosti. A to se skutečně nebavíme jenom o tom vnitropolitickém dění, ale sociální média jsou stále důležitější i pro tu mezinárodní diplomacii. Takže tyto kanály nelze bagatelizovat nebo opomíjet a nebo nějakým způsobem říkat, my to nebudeme dělat, my se s tím nechceme učit, my nebudeme dávat nic na Instagram, já se nebudu fotit se svým pejskem. To si myslím, že to je jako volba každého politika, do jaké míry chce zveřejňovat soukromí. A dnes mají politici mnohem větší míru kontroly nad tím, co chtějí zveřejnit a co ne. Ale to, že musí komunikovat ten svůj politický obsah a co dělají, co je podstatou jejich práce i na sociálních médiích, tak to dnes platí skutečně nejenom pro politiky, ale i pro tu vlastně širší diplomatickou sféru.
3: Co jste si, paní Hillová, řekla, když jste viděla fotografii lídrů summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře před týdnem, před neformální večeří, což byl první den akce, kde organizátoři jak si rozsadili pány Babiše a Pavla, každý stál na jiném konci skupiny.
4: Je zajímavé, že tyto fotografie jsou takovou tradiční ikonografií těchto politických setkání a pokud by tam nebyl ten spor mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem, tak by se o nich nikdo nebavil. Ale právě to, že stále každý na opačné straně, tak to zaujalo celou řadu českých médií a symbolizuje to nějaký ten spor nebo konflikt na současné české politické scéně.
3: Jak víme, dvě delegace jedné republiky byly v podstatě na tom summitu Severoatlantické aliance, víceméně se tam ani nějak extra nepotkávali, respektive nevyhledávali. Andrej Babiš si s Petrem Pavlem jen podali ruce, podle slov premiéra. Lídři na takových setkáních obecně, jak už jste i řekla paní Hejlová, jsou pod velkým drobnohledem médií, nejenom těch domácích, ale pochopitelně i jiných světových. Často si novináři všímají různé detaily, oblečení, účesy, nonverbální gesta, kdo kde stál, vedle koho, jak, na koho se usmíval, jak se u toho tvářil, tak čeho jste si vy z těch dostupných fotografií, videí odnesla nebo všímala, co vás zaujalo jako odbornici právě na strategickou komunikaci?
4: Tak Česká republika opravdu již více než půl roku žije tímto konfliktem, prostě kdo na ten summit pojede, kdo kde bude vedle koho sedět, kdo tam bude mít jakou roli. A to bohužel zastiňuje celou řadu těch dalších informací. Takže my jsme tady viděli dva rozdílné komunikační styly. Prezident Pavel spíše akcentoval to, co se tam asi domluvilo, jako takové ty opravdu jako podstatné věci. A premiér Babiš zase mluvil spíše k těm svým voličům a akcentoval to, co si myslí, že je zajímá, spíše takovým odlehčeným tónem a tak dále. Ten summit v Ankaře my musíme prostě vnímat v kontextu té současné geopolitiky. Druhá fáze války na Ukrajině je tady s námi 4 roky a přichází zima, na kterou se i Ukrajinci velmi pečlivě připravují. A možná, že právě už po těch 4 letech, je to neskutečně dlouhá doba, tak právě tato zima bude možná ta, která rozhodne v tom konfliktu. A skutečně ten konflikt je jako pro celou řadu něčím, o co už se přestávají zajímat. Už je to součástí stabilní nějakého toho vnímání toho světa. A pro jinou část lidí naopak jako dopadá ta tíha toho konfliktu. A tam nesmíme zapomínat samozřejmě na obě dvě i strany, jak samozřejmě jak tu ukrajinskou napadenou stranu, tak i tu ruskou stranu, která také jim dochází prostě ropa, celá řada surovin. Takže já si myslím, že ta Ankara prostě symbolizuje to, jakým způsobem se ta politická budoucnost v tom následujícím roce bude ubíjet. ubírat.
3: Jinak teď jste mimo jiné nastínila, paní Hejlová, jak některá témata v závislosti na tom, co se děje, se dostávají, třeba jsou trošku upozaděná, pak jsou zase na titulních stránkách. Tak jak s tím pracovat? Vlastně i z hlediska právě té komunikace s tím čtenářem, posluchačem nebo divákem, aby dostával ty informace v nějaké míře, aby to bylo zajímavé, aby toho zase nebylo moc, tak jaký je váš názor?
4: No je zajímavé, že ta minulá vláda se snažila právě toto pojmout v oblasti té strategické komunikace a hodně zdůrazňovala náš přínos Ukrajině a podporu Ukrajině. A nyní vlastně tento kongres akcentoval, že ta částka, kterou my jsme vlastně dali do NATO, nebyly ty slíbené 3%, ale pouze 1,8. Takže já si myslím, že to opět může vést k nějakému zklamání části voličů, ale vlastně na obou dvou stranách. Protože u té části těch voličů, kteří jsou silně na straně podpory Ukrajiny, toto může vést ke zklamání. A naopak u té části voličů, která Ukrajinu nepodporuje a spíše akcentuje ty české národní hodnoty, nebo dejme tomu nějakým způsobem ty veřejné finance investovat zpět do České republiky, tak ta zase může mít negativní pocity z té komunikace, která již proběhla. Takže tato část veřejnosti má pocit, že na stranu Ukrajiny jsme dávali již příliš. Takže toto vlastně je velmi výhodná situace pro současnou vládu, která opticky z těch 1,8%, ať udělá jakýkoliv krok, tak to bude zlepšení. Tak to bude i malé zvýšení bude vlastně zlepšení. Takže pro ně je to komunikačně velmi výhodná situace.
3: To si myslí Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Napětí mezi vládou a Hradem se opět vyhrotilo. Premiér Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích ostře ohodnotil právě ten konflikt s prezidentem Petrem Pavlem, co se týče účasti Severoatlantické aliance, ale nejenom to. Vůči Pavlovi se včera vymezil i Karel Havlíček, cituji jeho slova: nechceme se stát součástí kampaně pana prezidenta, rozumíme tomu, že má zájem o další znovu zvolení, nicméně my plníme naše vládní úkoly, které jsou čistě v exekutivní rovině. Tolik slova vicepremiéra Havlíčka, tak jak vy pohlížíte na tento spor?
4: No a takovéto spory máme ještě 2 roky předtím, než k tomu znovu zvolení teprve bude docházet. Takže my teď ještě 2 roky budeme žít velmi pravděpodobně tady v těchto sporech mezi vládou a prezidentem. A tyto spory velmi pravděpodobně neustanou, protože když se vyhrotili už takto, tak obě dvě strany budou hrát na ty své voliče a na tu jejich podporu. Takže se domnívám, že ta česká politická scéna i v těch následujících měsících a letech bude ve znamení podobných sporů.
3: To jsou vyhlídky, paní Hejlová. Čekají nás na podzim komunální volby, také doplňovací volby do třetiny Senátu. Co očekáváte z hlediska právě nějaké strategické komunikace, nějaký leitmotiv vlastně těch nadcházejících voleb, jak se to vyvíjí?
4: Já očekávám slabší podporu minulého koaličního bloku. Z nichž některé ty součásti těch koalic jsou tak jako na hranici v podstatě, takže uvidíme, jak se toto projeví i v těch komunálních volbách.
3: Spíš jsem myslela, na co vlastně volič jaksi slyší z toho optického pohledu, co se týče vývoje těch předvolebních kampaní jako takových.
4: Vždycky jsou tam nějaké záležitosti, které jsou důležité, nějaké třeba finanční, samozřejmě programové a tak dále, ale potom většina stran už dneska se řídí politickým marketingem, kdy mají provedené předvolební průzkumy, vyberou si nějaké jedno téma, která je polarizační a na tom postaví tu kampaň. Takovým typickým příkladem byly třeba nemocniční poplatky. Jo, jste pro, anebo jste proti. Takže většinou vždycky potom ta kampaň se točí na nějaké takové menší věci, která je ale pro ty voliče důležitá.
3: Změňme téma. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je už historií. Křišťálový globus a další ocenění už předpokládám zdobí poličky v domovech jejich nových majitelů. Festival si letos připomněl také 80 let od vůbec prvního ročníku akce, která se konala v Mariánských Lázních. Tak jak jste si užila v svátek filmu? Vy jste strávila ve Varech několik dní.
4: Je to tak, já jsem ve Varech byla na ty vlastně první 4 dny a jezdím tam už 250 let. Takže já jsem tam skutečně jezdila ještě jako studentka. Nikdy jsem tedy nebyla ve stanovém městečku, ale vlastně letos jsme spali v jednom z těch rekonstruovaných hotelů, který byl dříve právě tím lázeňským domem, ve kterým jsme byli ubytováni ještě jako studenti. A ta proměna Karlových Varů pro mě jako občasného návštěvníka je vždycky příjemným překvapením. Vidím tam zrekonstruované památky, letos tam bylo skutečně opravdu hodně lidí a ti lidé mají dobrou náladu. Samozřejmě vidím tam i pozitivní vývoj českých firem, které se tam prezentují. Takže pro mě ty Vary i letos byly opět velmi příjemným kulturním i společenským zážitkem.
3: Co je podle vás taková ta největší přednost nebo specifikum Karlovarského festivalu?
4: Propojení těch jednotlivých publik. V těch Karlových Varech skutečně se potkávají 3 světy. Na jedné straně ten svět filmový, svět celebrit, ale i producentů a všech různých filmových profesí, kterých je u nás stále hodně a právě i proto je Česká republika relativně úspěšná v té filmové branži. Vidíme tam svět biznesu. To znamená, že do těch Karlových Varů stále jezdí poměrně hodně například firem, které sponzorují ten festival, ale i dalších velmi důležitých domácích podnikatelů, biznesmenů anebo lidí, kteří jsou aktivní, dejme tomu, v té ekonomické sféře. A jsou to třeba i zakladatelé různých českých firem nebo jejich ředitelé a tak podobně. A je, ten třetí svět je svět toho filmového publika, fanoušků a veřejnosti. A já bych řekla, že tyto 3 světy se tam prolínají, někdy jsou oddělené. V těch Karlových Varech na tom festivalu vzniká čím dál více míst, kam je nějakým způsobem omezený přístup, exkluzivní přístup, přístup na kartu a tak podobně. Ale ve finále všichni, pokud se ženou lístek, tak mohou sedět v tom stejném filmovém sále a sdílejí vlastně všichni ten zájem o ty filmy, které se tam promítají. A ředitel festivalu Krištof Mucha letos zdůrazňoval, že to je právě to, co činí ty Karlovy Vary výjimečné, že tam je to filmové publikum. Na rozdíl od Cannes nebo jiných filmových festivalů, které jsou spíše pouze profesní, tak u nás se to vlastně tyto 3 složky společnosti setkávají.
3: Jinak, když jste zmínila výkonného ředitele Mezinárodního filmového festivalu Krištofa Muchu, tak také byl mimochodem hostem tohoto pořadu, tak vlastně říkal, že ta otevřenost těch Varů je také tím dalším specifikem. A vlastně ten loňský 59. ročník, ten se konal poprvé bez dlouholetého prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. A tehdy mi pan Mucha řekl, že to byl právě pan Bartoška, který vlastně nad nimi držel ochranitelskou ruku, hlídal, aby byli všichni spokojení, tak nyní už vlastně to vedení festivalu, kam patří také umělecký ředitel Karel Och a pochopitelně celý velký tým spolupracovníků, už jsou vlastně sami.
4: Je to tak, já jsem měla možnost je tam sledovat jednak na tom samozřejmě oficiálním zahájení, ale i na dalších akcích, různých setkáních s novináři a tak dále. A myslím si, že co je předností toho pokračování toho festivalu, je, že se jim to podařilo opravdu zachovat. Že konkrétně pana Muchu jsem viděla na celé řadě těch aktivit, které tam byly, takže on tomu musí věnovat opravdu velkou energii, velký čas, propojovat ty různé světy, ty 3 světy, o kterých jsme se bavili. a to není nic jednoduchého. Taky bych teda, když už tady mluvíme v rozhlase, ráda zdůraznila, že panu Můchovi trošičku závidím, jak krásně on dokáže vyprávět. On má neuvěřitelný dar vyprávění, má velmi příjemný hlas, takže ty historky z toho filmového světa a okolo toho festivalu, kdykoliv je slyším v rozhlase nebo někde jinde, tak si myslím, že i pro ty diváky jsou velmi příjemné a velmi zajímavé.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Pokračujeme v rozhovoru s Denisou Hejlovou, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a zůstáváme pomyslně ještě u 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Účast na slavnostním zahájení avizoval minister kultury Otto Klempíř. Nepřijel s tím, že nechce přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří. To jsem citovala jeho slova. Řekl také, že má Karlovarský festival rád, považuje ho za mimořádně důležitý nejenom pro českou kulturu. V den toho slavnostního zahájení večer sdílel na svém účtu fotografii z ostravského hudebního festivalu Beats for Love. Do Varu ale Otto Klempíř nakonec přijel o den později. Tak jak se díváte, paní Hejlová, na absenci, na absenci, ale každopádně chyběl na tom slavnostním zahájení této prestižní akce, která letos navíc slavila dvě jubilea?
4: Ministr kultury má svou rituální a ceremoniální roli a ta je v té komunikaci velmi důležitá. Takže ministr kultury nesmí chybět na těch oficiálních zahájeních různých typů těchto festivalů. Ať je to Pražské jaro, měla by to být prostě, já nevím, třeba různé ty festivaly Dvořáková, Praha, Strážnice a zejména Karlovy Vary, protože ten karlovarský festival je nejenom pro to domácí, ale i pro to zahraniční publikum. Takže tam toto je skutečně jako jedna z významných událostí a tyto ceremonie stejně tak jako svatební obřad nemůžete mít bez oddávajícího, tak tyto ceremonie jsou prostě pro ty politiky důležité a pokud nemají nějakou závažnou výmluvu, například nějakou prostě nemoc anebo zahraniční cestu, tak by tam vždycky měly být přítomni bez ohledu na to, jakou předpokládají reakci publika. To je součást jejich práce.
3: Takže i v případě, kdyby tam bylo nějaké riziko, jak se stalo na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde byl pan Klempíř vypískán, měl přijet a riskovat to?
4: Já se domnívám, že ano a nějakým způsobem to publikum to i očekávalo. Docházelo tam potom k řadě takových humorných situací, kdy zejména v pozdních nočních hodinách to publikum očekávalo, že se tam pan ministr objeví. A někteří pánové, kteří vypadají trošičku podobně jako on, tak v těch pozdních hodinách už byli s ním zaměňováni. Říkali, tamhle je, už jde, vypadá jako on, to bude určitě on.
3: Takže ta
4: očekávání tam jako určitě byla. A to, že nebyla tak úplně naplněná, tak si myslím, že řadu lidí jako zklamalo.
3: Kdybych se ještě vrátila k tomu, co řekl, že nechce přilévat olej do ohně, tak se také v médiích debatovalo o tom, zdali třeba Strážnice a podobné místa, podobné platformy mají, nemají sloužit k vyřizování účtu.
4: No, já se domnívám, že nemají, protože Česká republika do těchto kulturních událostí finančně podporuje a dá se říct, že do nich investuje, mimo jiné také z důvodu, já to vidím samozřejmě optikou té svojí profese, také proto, že představují významný nástroj kulturní diplomacie a vytváření pověsti toho našeho státu. My tomu odborně říkáme nation branding, vytváření značky toho státu. Ale toto, kromě samozřejmě celé řady jiných kulturních, sociálních faktorů, ekonomických faktorů, tak toto je vlastně velmi významný důvod a festivaly, jako je Karlovarský filmový festival, spolu vytvářejí tu dobrou pověst České republiky uvnitř i navenek. Prezentují nás jako národ, který je nejenom kulturní, ale který má prostě opravdu, jak jsem říkala, sofistikovanou třeba filmovou produkci, což nás poté může v té konkurenci jiných států, které dávají třeba filmové pobídky těm zahraničním štábům, trochu odlišit. To, že my tady máme i ty profese, které to dokážou udělat.
3: Umí Česko, tak říkajíc, kulturní diplomaci. Mimochodem současná vláda velmi kritizuje průběh již teda bývalého expo v japonské Osace.
4: Já se domnívám, že na tom Karlovarském filmovém festivalu ta prezentace těch firm, které souvisejí s kulturou a které spolu vytvářejí ten kulturní kapitál, byla určitě mnohem důstojnější, lepší a zajímavější samozřejmě než na tom uplynulém expu. Ale měla jsem radost z toho, že na tom Karlovarském filmovém festivalu vidíme celou řadu značek, které jsou na pomezí, jsou to komerční značky, vyrábějí třeba nějaké produkty nebo nabízejí služby, ale zároveň je můžeme považovat za opravdu jako klenoty té české kultury. A to jsem byla ráda, že tam žijí tím současným životem.
3: Konstatuje Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za váš čas, názory a přeji vše dobré.
4: Děkuji, hezký den.
3: I vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Samozřejmě nás čeká 9 největších hitů týdne v žebříčku, jaký jste sestavili vy svými hlasy, a i dnes budete hlasovat a hlasy se budou posílat na číslo 900 1103. Já si myslím, že takhle na úvod to stačí, a teď už dvě nesoutěžní písničky. Abychom si trošku navodili atmosféru a také vzhledem k tomu, že v létě nemáme žádné hosty, tak nás čekají dva hity, které vám určitě udělají radost. Ten první dostal zlatou a také železnou českou 12 za rok 2006 a jmenuje se Voda živá, zpívá první česká superstar Aneta Langerová.

Voda živá, Aneta Langerová a v dnešní hitparádě hned na start tahle ta píseň, která byla velikým hitem před 20 lety v roce 2006, dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a Železná česká dvanáctka. Možná nevíte, co je Železná česká dvanáctka. To je cena, která se uděluje za nejdelší pobyt v hitparádě za jeden kalendářní rok. A teď uslyšíte něco, co se jen tak slyšet nemůže, protože je to záznam z divadla na Vinohradech. My jsme 12. června v roce 2025 byli na narozeninovém koncertu Jitky Zelenkové. Divadlo na Vinohradech hostilo tenkrát za prvé kapelu Jitky Zelenkové pod vedením

0: Františka Rabi a další hosty. A když jsem řekl to my, tak jsem to byl já a Miloš Skalka. A vzhledem k tomu, že v roce 1985 vznikla písnička Někdo nám do toho vlez, napsal ji Ondřej Soukup a tatínek Terezy Pergnerové Eduard Pergner a také textař Jitky Zelenkové. A tak ta píseň nikdy nebyla provozována živě. Nikdo ji nikdy nezažil, že by zazněla živě a jeden z těch původních protagonistů, Jakub Jakoubek, už ani není mezi živými, tak by to ani nešlo. A tak jsem byl požádán, abych s Milošem Skalkou doprovodil právě Jitku Zelenkovou výjimečně na tom jejím koncertu v Pražském divadle na Vinohradech. Tak teď si to můžeme poslechnout.
1: Ano, prosím.

0: Dopadne těžší, opravdu, jsem rád. Jenomže teď chápuj, strašně spěchám, za chvíli jdu hrát.
1: Víš, ty pouštíš strašně bezvadevsky, opravdu, na to kolik je dělá.
0: No tak to si jí to řekla hezky, tak ahoj, já už musím jet.
1: A kam jedeš, můžu vědět.
2: Halo, halo, kdo je tam?
1: No to jsem já, jsem zavřená v budce.
2: Tak v tom se teda nevyznám.
0: A teď všichni,

0: Martina, připrav se. Bacha.
1: Hele, Jardo, co ty na to? Já si někde půjčím Fáro, zajedeme tam. On mi totiž prodá prkna dvoje dveře, prej se rozvádí a nechce tam být sám.
2: Jaký dveře, jaký prkna, to je nový hit. Já jsem dítě, volám totiž z budky, hele, nemluvte nám do toho, to je teda vtip.
1: Hele, Jardo, posloucháš mě, někdo nám...

0: Jitka Zelenková. Někdo nám do toho vlez.
1: Děkujeme.
2: V tom záznamu Českého rozhlasu bylo úplně všechno, jen připomenu, že ten koncert se konal 12. června roku 2025 a mimochodem letos na Vánoce ho můžete také vidět, nebo záznam toho koncertu můžete letos na Vánoce vidět také v České televizi. Tak to byla taková vzpomínka na polovinu 80. let, i když jsme byli v roce 2025 a teď už jsou tady dnešní novinky. Do dnešního dne jsme představili 84 nových českých písní a dnes to budou další tři. Zpěvák Láska po nedávném duetu s Petrou Janů, který byl také v hitparádě Česká 12 a jmenuje se Světla reflektorů, oznámil vydání své třetí řadové desky a ta má vyjít někdy na podzim letošního roku. V novém singlu Jakou mám ženu spojil síly se členy kapely Čechomor, a to s Františkem Černým a Karlem Holasem a dalšími hvězdnými muzikanty. Tady je ta novinka.

První dnešní novinku naspívali Láska a František Černý ze skupiny Čechomor, napsal jí Láska a David Konopáč a jmenuje se Jakou mám ženu. Celkově to byla 85. novinka letošního roku. A teď nás čeká novinka, která je spoluprací skupiny, která se jmenuje Madame Royale, se zpěvačkou, která se jmenuje Andrea Zimáňová. A ta novinka se jmenuje Na kraj světa. Napsal a otextoval jí Jerry Grulich.

Skupina Madame Royale a zpěvačka Andrea Zimáňová tu možná znáte, protože to je jedna ze solistek rozhlasového big bandu Gustava Broma a Andrea Zimáňová byla také vokalistkou Vaša Patejdla v jeho skupině. Před námi je třetí dnešní novinka, jmenuje se Tvoje hvězda a je to písnička skupiny Foxo. Pražská šestice Foxo je skupinou, která už také bodovala v hitparádě Česká 12 a taky budeme držet palce s touhle novinkou.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I v létě hlasujeme stále na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, tedy pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne. Máme tedy celkem 12 hlasů, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První dnešní novinka se jmenuje Jakou mám ženu? Láska a František Černý ze skupiny Čechomor, tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimáňová, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Tvoje hvězda, skupina Foxo, hit mezera 10. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz. A teď už nás čeká 9. místo žebříčku hitparády Česká 12 pro tento týden. 9. místo je stejné jako před týdnem. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

Předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a i dnes je to 9. a mám tady ještě jednu osmičku, protože tento hit je v hitparádě už 8 týdnů. Poločas rozpadu, Genius Loci a my jsme teď u místa 8. Ale ještě předtím, než vám prozradím, kdo je právě na místě 8., tak vám prozradím něco úplně jiného. Řeknu vám totiž, že dvě novinky z minulého týdne se dostaly do dnešního žebříčku a to samozřejmě díky vašim hlasům. Ale samozřejmě vám ještě neprozradím, kdo ty novinky v hitparádě dnes má z toho minulého týdne. Na 8. místě je zpěvačka Elin, která byla minulý týden 4. Její hit se jmenuje Hey Lala.

Hejlala, písnička, která byla před 14 dny novinkou a napsal ji Michal Vorek a zpěvačka Elin, a Elin také teď zpívala z 8. místa. Je úplně jedno, kde teď v létě posloucháte hitparádu Česká 12. Můžete poslouchat třeba pod stanem, na chatě, na chalupě, u moře, u rybníka, u řeky, nebo třeba doma v posteli, je to úplně jedno. Každopádně vyslechněte si celou hitparádu, protože na jejím konci můžete hlasovat, ale můžete samozřejmě hlasovat i teď během té prezentace toho žebříčku, ale nakonec je to samozřejmě jednodušší, protože už budete vidět, kdo je třeba i na prvním místě, a to já vám samozřejmě zatím tajím. Na sedmičce je jedna z těch avizovaných novinek týdne, tedy toho minulého týdne. K Vinohradům Ondřej Ruml. Až tu

Léto pod peřinou je hit, který posloucháme v této hitparádě už 4 týdny a minulý týden byl stejně jako dnes na 6. místě. Léto pod peřinou je písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a Honza Nedbal tuto písničku také naspíval. Na 5. místě je 2. avizovaná písnička, která prošla vaším hlasováním a byla novinkou minulého týdne. Zpívá Lucie Vondráčková, Duše.

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková je, co se týká úspěchu a ocenění v této hitparádě, nejúspěšnější zpěvačkou celé historie hitparády Česká 12. Má novinku, kterou představila minulý týden a jmenuje se Duše a Lucie Vondráčková je s ní tento týden na místě pátém. A právě na tom pátém místě byly dvakrát za sebou čtyři tenoři. Massachusetts.

Dnešní čtvrté místo je pro hit, který jsme teď poslouchali, zatím největším úspěchem během těch tří týdnů, co je v hitparádě. Na třetím místě, kdy jsme u těch trojek, je podruhé za sebou skupina Holky Tonk s hitem Děti jsou taky lidi.

0: Druhé místo pro mámu autoři a také interpreti Luděk Minka a Josef Melen jsou s tímto hitem už 11 týdnů v žebříčku a když vydrží ještě týden, tak mohou dostat ocenění Zlatá česká dvanáctka.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Je tady letní hlasování a hlasujeme na číslo 900 1103. Hlasy posíláme jen na číslo 900 1103. Máme celkem 12 hlasů, můžeme hlasovat pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První novinka, Jakou mám ženu, Láska a František Černý, hit Mezera 12. Druhá novinka, Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimáňová, hit Mezera 11. A třetí novinka, Tvoje hvězda, Foxo, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, hit Mezera 9. Osmička, Hej Lala, Elin, hit Mezera 8. 7. místo, K Vinohradům, Ondřej Ruml, hit Mezera 7. 6. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 4. 3. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit Mezera 3, 2. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen a vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Po dvou týdnech jsme se rozloučili s písničkou Život z větší výšky skupiny Street 69, po čtyřech týdnech s hitem My 2 skupiny Botox a do žebříčku se nedostala písnička Dovolená, kterou natočil Xindl X. A po třetí, během 15 týdnů, co je v hitparádě vítězí píseň Když léta běží, kterou napsal Roman Šándor pro Josefa Voltra. Je to třetí vítězství této písničky a stále bojuje o platinovou českou dvanáctku. Tu zlatou už má. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a mějte se báječně. A hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: To byl vítězný hit hitparády Česká 12. Další kolo poslouchejte v neděli po 16. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne režisér Lukáš Trpišovský z Dua Scooter. Jak se dá více než 20 let tvořit ve dvojici, aniž by jeden zastínil druhého? Co všechno pro něj znamená další pokračování ve vedení činohry Národního divadla až do roku 2034? A čím dnes může divadlo oslovit diváka, který je zvyklý na rychlý svět obrazovek a sociálních sítí? I na to se budu ptát režiséra Lukáše Trpišovského.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a v rámci mrazivého léta dvojky vás zvu k poslechu četby na pokračování. Tribeč, magické místo nedaleko Nitry, kde se mísí křesťanská a pohanská mystika. Hory, odkud se nemusíte vrátit. A kdo se přece jen vrátil, ten o svých zážitcích raději nemluví. Na průzkum nebezpečného pohoří se vydává čtveřice mladých lidí. Pustí je Třibeč zpátky? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání k poslechu četby z knížky Josefa Kariky Trhlina.
5: Chůze náročným lesním terénem mě vyčerpala. Motala se mi hlava. Špatně se mi dýchalo.

mezi kmeny. Viděli jsme za ním kousek roviny táhnoucí se od pohoří. Počasí bylo ještě jasnější než včera. Slunce svítilo, nefoukal vítr, nad hlavami příjemně modrá obloha. Jen pořádně přituhlo. Z úst a nosu nám vycházela pára. Zavolejme, naléhala Mia. Jsem pro, přidal jsem se. Zavolejme, už nemůžu. Taky toho mám dost, přiznal Andrej. Pod očima měl už strašidelně temné kruhy, seděl na zemi a stěžka dýchal. Neumím přesně popsat stav, v jakém jsme se nacházeli. Dokázali jsme komunikovat i přemýšlet, ale všechno se odehrávalo v oparu. Okolí se mírně zvedalo a klesalo, jako kdyby plavalo v čiré tekutině. Tak mám? Zeptal se David. Do té doby se na nic neptal. Volej, přikývl jsem. Nespokojeně vytáhl mobil, dlouho hleděl na klávesy a mžoural, jako kdyby z paměti neuměl vydolovat správné číslo. Nakonec vyťukal 158, což se mi zdálo divné. Proč volá policii? Proč nevyťuká číslo horské služby? Tyhle pochybnosti se ale ukázaly jako banální, jen co David začal komunikovat. Byla to katastrofa. Bezmocně jsem se díval na to bláznivé představení a nedokázal ho zastavit. Kerčel dostal ze sebe. Ztratili jsme se. Na Tribeči, dodal posměšným tónem. Se nacházíme. Vodičku z Tribeče. Uchechtl se a zavěsil. Hrábloti. Osopil jsem se na učitele. Přísahal bych, že nevypil ani kapku alkoholu, ale choval se jako ožralý. Sám tomu nerozuměl. Tvářil se provinile, pohled rozostřený. Musíme jít dál. Hovno dál. Zavolám sám. Zadíval jsem se na klávesnici přístroje a najednou mi připadala příšerně složitá. Obrátil jsem se k Míji. Jaké číslo mají horští záchranáři? Zamyslela se. Zdálo se mi, že přemýšlí celou věčnost. 1-8 dostala ze sebe. Dál. 1-8. Vyťukal jsem další jedničku a osmičku. 1-8 zopakovala. Nezdálo se mi to. 3-18? Ne, počkej, je to jinak. Mávla rukou. Tak jak? 1-8. 1-8. Zase se zacyklila. Nebudu to natahovat. Byli jsme totálně v prdeli. Měli jsme mobil i signál. Věděli jsme, co chceme udělat, ale prostě jsme to nedokázali. Zavolat policii nebo horské službě, nahlásit, že jsme se ztratili a udat přibližnou polohu. Žádná velká věc. Ale nezvládli jsme to. 4 lidé, všichni vysokoškolsky vzdělaní. Připomínalo to stav, kdy máš na jazyku nějaké slovo nebo jméno. Úplně ho v hlavě cítíš a ohmatáváš, ale ani za nic si nevzpomeneš, jak zní. Za skleněnou stěnou. Walter Fischer pojmenoval ten stav dokonale přesně. Tam jsme se ocitli. Za skleněnou stěnou. Musíme jít dál, zopakoval Kerčel. Ne, Davide, už je toho dost, zbouřil se Andrej. Překvapilo mě, jak pevně to řekl. Jak dost? Musíme jít dál. Ne, už nás nevedeš. Bloudíme, chodíme nahoru a dolů. To je to nejhorší, co se dá v takové situaci dělat. Zbytečně se vyčerpáváme a mrháme časem. A co máme dělat? Zůstat sedět na zadku? Statisticky má ztracená osoba několikanásobně větší šanci na záchranu, když zůstane sedět na místě a nezačne chaoticky bloudit. Ty tvoje statistiky! Kerčel se na nás zahleděl kalným, vyčerpaným, ale zlostným pohledem. Pojďte! Ani jsme se nehnuli. Pojďte! Nebo tady fakt chcípnete! Zasyčel potichu, v hlase mu zněla hrozba. Andrej vstal a došel k učiteli.

Nestraš nás, vyprskl mu do tváře. Celou dobu se do mě sereš, že vás straším. A přitom jsme nemuseli v těhle sračkách být, kdybys poslouchal. Já vás straším? Ušklíbil se Kerčel. Jo, podělal si celou výpravu. Kvůli tobě už druhý den bloudíme. David zbledl. Oči se mu nebezpečně zúžily. Co jsi řekl? Kvůli mně? A kvůli komu? Ty jsi nás vedl. Andrej ho dloubl ukazovákem do hrudi. Kerčel se neovládl. Popadl ho za límec a zatřásl s ním. Andrej napřáhl ruku, sevřel pěst a praštil ho přímo do ksichtu. Učitel ho pustil. Zapotácel se, ustoupil o dva kroky a chytil se za bradu. Najednou se zachvěl a dřepl si na zem. Záda se mu roztřásla tichými vzliky. Mohutný, rozhodný a zkušený chlap, který nás od začátku bohorovně vedl, do kterého jsme vkládali důvěru i naděje, se najednou sesypal. Dřepěl na zemi a tiše plakal do dlaní. Klaudia chcípne hlady, zašeptala Mia s otupělou tváří. Nevěděl jsem, co mám dělat. Chtěl jsem utéct, vypadnout z té skurvené situace. Jenomže nebylo kam. Dalo se udělat jediné. Sorry, vím, že si tím čtenářské sympatie nezískám, ale v tom okamžiku jsem nemohl jinak. Vytáhl jsem mobil, zapnul nahrávání a začal si celou scénu natáčet. Zhroucený Kerčel, fyzicky kolabující Bežanský, fňukající Mia. Až teď to byl skutečně zajímavý materiál na blogový projekt. Hleděl jsem na scénu skrz displej mobilu. Nepodařilo se mi utéct, ale aspoň jsem poodstoupil. Odstřihl se od té hrůzy a tiché paniky. David si nevšiml, co dělám. Andrej odvrátil tvář, neměl sílu protestovat. Nejhůř zareagovala Mia. Přestaň! Zasyčela a vrazila do mě. Jasně, že jsem nepřestal. Právě naopak. Namířil jsem na ní objektiv. Syrové emoce. Přesně ty internetové publikum miluje. Jak zatím hodnotíš naši výpravu? Zeptal jsem se. V té chvíli se mi to zdálo vtipné. Přestaň pro boha. Co si myslíš o Tribečské záhadě? Jsi hajzl. Prudce mě odstrčila. Obyčejný hajzl. To ty s nás sem dostal. Ale šla si se mnou dobrovolně. Z lásky. Hajzle. Řekla tentokrát potichu a bezvášně. Jako by jí došly baterky. Obrátila se ke mně zády. Plakala. Vůbec nemáte dobrodružného ducha. Uzavřel jsem, vypnul nahrávání a stáhl se k nedalekým keříkům, abych si prohlídnul nafocené snímky i videa. Nejzajímavější byly fotky naší skupinky, které jsem udělal tajně. Na těch posledních měli všichni pořádně strhané tváře, shrbená těla a rezignované postoje. Připadalo mi zajímavé scrollovat fotkami do minulosti. Došel jsem téměř na začátek archivu, k záběrům z prvního dne. Několik snímků ze Zlatna, družná atmosféra, čím dál bližší les. U opuštěného fotbalového hřiště jsem navrhl, abychom si udělali společnou fotku. Nejdřív jsem nechápal, na co se dívám. Rychle jsem fotografii zavřel a znovu otevřel. Žádná změna. Roztřásly se mi ruce. 2 a 2 jsou přeci 4. Pořád jsem těm báchorkám věřil. Lpěl na nich, držel se stébla. Společná fotka skupiny. Já, Mia, Andrej a David. Jenže... Prosím vás, pojďte sem. Vyšlo ze mě přiškrceně. Andrej se na mě podíval. Vyčetl jsem mu z tváře, že nechce dostat další dávku. Další pecku. Udělal ale chybu. Přiblížil se ke mně a k telefonu. Teď už nebyl schopný vzdorovat. Podíval se na displej. Výraz v obličeji přešel z napjatého očekávání k nevěřícímu údivu a vzápětí k čisté hrůze.
Toužil po záhadách a tak konečně nějakou dostal. Přímo mezi oči. Vstal jsem, došel k Davidovi a podal mu mobil. Neměl jsem výčitky. Tentokrát to byla spíš rána z milosti. Podíval se na displej a potřásil hlavou. Neřekl ani slovo. Co je tam? Chtěla vědět Mia. Byla to společná fotka naší skupiny. Držel jsem Miu za ruku, vedle mě stál rozesmátý Andrej, David postával opodál. Kdyby toho na fotce nebylo víc, všechno by v rámci možností bylo OK. Jenže vedle Andreje, v mezeře mezi ním a Davidem, stál další člověk. Vysoký chlap s atletickou postavou, delší černé vlasy, zubící se tvář. Měl na sobě hajkerské oblečení, podobně jako my. Smál se, chytili se s Andrejem navzájem kolem ramen. Byl to jeden z nás, pátý člen výpravy. Kdo je to? Mia nedokázala odtrhnout pohled od displeje, i když jí to očividně neprospívalo. Brada se jí třásla, kousala se do rtů. Šel s námi, jeden z nás. Bylo nás tam pět. Vysypal jsem z rukávu. Kdo je to? Opakovala Mia. Jak to, že pět? Ozval se Kerčel. Hlas mu vycházel až někde z břicha. Jak pět? Bál se. Hodně se bál. Dvě a dvě už nebyly čtyři. Stačí jediná chybička v mapě reality. Sotva se vyskytne, všechno se hroutí jako domino. Spustí se řetězová reakce. Chápeš? Jediná trhlina, úzká jako vlásek, jediná štěrbina a už to jede. Tvůj ubohý svět i osobnost nebo identita se hroutí. Kdo je to? Vydechla Mia a zatřásla mobilem, ze kterého se na ní šklebila trhlina. Je to tady jako nějaký pošahaný Misnerův prostor, zamumlal David. Jaký prostor? Nechápal jsem. O čem to mluvíš? Představ si, že celý vesmír je jenom jedna místnost. Každý bod vlevo je totožný s odpovídajícím bodem vpravo. To znamená, že pokud zamíříš přímo do levé stěny, nerozmlátíš si obličej, ale projdeš s divem a objevíš se na opačné straně. Vyjdeš z pravé stěny. Co to má společného s námi? Z takové místnosti nemůžeš uniknout, protože se stala celým vesmírem. Tyhle anomálie můžou nastat v červých dírách nebo v jejich okolí. To jsi chtěl slyšet. Jsi spokojený? To jsi chtěl celou dobu slyšet. V pohodě, uklidňoval jsem ho. Klaudia chcípne hlady, řekla Mia. Nejdivnější ale je, pokračoval Kerčel, že kdyby stěny byly průhledné, uvidíš za nimi nekonečný počet kopií toho obýváku, ve kterém stojíš. A samozřejmě nekonečný počet vlastních klonů. Nikdy ale neuvidíš vlastní tvář. Když otočíš hlavu, otočí ji i všechny klony. Svým dvojníkům se nikdy nepodíváš do očí. Pokud skrz stěnu natáhneš ruku, aby ses dotkl klonu před sebou, ucítíš dotyk na zádech. Pokud se zaboříš do podlahy, ze stropu vyskočí tvoje nohy. Misnerův prostor. Kerčel se snažil zaplést do šílenství síť fyzikálních teorií. S maskou fyziky nevypadá ani absurdno tak děsivě. Mia situaci zpracovávala taky po svém. Chcípne! Vykřikla. Zvedla ruku nad hlavu a vší silou praštila mým mobilem o zem. Sekundu nebo dvě by se ve mně krve nedořezal. Co to děláš, ty krávo? Odstrčil se mi a sklonil se k přístroji. Hysterka, normální hysterka. Vrhla by se na mě, totálně jí přeskočilo, ale Andrej ji chytil. Smyslem celé výpravy, důvodem, kvůli kterému jsme se ocitli ve sračkách, byly záznamy uložené v mobilu. A ona s ním jen tak mrskla o zem. Ale zničení mobilu mělo i pozitivní stránku. Sotva displej zhasnul, ztratilo se i jakési temné kouzlo, kterým nás fotografie demoralizovala.
Žádný důkaz rozesmátého pátého člena skupiny. Vylezme aspoň na nejbližší kopec. A hněte sebou, jsou už 2 hodiny odpoledne. Naléhal jsem. Na tlusté vrstvě napadaného listí to pořádně klouzalo, ale ignoroval jsem to. Jednoduše jsem si vytyčil cíl a kráčel k němu. Nic jiného se dělat nedalo. Zpomal, lapal za mnou po dechu David. Copak nevidíš, že už nemůže? Kývil hlavou na Bežanského, kterého zmíjou podpírali. Do tmy musíme být nahoře. Ty jsi z něco šlehnul, obvinila mě Mia. Pořádná podpásovka. Snažil jsem se je zachránit. Málem jsem kvůli ním vyplivil duši a dočkal jsem se dýky bodnuté dozad. Cože? Nadzvedl jsem obočí. Něco jsi šlehnul. Najednou mi přišlo trapné se vymlouvat, když dohromady o nic nešlo. Ježíš, tak jsem si trochu šňupnul. A co má být? Přímé přiznání vždycky vyhodí z konceptu. Konečně na chvíli sklapla. Nevěděla, co říct. Hele, prober se. Zachraňuji tvoji želvu. Chvíli na mě upřeně hleděla, v očích slzy a bolest. Na okamžik jsem zapochyboval, jestli se mi opravdu něčím nebodl do břicha. Pokračovali jsme dál. Dokonce jsem trochu zvolnil tempo, aby znovu nepindali. Světlo řídlo. Zubaté sluníčko zašlo. Paprsky deroucí se přes koruny stromů zmizely. Závodili jsme s časem. Nebýt toho mého šňupnutí, motali bychom se pořád někde dole. Takhle jsme se přece jen vyškrábali na vrchol. Jestli najdeme místo, ze kterého je výhled, rychle se zorientujeme. Nebyli jsme už tady? Ozvala se Mia. David se rozhlédl. Tam to vypadá jako obranný val, ukázal k okraji planiny. Žibrica, vyklouzlo mi. Přesně tady jsme byli na podzimní výpravě. Blbost, řekl nejistě David. Od Velkého Tribeče je to 14 kilometrů vzdušnou čarou. Vrcholová kniha, vykřikla Mia. Hned zjistíme, jestli jsme na Žibrici. Doběhla ke schránce, otevřela ji a vytáhla tlustý zápisník. 17.1. 7.08 minus 4 stupně Celsia. 15. Žibrica v tomto roce. Fouká, fouká, fouká. Jsme na Žibrici, radoval se David. Jsme na Žibrici! Slézt ze Žibrice do Štitárů nám nezabere ani 2 hodiny. Trasu jsme společně absolvovali na podzim. Nebylo kam zabloudit. Ježiši, sykla Mia. Zápisník hodila na zem, jako by jí kousnul. Chtěla jsem... Na podzim podepisovali jsme se, páčila ze sebe. Posvítil jsem na válející se vrcholovou knihu. Obyčejný a neškodný kus papíru, ale cloumal mnou takový strach, že jsem se nedokázal ani nadechnout. Kerčil stuhl taky, ale nepoučil se. Stále nepřijal novou mapu reality. Stále pokračoval v boji o tu starou, původní. Idiotsky přistoupil k zápisníku, zvedl ho a začal listovat. Našel správnou stránku, sklonil se a dostal ránu do zubů. Proti své vůli jsem udělal 2 kroky vpřed a podíval se. Krátký, infantilní záznam o tom, jak jsme navštívili Žibrici. Pod ním naše podpisy. Bežanského, Míjin, můj a Kerčelův. A 5. podpis. Bylo to stejné, jako když zakopneš o postel. Praštíš se, ale v prvním okamžiku to ještě nebolí. Přesto víš, že za 1-2 přijde bolest. Vyšlehne ti to z nohy do celého těla. Zakousne se do mozku. Před očima nám poskakovala rozesmátá tvář. Delší černé vlasy, vysoká atletická postava. Už tehdy? Řekla moje bývalá polovička. Správná otázka ale zněla jinak. Už od té doby? Neznamená snad 5. podpis, že už od začátku listopadu jsme někde absolutně jinde. Vymotali jsme se tehdy vůbec z Tribečských hor?
Dostali jsme se domů? Ztratili jsme se mnohem víc a úplně jiným způsobem, než jsme si vůbec dokázali představit. Dvanáctková soustava, ve které se 12 píše jako 10. Vzpomínky, které vypadají jako pravdivé, ale nejsou. David se vypjal k hrdinskému činu. Zaklapl zápisník. Jdeme, zavelel jsem. Andrej, vstávej. Rychle jsme ho podepřeli, z jedné strany já, z druhé David. Mia svítila na cestu. Vymotali jsme se spoza skal, ve tmě pod námi zářila roztroušená světla štítárů. Už to není daleko, už to není daleko, už... Světla z ničeho nic zhasla. Co je? Syknul jsem. Znovu se rozsvítila. Vypadává tam elektřina, odhadoval Kerčel. Udělali jsme pár kroků a světla opět zhasla. Kurva! Zařval jsem. Rozsvítila se. Zhasla. Když se zase rozzářila, nebyla už roztroušená jako světla noční vesnice. Ve tmě zazářil obrovský dokonalý kruh, složený z jasných bodů. Uběhla sekunda dvě. Úkaz pohasl. Kerčilovi se podlomila kolena. Padl na zadek a nechápavě se rozhlížel. Všechna Andrejova váha visela na mě. Sotva jsem ho udržel. Zatnul jsem zuby, napnul svaly a co nejopatrněji jsem ho položil na zem. Chtěl jsem obejmout nebo aspoň chytit Míju, ale přestože byla v šoku, instinktivně podstoupila. Ani v téhle chvíli, když jsme byli zaseklí někde mezi normálním a šíleným světem, mě k sobě nepustila. Sešívaný multivesmír, paralelní světy, červí díry, vyrážel ze sebe Kerčel. Bránil se definitivnímu vyzkratování. Byl to marný boj, ale dával do něj všechno. Teorie Karla Schwarzschilda, tenzorové rovnice, Einstein Rosenův most. Opakoval fyzikální výrazy a formulky. Plival je ze sebe, protože je potřeboval slyšet. Roy Kerr, rotující černé díry. Fyzikální termíny byly pro něj zaklínadla před nejhorším zlem. Nepochopitelností. Superstruny. Kvantový multivesmír. Vyrážel ze sebe a přitom si roztřesenými prsty prohraboval vlasy. Zas a zas. Zas. Pořád dokola. Jedině Mia se nepohnula. Nic neříkala. Tiše hleděla do tmy pod námi. Hlavu staženou mezi rameny. Jako vystrašené děvčátko. I mě tam přeskakovalo. Nebyl jsem výjimka. Smysly se mi vypnuly, jako kdyby se mozek snažil odstřihnout od okolí. Od tribeče. Od všeho. Měl jsem pocit, že brzy nastane reset. Studený restart systému. Když jsem začal zase vnímat, moc se toho nezměnilo. Kerčel si stále prohraboval vlasy, ale naštěstí už stichl. Mia stála na stejném místě, ani se nepohnula. Obrátil jsem se, abych zkontroloval Andreje. Nebyl tam. Rychle jsem na všechny strany posvítil. Nemohl přece odejít. Nanejvýš se kousek odplazil. Andreji! Zakřičel jsem. V hlase pořádná hysterie. Jasně, že mi nikdo neodpověděl, ale zkusil jsem to znovu. Andreji! Z ničeho nic jsem se rozběhl. S děsivou jistotou jsem věděl, že jestli ho nenajdu, ztratím se i já. Zřítím se do propasti. Za zády jsem uslyšel dupot. Mia se rozběhla za mnou. Nechoďte! Vřeštil za námi Kerčel. Nechoďte pryč! Přidal jsem. V pohybu bylo vykoupení. Hlavně nezůstat na místě. Andreji! Ječel jsem, ale o toho ubožáka mi vůbec nešlo. Potřeboval jsem jenom záminku, proč běžet. Záminku, která by mě popoháněla vpřed. Po tváři mi stékaly kapky potu. Na zádech a límci jsem cítil, že jsem úplně mokrý. Nemohl jsem se nadechnout, jako kdyby mi skolabovaly plíce. Musel jsem si dřepnout a opřít se dlaněmi o zem. Před očima se mi točily ohnivé spirály. Kde se tu vzalo tolik stromů? Neslyšel jsem Míju.
Nedoléhal ke mně ani Kerčelův křik. Odběhl jsem tak daleko? V co jsem vlastně doufal? V zázrak. Po tom, co jsme zažili, bych si už žádný zázrak nepřál, ani v nejhorších snech. Zázrak unese jenom blázen, nebo člověk, který si ho nevšiml. Všechny ostatní, nespochybnitelný zázrak zabije.

Josef Karika Trhlina. Pro dnešek končí četba na pokračování, kterou přeložil Jiří Popiolek. Účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová. A ještě připomínám, přátelé, že další část uvedeme v rámci Mrazivého léta dvojky už zítra večer ve 22 hodin.

0: Ego.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
1: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
2: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, milí posluchači. Právě začíná noční mikroforum a jeho příjemný poslech vám přeje Barbora Čuekos. Našeho dnešního hosta vnímám hlavně jako ohromného srdcaře. Poznala jsem ho díky několika benefičním akcím, kde ano, zaujal krásným hlasem a velmi živým, spontánním projevem, ale snad ještě víc mě fascinoval jeho kontakt s publikem, jeho srdečnost a empatie. Vlastně není jenom zpěvákem, byl obdařen mnoha talenty, je taky hudebníkem, hercem, tanečníkem, napsal knihu Roma Boy a jeho maminka o něm říká, že je dítětem lásky a štěstěny. Možná i proto zabudoval už jako dítě v pěvecké soutěži v Anglii a později pak v naší Superstar. Naším velmi milým a usmívavým hostem je Jan Bendík. Hezký večer.
1: To bylo krásný přivítání. Dobrý večer.
0: Honzo, já neznám nikoho, kdo je narozený na Valentýna.
1: Fakt?
0: Tak se tě tak chci zeptat právě, jaké to je, když už od rána všude, pokud vyjdeš ven, vidíš srdíčka.
1: Já právě, že když jsem byl třeba malý, tak jsem furt nechápal ty lidi kolem mě, který mojí mámě říkají, ty ho máš na Valentýna, to je tak hezké. A furt nechápal, kdo je ten Valentýn. A furt jsem jako říkal, co, jaký dítě lásky, furt jsem to nechápal. A pak když jsem byl starší, tak jsem zjistil, že bych si měl najít holku, že bych měl zažít už tu lásku, abych toho Valentýna začal vnímat. Jenže nikdy jsem to tak nevnímal a spíš jsem to vnímal jenom jako moje narozeniny. A představ si, že jsem nikdy jako úplně až tak toho Valentýna jako neslavil. No. Vždycky to byly jenom narozeniny a tím to haslo.
0: Ale já jsem i slyšela, že ani ty narozeniny jako nějak úplně třeba neprožíváš nebo neslavíš ve velké.
1: Neslavím, no. Je to tak, já nemám rád ten... Vím, že by se to mělo slavit, ale já slavím každý den to, že se ráno probudím a můžu se nadechnout, stát na nohy a můžu bezbolestně se procházet po domu a nebo po venku, nebo že můžu skotačit na bodu.
0: Takže to zní krásně, no ale neměl bys přece jen narozeninový den prožít nějak speciálně.
1: Já, víš, na co se těším? Na Kristovy léta. Na Kristovy léta, protože to je takový symbolický, ta trojka je prostě krásná a já jsem věřící, hodně věřící, takže tam chci udělat velký narozeniny. A všichni říkají, jakože udělej kulatiny, to se staví. Ne, já chci Kristovy léta a tím to hasne. A tam u toho skončím.
0: A prozradíš, jak budeš slavit, nebo to je tajemství?
1: Já bych chtěl vzít nějaký sál, chci, aby tam bylo spoustu jídla, aby tam byla moje rodina, moji přátelé a romská kapela, která tam bude do 5 rána hrát. A prostě se bude tančit, zpívat a bavit se.
0: Návštěvou v noční mikroforu nás dnes poctil Jan Bendík.

0: pozvání do dnešního nočního mikrofóra přijal zpěvák Jan Bendík. Jaké to bylo pro tebe, když ses dozvěděl, že zrovna Lucie Bílá si s tebou chce zaspívat duet?
1: Fíha. To si ani neumíš představit. Pro mě to byla taková náhoda a vlastně osud nás k sobě úplně tak zvláštní cestou prostě znova spojil, protože já, když jsem byl malý, tak jsem zpíval v Bonipoeri v chlapeckém sboru. A tehdy, když jsem tam zpíval, já jsem tam zpíval krátce, asi 2 roky. A já vlastně, když jsem tam zpíval, tak jsme zrovna měli zkoušet na její turné vánoční, protože jsme, nebo oni, Bonipoeri s ní jezdívají už léta letoucí, to je její vánoční turné vždycky, co má každý rok, a my jsme s ní měli tehdy jet, jenže moje máma se hrozně bála a nechtěla mě pustit. A nepustila, protože věděla, že se bude jezdit i na Slovensko a tak jako po celém Česku. Tak mě to zakázala máma a nejel jsem. A já tehdy strašně brečel, protože tam jsem fakt jako chtěl prostě poznat tu Lucku a najednou prostě zpívat s takhle slavnou hvězdou. To pro mě byl zážitek, že jo. Tak tehdy jsem strašně brečel a pro mě to bylo takový jako hrozně bolestivá chvíle. A stejně jsem si tu cestu k ní nějakým způsobem našel, nebo ona mě.
0: Nebo ten osud naše, vás spojil.
1: No, a ty naše energie se nějak spojily a voilà, vznikla jedna malá chvíle. Ona mě tehdy na Slavících vlastně oslovila. Dokonce ona mě, což bylo ještě víc jako neuvěřitelný, že mě oslovila. Já jsem se jí tehdy zeptal na chodbě. Říkám, ty mě znáte, nebo vy mě znáte. A ona, no jasně, ty krásně zpíváš, a tak jako mě chválila. A už došlo k řeči a za pár týdnů byl hotový song z videoklip.
0: Šlo to takhle rychle?
1: Bylo to hrozně rychlý, no. A já jsem se bál, že si jako nesemnil, protože já jsem strašně energický a strašně jako tak, já jsem ADHDčko klasický. A pak jsem zjistil, že ona je úplně stejná jako já ve spoustu věcech, a tehdy říká, přijďte ke mně vlastně do té její vesničky, kde má tu hospodu, dáme si tam oběd a pokecáme o té písničce, jak bude znít a kdo napíše text, a my jo, měla to být schůzka na hodinku a byli jsme tam asi 4,5 hodiny a z toho jsme prokecali o životě a tak krásně jako dál, a tam jsem zjistil, že ona je opravdu jako já, má takový jako srdce. Teda aspoň to tak vnímám já.
0: Jak jsi na tom s tím marněním času, o kterém se tam zpívá?
1: Já samozřejmě to řeším hodně, hodně, protože tahle práce je pro mě taky důležitá a miluju to. Já bez téhle práce nedokážu bejt. A to, co mě baví, prostě chci dělat. A zase zároveň miluju svoji rodinu, miluju prostě lidi, co mě mají rádi a já je taky. Takže musím vždycky skloubit ten čas, abych vyhověl všem, jak té práci, tak i té moje rodině. Občas se mi v tom daří, občas ne, ale já, jak říkám, já neumím sedět ani chvíli na zadku, abych to tak řekl.
0: Tak teď prosím tě, tu hodinku bychom potřebovali.
1: Já právě se tady houpu a klepu všelijak.
0: Vidím, jak se tady vrtíš.
1: Ale já jsem takovej, to bude spousta lidí, já třeba klepu od malička, protože moje máma mě uspávala tak, že si mě brala takhle do klína a vlastně hýbala kolenem, nebo klepala tím. A já jsem tím usnula, mě to doteďka zůstalo. A klepu tím kolenem, tak jak mě máma uspávala.
0: Mně se líbí, někde jsem četla, že jsi řekl, že tou písní máš pocit, že ti Lucie ukázala její svět a že bys chtěl ty jí zas ukázat ten tvůj. Tak jak bys ten svůj svět popsal?
1: Mně se líbí, že ho na to vzala tím svým pohledem, protože vím, že si něčím, že si prošla vlastně dlouholetou zkušeností, jak životní, tak i pracovní. A já bych jí chtěl ukázat, jak je o životě ví hodně, ale mně se líbí, že je otevřená k tomu poznat víc ten romský svět. A chtěl bych jí ukázat tu temperamentnost, kdyby šla do další písničky, to jsem jí říkal. A že bych chtěl, aby viděla tu barevnost, tu střícnost, to srdce, tu hudbu, tu hloubku. A to je takový můj svět, který vidím v mojí hlavě. Když třeba něco vytvářím, tak furt vidím takový ty barvy všelijaký, jak je to barevný, jak je to pestrý, jak je to temperamentní, jak je to vášnivý. Tak to bych chtěl, aby viděla, protože vím, že to v sobě má taky.
0: Je tak to, já se ale moc těším a držím palce, aby vám to vyšlo, nějaký další song společný.
1: Já doufám a věřím to.
0: Dá se říct, že tě nějak ovlivnila, nasměrovala, že jsi od něco naučil?
1: 100%. Já s ním vlastně ještě pak jel teda nakonec to vánoční turné, ale už v dospělosti, ne jako malý kluk z Bonnie Poery. A ten paradox je, že jsem tam zpíval a za mnou byly Bonnie Poery, se kterýma jsem dřív zpíval. To bylo tak jako mimochodem. Ale určitě naučila mě, jak milovat tu práci nejvíc, jak se dá, a vážit si toho. Protože nikdy nevíte, kdy během lusknutí tohle všechno může skončit. Je to vlastně i v té písničce takhle jako hezky řečený. A naučila mě i trošku, jak být profík. Ona je neskutečný profík a já se to teda ještě učím. A myslím si, že jsem se naučila hodně. Ale ona, mně se u ní strašně líbí, jak podává ty rozhovory, že o sobě všechno řekne a vlastně vám v žádné větě nic neunikne. Já jako fanoušek o ní chci vědět všechno a ona to řekne v jedné větě a v jedné odpovědi, což je neskutečný. To se teda ještě učím.
0: Taky vím, že tě hodně ovlivnil Michal David, moc hezky o něm mluvíš. Pověz nám o něm a o vaší spolupráci.
1: Michala Davida vnímám taky odmala, to je prostě láska na první poslech. Já si pamatuju, když jsem byl opravdu malej, tak jsem Disco Příběh jel pořád dokola, ty písničky, jenom teď o tom mluvím a už mi hrajou asi 10 písniček možná z toho filmu. A tím, že my jsme se potkávali a pořád jsme se míjeli různě jakoby na různých koncertech, akcích, tak už tehdy jsem si samozřejmě říkal, to by bylo hrozně fajn, kdybych s ním udělal song. Já si pamatuju, když jsem byl v Superstar, tak tam bylo kolo, kde se zpívaly jenom jeho písničky. A tehdy, než jsem šel na stage, než se otevřely takový ty vrata s těma ledkama, že jo, s těma světlama, tak já jsem byl těsně předtím, zrovna byla reklama a on tam se mnou vzadu jakoby stál, protože on mě doprovázel na klavír tehdy. A já jsem se díval na jeho tričko a byl takový klitrovaný a na tom tričku měl napsaný King of Pop. A já mu říkám, takhle jsem mu to jako řekl a přečetl jsem si to nahlas před ním, King of Pop. A on mi říká, no, tak třeba jednou budeš taky. A já, tak mě tak jako hezky nakopl, než jsem šel na tu stage. A tuhle větu si pamatuju a pak ještě dodal, já jsem King of Disco a ty budeš King of Pop. A já, on si na to určitě nebude pamatovat, ale bylo to hrozně hezký. No a pak jsme se já teda v dospělosti už jako s ním domluvil, že uděláme song a vznikl vlastně dávno vím i krásný telenovelský videoklip a jsem hrozně rád, že šel vlastně i do té romštiny, že tam zpívá romsky, že k tomu byl plně otevřený. To bylo to krásný prostě. Já ho strašně rád, já ho beru jako svýho strejdu. Tak to je prostě, on má takový cigánský srdce, nebo romský.
0: Aha, a jaký je rozdíl mezi cikánský a romský?
1: Ne, to já jenom, že jsem tady v rádu, tak se vrátím k romským. Ale já říkám cigánský, dobře, cigánský srdce. Já vím, že vlastně on má v sobě tu světskou krev, že je to vlastně světský a vlastně ty světský romáci s náma, s romákama, mně přijde, že jsme prostě stejná krev, že to tam je prostě. A já jsem k němu jel jednou na barák, on byl tak pohostěný, tak jakože furt se mě ptal, jestli nemám hlad. Teď on prostě šel do ledničky, vzal to jídlo a on, namažte si kluci tady chleba s pomazánkou, to bylo ráno, takže jsme snídali. Teď jeho žena nám udělala prostě kávu, fakt jak kdybych byl u svýho strejdy doma. Teď jeho vnuk Sebastian zrovna šel do školy, takový stejný blázinec, jak u nás Romáku je. A tehdy jsem si říkal, tak s ním chci mít hrozně hezký vztah až do konce mýho života a prostě mít s ním nespočet písniček.
0: Říká náš dnešní host Jan Bendík.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším dnešním hostem je zpěvák Jan Bendík. Honzo, čím je pro tebe hudba?
3: Lék, 100% lékem. Nevím, já vnímám hudbu asi od jak živa. Moje máma mi vždycky vyprávěla, že když jsem se narodil, tak jsem prý tak strašně jako nepřetržitě plakal, že za ní chodili sestřičky, když se mnou byla v nemocnici, že jí říkali, jo, tak to bude jasný zpěvák.
2: Fakt? Jo. Ti to předpověděli jako sudičky, ukolítky.
3: Ale i moje prababička třeba. Moje prababička byla 100% vědma, oni za ní teda chodili i spoustu cigánů na věžbu a tak. A ona než zemřela, prababička, tak říkala, že mě viděla, jak vystupuji z letadla, všichni mi tleskají a pak mě vidí na pódiu zpívat v bílém tričku písničku Karla Gotta. A to se pak fakt splnilo a mně se to vůbec jakoby, vůbec jsem si to jako neuvědomoval.
2: Až zpětně,
3: že tyhle tohle fakt řekla. A pak se to stalo.
2: Čím to je, že tě napadlo zpívat česky i romsky v jedné písničce?
3: Tak já si myslím, že v tu dobu to nedělal vůbec nikdo. Tehdy možná vlastně Gypsy.cz, který zpíval, že jako skupina, tak jel ty rapový songy, kde zpíval třeba romský refrény a rapoval v češtině. A tady to bylo samozřejmě velký jako wow, že jo. A doteďka jsou ty písničky velký hity, takže tam jsem se možná i trošku inspiroval jimi, protože my jsme tady vlastně od jak živá, nevím úplně od kdy přesně, ale tak různě jsme se cestovali po světě, až jsme zakotvili tady, my Romáci. A myslím si, že jsme prostě rozený Češi a máme ten náš jazyk, samozřejmě je český, ale pak takový to srdce je to ta romština. A říkal jsem si, že bylo hrozně fajn, kdyby Češi poznali, že ta romština může být romantická, může být krásná, může být pěvná, barevná. A to se snažím v těch písničkách ukázat.
2: A ona je, ona je taková.
3: A ona je, si myslím. Ne, myslím, ale vím.
2: A je v tom i ambice, abychom se naučili něco romsky?
3: A že se jich spousta naučilo, jenom kvůli mě.
2: Ano, tak ty to tak krásně opakuješ.
3: Ono spousta lidí, vlastně neromáci, mi píšou doteďka krásné zprávy, že se učí kvůli mě romsky, aby mohli rozumět těm písničkám. A furt mě prosí teda, ať dávám překlady a já to dělám schválně. Ne, zkuste si to před. Jakože, víš, co myslím. Takže tady ne, samozřejmě překlady budu dávat, to určitě u některých písniček je. To si dělám srandu. Ale je to hrozně hezký, že vlastně spojuju ty lidi a můžu spojovat, ať jsou oranžový, bílý, černý, žlutý, je úplně jedno. Tam pak stojím na tom pódiu a vidím tam prostě fakt všechny krve dohromady a všichni zpívají, tancujou a je jim úplně jedno, kdo kolem nich je. A tak to má být.
2: Čím to je, že se tak hrdě hlásíš k romským kořenům?
3: Nebývalo tomu tak vždycky. Teda musím říct, když jsem byl malej, tak jsem na to měl dost nervy, protože jsem zažíval šikanu ve škole kvůli tomu. A říkal jsem si, tyjo, tak já si začnu říkat, že jsem Ital pomalu. A budou mi to věřit a nechají mě být.
2: Jasně.
3: Ale pak jsem si říkal, proč, tyjo, tak hele, máme krásnou hudbu, máme spoustu talentovaných lidí kolem sebe, tak pojďme ukázat, jak je tenhle svět hezký, pojďme ukázat, že jsme prostě takový, že jsme temperamentní, že jsme hluční sice, ale milujeme tu horkokrevnost v nás a pojďme to ukázat. Takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu a půjdu do toho naplno. A jsem opravdu hrdý. Jsem opravdu hrdý a když si poslechnu třeba celosvětovou hudbu romskou, tak je prostě úplně neskutečná a mě tak štve, že se to sem k nám do Čech úplně nedostalo mezi ty Romáci, kteří dělají úplně odlišnou hudbu než třeba Poláci nebo Rumuni nebo třeba Francouzi. To si neumíš představit, ta hudba je prostě pohlazení po duši.
2: Tak skrz tebe nám sem taky plyne.
3: Třeba, já doufám.
2: Ty jsi žil pár let v Anglii, takže máš srovnání a mě by zajímalo, jak se žije Romům v Anglii a jak tady, jaký je rozdíl?
3: Tam se odstěhovalo hodně Romů a tehdy, když my jsme se odstěhovali do Liverpoolu, tak jsme vybrali Liverpool jenom kvůli tomu, že to nebylo profláklý místo. Že tam žilo míň těch Romů a byli jsme taková malá komunita. Bylo tam spoustu Romáků z Chánova, se kterýma jsem vyrůstal tam. A vlastně jsme tam vlastně byli, jak říkám, jako jedna komunita a žilo se tam jako fakt krásně. Školy tam jsou úplně jináčí a tehdy vlastně, když táta řekl, že jedeme na dovolenou sem a neřekl nám, že už tady zůstaneme, tak pro mě to byl, pro mě se zlomilo srdce, nebo ne, rozlomilo, mě puklo
2: tam.
3: Srdce. Jo.
2: A on to věděl, proto vám řekl, že jedete na dovolenou?
3: On věděl, že tam chceme zůstat, ale on prostě od jak živá chtěl jít zpátky sem domů, no. A to já si z něho vždycky dělám srandu a říkám, no tak tohle ti nikdy neodpustím.
2: A táhne ti to tam, jezdíváš tam?
3: Doteďka mám ten šram, doteďka. A když tam jezdím a zpívám tam vlastně, pořád tam jezdím zpívat, koncertovat, tak hrozně rád se tam vracím. A dokonce nedávno jsme byli, myslím, že 2 roky zpátky, jsme byli právě v tom Liverpoolu, kde jsem vyrůstal, tak jsem tam teďka koncertoval už jako dospělej. A přišli za mnou lidi, se kterými jsem vyrůstal. A fotil jsem se s jejich dětma. A říkám, ty máš děti, a jak žiješ? A teď prostě jsem s nima zpíval, chodil do školy a bylo to hrozně dojemný a hezký.
2: A co se ti tam líbilo nejvíc? Proč ti to skoro zlomilo to srdce?
3: Já nevím, já odmala miluju filmy Harryho Pottera.
2: Tak Harry Potter za to může.
3: A to, no, 100%. Já miluju to pochmurno, to, jak je chmuravý to počasí. Miluju celkově anglický humor, miluju jejich řeč, miluju ten akcent jejich, všechno, prostě móda, hudba, Beatles, Harry Styles, ježiš, to nejenom oni, Adele a spoustu dalších skvostů. Je to neuvěřitelné. Já, Anglie pro mě je srdeční záležitost.
2: No, ale já ti trošku podezřívám, že ty miluješ všechno, protože...
3: To není pravda, dobře, já jsem hodně vybíravý.
2: Ale vím, že miluješ španělštinu například.
3: Tak to je pro mě úplně topka.
2: Další láska.
3: Ježíš, strašná, odmala taky, odmala. Jako nic nepřečítu britskou angličtinu, to...
2: Pojďme si to seřadit, ano, takže to je ale... na prvním místě.
3: No, přesně. Britská angličtina, pak je romština, pak je čeština a pak je španělština. Ale španělština možná bude na druhém místě jako ta romština, protože... Ne, romština byla na třetím, že? Protože oni jsou si trošku podobní.
2: Tak nemusíme je řadit, můžou se tam pohybovat.
3: Prostě to tam
2: společně.
3: Někde je.
2: Jezdíš i rád do španělsky mluvících zemí?
3: Já jsem byl na Dominikáně a... Ježíš, tam to bylo tak úžasný. Ty lidi, ta hudba, přesně ta jejich horkokrevnost, jak tancujou, bachata tam a jedl jsem tam venezuelský arety, takže jo, já to miluju, hlavně sleduju hodně španělský seriály, filmy, takže k tomu mám hodně blízko.
2: Když tvoje maminka říká, že seš dítě štěstěny, proč to říká?
3: Protože já se s ní vždycky bavím o tom, že to, co cítím v kostech, tak se mi vždycky vyplní. A já prostě o čemkoliv, o čem mluvím a třeba ani potom tolik netoužím, tak do pár dní se to ke mně dostane. Já nevím, jak to dělám, prostě to tak je.
2: Tak musíš být hodně opatrný v tom, co si přeješ.
3: Jo.
2: Ano, klepeš na zuby, co už jsem si o tebe všimla, že klepeš na zuby.
3: Hodně, no. A já se hodně modlím a jako věřím v Boha, takže tady to možná je jenom náhoda. Ale fakt jako až někdy mi projde jako mráz po zádech, jak je to možný. Já ti třeba dám jeden příklad, jestli chceš.
2: Prosím.
3: Mně bylo 13 let, když jsem žil teda v Liverpoolu a tehdy jel film Camp Rock. A v Camp Rocku že hrála Demi Lovato, Joe Jonas, Nick Jonas a já byl velký fanoušek poprokový hudby a tehdy vlastně pro ten film jako Češka Eva Farná udělala polský vlastně soundtrack s jel film Camp Rock. A v Camp Rocku, že hrála Demi Lovato, Joe Jonas, Nick Jonas a já byl velký fanoušek poprokový hudby a tehdy vlastně pro ten film jako Češka Eva Farná udělala polský vlastně soundtrack s, nebo soundtrackový song úvodní takový pro ten film s jedným polským zpěvákem a já jsem si říkal, tyjo, a pes mi chtělo brečet, když jsem to viděl, ten videoklip a všechno tehdy na YouTube a řekl jsem si, tak jestli někdy bude dvojka, tak já musím naspívat s Evou Farnou tenhle ten song. Ušly 2 roky, přišla mi nabídka vlastně od tady z Česka, že by chtěli, abych naspíval song s Evou Farnou pro film Camp Rock 2. Já jsem se podíval na mámu, na tátu, řekl jsem jim to a oni byli úplně, jakože o to, když si o tom snil od mala, no od mala 2 roky.

0: Jenom kvůli tomu, abych byl bohatý, abych si nakoupil nějaký fancy cars, nebo tak, ale prostě, abych postavil domy celý mojí rodině, aby žili v jedné ulici, abych se tam měl kam vracet. A já od malička sleduju prostě různý dokumenty. Já vím, že v některých prostě části v Africe mají prostě některé ty vesničky, tak jejich mám. Prostě ty ženský na těch hlavách prostě nosí ty sudy těch vod. Několik kilometrů chodí vlastně do studen a nemůžou mít ty studny ve svých vesnicích, protože prostě na to nejsou finance, aby jim to někdo udělal. Tak já bych chtěl prostě jim udělat ty studny, aby tam měli ty vody. Já vím, že já o tom mluvím strašně. Od mala se o tom bavím s mýma rodičima, že bych jim chtěl postavit ty studny v těch jejich vesničkách, protože ty maminky těch dětí chodí pěšky s těma vodama, jak je to těžký, představte si v tom horku tam chodit. Tak chodí fakt několik prostě desítek kilometrů do těch studen, aby mohli do nich pro ty svoje děti, aby mohli uvařit, umýt je. A tak, takže to si myslím, že je takový, že to, co my bereme jako samozřejmost, oni nemají. Tak proč nemůžu za tamhle za 150 českých tisíc korun jim postavit ty studny? Už jsem si dokonce zjistil, kolik to stojí.
1: O svých krásných snech mluví Jan Bendík.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím vzácným hostem je zpěvák Jan Bendík. Tohle byla tvoje další písnička, poprvé. Co se tě k ní vybaví, když ji slyšíš?
3: Mně se vybaví moje narozeniny, protože jsem si říkal, že udělám nějaký jednoduchý rom až takový přeslazený

0: song a vydám k tomu takový jako videoklip ze zážitků z celého mého života, s kým jsem zpíval a tak jakože kde jsem cestoval s rodinou, s kamarádama, s fanouškama, takže to je takový jako takový narozeninový můj dárek pro moje fanoušky. Takže takhle, narozeniny, no.
1: A prozradíš ještě, jaký je příběh Černé perly? To jsem si říkala, že jsi šplhnutý, se tě zeptám na Černou perlu.
0: Tak tenhle song mám strašně moc rád, teda musím říct. A tehdy, ještě 2 roky zpátky, když za mnou přišel, si pamatuju, do šatny, protože jsme tenkrát vystupovali s panem Vlachem a jeho orchestrem v Kongresáku. A byl tam právě Václav Neubarta, Bára Basiková, spoustu dalších úžasných umělců. Já tam byl taky, zpívali jsme tam. A on si mě poslechl v jednom songu, který jsem zpíval, a přišel za mnou právě Václav Neubarta do šatny a říká, hele, měl bych pro tebe jeden song. A já si myslím, že ti sedne. A já říkám, jo, no tak jo, tak já se ho poslechnu a uvidíme. Poslal mi ho a já jsem se na první poslech okamžitě jako zamiloval do toho songu. A vlastně Eliška vystihla ten text tak moc, jako kdyby mě znala celý život. A Černá perla, já si myslím, že všichni, co jsme se narodili, tak jsme vždycky takový jako nevoťukaný kámen, takový neúplně božský, ale takový normální. A teď chcete vlastně celý život dělat, nebo takhle, děláte celý život různý chyby, máte různý zestupy, pády a tím se vlastně tak nějak jako ořezává ten kámen a piluje do té krásy, do té černé perly. Do té doby, dokud jste vlastně se sebou nejvíc spokojený. A teď já vlastně v tomhletom mým věku cítím, že jsem spokojený ze vším všudy tak, jak to je, a cítím, že ze mě stala ta černá perla. Takže v tom songu je všechno. Emoce, láska, vzestupy, pády, předsudky, prostě všechno. A to teda bych chtěl poděkovat Václavu Neubartovi, Bartovi a jeho ženě Elišce za celý ten song i videoklip.
1: I ten videoklip je moc hezký.
0: Jo, děkujeme. To celý vymyslel právě Vašek, takže on je strašně šikovný. A to jeho srdce. To je prostě tak lidský. A v pohodě člověk. Jsem hrozně rád, že do toho se mnou šel a že mě oslovil.
1: Budeš tuhle písničku zpívat i teďka v říjnu na tom tvém velikánském koncertu v O2 Universum? Nebo to je překvapení a neřekneš nám vůbec, co budeš zpívat?
0: Já bych byl strašně moc rád, kdyby tam tenhle song zazněl, protože si zaslouží mít takhle velkou stage. Takže já určitě nebudu nic tajit a řeknu naplno. Určitě tam tenhle song zazní a velice rád ho zaspívám. No, už mě začínají připravit, takže...
1: To jsem se chtěla zeptat. Jednak, co pro tebe ten večer znamená a kdy se vlastně začínáš připravovat na takhle velikánský koncert?
0: Tak jelikož už za sebou mám vlastně ten předchozí koncert, minulý rok jsem měl vlastně taky v tom O2 Universum a tím, že jsem si tím už prošel, tak už přesně vím, jaký chyby jsem tam udělal a čemu se vyvarovat, takže teď to pro mě bude o něco lehčí.
1: Jsi takový sebekritický, takhle si to zanalizuješ?
0: Hodně, jasně, určitě. Musím být. To, kdybych nebyl, tak bych se určitě nikam neposouval. Samozřejmě ty chyby se poslouchají strašně, když mi někdo říká, jako, že tohle by si měl udělat jinak. A tak. Ale zase se tím ponaučím a vím, že to bych to měl udělat jinak. Ale já se na ty přípravy těším. Ono to spousta lidí samozřejmě ví, že nebo vidí jenom takový to pozlátko, svítící stage, letky, tanečníky, ale to všechno chce velký přípravy a hodně lidí. Je to velký tým lidí, kteří tohle to všechno připravujou. A už teď můžu slíbit, že to bude fakt velký a krásný a připravíme nový čísla, bude to být nový kabát, nový intro, protože minulý rok jsem tam lítal na koštěti přes celou halu. Takže bude to velký, takže to vám můžu slíbit. Lístky už jsou v prodeji, takže můžete dorazit 17. října.
1: Tak to bude vzrušo. Třeba k těm tancům. Kdo vymýšlí choreografii a jak dlouho vlastně se cvičujete? I ty, jak dlouho se to učíš, ale když tančíš s dalšími, tak jak vlastně, kolik času to obnáší?
0: Já si pamatuju, že když jsem měl ve Foru Karlín můj první takhle velký koncert, tak jsem z toho byl strašně nervózní. A tam jsem se naučil, můžu sám za sebe říct, aspoň já sám, třeba lidi to tak nevnímají, ale já jsem rád, že jsem se tam naučil vnímat choreografie, vnímat to, jak se je mám naučit. A vlastně ve Fóru Karlín a v O2 Univerzum mi dělal Kuba Dvořák choreografie a nádherná spolupráce. A teďka budu dělat vlastně s Lojkáskovou, takže tam to bude zase úplně něco jiného. A těším se na to. Pro mě to je takový, že fakt vypnu, hlavně budu mít nějakou kondici předtím, takže nemusím chodit někam do fitka, abych to udechal pak celý ten koncert, protože samotný moje koncerty jsou moje fitko a teď do toho ty tréninky. Já se samoz těším strašně a je to samozřejmě velký stres, protože nechci to zkazit těm všem tanečníkům, co tam se mnou tancujou. Nechci zapomenout na tu choreografii, takže nebudu tě lhát, je to těžký.
1: No, my o tom mluvíme a já cítím nervozitu ve svém těle, jenom když si o tom povídáme, protože já bych se asi dost nervovala z toho, že tam mám několik tisíc diváků, teď prostě říká, že jo, nepokazit to všem těm, co tam se mnou třeba tančí. Jako nejseš nervózní dopředu, nebo potom před tím koncertem?
0: To víš, že jsem, protože chci, aby se to zase posunulo level vejš, aby to bylo lepší než ten minulý rok. Že já jsem v tomhle tom takový puntičkář, přesně vím, kde má být to světlo, vím, že to je velkolepý koncert, musí to být velkolepý. To musí být prostě, jak já říkám, když něco má být fakt jako krásný, tak to musí být Amerika.
1: A to mi nahráváš na outfity. Ty taky promýšlíš dopředu, předpokládám,
0: jo,
1: co budeš
0: všechno
1: mít na
0: já,
1: sobě.
0: Všechno já, i tanečníci, všechno. A to přesně. A teď už zase vím, jak bude vypadat tenhle rok. Že minulý rok jsem to tak jako trošku proflákl, aspoň mýma očima. A tenhle rok si teda nechám záležet, jak na tanečníkama, tak i na mě a tak celkově na tom vizuálu, celkový tý stage a tak, takže už to mám v hlavě, už se mi to tam rodí a teďka vlastně od konce března na tom začínáme makat, no.
1: Já už to vidím a líbí se mi věta, kterou jsem někde přečetla v rozhovoru s tebou, mám rád, když na pódiu svítím.
0: Jo? Já,
1: doslova, ty tam svítíš doslova.
0: Já nechci být nepřehlednutelný, přece oni jdou na mě a chci, aby ty kostýmy byly velký, aby se na ničem, co se týče tohohle, nešetřilo. Já mám rád módu, já jsem velký milovník módy. Sbírám oblečení, mám doma v kupu nádherných kousků, na který jsem pyšnej. A taky spolupracuju rád s novýma návrhářema. Takže to ke mně patří a když mám stát v ten večer na tom pódiu, tak prostě já musím svítit, no.
1: Máš už vymyšleno přesně, co budeš mít na sobě?
0: Teď zatím ještě ne. Tohle to si vždycky tak jako zatím, jako mám nějaký vize, ale k tomu si budu muset ještě sednout a celý to naplánovat, no.
1: Jestli se nemýlím, tak Univerzum, hledala jsem si to, pojme několik tisíc, nějak 4,5 tisíce,
0: no,
1: myslím.
0: No. Je to tak.
1: Máš ambice zpívat ve větších sálech ještě?
0: Jo.
1: Třeba v tu aréně, že?
0: Určitě, strašně moc rád, ale teď zrovna si nemyslím, že bych na to měl, nebo takhle, teď se cítím ještě hodně malinký na to, tak
1: chceš já si postupně. Myslím,
0: určitě, teďka vlastně měl jsem za sebou Fórum, teďka to Outučko, pak bych možná chtěl v budoucnu třeba, to jenom plásám, neříkám, že to tak bude, ale třeba i Lucernu velkou, a pak jako postupně třeba za 4-5 let tu arenu třeba, nebo třeba i za 10 let, kdo ví.
1: Ještě mě napadá, když takhle víš, že máš takový významný koncert, velký den, nebojíš se, že třeba onemocníš ten den, nebo že nevím, budeš mít chrapot.
0: To je samozřejmě noční můra každého umělce, každého zpěváka. A já právě u každých těch velkých koncertů se týden předtím s nikým nevídám. A když už někam jdu, tak nosím roušky.
1: Já jsem si právě říkala, jestli máš nějaká opatření,
0: mám,
1: přijde mi to smysluplné.
0: Určitě, nepodávám si s někým ruce. Třeba jsem, já vím, možná to zní úplně bláznivě, ale já třeba minulý rok před tím O2 Univerzem jsem měl 10 dní před tím koncert někde, už si nepamatuju přesně, kde to bylo. A já jsem se pak jako nechtěl fotit. A to bylo fakt z mý hlavy, říkám, ne, já se radši nebudu fotit, protože bych mohl onemocnit a teď fakt jako riskovat nebudu. A ty lidi to strašně jako pochopili. oni mi pak tleskali, ještě by jako pozbuzovali, že přijdou, hlavně ať nemocním, že to nevadí, že přišli na koncert, takže to hrozně hezky jako pochopili a byl jsem za to rád a byl jsem vlastně zbytečně ve stresu, že mě za to odsoudí, že se jako s nima nevyfotím nebo tak. A ba naopak jako to pochopili a tak, takže jo, mám to opatření velký a myslím si, že to tak má být, jako zbytečně pak třeba od někoho chytit rýmu a pak postupně angínu. Ježišmarja, ne, ne. Teď mě je hrozně, když o tom mluvím.
1: Ale naším hostem.
0: Kdyby se to stalo, tak nevím, co bych dělal. Jako,
1: taky nevím.
0: Adrenalin udělá s člověkem jako divy, takže si myslím, že by mě ten adrenalin zachránil, podle mě. Ale znělo by to trošičku skřípavě, ne?
1: Naším hostem je stále Jan Bendík.

0: Dnešním hostem nočního mikrofora je ještě pár minut zpěvák Jan Bendík. Honzo, proč tak rád pomáháš druhým? Viděla jsem tě v akci mnohokrát, jak zpíváš na různých akcích. Co tě na tom baví?
1: Ale určitě, že když jim prostě v tu chvíli vykouzlím ten úsměv na tváři, to je nejvíc. Já si myslím, že když vidím, jak jsou šťastný, tancujou a v ten moment nemyslej, co všechno je zítra čeká, tak je to hrozně fajn, si myslím. A není to jenom tím zpěvem, ale i třeba rád točím různá vtipná videa, který si doma prostě lidi pustějí, přijdou domů ze stresového dne prostě a vypnou a prostě se jenom čistě zasmějou. Nic víc. Což je prostě, ten úsměv je nejvíc. Úsměv je prostě, to fakt jako vyléčí člověka. Hmm. Jako psychicky, duševně. Takže to si myslím, že je hodně důležité si zasmát, usmát se.
0: Já tebe obdivuju, jak se umíš krásně vztahovat a chovat k dětem nebo k dospělým s handicapem. Já jsem tě viděla v akci párkrát, kdy klidně sejdeš z toho pódia, jdeš mezi lidi, tančíš tam s někými chviličku, fotíš se s nimi a pro ně to šíleně moc znamená. Čím to je, že se nebojíš těch handicapů?
1: A čeho?
0: No ale nedělá to každý jako ty.
1: Já, tak jo, ale to chápu, že to nedělá každý, nebo spíš nechápu. Vždyť mně přijdou, v tu chvíli neřeším, kdo je jaký, co má za sebou, nebo čím si prochází. Prostě jdu a beru ho jako součást mýho koncertu, beru ho jako součást mě, a buď to bude tancovat, nebo nebude tancovat, bude spolupracovat, a nebo nebude. A snažím se prostě vytvořit mu nějaký zážitek, na co bude rád vzpomínat a na co i já budu rád vzpomínat. Takže tam vůbec v tu chvíli by mě ani nenapadlo říct si, jako mám jít dolů, teď tam jsou jakoby... Nejde mi to ani do hlavy, ani si jako tak nějak představovat tohleto. Prostě jdu a neřeším.
0: Na co seš hrdý v životě?
1: Na co jsem hrdý? Já si myslím, že jsem hrdý na to, že jsem tohle všechno zvládl, protože to není úplně lehký job. Být zpěvákem je to dost stresující, ale já to miluju. Dělal bych vlastně... Já bych všechno pro to, abych zpíval. Takže, že jsem se z toho všeho nezbláznil. Na to jsem hrdý. A že to je těžký říct, protože mám za sebou krásné věci, na které jako můžu být hrdý. Ale tak to je tak všechno. Jsem hrdý na sebe, že jsem to jako, no jak říkám, že jsem to zvládl.
0: Dá se vypíchnout nějaký jeden konkrétní veliký pracovní zážitek? Něco, co se ti fakt povedlo?
1: Já si myslím, že to je těžký. Mám za sebou Luci, že s Luckou Bílou, O2 Univerzum, Michal David, Jiřina Bohdalová, Hana Zagurová, spoustu nádherných jmén, Rytmus. Já sám jsem měl nádherných jako spoustu jako jízd po Anglii, v Česku, v Slovensku. To je těžký říct. Asi ta superstar, protože díky té superstar tady teď s tebou sedím a dělám rozhovor. Takže bez ní bych určitě neměl. To byla jízda. To byla krásná jízda, na kterou nikdy nezapomenu a hrozně rád na ní vzpomínám a budu vždycky vzpomínat. A ten, kdo přemýšlí nad tím, jestli chce změnit život v tuhle bláznivou jízdu, tak do toho určitě běžte, protože je tam ta šance, že se ten váš život opravdu změní.
0: Proč jsi se rozhodl napsat knížku?
1: Proč jsem se rozhodl, že napsat knížku? Mě oslovili a říkal jsem si, tyjo, já psát knížku o mém životě, tyjo, nevěděl jsem, jestli úplně na to mám. A pak jsme vlastně s Jitkou Štychauerovou právě tady v Českém rozhlasu psali tuhle tu knížku společně. A pak pak jsem zjistil, tyjo, já opravdu jako mám o čem mluvit, protože jsem toho zažil hodně a musím říct, že na svůj věk jsem rád, že jsem to všechno tak nějak napsal na ten papír, protože já to bral jako takovou svoji zpověď, taková moje, i když jsem nechtěl vlastně úplně se dostávat do těch tématů, ale když už se mě na to ptala, tak říkám, hele, pojď ještě hloubš, ať mě ty lidi poznají ze všem všudy. Samozřejmě spoustu věcí jsme tam vystřelili, že jsem si říkal, tyjo, to už by bylo asi hodně, že já už bych chtěl nejradši mluvit úplně o všem, jo. Ale chtěl jsem dát kousek sebe těm mým lidem, který mě sledujou od mých začátcích. A je to taková moje knížka s velkým dík pro ně, protože se mnou jsou od těch mých začátcích. A měli by o mě něco vědět. Odkud pocházím, co jsou zač moji rodiče, co jsou zač moji sourozenci, jaká byla moje škola, jaký bylo moje učení, to, že jsem byl hrozný žák, nebo to, že prostě jsem byl na konzervatoři, tam jsem poznal moji první lásku. O těch prostě mých jako věcech životních, zásadních, takže tak, no.
0: Já tady trochu se zděšením pozoruju hodiny, které neúprosně nám řeknou, že to musíme ukončit, tak pojď ještě na závěr říct, co by si vzkázal našim posluchačům.
1: Žijte naplno a nelitujte ničeho.
0: Moc ti děkuju za návštěvu, Honzo. Milí posluchači, to je opravdu už dnes vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čuekos i náš dnešní milý host Jan Bendík. Vše
1: dobré. Mějte se krásně.
0: A naslyšenou.
1: A děkuju moc krát.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Konec nočního mikrofora pravidelně znamená jediné, začátek nočního proudu. Tento týden se dočkáme třetího studiového alba Gracie Abrams a putovní festival Hrady.cz zamíří o víkendu do Polabí na Kunětickou horu. Zítra otevře brány festival Cannes of Ostrava a bude to opravdu velkolepý otvírák. První den ve Vítkovickém areálu hned vystoupí 21 Pilots.

LP nás má nahá díky jedinečnému hlasu a schopnosti proměnit osobní emoce v hudební zážitek. Její vystoupení na Kelsos Ostrava je součástí evropského turné, na kterém by kromě známých hitů z výročního debutu a zatím posledního alba Love Lines prý mohlo dojít i na čerstvé novinky. Kdo vyhlíží třetí studiové album Gracie Abrams, už se brzy dočká. Album Daughter from Hell bude venku v pátek 17. července. Novinka vydaná těsně před deskou se jmenuje Look at My Life.

vliv, když Abrams sahá daleko za hranice její vlastní fanouškovské základny. K jejím obdivovatelům patří umělci jako Lord Post Malone, Billie Eilish nebo Olivia Rodrigo. Právě Olivia Rodrigo označila debutové EPčko Minor své kolegyně za jednu z inspirací pro svůj celosvětový hit Driver's License. Nové album Gracie Abrams vzniklo převážně během koncertních cest ve spolupráci s producentem a skladatelem Aaronem Dessnerem. Nahrávka zachycuje atmosféru života na turnéji, osobní momenty, které se promítly do textu a melodií. Gracie Abrams jen dál potvrzuje svůj výjimečný talent pro moderní písničkářství.

0: Za 12 minut 12 na dvojce posloucháte Noční proud. 2H, historie a hudba spojuje putovní festival Hrady.cz. Jeho druhá zastávka je v cestovním plánu o nejbližším víkendu na Kunětické hoře. Dominanta Pardubického kraje pochází ze 14. století. Strategicky významný hrad poškodili nejdříve husité a na konci 30-leté války Švédové. Zkáza hradu se zastavila až v minulém století. 17. a 18. července bude Kunětická hora patřit rodinnému festivalu.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Sportovní festival Hradec.cz na Kunětické hoře o víkendu roztančí také Mickey 21. Mimo to i Dan Landa, kapela Mira je vypsaná Fixa, Harley, Krucepex, Tomáš Klus, Lenny Rytmus a celá řada dalších. Je třeba čím dál tím populárnější skupina Brixton. Na Hradě Švihov hudebníci zahrají další víkend 24. a 25. července.

Za 5:05 na řadě pak budou půlnoční zprávy. První hodinu středy 15. července bude na návštěvě v nočním proudu David Málek. Mladý brněnský pop-folkový zpěvák, skladatel a textař hraje a zpívá své vlastní skladby akusticky i se svou kapelou Amplifit. Mezi jeho největší úspěch na startu kariéry určitě patří koncerty ve Fanzone Eda Sheerana v Hradci Králové v létě 2024. No a letos na jaře pro změnu zase vystupoval jako host Michala Horáka na turné k albu Jsem asi boomer.

0: Bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. Dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů. Je středa 15. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
3: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
3: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
5: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil ji to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Piráti tvrdí, že

0: stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
1: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
0: Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Aktuálně rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
2: Serhije Koreckého si pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služebník lidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Višneve u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: A vojenská přehlídka v centru Paříže letos patřila Ukrajině a spojencům Francie. A tisíce vojáků a stovky kusů techniky se ukázaly na bulváru Champs-Élysées. A Francie si tak připomněla dobytí Bastily.
3: Vrcholem přehlídky byly stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami, které přelétly přes vítězný oblouk a pokračovaly na náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské vlajky. V ulicích Paříže sledovali podívanou tisíce lidí, další se tísnili v kavárnách a restauracích, kde defilé vysílali v televizi. Letošní přehlídka byla větší a velkolepější než v předešlých letech. Zúčastnilo se jí asi 8500 vojáků a vojaček na 300 vozidel a více než stovka letounů. Přítomné byly taky zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se bouřky přesunou na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojedinělé silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Dnes poledne začne 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
5: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0.
6: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal.

0: který dal pátý gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: V druhém semifinále se od 21 hodin českého času v Atlantě utkají Argentina a Anglie. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na D11 u Prahy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na stém 12. kilometru odklízejí následky nehody osobního auta, které narazilo do svodidel. Policie už je na místě, dejte zvýšené opatrnosti. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na výjezdu z hlavního města. Na 8. kilometru v omezení u exitu na Úvaly se projíždí pouze jedním pruhem, a to kvůli poničenému kanálu. A na pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu, v obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. Jinak je provoz na hlavních tazích v Česku plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná, zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů a přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Čech naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. To byly hlavní zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Skončily první zprávy středy 15. července a první hodinu nového dne budeme mít společnost. V nočním proudu představí své první profesionální nahrávky brněnský zpěvák, skladatel a textař David Málek. Letos na jaře vystupoval jako host na turné Michala Horáka a 2 roky zpátky si dvakrát zahrál ve fanouškovské zóně před koncertem Eda Sheerana. Příjemnou noc dvojkou.
1: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: nezvykle rokový, tak taky v F1, jak by ne. Ed Sheeran. 14 minut po půlnoci dospíval středa 15. července ten správný čas na noční návštěvu dvojky. Mladý brněnský popfolkový zpěvák, skladatel a textař David Málek hraje a zpívá své vlastní skladby akusticky i se svou kapelou Amplifield. Davide, vítejte v nočním proudu.
1: Dobrý večer.
0: Narodil jste se do hudební rodiny, to je velká výhoda. Bylo vám od samého začátku jasné, že hudba je váš životní cíl a v budoucnu i profese?
1: No vůbec, já jsem jako malej chtěl být strojvedoucí a dělat na železnici a to se potom strašně rychle utlo. Já jsem teda celý život chodil do zušky, hrál jsem na flétnu, na klavír.
0: No ale tak ta pak hudba tam nějak přece byla.
1: No to určitě a nikdy jsem nějak jako nepředpokládal, že bych se tím chtěl živit a pak se to nějak jako skrz letní tábor, kde jsem se začal učit hrát na kytaru, se tak jako přeplo a úplně jsem od železnice přišel k hudbě a už jsem na té cestě, že se tím budu muset živit jednou.
0: Geny ničím neošálíš. Máte dokonce už vlastní kapelu, to šlo tedy hodně rychle. Jak se vám to povedlo? To je vlastně pro řadu solistů, zpěváků, autorů vlastně ten nejtěžší úkol na začátku.
1: No, to byl zajímavý úkol a stalo se to úplně omylem. Na mojí střední s mým spolužákem, teďka kytaristou a hlavně nejlepším kamarádem Davem Pitrunem, tak jsme jednou hráli jeden koncert s mojí kapelou, že jsme poskládali pár lidí a nějak jako zahrajeme. No a hnedka po tom koncertě jsme si říkali, tyjo, Dave říkal, já mám tady kontakt na jeden velký festák, zkusíme to. Tak si říkám, no tak dobře, zkusíme, nemůže to vyjít, takže v pohodě. No, asi za týden přišel s tím, že je naprosto možný, že tam můžeme zahrát. Tak jsme si říkali, to je super, tak máme koncert na velkém festiáku ve Znojmě a nemáme kapelu, takže na základě toho jsme teda trošku ustálili kapelu, poskládali, začali zkoušet a mezi tím se ještě několik lidí protočilo a teďka je vlastně složení, ve kterém hrajeme už půl roku a asi tak bude ještě nějakou dobu.
0: Tak doufáme, že to vydrží. A konečně, když se něco změní, to je v hudebním životě normální. Máte už za sebou maturitu, anebo vás teprve čeká?
1: Já už jsem úspěšně měsíc v prázdninovém režimu po maturitě.
0: Takže můžu gratulovat.
1: Samozřejmě.
0: David Málek právě na dvojce v nočním proudu skládá hudební maturitu.
2: Připadám si jako malej kluk, často mi scházíš, protože bývám dlouho sám. Musím mít na čerstvej vzduch, nechci se spálit, radši se slunku vyhýbám. Pro tvoje oči, co mě tak hezky hřály. Připadám si jako malej kluk, v sobě se ztrácím, taky ti scházím.

0: Darec Málek v Nočním proudu a taky osobně ve studiu Dvojky. Své první profesionální nahrávky u velkého vydavatelství máte, Davide, za sebou. A před sebou s největší pravděpodobností celou desku Mám pravdu?
1: Může se to stát, ano.
0: Padlo už, řekněme, rozhodnutí, ano, ne. Padlo dokonce třeba i datum?
1: Datum ještě určitě ne, ale do konce roku se může něco stát.
0: Tak to je docela solidní horizont do konce roku. To je v podstatě ani ne za půl roku.
1: No, není to.
0: A když odečtu advent a Vánoce, tak vlastně nějakých 5 měsíců. Festivalová sezóna je v plném proudu. Jak je pro vás jako pro nováčka těžké dostat se do line-upu takových akcí a můžeme vás někde v nejbližší době vidět a hlavně slyšet live?
1: No,
0: ať už s kapelou nebo bez, jako akusticky.
1: Těžké to do určité míry je. Nám se teďka poprvé stalo za ty 2 roky, co to děláme, že prakticky celý květen a červen, vlastně potom i přes léto a září, tak hrajeme koncerty, o kterými jsme sami vlastně nemuseli nějak žádat ani prosit, že všechny přišly a teďka jsme prostě 2 měsíce hráli každý víkend, což je neuvěřitelný a stálo to to, že jsem 2 roky prostě předem obepisoval každý rok přes 100 akcí.
0: Vy si sám děláte jako manažéra?
1: Jo, jasně. A tak ono,
0: a booking?
1: Jako, taky, ale potom nám s tím pomáhá samozřejmě tak Suprafon, potom i kluci z kapely nebo manažerka. Je to tak jako ze všech stran to chodí.
0: Ale rozjel jste si to vlastně sám.
1: Jako... No, tak jo, vlastně, jako jo, ale obepsal jsem strašně moc akcí z toho, aby třeba ze 100 akcí byly 2 akce, no a teďka se fakt stalo to, co jsem říkal, že hrajeme bez toho, aniž bychom o to museli nějak moc žádat, což je zajímavý a strašně, strašně příjemný a moc si toho vážím.
0: Což jako, že to tak dá se říct v uvozovkách přišlo v podstatě samo. Co se týče toho alba, tak v podstatě polovinu máte hotovou. Ještě k tomu přidat k těm 5 oficiálním nahrávkám dalších 5 a album je venku.
1: No je to tak, ale já osobně nejsem úplně zastánce toho, když je polovina alba vydaná před tím, než vlastně album
0: jako
1: vyjde.
0: Jako že by to nebylo solidní.
1: Že potom vlastně si říkám, ty brďo, to už jsme slyšeli, jsou tam 3 písničky navíc, takže asi bych to album skládal spíš z nových písniček, protože potřebujeme teďka tvořit hodně a zlepšovat se v tom, takže...
0: Tak no a pak, když je hodně materiálu, proč ho nevyužít,
1: právě.
0: Tak se nezbývá než těšit na album, protože těch 5 nahrávek, které zatím máte, tak jsou víc než solidní. Jak vypadá, Davide, váš koncertní set? Kolik songů v něm je? A asi hrajete i skladby, které ještě nejsou nahrané, předpokládám, protože 5 skladeb by na koncert nestačilo.
1: To ne. Tak já krom tady těch 5 skladeb, nebo kolik máme se Suprafonem, tak jsem ještě, když jsem začínal, tak jsem si je dělal sám doma a ještě jich pár je vydaných mimo Suprafon. No a potom samozřejmě hrajeme písničky, které nejsou vydané a třeba budou na tom albu, takže doporučuji přijít na koncert a poslechnout si všechno předem.
0: Co by tam mohlo asi tak být? Sledujete reakce? Tak krásný moment sledovat reakce publika, co je bere, co ne, co víc, co míň, dělat si vlastně takovou selekci toho, co by tam na tom albu mělo být na těch koncertech.
1: No, určitě, tak čím dál tím víc se ty písničky se učím psát tak, aby to lidi živě prostě maximálně bavilo a tohle je skvělá škola, pozorovat to přímo v praxi.
0: David Málek v Nočním proudu.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A ve studiu s námi ponocuje mladý brněnský písničkář David Málek. To musel být, Davide, hodně dobrý pocit zahrát si ve fanzóně před koncertem Eda Sheerana. Jak jste to prožíval? Jak jste se vlastně k téhle nabídce dostal? Tak přišla k vám úplně sama?
3: No, tak tahle věc se stala díky mojí manažerce, která je zároveň moje sestřenka, velká životní pomoc. Nevím, jak přesně se to stalo, prostě skrz její kontakty se povedlo nás dostat na oba
2: Není
3: koncerty.
2: Není nad osobní kontakty. Těmi se to povedlo.
3: A to teda si jako vzala velkou věc do svých rukou a pak zpětně z videí jsem si říkal, tyjo, jak nás někdo mohl pustit na pódium. Nicméně byla to skvělá zkušenost, byl to první náš jako velký koncert ve velký produkci. Sdílili jsme backstage s Pokáčem, s Benem Kristovem, poznal jsem se tam se Šimonem Bylinou, se kterým jsme doteď v kontaktu a vlastně strašně moc rád mám jeho album, který vydal.
2: Šimon před týdnem seděl na vašem místě.
3: No tak to je hezký, takže se tak jako potkáváme dost často. No a je to super věc, o který se dá mluvit, ale zároveň extrémní zkušenost. Mimochodem to byl asi náš čtvrtý koncert s kapelou, takže si nás vzala kačka na triko a naštěstí to dopadlo dobře a na základě toho máme teďka i další spolupráce s lidma, co tam třeba s námi.
2: To je hodně dobrý. Tak fakt do fanzóny jsem se tehdy nedostala, protože jsem podcenila problémy s parkováním. Jak jste si užil koncert slavného kolegy?
3: No tak koncert slavného kolegy byl úžasný a byl to ještě v rámci naší euforie z toho, že jsme tam hráli taky, tak jsme si tam šli odpočinout zároveň, se podívat, jak se to dělá a tak to byl zase úplně jiný vnímání takového koncertu, když jsme toho byli součástí a ještě jsme z toho byli všichni úplně paf.
2: Byla velká tréma?
3: Spíš pocit zodpovědnosti, že jestli si uděláme špatný jméno, tak to může znamenat velký špatný.
2: Ano, na dobré věci se rychle zapomíná, špatné se za člověkem táhnou hodně dlouho. Měl jste třeba jen krátkou příležitost říct Edu Sheeranovi hello?
3: To jsem neměl, bohužel. To měla Eva.
2: Škoda. Taky jedině, pravda, dokonce pamatuju se s ním nějak fotila. Posloucháte zpěváky a písničkáře, tedy sledujete domácí a globální scénu kvůli přehledu, možná inspiraci a zapadá Ed Sheeran do vašeho vkusu?
3: Tak Eda Sheerana jsem poslouchal, teď už tolik neposlouchám, ale třeba miluju Evu. Poslední dvě nový alba, vlastně díky tomu jsem se dostal k Lukášovi Chromkovi, s kterým spolupracujeme a na základě toho do Suprafonu. A zároveň ty písničky a všechno, co dělám, mám strašně rád, ty koncerty jsou skvělý, vlastně se od toho učím takže, no a s tím přehledem to je takový prostě Instagram a já jsem na Instagramu hodně a na základě Instagramu mám přehled o tom, co se děje jak v hudbě, tak v zákulisí hudby a to mi taky hodně dalo do toho, abych se do toho nějak
2: mohl sledovat sociální sítě, TikTok a tak dál. Různé streamovací platformy. Dnes to není jen o kvalitní tvorbě a interpretaci. To si řekněme na rovinu. Úspěch znamená být něčem jedinečný, nepřehlednutelný. Přemýšlel jste o tom?
3: Každý den, každou sekundu už skoro. Je to, myslím si, že to je spojení. Musí být co nejlepší hudba, ale ta hudba jako záleží na tom, co je nejlepší. Že? Myslím si, že nejlepší je to, co nejvíc lidí zasáhne někde přímo v tom srdíčku, v tom pocitu, který potřebují z toho dostat. A potom už je jedno, jestli to někdo nahrál na mikrofon u sebe doma ve skříni, anebo jestli ani neumí akord zahrát na kytaru třeba.
2: Je to o tom výsledku.
3: Je to o tom pocitu.
2: O procesu. A konec konců třeba zrovna ten mikrofon ve skříně tomu dá tu správnou atmosféru, která zaujme. David Málek na dvojce v Nočním proudu.

0: Pomalý start zažívá písničkář David Málek jedině při raním vstávání z postele. V hudebním světě se pohybuje spíš jako Radketa, v 17. žhavil ve fanzóně publikum Eda Sheerana a v 19. supportoval jarní turné Michala Horáka. Support turné Michalova jste si taky sehnal sám, a nebo k vám přišel sám? Jako všechno, jak říkáte.
1: No, vlastně přišel sám. My jsme hráli tady v Praze Eurocafe na suprafonovém showcaseu, kde po koncertě za náma přišel Martin Havlátko, booking suprafonu, s tím, že kluci, já vás chci jako support Michalovi Horákovi. Takže jsme řekli, skvělý. A jeli jsme 8 zastávek. Úžasná věc. Jeli jsme jak akusticky, tak s kapelou. Aspoň jsme
0: a Michal je taky úžasný člověk. Michalova publikum vás asi přijalo pozitivně, protože stejně jako Michal Horák jste pozitivně naladěný i vy, a předpokládám, že celá kapela.
1: Já si myslím, že nás publikum vzalo pozitivně. Ono samozřejmě bylo vtipný, když jsme přišli na pódium a teďka děti v první řadě ukázali svůj znuděný výraz, jakože chcou, aby tam přišel Michal a zahrál Křečka. Ale to se postupem toho koncertu vlastně změnilo a vždycky to bylo hrozně příjemný a pozitivní.
0: Tak on má publikum od 3 do 106 let vlastně, dá se říct. To nesmírně zajímavý fenomén, který dokázal takhle široké publikum získat. Je něco zásadního, co jste se na turné s Michalem jako jeho support naučil, objevil?
1: Spoustu věcí. Jak to, že potřebuju jezdit s lidma, se kterýma zvládnu být zavřený v autě, v dodávce, na hotelu, kdekoliv, prostě x dní v kuse, a aby jsme se úplně nepozabíjeli, takže to je jedna věc. No a potom samozřejmě, jak funguje publikum, jak fungují lidi, protože na každé zastávce lidi byli a teďka jsme je potřebovali rozehrát na Michala, takže to nám dalo podle mě hodně o tom, jako, jak funguje vlastně dav lidí. Mm-hmm.
0: Support je velmi těžká věc, protože už jste zmiňoval, všichni čekají tedy tu hlavní hvězdu, jsou na něj naladěni a vy si musíte získat je přesto přeze všecko, ale hudebně jste určitě velice blízcí. Zkamarádili jste se s Michalem?
1: No, myslím si, že máme dobrý vztah jak s Michalem, tak s kapelou a s týmem. Jsou to strašně fajn lidi a myslím si, že nás vzali moc hezky a jsem rád, že se takhle stalo. Sedlo si to jak hudebně, tak i lidsky a doufám, že ještě nějaký koncert spolu někdy zahrajem. Bylo to fakt strašně fajn.
0: Třeba až bude Michal s těmi symfoniky někde, tak by to taky mohlo pro vás být, mohla být pro vás další příležitost a možnost další spolupráce. Našel jste na šňůře s Michalem nějaké nové a zajímavé kontakty pro sebe mimo ten okruh Michala a jeho muzikantů?
1: Přemýšlím. Když jsme hráli asi 4 koncerty ve 3 dnech, tak jsme hráli jeden den tady v Praze na nějakém festivalu a druhý den jsme jeli do Plzně. No a zjistili jsme, že zvukař z Prahy je z Plzně a zrovna hnedka po tom koncertě jede do Plzně, půjčovat techniku nějaký kapele, která tam bude hrát. No takže půjčoval techniku nám a Michalovi Horákovi, takže jsme se tam druhý den v Plzni potkali. No a pak jsme zjistili, že on ten den a pak jako tam jede do Olomouce a bude tam zůstávat a bylo zajímavé, že my jsme druhý den taky jeli do Olomouce, protože jsme tam hráli na nějakém Majálese, takže to je takový spíš, nevím jestli kontakt, ale minimálně zajímavá shoda náhod s jedním zvukařem.
0: Souhra náhod, to by člověk si vlastně nevymyslel, co si vymyslí život. Brněnský písničkář David Málek v Nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A v noční proudu nás dnes baví nováček, brněnský písničkář David Málek. Nahrávka Nevadí, kterou jsme před chvilkou slyšeli, vznikla ve spolupráci s producentem Lukášem Chromkem. Na co sáhne, to se mu povede. Přesně před týdnem, jak jsme o tom už mluvili, byl ve studiu tady herec a hudebník Šimon Bylina, kterému taky dával ten finální, jeho nahrávkám finální tvar. Lukáše vám přidělil vydavatel, anebo jste si ho taky našel sám, jako všechny ostatní věci, koncerty, festivaly a tak dál?
3: Lukáše jsem si našel sám, přesně tak, se všema ostatníma koncertama a festivalama. A právě, jak jsem zmiňoval ty sociální sítě, tak na Instagramu jsem věděl, o koho jde, a spíš to bylo takový, že jsem byl fanoušek toho, než bych si chtěl dostat k tomu. Jako viděl jsem, že to je člověk, který dělá velké věci, a měl jsem je rád a fakt jsem je poslouchal, takže jsem mu napsal na Instagram: tady super album, myslím nějaký Evino, že na tom spolupracoval, tak jsem říkal, že to poslouchám každý den, že to mám hrozně rád a mimochodem dělám hudbu. On mi napsal, no tak odkud seš, kolik ti je, tak dáme meeting. A co se stalo té doby?
2: Dali jste meeting a...
3: Měli jsme meeting.
2: Už to byly, bylo.
3: A od té doby se mi otočil život z hůru nohama.
2: Ale tím správným směrem.
3: Ano, ano.
2: Producent je vlastně takový kouč, který má z každého interpreta vytáhnout to maximum, ale zároveň nezašlapat tu jeho individualitu, což pokud tam je tedy. S čím vám nejvíc pomohl?
3: Asi mimo jiné s tím, že je potřeba dotahovat věci do konce tak, aby byly pořádně udělaný, úplně jako od nápadu po nějaký jako vyloženě nahrávací take až po komunikaci, prostě všechno dotahovat do konce a dávat tomu nějakou omáčku, ať to není jenom suchý, ať to je zajímavý.
2: Celý ten proces a vlastně jako správný kouč vás učí disciplíně, evidentně.
3: Učí mě strašně moc věcem. Je to úplně šílený a velký novej svět, který prozkoumávám díky tomu. Na prvním nahrávání, co jsme spolu měli, tak jsem se u toho málem rozbrečel, protože jsem tam nahrávali 2 hodiny a jsem už jako nemohl, a úplně jsem si říkal, ale nemůžu tady prostě teďka přestat. Takže to bylo zajímavé, ale zase mě to naučilo hodně věcí. Je to potřeba.
2: Do vaší tvorby promluvil ještě další producent, David Steigl. Spolu se stvořili, dá se říct, že hit na první dobrou, song Usínám. Je, Davide, dobré střídat producenty? Každý má trochu jiný přístup, jiný styl práce?
3: No, to bylo zajímavé. Já jsem jel na nahrávací nebo songwriting session za Lukášem do Prahy, že jedeme spolu něco psát, a teďka jsem přišel k Lukášovi a najednou otevřel někdo úplně jiný. Já si říkám, aha. No, vzniklo z toho, že Lukáš svolal právě Víťu a ještě Martina Bošinu, který to s náma písničku psal. No a takovým šokem nějak mě jako Lukáš představil spolupracovníkům a zkusili jsme to, a tak je to určitě zajímavý. Když se na to dívám zpětně, tak mi to zase dalo něco dalšího, jiného. Je to fajn.
2: Tak každý na to má trochu jiný pohled a je třeba řada interpretů, kteří dělají album ne s jedním producentem, ale hned z několika, třeba i bez spolupráce, nebo naopak každý sám za sebe určitý track udělá. Pustíte, Davide, někdy do své tvorby umělou inteligenci?
3: Já s umělou inteligencí píšu písničky. Že mám prostě otevřenou umělou inteligenci a hodím tam nějaký myšlenkový pochod nebo sloku nebo refren, část textu, a ono mi vždycky vyplivne nějaký názor na to, třeba nějakou jinou verzi toho, jak by se to dalo napsat, a na základě toho mě to navede směrem, kterým bych se sám nedostal. Je to takový třetí člověk, nebo vlastně druhý člověk v tom procesu mezi mnou a tou písničkou. je to super.
2: To znamená, že vlastně tu umělou inteligenci do své tvorby jste už pustil?
3: Určitě, ale je to spíš fakt jako trošku ten někdo, kdo mě bude hlídat v tom vlastně jako kam směřuju.
2: Je to takový domácí producent v kapce.
3: Jo.
2: Dá se to tak stručně jednoduše napsat. Určitě, ale nejdůležitější je v první řadě využívat vlastní inteligenci a talent. Davide, díky za rozhovor, díky za váš čas.
3: Děkuju.
2: Letní noc nám krátil brněnský písničkář David Málek. Magazín Headliner ho zařadil do 50. naději české pop music. S Davidem se loučíme s nahrávkou Usínám. Vy ale ještě rozhodně neusínejte, protože i po jedné pro vás v nočním proudu máme další hudební novinky.

Za 1:05 na dvojce posloucháte Noční proud. Po 1 hodině nás čekají další hudební aktuality, další koncert v Diáři a 5 nových singlů. Islandská skupina Kalao zahraje příští rok ve Fóru Karlín. Před rokem Katy Perry přiznala nového partnera, kanadského expremiéra Justina Trudeau, a teď má po delší době novinku Watch It Burn. Také po delší pauze se ozvala americká hudební rebelka Tinashe. Na elektropopové scéně se nově prosazuje norská zpěvačka Dagny. Skupina Lake Malavin hrála nový singl v Portugalsku se švýcarským producentem. To všechno zvládneme do 2 hodin.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina a dvě minuty a až do dvou noční proud. Jeden koncert a pět nových singlů. Na příští rok ve Fóru Karlín vystoupí islandská skupina Kaleo a teď v červenci pět novinek. Se svými týmy je stvořili Katy Perry, Tinashe a česká skupina Lake Malawi. Teď Ava Max.

Jaro v pražském Fóru Karlín můžete vítat příští rok se skupinou Kalao. Islandská kapela k nám dorazí 20. března. Koncert se uskuteční v rámci turné Way Down We Go. Turné navazuje na oslavy 10. výročí průlomového alba kapely AB, které přineslo globální úspěch. Skladba Way Down We Go na koncertě tedy určitě nebude chybět. Stejně jako další zásadní momenty kariéry jedné ze současných nejvýraznějších islandských kapel.

Příští rok 20. března ve Fóru Karlín skupina Kalao. Docela překvapivě si hudebníci z Islandu zvolili název z havajštiny, tedy jazyka z podstatně teplejšího ostrova, než kde jsou doma. A víte, co znamená v havajštině Kalao? Tak dala jsem si práci a zjistila jsem to. Zvuk. Jak asi na tohle přišli? Pravděpodobně na dovolené na Havaj. Kapela totiž dávno Island opustila a žije ve Spojených státech.

Americká R&B a popová rebelka Ty naši nedávno pokašila hranici 1 miliardy streamů s hitem No Bro Boys. Na rok a půl se pak odmlčela, tvůrčí pauzu ukončila nahrávka Too Easy. Tímto singlem zpěvačka oficiálně zahajuje novou kapitolu své kariéry.

1:24 na dvojce posloucháte Noční proud. Norská zpěvačka Dagny patří mezi výrazné hlasy elektropopové scény poslední doby. V červnu jí vyšlo třetí album Dance Floor Erotica. Její single Rain představuje nový zpěvačin Vesmír nebo Směr, chcete-li. Skladba Rain určitě zazní i na jejím pražském vystoupení příští rok 13. února v klubu Bike Jesus.

Na současné elektropopové scéně nenajdete nic žavějšího než právě norskou zpěvačku Dagny. Dva roky zpátky u nás vystoupila na Rock for People a příští rok se vrátí do Česka. 13. února se předvede v pražském Bike Jesus. Norská zpěvačka a skladatelka se poprvé mezinárodně prosadila singlem Backbeat. Její skladba Love You Like That se v minulé dekádě stala dokonce základem hitu Katy Perry Never Really Over.

Sú písničky, ktoré vznikají záměrně a sú také songy, ktoré vzniknú díky náhode. To je práve prípad nové nahrávky skupiny Lake Malawi, Let's Cancel the Waiting. Píseň vznikla v garáži, ktorou si kapela omylem pronajala v domnení, že sa jedná o profesionální studio. Garáž byla tak malá, že sa muzikanti nevešli k počítači. To je donutilo skládat postaru na nástroje, ktoré byly po ruce, jen bicí, kytara, bas, kytara. Práve to sa promítlo do celkového zvuku nahrávky. Garáž byla v Portugalsku a finální podobu garážové nahrávky dal švýcarský producent Tom Oler.

skupina Lake Malawi v nočním proudu. Její novinka z portugalské garáže se švýcarským producentem provází i videoklip. Vtipné záběry nepodařených příprav na svatbu, kde si Tereza Maxová zahrála roli koordinátorky, mají nečekané finále. Svatební pár se nedostaví. Výraz Matěje Ruperta v roli oddávajícího, tedy stojí za podívání. Realita v soukromém životě frontmana kapely Alberta Černého je naprosto jiná. Je šťastně ženatý, na svatbu přišel.

Jsme Český rozhlas dvojka, noc vám krátí noční proud. Po měsících ticha vydala Katy Perry novinku Watch It Burn. Je to nefiltrovaná hymna o svolení sobě sama upřímně cítit hněv a nechat potlačené emoce konečně vyjít na povrch. V hudbě už samozřejmě existuje videoklip. Zpěvačka se v něm mění ve velmi zvláštní bytost. Chce to zase vidět na vlastní oči. Navíc mistrně navazuje na loňský single Band Aid a my se tak můžeme podívat na pokračování příběhu. Nočním proudu si ho jen poslechneme.

Je skvělá dvojka Michal Pavlíček a David Koller. Český zpěvák, skladatel a producent Daniel Šmidák aka Dalian se vrátil ke své silné disciplíně a představil novou cover verzi. Tentokrát si vybral extrémně populární hit Iris od Goo Goo Dolls. Vdech mu nový život prostřednictvím vlastní emocemi nabité interpretace českého textu.

Za 3 minuty 2 hodiny po nočním proudu ve 2:00 vás bude budit repríza pořadu Hvězdné návraty. Návrat nočního proudu očekávejte stejně jako každou noc půl hodiny před půlnocí. Ze středeční do čtvrteční noci vás provede Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
5: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
4: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
5: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
4: Tak, takhle?
5: Ne, zády.
4: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
5: Odlož si ty věci.
4: No dobře.
5: A když se prostě postavíš, pojď.
4: No jo.
5: A když se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
4: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
5: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navrhni tykání.
4: Ahoj, já jsem Patrik.
5: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
4: No jo, teď to spustím.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.